a kromě dvou půlek neměl nic. Taky jsem se narodil bos, když mě přines čák a spustil jsem rámus plných plic.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu se hlásí Vítěz Roníček, začíná naše pravidelná hodinka folkových country a tramských písní, kterou uvádíme pod názvem Folková pohlazení. Dnešním tématem bude cesta, nebo cesty. Nejen ty, po kterých se chodí a jezdí, ale řekněme i ty duševní. Cesty jsou jedním z typických námětů písní našeho žánru. Uděláme to jednoduše, do vyhledávače naší fonotéky zadáme tato hesla, výsledky si pustíme. Jako první si ale dovolím pustit přímo dvě písně od mistra dané tematiky. Vaby Revola, Hobous, Dlouhá cesta a hned Cesta zpět.

Měl jsem se radši usadit, když dostal jsem ten šek. Čert ví, kdo mi to poradil, koupit si paperback. V té knížce jsem se dozvěděl, jak zlato hledat mám. Tak jsem se jednou rozhodnul a to

Kdybych měl bez ohledu na počítač vybrat píseň o cestách, respektive píseň, která se mi vybaví, když se tohle téma nadhodí, no tak pak je to samozřejmě nesmrtelný evergreen Williho Nelsona. U nás krásně počištěný Michalem Tučným, Zdeňkem Rytířem.

Tahle písnička také rozhodně nemohla chybět. Pavel Bobek, John Denverovská píseň Country Road Take Me Home. No, veď mě dál, cesto má. Říkám si, že zatím jsme si pouštěli doslova historické kousky, takže by to chtělo trochu omladit. Mám tu Nezmary, pravda, to už také není úplně mladá záležitost, ale oni jsou doslova přeborníci v písních přes cesty. Z internetového vyhledávače na mě vypadly asi 4 tituly, ve kterých se objevuje to slůvko cesta, cesty. Tak pojďme si pustit, co o cestách zpívají jihočeši.

No, tohle byl trošku příspěvek z naší dílny od skupiny Marien, Cestou za tebou. Napadá mě, že když jsme tu písničku dali na desku a přihlašovali jsme ji na ochranný svaz autorský, tak jsme zjistili, že Cestou za tebou je poměrně oblíbený titul u písní a narazili jsme na vlastně shodný název od naší spřátelné kapely Lístek z Prahy. Pražská trimská kapela, nedovedu si představit věrohodnější těleso, které by mohlo zpívat o cestách nebo o cestě za tebou.

Všechny cesty začínají kránou Žalmanův spol. Při vší úctě k Žalmanově věku, je to trošku už český folkový pravěk, tato nahrávka první sestavy Žalmanova spolu. Mimochodem je to krásná píseň Krise Kristoffersna. Do dneška se hraje. Hezká vzpomínka na 80. léta. Tak, posloucháte Folková pohlazení, dnes zaměřená na cesty. Řekněme na písně, které mají v názvu cestu. Nějakou. Třeba cestu duhovou. O tom zpívá Kamelot.

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Ani tahle, řekl bych, vlastně skoro nejslavnější píseň pražské drumské skupiny Pacific nesmí chybět v našem dnešním výčtu písní o cestách. Blátivá cesta. Připouštím, že je to trošku sentimentální téma. Ostatně i ty písně, které se nám do pořadu zatím dostaly, tak jsou spíše, řekněme, staršího data vzniku. A když mluvíme o té sentimentální náladě, víte o tom, že existuje přímo píseň, která se jmenuje Sentimental Journey? Jo. Do našeho žánru ji propašoval Honza Vyčítal.

že jsem stará vesta, já jsem člověk spontánní. Vzpomínáš si jenom jeden ze sta, je tak sentimentální. Odjíždím a hradbu času bořím, odjíždím vstříc vzpomínkám, vzrušení

takhle o cestách tuláků zpívají ostravští Tempody Vlak. Když už jsme zabrousili do té mladší generace našeho žánru, našel jsem vlastně jednu počeštěnou píseň Paula Simona, kterou zpíval s Artem Garfunklem ještě. Myslím, že docela zdařile ji přetextoval Honza Broš v době, kdy účinkoval se severočeskými Stráníky. Naleznete ji na jejich albu Adžie Nostalgie z buchví kolikátého roku, tedy asi spíš nenajdete, protože to album už samozřejmě nebude nikde k sehnání. Ale myslím, že tahle verze slavné Homeward Bound se teď hodí.

poprvé třídou zvonek zvoní, učitel stiskl kliku a vilné víly vily věnce.

0: lavičce bílé nepopsáno, Honzík se vydal na cestu.
1: Ano, i tahle píseň své skrze školní tématikou patří do našeho výčtu písní o cestách, neboť se jmenuje Honzíkova cesta. Poznali jste určitě Samsona a jeho partu. A já koukám, že tím daným tématem se nám tu doslova nabízí možná nejdelší píseň hraná v našem žánru, a to především díky brněnským poutníkům, respektive později druhé trávě, díky Robertu Křesťanovi, jeho překladu slavné Dire Straits Telegraph Road. No, pojďme si ji pustit, ta by také neměla chybět. Jenom doufám, že se nám do našeho pořadu vejde, protože je dlouhatánská, tak já se pro jistotu rozloučím. Mějte se báječně, cestujte, používejte cesty a přemýšlejte, po čem, proč a jak šlapete. Za týden se u folkových pohlazení bude naslyšenou těšit Vítěz Rodníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho
4: zdrudaná? My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Miroslav Hanuš. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den.
5: Stručně, jasně. Historky, scénky, písničky si tu užijem a můžete vyhrát naše knížky i z Digi rádiem. Hodně štěstí, pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to tady rozespívala. K nám dorazil Miroslav Hanuš, jako vždy, na svém skutříku.
1: Ano, to je moje milovaná písnička, to mě úplně nakoplo. Aha. Pan Kainar text k němu skládal. Tak hezký.
0: Ale tenhle
1: text
0: o tom Kainarovi skládal Zdeněk Borovec. Tak.
1: Ano, ano. No,
0: abychom
1: ano.
0: Si to upřesnili. Tak, na skútru se jezdí dobře i ve větru a v dešti, jak jsem pochopil od pana Hanuše. Má to své výhody s tvorbou účesu?
1: No tak ano, ano. Já se v podstatě už roky nečešu, jo. Pač si myslím, že příroda se češe sama.
0: A, ale mějte se a tak hygiena, jo, to probíhá,
1: se,
0: jo,
1: abychom se věděli. Otužuju se, že si namočím hlavu, pak si nasadím helmu, jo, a přijíždím vždycky s jiným výtvorem. Záleží, jak se mi ty vlasy přeložejí pod tou helmou. Přijíždím, sundám helmu a mám na hlavě ještě jako jinou helmu. To miluju maskérky v televizi takhle. No a nebo když je takhle, jakože jsou ty přepršky, jak já vyjedu za sucha, zmoknu, jedu a zase dojedu za sucha, protože prostě to cestou teple fouká, je to krásný. Teď jsem měl takový, vyděsil jsem pumpařku na pumpě.
0: Čím to?
1: Jedle jsem zastavil a chtěl jsem si koupit ještě limonádu a najednou křik, zase, ujel. A já jsem říkal, kdo ujel? Štyřka, někdo tam není. A byly dvě a ona říká, ne, tam je taková malá motorka, ty nevidíš přes to velký auto.
0: A to byla ta vaše?
1: Jo, stála ta moje motorčička na štyřce, že jo. No. Jenomže
0: takže neujel, poctivě zaplatil.
1: No, zaplatil, ale paní mi říkala, že se jim to stává běžně. Mm-hmm. Že včera jim zrovna ujel, ale říkal, že to byl takový chudák, ten si to neuvědomil, zřejmě pak přijel, se omluvil. Aha. A podáč měl Lamborghini, jo, za 15 melounů.
0: A byl roztržitý.
1: A koupil benzín za 2,5 a odjel. A pak se vrátil a říkal, promiňte, já jsem asi nezaplatil. Říká, ne, já jsem ředitel veliký firmy, já s tím mám starosti. No a prostě jsem si to neuvědomil, jsem natočil a odjel, že? Mhm. A paní, ale jako hodna své funkce, čerpadlářky, že? Tak říkala, prosím vás, když čerpám, to je jako každá jiná činnost, musíte se na to soustředit, jo? Prostě vypnu tu hlavu, vypnu tu firmu, načerpám, zaplatím a pak teprve pokračuju v řízení firmy a automobilu, jo?
0: Ale krásně mu to vysvětlilo.
1: Krásně, no, prosím vás.
0: Taková prezentace doslova.
1: Zodpovědná činnost. Vypnu hlavu a čerpám benzín.
0: Dobře.
1: Ten za to určitě nemohl, to si myslím, že. A navíc se vrátil zaplatit, jo, ale druhý den. Jako.
0: Dobře, tak zážitky z cest na motorce.
1: No, to pořád je něco.
0: Mm-hmm. Každopádně účes v pohodě, protože u recepčního i u produkce to prošlo, poznali vás, pustili do studia.
1: Prošel
0: můžeme
1: jsem,
0: začít.
1: Ano. Ano, na recepci dokonce jsem zřejmě působil velmi mladě, protože tam je takový pán starší, říká, a pan Hanuš, vy jdete na humoriádu nebo jdete na konkurs? A on si dělal legraci, než jsem to pochopil, tady je konkurs do dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu, tak mladě jsem působil dneska, když jsem sundal helmu.
0: Tak jo. A zaspíváte nám?
1: No, tak mohu bych vám zaspívat, ale ono to rádio nesnese všechno, že?
0: Ano,
1: a teďka jsme pod drobnohledem, aby neřekli, že za ty poplatky tady nějaký povel prezentujete.
0: No, tak,
1: tak já zůstanu jako mluvit. Já si dám tady humor, jo? Já si dám Honzu Přeučila.
0: Přesně, pojďme do našeho archivu, je tu nahrávka našeho kolegy Vladimíra Šťovíčka. Z pořadu Vzpomínky nám zůstanou s panem Přeučilem.
2: Protože je úžasné, jak jsou naši posluchači starostliví a nějakým způsobem vždy se snaží myslet i na náš zdravý životní styl. A mě pobavil jednou e-mail, který mi přišel právě také po tom 4hodinovém vysílání. Ono se to nezdá, ale ono to tam utíká ten čas poměrně rychle. A někdo se díval do studia přes webovou kameru a napsal, pane Šťovíčku, dneska jste nějak málo jedl.
3: Ale to je roztomilý, pane redaktore, to je roztomilý.
2: A zrovna do mě byste to neřekl, že jo?
3: To bych si nedovolil, že?
4: Ale ta kamera byla pod jiným úhlem trošku, že jo?
3: Ano.
4: On to někdo šoupnul.
3: Ano. No jo, ale tak je ohromná věc, když jsou různé přebrepty a brepty, že jo? Že i dneska se s tím dá pochopitelně pracovat. V divadle je to úplně jiné. Na divadle, když jsou přebrepty, to všichni dobře víme, tak to je lahůdka. A já se vám jednou přiznám, já jsem měl jednou fantastický přebret, kdy jsem teda se propotil od hlavy až k patě. Když jsem leta působil v divadle Na zábradlí, tak jsme hráli hru Tři sestry. A já jsem tam hrál postavu jednoho lékaře, který tam měl jedno latinské slovo. A tam na scéně byla Jana Prajzová, Jirka Bartoška, Pavel Zedníček, Olda Vlach, plejáda těchto vynikajících kolegů, vynikajících herců. A já jsem tam takhle seděl a říkal jsem, no a zítra uděláme kam... Teďka mě vypadlo to slovo, protože jsem od toho kam měl říct latinské slovíčko. Tak zítra uděláme kuky... Zítra uděláme kundik... zítra to nějak uděláme. Propocený jak nikdy, byla pauza, jdu chodbou a jde proti mě Jirka Barťák. Já říkám, Jirko, prosím vás, my si vykáme s Jirkou, i když jsme velcí přátelé. Já se vám omlouvám, já jsem tam měl takovou malou spečeninku. On říkal, Honzo, jděte do háje spečeninku. Tam dámské přirození lítalo po jeviši a vy říkáte spečeninka.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak začalo to tématem kamery v rozhlasových studiích nebo v rádiu obecně, pane Hanuši?
1: No, tady je taky kamera.
0: Nejedna.
1: Takhle a běží.
0: Ta, na kterou vy sedíváte, myslím, neběží, ale běží ty další dvě z těch pěti.
1: Minule mě právě posadili takhle víc stranou, abych byl jako v záběru, jo? Tak já jsem v tom záběru a přitom kamera neběží, no tak to jsem se
0: No ale to neznamená, že se nebudete snažit.
1: Zbytečně jsem se učesal.
0: Hezky se tvářit.
1: Jo, ale od té doby, co vím, že jsou tady kamery, tak já jsem někdy zůstával takový poloslečený, takový jsem se rozepnul, když jsem přijel, bylo horko nebo to, a pak mě tady někdo právě upozornil, že je tady kamera, tak jsem se od té doby se v rádiu zapínám a necítím se už tak svobodně, protože tady nemá kamera co dělat. Ale tady svoboda spočívala v tom, že tady můžeme sedět
0: se tvářit,
1: nahý, že jo, a hlásit seriózně a nikdo to jako neví. No a teďka, ale mohl bych být zase koneckonců třeba bez kalhot, jak jsou takový ty televizní, že jo, v čem to je, v něčem to je, s tebou mě baví svět, nebo co, jak ona přibíhne na poslední
0: chvíli. A zapomene
1: chvíli.
0: Si tu sukni, vem si jenom halenku.
1: No nestihne to, že jo, jenom si veme ten spodek.
0: Aha, Jana Šulcová.
1: No, ale Jana Šulcová je to, no ale to jsem zjistil, že v covidu, jak se pracovala doma, tak to bylo běžný, že jak ti lidé, co prodávají něco, obchodníci, že oni měli ten most, že, jak se to jmenuje, takový ten rozhovor po počítači a oni tam běžně seděli právě bez kalhot, pač ten záběr je jenom do pasu z toho počítače, tak tam vznikla doba jako bez kalhot.
0: Ale nesměli stát dřív, než skončil přenos od toho stolu.
1: No a když si jako... No a to jsem pak právě viděl někde na YouTube nebo celý ty legrace. Právě ty, co si tu kameru nevypli, že jo, a vstali, že jo. Mm-hmm. Takže měli tu kravatu, jo, a pak měli takový trapný jenom trenýrky nebo tanga, nebo no prostě jak měl kdo chuť, tak podle toho.
0: Já si pamatuju jeden také vtip na toto téma covidové, kdy holčička měla výuku online a maminka u zrcadla vzadu pobíhala ve spodním prádle, připravovala se na odchod do práce a holčička řekla, mami, a nevadí ti, že máme právě s paní učitelkou vyučování? No, tak asi tak. O těch kamerách. Ale tady se můžete svléct, aspoň zvýšíme poslechovost, sledovanost, všechno.
1: Ne, my máme krásnou poslechovost. Nebudeme tímhle způsobem získávat. Ano, jako...
0: Ale zkusíme to s scénkami.
1: Kdyby nám to šlo dolů, tak se zlíknem.
0: Máte přednost. Tak my budeme získávat poslechovost scénkami našich posluchačů. Nabízíme v tuto chvíli Jana Přeučila v dalším vyprávění, anebo Miroslava Šimka. Zvolte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dobré odpoledne všem z dnešní Humoriády přejí Miroslav Hanuš, náš dnešní host, od mikrofonu moderátorského Pavel Kučera. A vy na našem telefonu teď přidáte své hlasy pro pana Přeučila nebo pana Šimka z našeho archivu. Koho si vyberete? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Kučero i pane Hanuši.
4: Dobrý den.
3: A to, jak se říká, ta Šulcová s těma...
2: To byla kotva u přívozu, ano, ale režie Marie Poledňáková, aha, proto se nám to asi propojilo.
4: Ten, dobře, máte bod, že dáváte pozor.
3: Když se tenkrát bavili o tom, jak vám zmizelo to, jak jste s tou gumovací tuškou.
4: No, ten text.
3: A jak jste říkal, že se dal někdo do mrazáku a to. Já jsem to hned vyzkoušel, to bylo někdy v únoru. Bylo asi minus 15.
4: No.
3: I do mrazáku jsem to dal, nefunguje to.
4: Ne,
2: špatný mrazák,
3: ne,
2: nebo led.
3: Neobjeví se nic a používám to tak, že něco si namaluju a pak když dělám ty kontury, ty už hotový, tak to udělám jako normální tou a tam to pak vyfénuju a ono to zmizí a je to super.
4: Jo, takhle to používáte. No. To jsme se bavili.
3: Jak jste říkal, teď, tu tušku, no, tak to
4: tu tušku,
3: je
4: ano.
3: Ten Aleš Svoboda, tak ten by si to měl vzít sebou, mu to tam psalo v tom... Na té stanici.
4: Jo, nahoře.
2: Tak teď nás určitě slyšel a už to ví. Tak jo, koho jste si vybral?
3: Dáme si Přeučila.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky.
4: On to rozjel v ostře, tak uvidíme.
2: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo? Už jste s námi?
5: Halo, tady je Jirka Čerčan, dobrý den.
2: No, zdravíme.
4: No, Jiří, dobrý den.
5: Dobrý den, já znám pana Hanuše i vás, pane Pavle, a přeju vám hodně zdraví a chtěl bych to Bčko, to Bčko. Je Krampol.
2: Ne, Miloslav Šimek.
4: Ne, dejte Miloš Ačko, Šimek. Dejte Ačko, dejte Přeuči.
5: Tak Ačko dám.
4: No,
5: tak
2: nenechal se zvyklat, dal Ačko.
4: Zase hodně, že jste zavolal, no shledal.
2: Dobře, díky, tak nemusíme hlasovat, vy všechno upovídáte, uplatíte možná. Dobré odpoledne. Halo?
6: Dobré odpoledne, pánové. Zdravím vás. Tady Petr z Hostína, umělníka.
4: Ano,
2: výborně.
4: Dobrý den.
6: Zdravím vás, pane Uši. Mám vás strašně moc rád. Jako člověka si vás vážím. Jako člověka s velkým humorem a v každém pořadu, kde jste, tak vás moc nadšeně poslouchám.
4: To jste hodnej. Tak dejte Ačko, dejte Přeučila.
6: No, Ačko dáme a ještě se dostat, jestli ten papoušek a že si pořád ještě umíte krásně tu kyselnu herunovou základ.
4: No, ano, ano, pořád, hned ráno to říkal, jo, kyselina hyaluronová, záruka krásného stáří.
6: Ano, tak.
4: Ano,
6: tak.
4: Platí to.
6: Tak dáme to
2: Přeučila. Dáme Přeučila, dobře. Máme dobře. Děkujeme pěkně, ano. Naslyšenou.
4: Dík.
2: Naschledanou. Tak, o režii Jiřího Krejčíka v divadle v Humoriádě na cestách povídal pan Přeučil Patrikovi Rozemalovi.
7: A já mám takovou krásnou vzpomínku související právě s tím jazykem na vynikajícího filmového režiséra Jiřího Krejčíka. Vzpomínáte si, přátelé, na film Božská Ema, malostránské povídky. Vyšší princip. To byly poklady svědomí, poklady filmového prostě umění. A Jiří Krejčík jednou v divadle na Zábradlí také režíroval Strindbergovou slučnu Julii, slečnu Julii. A my s mojí kolegyní jsme na tom jevišti velice artikulovali přesně, protože ta jevištní řeč musí mít svoji jaksi zákonitost. A on vždycky nám říkal, stop, to není pravda. Znova. A spíš chtěl, aby ten mluvní projev byl takový jako civilnější, který kamera má přiblížit a tak dále. A my zase, když jsme začali artikulovat, stop, nevěřím, není pravda, znova. Tak my, když jsme hovořili tak, tak byl ohromně spokojený, měl takhle ruku u ucha a říkal, dobrý. A jakmile jsme začali artikulovat, stop, nevěřím. A já jsem stále říkal, Jiří, pane režisére, jevištní řeč má jiné zákonitosti než filmová. Tam jsou určité jakési proporce jiné. A říkal, ne, přirozeně takhle. Čili my jsme měsíc a půl zkoušeli. Po měsíci a půl byla generálka veřejná pro penzisty. Krejčík za mnou přišel a říkal, přeučile, na tom jevišti vás není slyšet. Já říkám, pane režisére, na měsíc a půl na tohle téma hovoří. Ne, uděláme to takto. Vy budete to představení hrát tak, jak máme naskoušený, a já budu vzadu v hledišti vás poslouchat. Když zjistím, že vás není slyšet, udělám několik signálů. Já říkám, jaký signál? První signál bude ten, že budu výrazně uličkou, pravou ruku dám na stěnu a levou si dám na čelo. A když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem říkal, já vás v těch světlech, ne, znova říkám, výrazně jdu uličkou, když nás nebude slyšet, pravá ruka na stěnu, levá na čelo. Jak mi tam uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem šel za svojí kolegyní Hankou Smrčkovou, říkám, Hani, kdybych tam náhodou toho blázna viděl, tak já ti v jednom okamžiku lehce zmášknu ruku a tak dále a přidáme do hlasu. Hrajeme. Najednou se podívám a skutečně tam někdo stojí. A režisér Krejčí. Musíme lépe artikulovat a přidat do hlasu. V jednom okamžiku jsem zmáčknul Helence ruku, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, pauza, proti nám v chodbě herecký běží Krejčík a křičí krávy! Zvali jste jak krávy! Já jsem říkal, pane režisére, tam to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel. Humoriáda.

0: Tak to byla kapela Slza. V tuto chvíli už jsme tady s naší pravidelnou soutěží červnovou. Připomenu, že můžete vyhrát jednu z knih dle vlastního výběru z naší edice Humoriády, plus ještě v pátek v losování digitální rádio. Za každý týden všechny výherce tam budeme mít a to bude šance. Miroslav Hanuš měl ale jiný návrh na výhru.
1: Tak a já než jsem šel, tak jsem sem šel. Takhle.
0: Šel jsem sem.
1: Než jsem šel sem.
0: Až jsem došel.
1: Než jsem sem šel, tak jsem došel. Se potkal s manželkou a navrhoval jsem, že by mohla být soutěž Noc s Miroslavem Hanušem. Jo? A moje dcery říkali, že to je, že to bych neměl navrhovat, protože doba je jako solidní a genderově je to jako nevyvážený, že třeba prostě
0: i s paní Hanušovou by
1: ženy by mohly, ne, že ženy by, ženy by mohly mít víc zájem než muži a tím by to bylo jako nečestné,
0: jo,
1: a nesportovní. A říkají to, a žena zase hlasovala proti taky, protože říkala, že takhle, my jsme zkoušeli takovou hru Skurvení havlisti, která se odehrává v sauně, tak tam jsme řešili s Tomášem Měcháčkem a Dádou Gondíkem, jestli to máme hrát nahý, protože v sauně se sedí nahý.
0: Většinou ano.
1: No a já jsem navrhoval nahý, jo. Měcháček taky nahý a jenom Dáda Gondík chtěl hrát oblečenej, no. Takže nás přehlasoval jednohlasně, ale moje manželka říkala klidně, protože u nás dobrý. Jo, takhle vyhodnotila, že můžu vystupovat na hej, protože u nás dobrý. No a právě na to navázala, že právě u nás je to tak dobrý, že by ten zájem mohl být příliš veliký, jo. Uh-huh. A potom by poptávka převýšila nabídku, takže nakonec říkala, ať se dává ta kniha, a nebo to rádio.
0: Že to tak bude lepší v rámci všech možných vztahů.
1: No, sice jako přijdou o hezký zážitek lidi, ale...
0: Ale budou mít jiný hezký zážitek.
1: Rozhlas jim to vynahradí, jako. Ano. Jo, protože digitální to bude.
0: Tak řekli jsme už víc, než by se mělo říct, možná, tak zbývá pozvat do soutěže naše posluchače. Dobré odpoledne, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den, Milena.
0: Paní Milena,
1: dobrý
0: odkud?
1: Den, Mileno. Vidíte, vy jste třeba zrovna tu noc chtěla vyhrát možná.
0: Ani ne.
1: Ona se...
0: Jste tam ještě?
2: Jsem, ano.
0: Výborně. Ano. Odkud ano. Voláte?
2: Z Prahy,
0: výborně. Prahy. Tak, otázka se týká pana Hanuše.
1: Jo.
0: Všeobecně celorepublikově se proslavil rolí v televizním seriálu Ulice. Zahrál si za A starostu Hložánka, za B majora Korejse.
2: Ale já to neposlouchám, tak já dám za A.
0: Posloucháte rádio nebo seriál nesledujete?
2: Seriál
0: nesledujete. Ale stejně jste to trefila, takže gratulujeme. No, koho si vyberete?
1: Já ho taky nesleduju, ale hraju v něm.
2: Děkuju.
0: Počkejte, paní Mileno, kterou knihu si vyberete? Máme tady paní Švormovou, pana Krampola, paní Konvalinkovou, Josefa paní Dvořáka. A ještě jednou?
2: Švormovou.
0: Paní Švormovou, dobře, pošleme vám výhru.
1: Švormovou?
0: Ne, Švormovou. Pan Hanuš už nezlobí v tuto chvíli. My se rozloučíme s paní Milenou, gratulujeme a mějte se hezky a sledujte v pátek naše vysílání.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak, soutěž proběhla, další bude zítra samozřejmě, každý den až do 26. června soutěžíme. No a teď je řada na Miroslavu Hanušovi, koho nám vybere dál.
1: A tady tohle, já úplně se těším, to já si dobře pamatuju, ještě Tomáše Slámu, že ho zakladatele, myslím, že zakladatele, to Bogánu.
0: Myslím si, že ano.
1: Taky jsem u něj jednou byl velice sympatický člověk, který nás pak opustil. A tady vidím, že je sám v nabídce, čili on sám bude zřejmě vtipně hovořit a proto volím Tomáše Slámu.
0: Ano, je to z Toboganu na ruby, tak je to pojato. O výtvarníkovi Jiřím Stejskalovi nám něco poví Tomáš Sláma.
4: Děkuji Zoltánu Liškovi. Tobogán na ruby začíná. Tohle je kouzelná kulička. ten mikrofon. A dokáže řadu lidí potěšit, některé vyděsit doslova, obzvláště když uděláte několik kroků do první řady, tak to vám můžu říct, že přesně už to mám vysledováno, uděláte dva kroky a najednou první řada se bojí, že třeba se jich budete na něco vyptávat, tak první řada je menší a menší, až je nejmenší na celém světě. A nesmíte se bát, musíte dát díky mikrofonu důvěru. Ještě hezčí je, když připravujete nějaký rozhovor s výtvarníky. To jsou bojácní lidé. Sedí tady pan Franta a jsou tady další výtvarníci. A já mám musím říct, že na rozdíl od pana Komárka a pana Franty, s výtvarníkama to je velká potíž. My jsme organizovali výstavu panu Stejskalovi. Vynikající výtvarník z Olomouce, člověk, kterému bylo tak 35 let. A řekli jsme, hele Jirko, my v Praze ti uděláme výstavu. Bude to pěkný, bude to krásná výstava. Ty přijedeš za námi, tehdy to bylo Mikroforum, přijedeš do Mikrofora, řekneš, já jsem Jirka Stejskal, tady v Praze mě udělali výstavu, já je mám moc rád a moc se na to těším. A Stejskal říkal, no jo, ale to je těžký, člověče. Já jsem říkal, co na tom je těžkýho. Řekneš, já jsem Jiří Stejskal, jsem z Olomouce, vy jste mě udělali výstavu, já se na to moc těším. Tak já jsem udělal to, co běžně nedělám, to vy dobře víte. Řekl jsem, Jirko, pojď a naučíme se to. A tak jsme vám chodili po chodbě toho rozhlasu. První jsem byl já a za mnou chodil Stejskal a já jsem říkal, já jsem Jiří Stejskal a Stejskal říkal, já jsem Jiří Stejskal. Oni mě v Praze udělali výstavu a já jsem moc rád, že mě udělali výstavu. Já jsem říkal, vidíš, jak to jde, tak ještě jednou a zase. Já jsem Jiří Stejskal, v Praze mě udělali výstavu, moc se na to těším. A když už to celý takhle uměl, tak jsme šli dolů do toho studia, tam se objevilo červený světýlko. Tak jak jsem byl sám spanikařenej z toho, jak jsme chodili po té chodbě, tak jsem řekl, to je Jiří Stejskal, má výstavu, on se na to moc těší. A Stejskal byl namydlenej. On neměl co říct v podstatě. Tak já jsem chtěl, aby se to nějak dokončilo, že jo? Tak jsem řekl, no, tak Jirko, aspoň nám něco řekni. A Stejskal srdnatě vstal a jako správný Moravák řekl, ať žije život. To byla celá věta, kvůli které jel z Olomouce až do Prahy.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Přátelé, dámy a pánové, u rádia začíná další souboj. Můžete hlasovat pro Tomáše Slámu anebo Lubomíra Kostelku. Vyberte si sami humor podle vašeho gusta. SMS-kou humor mezera A nebo B číslo 90 01 04 pro SMS. Telefonujete na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli na výběr pro vás, naši drazí u rádia, Tomáš Sláma nebo Lubomír Kostelka. Miroslav Hanuš už má sluchátka a určitě si vás poslechne. Jak budete hlasovat? Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Jana a já bych...
1: Ano.
2: Dávala Bčko.
1: Bčko, Lubomír Kostelka.
3: Dobře.
1: Děkujeme.
3: Ano, pan Kostelka, dík.
1: Naschledanou. Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně. Já zdravím pana Hanuše, že se mi líbila ta historka, když ves na tom skutru tu ze záběhli.
3: Ano, Věru Nerušilovou. Nedávno nás opustila.
4: Já vám dovolím, chtěl bych ten Bčko, prosím vás.
1: Děkujeme. Kočka ze Záběhlic, slavný to hit Věry Nerušilové. Ano. Vzpomínáme na ně. Díky ano. Za připomínku.
3: Ano, ale jak pan říkal, že zdraví oba dva, to myslel mě a Věru, ne?
1: Ne, nás dva. Jsme zase ve studiu. Zpátky. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza s Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Hanuše.
1: Dobrý den.
5: A bych hlasoval, chlapi, pro pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas, Honzo. Naslyšenou.
5: Zbytek dne, zdarec.
3: Čau, chlapi.
1: Dobrý den. Halo. Tak, ještě jednou. Dobrý den.
6: Dobrý den, při.
1: Výborně.
3: Ano.
1: Kdo pak je s námi?
3: Dobrý den.
6: A Monte

0: Haló?
1: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva ve studiu a prosila bych pana Slámu.
0: Děkujeme za váš hlas. Mějte se
2: hezky. Děkujeme.
0: Naschledanou. A ještě vy. Dobrý den. Haló?
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Karel Bojkovic, zdravím pana Hanuše i vás, Pavle. A já bych si přál pokračování s panem Slámou.
2: Dobře. Ano, díky.
0: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečteno, potrženo, přičteme i SMS a výsledek je, že pokračuje pan Sláma tentokrát na téma, jak uváděl zlatého Slavíka. A to si pamatuju i já.
4: Děkuji, Zoltánu, ale nezlobte se, já se ještě k té kapitole vrátím. Já jsem v roce 82 a 83 uváděl zlatého Slavíka. Dneska bych to neudělal, ale tenkrát jsem to bral, jakože to je taková podsta pro mě uvádět zlatého Slavíka, tak jsem si nechal ušít smoking. Bylo to v přímém přenosu i rok 82 i 83. Moc se bojím, že to někdo vytáhne a ukáže v televizi, jak jsem vypadal. Bude to strašný, ale nicméně stalo se. A po prvním zlatém Slavíkovi jsem dostal jenom jeden jediný dopis, za to nádherný, protože měl 8 stran a na každé straně formátu A4 bylo vyznání jisté paní, která nám psala, jak si ona představuje zlatého Slavíka. A začínalo to krásným motem. Karel Gott má 18 zlatých Slavíků, Valdemar Matuška má malého Valdíka, kdo má víc? Tak to jsem znejistil. Paní to ale na dalších řádcích krásně vysvětlila a psala tam, podívejte se, pane Slámo, Karel Gott má 18 zlatých Slavíků, ale Valdemar Matuška založil rodinu, splnil požadavky vůči státu, ten má být zlatý Slavík, Gott nic. A otevřel bych kapitolu, která se jmenuje Naše rodina.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak uvidíme, jaká budou vaše přání, dámy a pánové, vyberte si v závěru. Vracíme do hry. Tentokrát proti sobě stojí Miloslav Šimek a Lubomír Kostelka. Připomenu spojení, SMS-kujete humor mezera A nebo humor mezera B. Telefon 731 800 900. A ještě, abychom se dozvěděli o tvůrčí současnosti pana Hanuše. Na čem teď pracuje?
2: No, teď zrovna se snažím trochu odpočívat, protože skoro každý den hraju, ale mám zkoušku na Vyšehradě, na toho svého, na ten svůj opus o Mickey Volkovi, na ten rock'n'roll, protože v létě to budeme hrát v rámci Studia 2 na Vyšehradě, což je taková rock'n'rollová show, kdo ho měl rád, tak se klidně přijďte podívat. A teď se snažím jako odpočívat a ono mi to nejde, protože mi přichází nějaký další nabídky a já už teď hraju 28 představení měsíčně.
1: Kam to dát?
2: No, kam to dát, že důchod se blíží a práce se zvyšuje, tak já nevím, co s tím budu dělat. Tak možná si nechám místo toho operovat koleno, to mě bolí a tím se to vyřeší.
1: Zdraví je nejdůležitější, ano, samozřejmě, ale jinak přejeme, ať se rozhodnete dobře, ať si vyberete dobré nabídky.
2: Jenom napadlo tady, jak ten Tomáš Sláma říkal, že ten pan Matuška, že měl toho Valdemara a ten nic, tak dnes víme, že jak je ten pořad starý, že Karel Gott taky pilně pracoval, zakládal rodiny, taky
1: ale nechtěl naštvat faninky, tak
2: jo, nechtěl, no, pak to zveřejnil, ale čestně všem přispěl, že on taky, ona už nevím, jestli žije ještě ta paní, co psala ten dopis, ale že prostě Karel Gott taky na tom pilně pracoval, ale že pracoval v ilegalitě tenkrát.
1: Ano, tak dáme si teď paní zpěvačku, která také byla ilegální, teď už je legální, takže paní Marta může zpívat.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsme ve finále dnešní humoriády. Už znám výsledek, pan Hanuš ještě netuší,
2: je?
1: Pokud vystoupí Miloslav Šimek nebo Lubomír Kostelka, co by vám vyhovovalo více osobně?
2: No, to je těžký, protože pan Kostelka vždycky je s Vladimírem Menčíkem, že jo, stěžení přátelé a to se to hraje vtipný. Ale pak zase vidím, že Miroslav Šimek má návštěvu cirkusu a zrovna tuhle povídku mám rád, tak ne, já beru všechno, já jsem jak smrt, já beru všechno.
1: Jo, zvítězilo to první, co jste jmenoval, což bylo to druhé, cirkusu. Čili Bčko.
2: To je klaun volaný ne, děti. Aha.
1: Bečko. To první, co jste teď říkal, čili Lubomír Kostelka s Vladimírem Menšíkem.
2: Aha, jo? No vidíte.
1: Cirkus
2: no tak
1: bude
2: poslouchejte,
1: příště.
2: Já to zatím se pokusím pochopit ty pravidla.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chleb jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt spěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Adlesky, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No jo, no. Já vím. Prosím. No to nás potěž pambu. Jaká revize? K nám do lesa na Vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný dva jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ježiš. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, no buznár. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal. Proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený dva jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, ne světák. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky, bezinky obtěžovat.
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králové?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme v háji.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Jseš zaměstnane z státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle pročetok si mohl dělat blbče a strašidlo na křivoklátě?
1: Tak tolik závěrečná scénka dnešní humoriády, tolik také náš dnešní host Miroslav Hanuš. Děkujeme, krásný den,
2: naschle.
1: Hezké léto, mějte se hezky, vážení posluchači, dobrý poslech dalších pořadů, přeje Pavel Kučera, naslyšenou.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Město Zlín v létě upraví dopravní značení na 4 místech v centru. Obecní bufet u přírodního koupaliště v prostřední Bečvě na Vsetínsku dostal solární panely. Český statistický úřad dnes zveřejní inflaci za květen. Přes den očekávejte zataženou oblohu s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 18 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Silničáři ve Zlíně změní o letních prázdninách jízdní pruhy a dopravní značení na 4 místech. Podle zlínského radního pro dopravu Václava Kováře mají úpravy zvýšit plynulost provozu ve směru na zlínské sídliště Jižní Svahy i Otrokovice. Usnadní taky průjezd centrem městské hromadné dopravy.
3: Během letních prázdnin přibude u Městského divadla Zlín odbočovací pruh směrem na Otrokovice. Naopak rušit se bude odbočení doleva na křižovatce pod kongresovým centrem ve směru na sídliště Jižní Svahy. Další změny budou u budovy Centroprojektu a na třídě Tomáše Bati u tržiště směrem na Otrokovice. Karolína Macejová, Český rozhlas.
2: Přírodní koupací biotop u Zavadilky v prostřední Bečvě na Vsetínsku bude nově využívat elektřinu ze solárních panelů. Obec je instalovala na střechu bufetu, který předtím stavbaři zrekonstruovali. Vyměnili okna, zateplili budovu a upravili její zázemí. Vyjmenovává nezávislá místo starostka Alena Srovnalová.
4: Fotovoltaika na bufetě u kurtu bude sloužit k napájení čerpadel, které jsou důležité pro provoz přírodního koupaliště, biotopu, a samozřejmě v zimních měsících bude sloužit právě jako pro tento bufet, protože od letošního roku bude mít bufet celoroční provoz, díky tomu, že jsme provedli výměnu oken a zateplili jsme ho.
2: Český statistický úřad dnes zveřejní údaje ke květnové inflaci. Předběžné odhady počítají s tím, že spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,1%. Oproti dubnovým 2,5% by to znamenalo zpomalení inflace. Podle analytiků za to může hlavně slábnoucí tlak na zdražování pohonných hmot.
5: Ceny pohonných hmot v předchozích měsících rostly kvůli konfliktu na Blízkém východě. Podle analytiků už ale tlak na jejich zdražování odeznívá. Předběžné údaje Českého statistického úřadu zároveň ukazují, že meziročně zlevnily taky potraviny a nealkoholické nápoje, a to o necelá 2%. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Absolventi středních škol mají status studenta až do konce léta. Pokud ale podnikají nebo nenastoupí na vysokou školu nebo do zaměstnání, měli by si pohlídat, kdo za ně platí zdravotní a sociální pojištění. Pro ty, kteří se pustí do podnikání, platí, že si pojištění musí hradit sami. Stejně to mají absolventi, kteří ve studiu dál nepokračují, ale zároveň nejsou zaměstnáni. Zdravotní pojišťovnu by navíc měli o změnách informovat.
1: Počasí.
2: Přes den očekávejte ve Zlínském kraji zataženou oblohu a občas se bude vyskytovat také déšť. Četnější srážky by ale měly přicházet na celé území až později. Aktuálně jsou teploty mezi 15 a 12 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 14 až 18 stupňů. A vítr povane slabý, přes den mírný, severní až severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Momentálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní komplikace. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a teď už předávám slovo Petru Uhříkovi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Drobné kapky deště, nepatrné mrholení doprovázejí poslední noční okamžiky a už vás, milí posluchači, vítám do nového dne. Převážně zataženého, ale to nám, doufám, náladu na startu 10. června nepokazí. Přeju dobré ráno a posílám energickou písničku Tiché dohody, ať se pohneme z místa i hudebně. Mezitím chystám kalendárium, kde se ohledneme do zajímavých okamžiků minulosti. Teď je 5 hodin a 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

0: probouzení do středy vás, milí posluchači, zdraví Český rozhlas Zlín. Přání dobrého rána posílám k 10. červnu. Vybírám z kalendária. V roce 1348 byl položen základní kámen hradu Karlštejn. Budování hradu pak trvalo 10 let. Před 117 lety britský parník Slavonia jako první použil nouzový signál SOS, dohodnutý na mezinárodní konferenci o bezdrátové telegrafii v Berlíně. V roce 1942 došlo k vyhlazení Lidic nacisty. 192 mužů bylo zastřeleno, 196 žen odvlečeno do koncentračního tábora Ravensbrück a 104 dětí posláno do tábora v Lodži. Vyhlazení Lidic bylo jediným případem genocidy, ke kterému se nacisté během druhé světové války oficiálně přiznali. 68. narozeniny by dnes oslavil herec Vladimír Dlouhý, proslul ve filmech Z čerty nejsou žerty, Hlídač číslo 47, Kájínek nebo v seriálu Arabella. Zemřel v pouhých 52 letech. 66 let má dnes herec a dabér Zdeněk Bahdal. Jeho hlasem mluví ve filmu například Nicolas Cage, Quentin Tarantino nebo Kevin Costner. 75. narozeniny polokulatiny oslaví zpěvačka Marcela Holanová. Oslavencům gratulujeme a ještě rok 2005, možná si na to vzpomínáte, v anketě České televize největší Čech zvítězil tehdy císař Karel IV. Před zakladatelem československého státu Tomášem Garrigem Masarykem a ex-prezidentem Václavem Havlem.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Carpenters byla slavná americká dvojka, sourozenci Richard a Karen, no právě ten ženský hlas dával jejich písničkám sametový zvuk. Největší úspěchy zažili v průběhu 70. let. Svoji hvězdu mají i na hollywoodském chodníku slávy.

0: Za malý okamžik bude 14.6 v kalendáři středa 10. června. Podíváme se na dnešní předpověď v záležitosti meteorologické a úplně nejdřív na ranní teploty.
1: Počasí.
0: Napříč regionem jsou velmi vyrovnané, takže se budu opakovat v číslech. Napřed hodnota 14 stupňů, to je Kroměříž, Staré Město, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Bojkovice, Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm. Jenom o jeden stupínek méně, tedy 13, hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy, Hošťálková, Zlín, Vizovice, Luhačovice, Strání, Štítná nad Bláří, Valašská Senice a Velké Karlovice. Horní Bečva uvádí stupňů 12. Dnes očekáváme zataženou oblohu a občas se bude vyskytovat déšť. Četnější srážky by měly přicházet na území celého kraje až později večer a v noci na čtvrtek. Nejvyšší teploty 14 až 17, v nížinách na západě kraje až 18 stupňů, ale všímáte si, ten pád teplot oproti včerejšku je docela razantní. Slabý přes den, mírný severní až severovýchodní vítr povane rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. U toho jsou většinou dobré až mírně nepříznivé rozptylové podmínky, ten průběh si v tomto smyslu dál budeme upřesňovat. Biozátěž každopádně zůstává mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Už za chvíli si povíme o tom, kdy se objevily první kolíčky na prádlo. S Martinem Písaříkem v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
2: Možná jste už slyšeli o případech, kdy lidé v dobré mysli posílají peníze potřebným, ale pak se ukáže, že jde o podvodníky. A možná jste si řekli, že vy byste nenaletěli. Typů podvodů je ale široká škála a dobré podhoubí jim poskytuje internet. Na to, jaké jsou taktiky kyberpodvodníků, se zeptáme vedoucího oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie České republiky Milana Zábojníka. Poradnu poslouchejte 12. června. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model, vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

tím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Ranní zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Čtyřpodlažní bytový dům zaplní Proluku naproti kinu ve Valašských Kloboukách. Investor už zahájil přípravy na stavbu. Budova nabídne 14 bytů různých velikostí, podzemní parkování a v přízemí prostor pro komerční využití. Radnice v Rožnově pod Radhoštěm připravuje výstavbu kruhového objezdu, který nahradí současnou křižovatku ulic 5. května a 1. máje. Je to jeden z nejrušnějších dopravních uzlů ve městě a lidé z okolí si tam dlouhodobě stěžují na provoz. Sami navrhli, ať tam objezd vznikne. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková by i s menším týmem měla dál zůstat pod úřadem vlády. Českému rozhlasu taky řekla, že získá novou pravomoc připomínkovat návrhy zákonů. Někteří zaměstnanci agendy se podle ní přesunou na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dnes je to 84 let od vyhlazení Lidic. Obec srovnali se zemí nacisté jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 173 mužů bylo zastřeleno, ženy a děti odvezli nacisté do koncentračních táborů. Tragickou událost připomene páteční koncert na náměstí Muzea památníku Lidice. Součástí vzpomínky je také zapálení svíček za každé zničené lidické stavení. Přes den očekávejte v našem regionu zataženou oblohu a občas se bude vyskytovat také déšť. Četnější srážky by ale měly přicházet na celé území až později. Aktuálně jsou teploty mezi 14 a 12 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 14 až 18 stupňů a vítr povane slabý, přes den mírný, severní až severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Podle dopravních serverů se v této chvíli projíždí Zlínským krajem bez nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobrou náladu a bezpečí nejen na cestách vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V Lukovečku na Zlínsku dokončují novou obecní kanalizaci za 130 milionů korun. Na podzim se na ní začnou napojovat první domácnosti a my si informace doplníme už za chvíli v reportáži. Teď je 17:30, před námi středa. Dobré ráno.

0: Tady je Český rozhlas Zlín s přáním dobrého středečního rána. 5 hodin 39 minut. Lukoveček na Zlínsku má novou kanalizaci. Rozsáhlý projekt, který obec přišel na 130 milionů korun, právě finišuje. Práce trvaly 16 měsíců. Teď zbývá ještě dokončit poslední opravy místních komunikací a získat rozhodnutí o kolaudaci. Už na podzim se na nový systém prý začnou připojovat první domácnosti.
1: Když vám frezují cestu, tak s tím musíte počítat, tak zavřete okna a samozřejmě, až to bude hotové, tak se okna umyjí, ale bez toho to nejde.
2: Máme k tomu celkově pozitivní přístup a zvládali jsme to v pohodě.
3: Paní Marie a pan Rudolf z Lukovečku na Zlínsku popisují, jak zvládali posledních 16 měsíců, kdy se v obci stavěla nová kanalizace. Že to bylo pro místní náročné, potvrzuje i starosta obce Lukáš Pšeja z ODS.
4: Největší omezení pro naše občany bylo samozřejmě hluk a prašnost. Jsme museli koordinovat ty jednotlivé práce tak, aby byl vždycky zajištěn přístup a nejlépe i příjezd k domu.
3: Stará kanalizace společně odvádí jak splašky z domácností, tak dešťovou vodu a každý dům má svůj septik nebo čističku. To ale přináší problémy, popisuje starosta Pšeja.
4: Krom údržby a včasných vývozů, což byl věčný boj, tak to byl samozřejmě sem tam nějaký zápach, který byl vypouštěn do té jednotné kanalizace, kterou tu máme, která bude po uvedení do provozu splaškové už jenom jako dešťová, takže budeme mít konečně oddělený ten systém dešťové a splaškové kanalizace.
3: Nová kanalizace stála asi 130 milionů korun. Zaplatit ji pomohly dotace Ministerstva životního prostředí a Zlínského kraje.
5: Za celou dobu výstavby kanalizace v obci Lukoveček bylo položeno 3860 metrů kanalizačního potrubí, včetně napojení nemovitostí.
3: Říká Jaroslav Valkovič, který výstavbu kanalizace dozoruje po technické stránce. Minulém týdnu dohlížel na asfaltování posledních úseků komunikací. Předání hotové stavby je 25. června a následovat bude kolaudace.
4: První připojení lidí v Lukovečku očekáváme někdy v listopadu a máme na to celý příští rok, tak aby jsme alespoň 80% obyvatel připojili. Kanalizace je nějaký kanál, který nikdo nevidí a každý na něho druhý den zapomene, ale ta komunikace tady bude viditelnou součástí Lukovečka na dalších 20-30 let.
3: Uzavřel starosta Lukáš Pšeja. K dokonalosti chybí ještě oprava hlavní krajské cesty. Na té by se mělo začít pracovat v dubnu příštího roku. Z Lukovečku Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Máme přesně 6:15, jak to bude s oblačností a teplotami, co nám dnešek nabídne v pohledu meteorologů. Právě o tom si teď povíme, včetně ranních teplot celého regionu.
1: Počasí.
0: V podstatě vidím v celém tom seznamu té škále čísel jenom 3 hodnoty, takže to bude opakování. 14 stupňů v Kroměříži, ve Starém Městě, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, v Bojkovicích, dál taky ve Valašském Meziříži.

0: dnů, ale sledujete, že oproti včerejšku je to docela razantní pád až o 10 stupňů. Slabý, přes den mírný, severní až severovýchodní vítr povane rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, ale někde až mírně nepříznivé. Upřesníme si další vývoj a biozátěž beze změny stále platí mírná jednička.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Taky dnes po 13. hodině vysílá Český rozhlas Zlín pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové policejní instruktor sebeobrany a spisovatel Pavel Černý. Dozvíme se i to, že napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi. Během příprav zjistil spoustu zajímavých informací, co se například dozvěděl o Lídě Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfu SD, když řeknu bezpečnostních složek BMEho, brala na večeře nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná tím muži, obdivovaná, že ten BME na ní úplně tolik nereaguje. Mínil nereaguje jako na ženskou, jo, a byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace, dodnes je to spíše spekulace, ale ona to prý to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál, proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně, a že to bylo pochopitelné.
0: Celý rozhovor s Pavlem Černým si poslechněte dnes po 13. hodině. Nové zprávy už za chvíli, 6 hodin bude za 6 minut. Přejeme si dobré ráno do středy, 10. června.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínský kraj přispěje policii na modernizaci speciálního vozidla pro kontroly přetížených kamionů. V Šumicích na Uherskobrodsku staví byty pro seniory a sociálně slabé. Sezona komárů v Česku začala. Přes den očekávejte zataženou oblohu s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 18 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zlínský kraj poskytne policii víc než 1,75 milionu korun na modernizaci speciálního služebního vozidla. To budou dopravní policisté využívat především při kontrolách přetížených nákladních aut a odhalování nebezpečného chování řidičů. Pokračuje mluvčí kraje Soňa Ličková.
4: Peníze poslouží k přestavbě dodávky, kterou policie pořídila na konci loňského roku. Po úpravách bude vybavena kamerovým systémem, přenosnými radary, spojovací technikou i zázemím pro vyřizování zjištěných přestupků přímo v terénu.
2: Nové bydlení pro seniory a sociálně slabé vzniká v Šumicích na Uherskobrodsku. Výstavba 9 bytů bude stát 35 milionů korun, téměř polovinu nákladů pokryjí evropské a krajské dotace. První nájemníci by se měli nastěhovat v září. Každý byt bude mít i malou terasu se zahrádkou, říká nezávislý starosta Josef Podešť.
5: Terasou vlastně vyjdou ven a budou v takém tom vnitroblouku mít i posezení. A počítáme s tím, že jim tam dáme vyvýšené záhony, kde si můžou vlastně nasadit, co budou chtít, a dá se tam s tou zahrádkou nějakým způsobem pracovat a bude to tam velice příjemné.
2: Komáři v Česku už začaly být aktivní. Aktuálně je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazním komárem japonským, který se na našem území usadil trvale, když jsou schopni přenášet i tropické nemoci. Podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich zatím obávat nemusíme.
6: Rozhodně není na místě nějaká panika, spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru, a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
3: Sport.
2: Čeští fotbalisté se během dneška přesunou z Texasu do mexické Guadalajary. Právě tam v pátek ráno odehrají úvodní zápas na mistrovství světa. Nastoupí proti Jihokorejcům. Český velvyslanec v Mexiku Tomáš Hart říká, že soupeři českého týmu budou mít velkou fanouškovskou podporu.
7: V Mexiku je 50 tisíc, nechci říct Korejců, ale Mexičanů s korejskými kořeny, po případě opravdu Korejci, naši čeští fanoušci, kterých doufám, že také bude dost, tak budeme v takovém trochu korejském moři, protože já opravdu si myslím, že jich bude hodně.
2: Zápas Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času.
3: Počasí.
2: Dnes očekávejte ve Zlínském kraji zataženou oblohu a občas se bude vyskytovat déšť. Četnější srážky by ale měly přicházet na celé území až později. Aktuálně se teploty pohybují mezi 14 a 12 stupni. Nejvyšší teploty přes den pak naměříme kolem 14 až 18 stupňů a vítr povane slabý, přes den mírný, severní až severovýchodní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici mezi Rackovou a zlínskou částí Mladcová máme hlášený padlý strom na vozovce. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Zdravíme se na začátku středy, dobré ráno přeje taky Petr Uhřík. A dál se dívám do kalendáře, dnes je 10. června, svátek oslaví Gita. V doslovném překladu je taková žena perlou, jedná se o zkrácenou verzi jména Margita. Na pohodu snídaně už vám, milí posluchači, posílám hudební jednohubky Vládi Mišíka a za chvíli přidám kousek zajímavé historie v kalendáriu. Teď je 6 hodin a 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

0: U probouzení do středy vás, milí posluchači, zdraví Český rozhlas Zlína. Přání dobrého rána posílám k 10. červnu. Vybírám z kalendária. V roce 1348 byl položen základní kámen hradu Karlštejn. Budování hradu pak trvalo 10 let. Před 117 lety britský parník Slavonia jako první použil nouzový signál SOS, dohodnutý na mezinárodní konferenci o bezdrátové telegrafii v Berlíně. V roce 1942 došlo k vyhlazení Lidic nacisty. 192 mužů bylo zastřeleno, 196 žen odvlečeno do koncentračního tábora Ravensbrück a 104 dětí posláno do tábora v Lodži. Vyhlazení Lidic bylo jediným případem genocidy, ke kterému se nacisté během druhé světové války oficiálně přiznali. 68. narozeniny by dnes oslavil herec Vladimír Dlouhý. Proslul ve filmech S čerty nejsou žerty, Hlídač číslo 47, Kájínek a nebo v seriálu Arabella. Zemřel v pouhých 52 letech. 66 let má dnes herec a dabér Zdeněk Mahdal. Jeho hlasem mluví ve filmu například Nicolas Cage, Quentin Tarantino nebo Kevin Costner. 75. narozeniny polokulatiny oslaví zpěvačka Marcela Holanová. Oslavencům gratulujeme. A ještě rok 2005 v anketě České televize, možná si na to vzpomínáte, v anketě Největší Čech zvítězil císař Karel IV. Před zakladatelem československého státu Tomášem Garrigue Masarykem a ex-prezidentem Václavem Havlem. Po kalendáři už se vracíme do regionu. Turisté se ani v letošním roce neubytují v kempu Spraďavka u Buchlovic na Uhersko-Hradišťsku. Obec tam chce vybudovat potřebné zázemí, jeho výstavbu ale odsunulo odvolání proti stavebnímu povolení, podali ho lázně Leopoldov. Proč, to uslyšíte už za chvíli v reportáži.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Hudební historii taky rád připomínám a tentokrát si pro jeden vzorek zajdeme do Anglie. Skupina Manfred Mann zahraje svoji hitparádovou jedničku z roku 64. There she was.

0: Za 2 minuty 6:45, dnes je středa 10. června. V kempu Smraďavka u Buchlovic na Uherskohradišťsku se turisté ani letos neubytují. Potřebné úpravy stále nejsou hotové, mimo provoz tak bude toto oblíbené rekreační zařízení už 3. sezónu. Obec sice na začátku dubna získala stavební povolení, proti tomu se ale odvolali lázně Leopoldov. Bojí se prý ohrožení minerálních pramenů.
1: Tady bývala skládka komunálního odpadu, o které obec Buchlovice dobře ví, zastupitelé o tom víme taky, že jsme to několikrát diskutovali, ale obec to ve stavebním řízení zamlčela, úmyslně.
2: Vysvětluje důvod podání odvolání jeden z majitelů lázní a zároveň i nezávislý opoziční zastupitel Pavel Kristýnek.
1: Bude tam zásah do té ekologické zátěže, takže by se tam mohlo něco narušit z toho podloží. A nám se vlastně jednalo hlavně o to, aby se udělali rozbory půdy, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí nebo minerálních pramenů, které lidi vlastně pijou běžně, turisti.
2: Lidovecká starostka Pavla Večeřová ale možnost jakéhokoliv ohrožení spodních vod při stavbě rozvodů vody a kanalizace odmítá.
3: V žádném případě jsme nezatajovali nic úmyslně. My jsme ty práce dělali tak, aby vlastně nešli nijak do hloubky. A ta skládka, která je pod tím nějak historicky, tak jsme dělali sondy právě v místě těch výkopů, aby se nenarušily ani ty podzemní prameny a aby se nešlo ani do té skládky.
2: Věc mají teď na stole pracovníci Krajského stavebního úřadu ve Zlíně, potvrzuje jeho mluvčí Soňa Ličková.
4: Prověřujeme zákonnost a správnost postupu prvoinstančního správního orgánu v průběhu jím vedeného správního řízení a při vydání napadeného rozhodnutí. Zabýváme se také oprávněností námitek uvedených v podaném odvolání. Předpokládáme, že rozhodnutí bude vydáno v srpnu, případně září letošního roku.
2: Vzhledem k termínu rozhodnutí je jasné, že v letošní sezóně zůstane kemp už 3. rokem prázdný. Pokud úředníci dají modernizaci zelenou, mají Buchlovice v plánu vybudovat prozatím základní vybavení pro návštěvníky, vypočítává starostka Pavla Večeřová.
5: V místech, kde stával dřív bufet, tak tam by měla vzniknout nějaká recepce, vrátnice. Dál potom v areálu by měly vzniknout nové sociálky, to znamená jak WC, tak sprchy a prostor pro venkovní kuchyňky. Počítá se taky s nějakými herními prvky, nějaké relax aktivity a tak.
2: Do budoucna by v kempu mělo přibýt i koupání v podobě přírodního biotopu nebo bazénu, sportovní hřiště a možná i minigolf nebo místo pro pořádání koncertů. V plánu je i nová příjezdová cesta, aby se sklidnil provoz u lázní Leopoldov. Z Buchlovic Michal Sladký, Český rozhlas.
6: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
7: Rakovina prsu patří mezi nejčastější onkologická onemocnění u žen. Při včasném odhalení je ale zároveň jednou z nejlépe léčitelných. Klíčem je prevence. Pravidelné samovyšetření a screening. Jaké nové metody léčby může medicína ženám nabídnout? A ohrožuje rakovina prsu i muže? I pro vaše otázky tady bude primář chirurgického oddělení zlínské EUC kliniky Jiří Duben. Už 10. června v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
6: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
8: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
6: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 7:30 bude za 9 minut. Poslechneme si, jak vidí další průběh počasí profesionálové z Brna, zjistíme, jak vychází předpověď na několik příštích dnů. Všechny informace teď nabídne meteorolog Mojmír Martan, kterému přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: První otázka se týká právě aktuálního stavu. Popište nám prosím na úvod, jak vypadá dnešní ráno ve Zlínském kraji.
1: Tak máme zataženou oblohu, na některých místech se vyskytuje občasný déšť, aktuálně hlavně na severu a jihozápadě kraje. Teploty jsou vyrovnané mezi 11 a 15 stupni.
0: Když se podíváme na 10. červen kompletně, vychází nám převážně zatažený den a jaké budou maximální teploty?
1: Ano, bude převážně zatažený den, dá se říct, že i dosti deštivý den s nižšími teplotami. Ten déšť se bude vyskytovat občas, ale četnější a trvalejší déšť by měl potom přicházet na celé území Zlínského kraje v průběhu večera. 14 až 17 stupňů budou nejvyšší denní teploty, v nížinách na jihozápadě kraje to může být ještě o stupínek více. Fouká slabý a přes den bude foukat mírný severní nebo severovýchodní vítr.
0: Ještě potřebujeme slyšet jedno číslo, patří do biozátěže?
1: Tam je to jednička, mírná zátěž.
0: A posuneme se dál k zítřku. Jaké zprávy pro nás máte na čtvrtek? Je tam nějaký posun?
1: Tak čtvrtek bude také patřit k chladnějším dnům. Noc bude zpočátku zatažená s deštěm, kránu od jihozápadu budou srážky ustávat a postupně na některých místech se protrhá oblačnost až na polojasno. 11 až 8 stupňů budou ty nejnižší ranní teploty. No a přes den můžeme očekávat proměnlivou oblačnost. Na mnoha místech se budou vyskytovat přehánky. Jejich četnost bude největší v odpoledních hodinách, kdy se také výjimečně může objevit i slabá bouřka. Večer potom srážky budou ustávat. 16 až 19 stupňů budou ty nejvyšší odpolední teploty, foukat bude mírný severozápadní až západní vítr, v přeháňkách a bouřkách může přechodně zesilovat. Večer pak čekáme slábnutí větru.
0: Udělejme si malý výhled ještě na závěr pracovního týdne a začátek víkendu. Naznačte, Mojmíre, prosím další průběh, kam se posuneme v dalších dnech.
1: Tak pátek ten bude proměnlivý, během dne s velkou oblačností místy přeháňky nebo déšť, v průběhu dne přechodně i četnější srážky, ranní teplot 11 až 7 odpolední, 16 až 20 stupňů a k tomu mírný severozápadní vítr. Víkend bude ve znamení nadále proměnlivé, spíše ale větší oblačnosti, počítejte také s přeháňkami nebo deštěm, ranní teploty 11 až 7, ty nejvyšší denní 18 až 22 stupňů. Ta neděle možná bude o něco srážkově chudší.
0: Teplotní anomálie, překvapení z historie, to bývá naše obvyklá oblíbená tečka za počasím. Rádi si poslechneme, jaké rekordy se týkají 10. června ve Zlínském kraji.
1: Nejteplejší 10. červen byl v roce 1915. V Luhačovicích tehdy naměřili rovných 36 stupňů. Nejchladněji bylo v roce 1976 na stanici Huslenky Kichová a to pouhý 1 stupeň nad nulou.
0: O počasí je to všechno. Podrobné informace do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravil meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: U zpráv vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ve Vizovicích pokračuje rekonstrukce Tyršovy ulice. Stavbaři pracují na zhruba 0,5 kilometru dlouhém úseku. Součástí prací za víc než 11 milionů korun jsou taky nové chodníky i parkovací plochy. Hotovo by mělo být podle mluvčího města Jiřího Žurka na konci letošního roku. Sociální služby města Kroměříže budou od léta využívat nový dodávkový elektromobil. Nízkoemisní dodávka poslouží k dopravě materiálu, k zásobování jednotlivých zařízení a třeba k dovozu obědů. Na letišti v Hradci Králové dnes začíná festival Rock for People. Pětidenní akce letos láká na skupiny Gorillaz nebo Iron Maiden. Organizátoři očekávají, že do festivalového areálu dorazí denně 50 tisíc fanoušků. I proto policie posílila hlídky a řidiči by měli být opatrní hlavně na silnicích v okolí letiště, kde se pohybuje víc chodců a cyklistů. V reakci na noční americké údery vyslal Írán rakety a drony na americké základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. V těchto zemích zasahovala protivzdušná obrana. Americká armáda předtím zaútočila na desítky cílů na jihu Íránu. Spojené státy tvrdí, že to byla reakce na sestřelení vrtulníku Apache u Hormuzského průlivu. Odpovědnost za incident ale Teherán popírá. Během dneška očekávejme ve Zlínském kraji zataženou oblohu a občas se bude vyskytovat také déšť. Četnější a trvalejší srážky by měly přicházet na celé území během večera. Aktuálně se teploty pohybují mezi 15 a 11 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 14 až 18 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný severní až severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Padlý strom může komplikovat dopravu mezi Rackovou a Zlínem Mlacovou. Projíždějte tam opatrně. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Když se ještě vrátíme do roku 1900, ve Vídni byla uspořádána první automobilová výstava v tehdejším Rakousku-Uhersku. To jsme se jenom jednou větou vrátili 126 let zpátky, abych připomněl 10. červen i přes historii dopravy. A přeju dobré ráno, motoristům klidnou jízdu. Teď je 6:30 a 3 minuty.

0: Za 5 minut 6:45 Český rozhlas Zlín vás, milí posluchači, vítá do středy 10. června a přeje dobré ráno. Po loňské sezóně plné karambolů odstartoval automobilový závodník Dominik Stříteský z Kelče na Vsetínsku ročník naopak skvěle. Tím pádem na víkendové rally Hustopeče pojede jako lídr českého šampionátu. Podrobnosti vám řekneme 10 minut před 8 hodinou. A ještě úplně jiné téma, zdravotní. Rakovina prsu patří mezi nejčastější onkologická onemocnění u žen. Díky moderní diagnostice a léčbě se ale šance na úplné uzdravení neustále zvyšují. Jak nemoc vzniká, jak ji včas rozpoznat, jaké možnosti léčby dnes medicína nabízí? Odpovědi na tyto otázky uslyšíte v poradně pro zdraví dnes po 11. hodině. Hostem bude primář chirurgického oddělení EUC kliniky ve Zlíně Jiří Duben a odpovídat bude i na vaše dotazy. Já už za chvíli nabídnu další krátkou předpověď. Podíváme se na dnešní počasí.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je přesně 6:45, pokračujeme krátkou předpovědí, zjistíme, jak má dnešek probíhat z pohledu oblačnosti a maximálních teplot. Těmi ranními začnu.
1: Počasí.
0: Teď se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 11 a 15 stupni. Očekáváme zataženou oblohu a občas se bude vyskytovat déšť. Četnější a trvalejší srážky by měly přicházet na území celého kraje během večera. Nejvyšší teploty 14 až 17, v nížinách na jihozápadě kraje až 18 stupňů. Slabý přes den mírný severní až severovýchodní vítr bude mít rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. Takže když to zhrnu do jedné věty, zatažený a dosti deštivý den s nižšími teplotami. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž se udržuje na mírné jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Větší bazén, spousta bílých oblázků i nové zázemí. To všechno teď můžou využívat tučňáci Humboldtovi ve Zlínské zoo. Ti se včera přes

0: 10. června začíná středa, znovu zamíříme s Českým rozhlasem Zlín do regionu. Tučňáky Humboldtovi od včerejška najdou návštěvníci zlínské zoo na novém místě. Chovatele je přestěhovali z expozice poblíž zátoky Rejnoků do upravené expozice u tropické haly, kterou dřív využívali lachtani. Tučňáci získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem a to všechno si teď poslechneme.
1: Mně se líbí hodně.
2: Komu se ještě líbí tady nový výběh?
3: Mně.
4: Žáci třetí C ze základní školy z Nového Jičína přijeli do zoo na školní výlet. Právě oni byli mezi prvními návštěvníky, kteří hejno černobílých ptáků v novém domově viděli.
5: Tučňáci ten transport zvládli perfektně, ve své podstatě nás i překvapili, jak klidně vešli, rozhlédli se po výběhu, hnedka vyzkoušeli bazén, pak se zase vrátili na souš, takže myslím si, že to zvládli nadstandardně a teďka se na ně dívám a vykazují rozhodně chování, které není nějaké stresové a myslím si, že jsou spokojeni.
4: Hodnotí adaptaci 13 tučňáků zoolog Václav Štraub. Zoo se pro jejich přemístění po 30 letech rozhodla ze dvou důvodů. Kvůli ukončení chovu lachtanů hřivnatých na podzim minulého roku a také jim chtěla nabídnout lepší podmínky. Proto i výběh upravila podle jejich potřeb.
5: Tak oproti těm lachtanům, kdy zde vlastně byl jen takový jako omyvatelný beton, tak jsme zde navezli

0: obrovské množství valounů a nějakého kameniva. Ta vodní plocha je teda několikanásobně větší a tučňáci můžou využít své skvělé plavecké schopnosti a můžou vlastně takovým tím delfinovitým pohybem překonávat rychle celou délku toho bazénu.
1: Dodává Václav Štraub. Bývalý výběh tučňáků poblíž zátoky Rejnoků využijí jiní ptáci, říká mluvčí zahrady Romana Mikešová.
2: Původní expozice tučňáků ta nezůstane prázdná samozřejmě, momentálně ji budou obývat kachny, konkrétně kachny skvrnozobé a ostrálky štíhlé.
1: Větší výběh také umožní zoo rozšířit chov tučňáků Humboldtových. Oproti současným 13 ptákům by jich v budoucnu mohlo být dvakrát tolik. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.

0: Tata. To jsou Tata Boys, MIG21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Folklorní soubor Světlovánek a město Bojkovice vás zvou na 20. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Světlovský bál od 12. do 14. června v Bojkovicích. V pátek 12. června od 19 hodin vystoupí na Tilichově náměstí vojenský umělecký soubor Ondráž. Představí se také soubory z Polska a Kazachstánu. V sobotu od 14 hodin zatancují dětské soubory a v 17 hodin se na vás těší Světlovánek a jeho hosté. Zveme vás na Světlovský bál do Bojkovic.
3: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Město Zlín v létě upraví dopravní značení na 4 místech v centru. Kemp Smraďavka u Buchlovic se zatím opravovat nebude. Český statistický úřad dnes zveřejní inflaci za květen. Dnes očekáváme převážně zataženou oblohu s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 18 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Silničáři ve Zlíně změní o letních prázdninách jízdní pruhy a dopravní značení na 4 místech. Podle zlínského radního pro dopravu Václava Kováře mají úpravy zvýšit plynulost provozu ve směru na zlínské sídliště Jižní Svahy i Otrokovice. Usnadní taky průjezd centrem městské hromadné dopravě.
5: Během letních prázdnin přibude u Městského divadla Zlín odbočovací pruh směrem na Otrokovice. Naopak Rušice bude odbočení doleva na křižovatce pod kongresovým centrem ve směru na sídliště Jižní Svahy. Další změny budou u budovy Centroprojektu a na třídě Tomáše Bati u tržiště směrem na Otrokovice. Karolína Macejová, Český rozhlas.
4: Kemp Smraďavka u Buchlovic na Uherskohradišťsku zůstane i letos uzavřený. Obec sice na jeho modernizaci získala stavební povolení, proti tomu se ale odvolali sousední lázně Leopoldov. Obávají se znečištění spodních vod, včetně minerálních pramenů při stavebních pracích, protože kemp stojí na bývalé skládce odpadu. Lidovecká starostka Pavla Večeřová jakékoliv ohrožení životního prostředí odmítá. Věcí se teď zabývá krajský stavební úřad ve Zlíně. Potvrzuje jeho mluvčí Soňa Ličková.
6: Prověřujeme zákonnost a správnost postupu prvoinstančního správního orgánu v průběhu jím vedeného správního řízení a při vydání napadeného rozhodnutí. Zabýváme se také oprávněností námitek uvedených v podaném odvolání. Předpokládáme, že rozhodnutí bude vydáno v srpnu, případně září letošního roku.
4: Český statistický úřad dnes zveřejní údaje ke květnové inflaci. Předběžné odhady počítají s tím, že spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,1%. Oproti dubnovým 2,5% by to znamenalo zpomalení inflace. Podle analytiků za to může hlavně slábnoucí tlak na zdražování pohonných hmot.
7: Ceny pohonných hmot v předchozích měsících rostly kvůli konfliktu na Blízkém východě. Podle analytiků už ale tlak na jejich zdražování odeznívá. Předběžné údaje Českého statistického úřadu zároveň ukazují, že meziročně zlevnily taky potraviny a nealkoholické nápoje, a to o necelá 2%. Dominik Hron, Český rozhlas.
4: Za absolventy středních škol platí až do konce srpna zdravotní pojištění stát. Jejich příjem z brigád ale nesmí překročit finanční limit. U dohod o provedení práce je to 12 000 korun a u dohod o pracovní činnosti 4,5 tisíce korun měsíčně. Zdravotní pojištění si musí sami platit třeba ti, kteří po střední škole nepokračují na vysokou školu a ani nenastoupí do zaměstnání. Je také potřeba to ohlásit zdravotní pojišťovně.
1: Počasí.
4: Dnes bude ve Zlínském kraji zatažená obloha a občas se bude vyskytovat také déšť. Četnější a trvalejší srážky by měly přicházet na celé území kraje během večera. Aktuálně se teploty pohybují mezi 15 a 11 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 14 až 18 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný severní až severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Na nehodu dvou osobních aut si dejte pozor na třídě Tomáše Bati ve Zlíně v úseku u parku Komenského. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Jenom připomenu 10. červen v kalendáři a vítám vás, milí posluchači, do středy. Hezké ráno všem probuzeným, dobrou chuť u snídaně a dobrou mysl u našeho soutěžení. To za chvíli proběhne, znovu se podíváme na Moravu přes domácí nářečí a zjistíme, jak bychom obstáli v dnešní zkoušce. Dopředu jenom prozradím, že cenu věnuje vydavatelství Kazda knihu s názvem Milá paniko, běž už do háje. Obsahuje návod, jak zkrotit paniku hned a pak už napořád, aby zavládl duševní klid. Jak nám zaspívá Petr Rezek, hned se můžeme pustit do hry, když teď je 7 hodin 5 minut za mikrofonem Petr Uhřík.
8: Český rozhlas Zlín.

0: 7:30 ani dnes nevynecháme oblíbenou soutěž, když máme v kalendáři středu 10. června. A než zahájíme přátelský slovní souboj, připomenu, že cenu věnuje vítězi vydavatelství Kazda. Knihu s názvem Milá paniko, jdi už do háje. Pokud máte zájem, ozvat se můžete na známém telefonním čísle.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Od pondělí do pátku v našem vysílání hádáte význam nářečních slov v soutěži, jak se u nás mluví. Dnes si výraz připravil pan Jan z Želechovic nad Dřevnicí na Zlínsku. Kdo se do soutěže hlásí, zjistíme hned. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak je tam?
2: Tady Františka.
0: Paní Františka na telefonu. Dnes to bude, paní Františko, venku hlavně o dešti a velké oblačnosti. Tak ovlivní to nějak váš program?
2: No, já budu šťastná, když bude pršet.
0: Že? Ať se nám trošičku zaleje ta zahrádka ještě víc.
2: Ano, ano. Ano.
0: Bečka naplní, dobře. Takže pojďme teď už soutěžit. Já doufám, že najdete správnou odpověď na tuto otázku.
3: Chtěl bych se posluchačů zeptat, co by mohl znamenat forhont.
0: Forhont. Jestli pak jste slyšela toto slovo někdy, forhont.
2: Ne, nikdy jsem to neslyšela.
0: Tak co teď?
2: Můžete dát nápovědy.
0: Ano, pokud váháte, samozřejmě mám pro vás připravené možnosti. Forhont může být za první možnost Ačko. Škrabka na prasečí štětiny při zabíjačce. Nebo vyhrazené místo pro kapelníka. A nebo třetí možnost, je to závěs.
2: Je, Mináčku, všecko takové.
0: Všecko by se hodilo.
2: Takové.
0: Ne?
2: Všecko by se hodilo. No tak nebudu moc, no budu jedině hádat, no.
0: Dobře, než to paní Františko vyslovíte, ještě jednou zopakuju všechny tři možnosti. Forhont, ano. Forhont může být škrabka na prasečí štětiny při zabíjačce, nebo vyhrazené místo pro kapelníka? A nebo třetí možnost, je to závěs?
2: Dejme Ačko.
0: Škrabka na prasečí štětiny při zavíjačce, ano, forhont?
2: Ano, dejme to.
0: Zkusíme, Ačko? Zkusme.
2: Ano, zkusme to.
0: Správnou odpověď nám prozradí pan Jan.
3: Forhont bylo vyhrazené místo v kapele, kde sedí kapelník.
2: A jej.
0: Tak to mě mrzí, ale ta pravda je jinde, no, Bčko.
2: Nedá se nic dělat.
0: No.
2: Je to jenom hra.
0: A víte co, forhont, možná někomu to připomene firhaňky, tyhle záclony,
2: ne, že? Záclonky, no. To mě nepřipadlo.
0: Aha, že ten závěs to jste vyloučila, no a to místo pro kapelníka. Vy jste někdy třeba hrála v nějaké kapele, souboru, skupině?
2: Ne.
0: Dobře, no tak já vám, paní Františko, děkuju za účast, za soutěžení a musíme to zase zopakovat někdy, zkusit příště.
2: Já také vám děkuju, že jsem se dovolala a přeju všem pěkný den.
0: Děkuju za přání, za ostatní, za posluchače. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: No a když jsme teda u toho muzicírování, jak to říkali Šímek s Grossmanem v jedné své scénce, kapela nebyla z nejpočetnějších, ale oba muzikanti, harmonikář a dirigent, dělali, co mohli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Tady bych jenom ještě krátce navázal. Na konci 80. let měla Austrálie novou hvězdu, původně seriálovou, kde se mladý Jason Donovan objevil po boku stejně mladé Kylie Minogue. Oba sklízeli obrovský úspěch v seriálu Neighbors, sousedé, a to byl vlastně i důvod, proč si jich všiml věhlasný producent z oblasti muziky. Oni byli ty producenti celkem tři. Dívkám se Jason Donovan líbil, jeho blond vlasům a nevinnému pohledu bylo prostě těžké odolat, chápu. Pustíme si Jason Donovan, Rhythm of the Rain.

0: Písnička byla alespoň v názvu v rytmu deště a tak se podíváme na dnešní předpověď záležitosti meteorologické. Máme minutu po čtvrt na osm a úplně nejdřív ranní teploty.
1: Počasí.
0: Teď se ve Zlínském kraji pohybujeme v rozmezí 11 až 15 stupňů, očekáváme zataženou oblohu a občas se bude vyskytovat déšť. Četnější a trvalejší srážky by měly přicházet na celé území kraje během večera. Nejvyšší teploty 14 až 17, v nížinách na jihozápadě kraje až 18 stupňů, ale všímáte si, ten pád oproti včerejšku je dost značný, až o 10 stupňů. Slabý přes den mírný severní až severovýchodní vítr povane rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu, u toho jsou a vydrží většinou dobré rozptylové podmínky s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Čtyři spolužáci s mentálním handicapem budou za 2 týdny reprezentovat Zlínský kraj v paraplavání na olympiádě dětí a mládeže v Praze. Jak vypadal jeden z jejich posledních tréninků v bazéně, uslyšíme už za chvíli v reportáži.
2: Když přijde na pódium, jen těžko ho přehlédnete. Ondřej Ruml měří bezmála 2 metry, ale pozornost si získává především svým hlasem. Jak vzpomíná na nedávné účinkování v živém pořadu na pohovce Jožky Kubáníka, kde ho doprovodila cymbálová muzika Cifra? A proč se vedle hudby pustil také do záchrany kostela, kde byl pokřtěný? Poslouchejte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín už 11. června. Těší se na vás muzikant Ondřej Ruml a Jarka Barboříková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: 8 minut nás dělí od 7:30. Bavíme se o středě, 10. červnu. Přejeme si dobré ráno. Na olympiádě dětí a mládeže, která se uskuteční za necelých 14 dní v Praze, budou Zlínský kraj reprezentovat v paraplavání 4 spolužáci ze základní školy Mostní ve Zlíně. Jde o jedinou paradisciplínu těchto her. Všechny 4 děti mají lehké mentální postižení a na společné tréninky chodí jednou týdně do místního plaveckého bazénu. Teď se o tom dozvíme podrobnosti.
1: A začínáme kraulové nohy. Tak, jeden bazén. Matěj.
2: Zahajuje trénink ředitelka plavecké školy Zlín Blanka Kalendová. Mezitím, co Dan, Matěj, Jana a náhradnice Markéta plavou, trenérka Blanka popisuje, jak běžný trénink s mentálně handicapovanými žáky vypadá.
3: Když to zhrnu, tak v podstatě je to stejné jako s běžnýma dětma. Ten plavec se musí nějak rozplavat, potom je vždycky hlavní motiv, kdy se plave, to je 2/3 toho tréninku a v závěru potom jsou už nějaké vyplavání, po případě před tím vyplaváním ještě nějaké rychlostní úseky.
2: A co je nejdůležitější teď ty 2 poslední tréninky před samotnou olympiádou?
3: Tak teďka především si zkusíme starty, obrátky, ještě vlastně příští týden na tom zapracujeme, no a potom už v samotné Praze bude určitě nějaký trénink před těmi samotnými závody, takže tam si všecko vyzkoušíme, aby věděli, jak k tomu přistoupit.
2: Všichni žáci budou soutěžit ve 4 disciplínách.
3: Z těch 100-metrových je to plavecký způsob znak, prsa a volný způsob, což je kraul. A potom nejkratší trať 50-metrová, tak to je taky ten volný způsob, to znamená kraul.
2: Podle trenérky bude pro žáky výzvou venkovní bazén, ve kterém se budou olympijské závody konat. Plavec Dan to ale vidí pozitivně.
4: Jo, těšíme se, bude teplo, takže jo, i když možná bazén bude minus na nějaké stupně, tak těšíme se moc.
1: Dáme si větší mezery. Dane, pojď víc doprostřed, jo, protože tady jsme u kraje.
2: Hodinový trénink zakončují děti skoky do vody ze startovacích bloků.
1: Tak, jede poslední startovní skok. Krásně. Ruce natažené. Na místa.
2: Přestože u paraplavání je dovolený start z vody, všichni 4 plavci se rozhodli pro start z bloků, který plně trénují. Karolína Macejová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: S aktuálními zprávami je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dokončilo nový přístupový chodník do areálu Valašské dědiny. Autoři mu říkají Stužka. Původní chodník byl nevyhovující a obtížná byla i jeho údržba. Čtyřpodlažní bytový dům zaplní proluku naproti kinu ve Valašských Kloboukách. Investor už zahájil přípravy na stavbu. Budova nabídne 14 bytů různých velikostí, podzemní parkování a v přízemí prostor pro komerční využití. Český rozhlas vypátral firmu, která dává některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Peníze musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat alespoň 2 roky. Takový postup je ale podle inspektorátu práce protiprávní a má znaky vydírání a pracovního vykořisťování. Z Prahy do Bratislavy a zpět se zítra vydá 130 historických aut. Na start závodu 1000 mil československých se začnou v pražské Opletalově ulici sjíždět už dnes odpoledne. Závod, který se jezdí od roku 1933, trvá 3 dny. Zítra dojedou auta do Bratislavy, v pátek absolvují okruh na Slovensku a v sobotu se vydají zpět do Prahy. Během dneška bude v našem regionu zatažená obloha a občas se bude vyskytovat déšť. Četnější a trvalejší srážky by měly přicházet na celé území během večera. Aktuálně se teploty pohybují mezi 15 a 11 stupni. Nejvyšší teploty přes den budou kolem 14 až 18 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný, severní až severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na třídě Tomáše Bati v centru Zlína, kde se srazila 2 osobní auta. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací a pohodové ráno vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli projdeme region taky po stránce kultury, nabídnu několik tipů na zajímavé akce. Teď je 7:30, 2,5 minuty. Vítáme se do středy, přání dobrého rána k 10. červnu posílám u písničky Mariky Gombitové.

0: Tak to se nám připomněla skupina Projektil, 7:55 a s Českým rozhlasem Zlín pokračujeme kulturou, nabídnu několik typů pro volný čas. V muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě pokračuje 28. ročník jedinečné přehlídky audiovizuální tvorby českých muzeí. Tématem dneška budou jedinečná místa a předměty, dále věda a technické unikáty a mnoho dalšího. Zájemci mohou navštívit projekce přímo v muzeu Jana Amose Komenského nebo vybrané filmy zhlédnout online po domluvě s organizátory. A to vše dnes v čase 8:30 až 18 hodin. To se nedá popsat, to musíte zažít. Právě tímto motem zve Mezinárodní festival Tanec Praha 2026 diváky do Zlínského parku Komenského na setkání se současným tancem s názvem Pradleny. Prát se bude opravdu všechno, košile, ponožky, tajemství, emoce i pár starých hříchů. Festival Tanec Praha 2026 začíná dnes v 17 hodin v parku Komenského ve Zlíně. Navštívit dnes můžete i sochařskou výstavu Martiny Hozové a Krištofa Kaplana v Rožnově pod Radhoštěm. Vernisáž proběhne v hudebním altánu v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm v 17 hodin. V případě nepříznivého počasí na arkádě společenského domu je zastřešeno. Jedinečný fenomén baťovských měst, která vznikala po celém světě jako promyšlené průmyslové i společenské celky, dnes představí přednáška Jana Hermana. Přiblíží, jak Tomáš Baťa zapojil své principy řízení, architektury a organizace práce do různých kulturních i geografických prostředí, od Evropy až po Asii nebo Ameriku. Přednáška se uskuteční ve Zlíně v kolektivním domě a začíná v 17 hodin. U příležitosti 65 let působení souboru Moravští madrigalisté se dnes v Kroměříži koná slavnostní výroční koncert, který se uskuteční v předsálí sněmovního sálu v zámku v Kroměříži. Pod vedením dirigenta Borise Nikla a za doprovodu klavíristky Emílie Adámkové zazní opravdu pestrý sborový repertoár. Začátek koncertu je v 19 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.
0: Za chvíli se podíváme na dnešní počasí a mezi tím moji oblíbenci Creedence Clearwater Revival. Jdeme do závěru 60. let. Dobré ráno.

0: Máme přesně 7:45. Jak to bude s oblačností a teplotami? Co nám dnešek nabídne v pohledu meteorologů? Právě o tom si teď povíme, včetně ranních teplot celého regionu.
1: Počasí.
0: Začnu hodnotou 14 stupňů, která se vyskytuje na řadě míst. V Kroměříži, ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, dál taky v Hošťálkové, ve Zlíně, ve Vizovicích, v Bojkovicích, ve Strání, ve Štítné nad Láří, Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radoštěm. Jenom o stupínek víc vidím v Holešově, tedy 15. 11 stupňů hlásí aktuálně Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské Vrchy. Luhačovice, Vsetín a Velké Karlovice uvádějí 13, Valašská Senice a Horní Bečva pak 12 stupňů Celsia. Očekáváme zataženou oblohu a občas se bude vyskytovat déšť. Četnější a trvalejší srážky by měly přicházet na celé území kraje během večera. Nejvyšší teploty pro dnešek 14 až 17, v nížinách na jihozápadě kraje až 18 stupňů. K tomu nám povade slabý, přes den mírný, severní až severovýchodní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Většinou dobré jsou a taky zůstanou rozptylové podmínky s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Výsledky automobilového závodníka Dominika Stříteského připomínají tak trochu houpačku. Dobrá zpráva pro něj je ta, že teď míří nahoru. Po zisku českého titulu v roce 2024 zažil vloni nevydařenou sezónu, kterou poznamenalo několik karambolů. Letos se mu ale daří a do víkendové rally Hustopeče odstartuje jako lídr českého šampionátu.
1: V úvodním závodu českého šampionátu rally Šumava dojel Dominik Stříteský třetí. Druhý podnik rally Český Krumlov už pilot z Kelče na Vsetínsku vyhrál a potvrdil si, že po loňském trápení je naplno zpět.
2: Udělalo se spousta práce přes zimu, jak společně na věcech ohledně fungování týmu, tak i moje psychická příprava a takhle, takže neflákali jsme se přes tu zimu a doufám, že se to bude projevovat i dál během té sezóny.
1: Na sportovním dně se Stříteský ocitl po loňské domácí Barum Rally. Už v sobotu přišel kvůli defektu o šanci na úspěch. V neděli pak aspoň chtěl dojet do cíle a přitom těžce havaroval a způsobil si otřes mozku. Po této zkušenosti vyhledal i mentálního kouče.
2: Není to tajemstvím, že na konci roku jsem začal spolupracovat hodně s Marianem Jelínkem. Spolupracujeme i nadále, což mi hodně pomohlo. Pro mě tam bylo i po té Barumce ten úraz hlavy takový nic moc. Takže jedno z druhým musel jsem se prostě dát tady po všech stránkách dohromady a naštěstí se to povedlo.
1: O víkendu bude český šampionát pokračovat rally Hustopeče. 26-letý pilot připouští, že jihomoravská trať mezi Vinicemi nepatří k jeho oblíbeným.
2: Je tam spousta prachu na těch RZ-ách z těch Vinic, spousta šutojinových úseků, které u nás vesměs nejsou, když nebudeme počítat pár kilometrů, tak tady na Hustopečích je to nejvíc. Člověk

0: musí v tom najít tu rychlost a věřit tomu autu, protože jakmile to nedokáže, tak prostě ztrácí a nedokáže držet to tempo.
1: V ústopečích se naopak daří třetímu muži průběžného pořadí, zlínskému závodníkovi Adamu Březíkovi, který ovládl dva minulé ročníky. A čekat se dá taky útok obhájce titulu Jana Kopeckého, který je v průběžném pořadí až čtvrtý.
0: Tak on měl ten Krumlov docela smolný tím defektem, jinak tam byl s náma, s Adamem pořád v kontaktu a v boji o to vítězství. Takže věřím, že on za ten tady bude chtít ten náskok snížit. Taky Adam už tam dvakrát po sobě vyhrál, tak si myslím, že to bude chtít letos zase zopakovat. Opravdu fakt další soupeři jsou tam rychlí, budou tam rychlí, nesmíme nic podcenit.
1: Rally Hustopeče odstartuje v pátek. Do cíle dojedou závodníci v sobotu odpoledne. David Nekvinda, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Senioři a lidé v nouzi budou mít v Šumicích nové byty. Obecní bufet u koupaliště v Prostřední Bečvě na Vsetínsku dostal solární panely. Dnes je to 84 let od vyhlazení Lidic. Během dneška očekáváme zataženost deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 18 stupňů. Další zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Šumice na Uherskobrodsku staví bydlení pro seniory a lidi v nouzi. Nový přízemní komplex nabídne celkem 9 bytů, 4 větší pro seniory a 5 menších pro sociálně slabé. První nájemníci by se měli nastěhovat v září, dodává nezávislý starosta Josef Podešť.
3: Sociální bydlení je v současné chvíli nastavený každý byt po jednom, ale usilujeme o to, aby jsme to mohli rozšířit pro dvě osoby, aby případně třeba například maminky s dětmi se nám tam mohly nastěhovat. A to seniorní bydlení je nastaveno pro dva, každý byt po dvou.
1: Vybudování bytů bude stát 35 milionů korun, téměř polovinu nákladů pokryjí evropské a krajské dotace. Přírodní koupací biotop u Zavadilky v Prostřední Bečvě na Vsetínsku bude nově využívat elektřinu ze solárních panelů. Obec je instalovala na střechu bufetu, který předtím stavbaři zrekonstruovali. Vyměnili okna, zateplili budovu a upravili její zázemí, vyjmenovává nezávislá místostarostka Alena Srovnalová.
4: Fotovoltaika na bufetě u kurtu bude sloužit k napájení čerpadel, které jsou důležité pro provoz přírodního koupaliště, biotopu, a samozřejmě v zimních měsících bude sloužit právě jako pro tento bufet, protože od letošního roku bude mít bufet celoroční provoz, díky tomu, že jsme provedli výměnu oken a zateplili jsme ho.
1: Před 84 lety se nacisté pomstili za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha tím, že vyhladili obec Lidice. Muže zastřelili a ženy s dětmi poslali do koncentračních táborů. Událost si lidé připomenou v pátek koncertem u muzea památníku Lidice. Vzpomínkovou akci doprovodí i zapálení svíček za každé lidické stavení. V sobotu se bude konat pietní akt u společného hrobu zabitých lidických mužů.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté vstoupí do turnaje mistrovství světa v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času utkáním proti Jižní Koreji v mexické Guadalajaře. O přednostech ofenzivních hráčů soupeře mluvil reprezentační obránce Robin Hranáč.
5: Korejský útočníci jsou rychlí, ale myslím si, že i my v obraně máme určitou rychlost a naše zbraně to taky, takže bude to v tomhle pohledu vyrovnaný a určitě největší zbraň je Son, který ho známe určitě všichni.
1: Korejský útočník Son Heung-min byl 10 sezon útočníkem anglického Tottenhamu. Čeští fotbalisté se do Guadalajary přesunou dnes večer našeho času.
2: Počasí.
1: Během dneška bude ve Zlínském kraji zatažená obloha a občas se bude vyskytovat déšť. Četnější a trvalejší srážky by měly přicházet na celé území našeho kraje během večera. Aktuálně se teploty pohybují mezi 15 a 11 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 14 až 18 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný, severní až severovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Asi 10minutové kolony se momentálně tvoří na silnici 1/35 v Zašové na Vsetínsku. Je tam kvůli práci na silnici kyvadlová doprava. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už má opět slovo Petr Uhřík.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Další regionální zprávy naznačují, že ani v letošním roce se turisté neubytují v kempu Smraďavka u Buchlovic na Uhersko-Hradišťsku. Obec tam chce vybudovat potřebné zázemí, jeho výstavbu ale odsunulo odvolání proti stavebnímu povolení. Podali ho lázně Leopoldov, proč to uslyšíme už za chvíli v reportáži. A pak jedno kulaté výročí, 100 let si připomínají zlínští turisté. V sobotu toto jubileum oslaví výletem na Tesák. Pokud se chcete přidat nebo se dozvědět víc, poslouchejte i před 8:30. Teď si pustíme písničku Václava Neckáře. Petr Uhřík stále přeje dobré ráno do středy 10. června. Je 8 hodin a 5 minut.
7: Český rozhlas Zlín.

0: 8:08, dámy středa, 10. června a jak jsme si řekli před chvílí, v kempu Smraďavka u Buchlovic na Uherskohradišťsku se turisté ani letos neubytují. Potřebné úpravy stále nejsou hotové, mimo provoz tak bude toto oblíbené rekreační zařízení už třetí sezónu. Obec sice na začátku dubna získala stavební povolení, proti tomu se ale odvolali lázně Leopoldov. Bojí se prý ohrožení minerálních pramenů.
1: Tady bývala skládka komunálního odpadu, o které obec Buchlovice dobře ví, zastupitelé o tom víme taky, že jsme to několikrát diskutovali, ale obec to ve stavebním řízení zamlčela, úmyslně.
2: Vysvětluje důvod podání odvolání jeden z majitelů lázní a zároveň i nezávislý opoziční zastupitel Pavel Kristýnek.
1: Bude tam zásah do té ekologické zátěže, takže by se tam mohlo něco narušit z toho podloží. A nám se vlastně jednalo hlavně o to, aby se udělali rozbory půdy, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí nebo minerálních pramenů, které lidi vlastně pijou běžně, turisti.
2: Lidovecká starostka Pavla Večeřová ale možnost jakéhokoliv ohrožení spodních vod při stavbě rozvodů vody a kanalizace odmítá.
3: V žádném případě jsme nezatajovali nic úmyslně. My jsme ty práce dělali tak, aby vlastně nešli nijak do hloubky. A ta skládka, která je pod tím jak historicky, tak jsme dělali sondy právě v místě těch výkopů, aby se nenarušily ani ty podzemní prameny a aby se nešlo ani do té skládky.
2: Věc mají teď na stole pracovníci Krajského stavebního úřadu ve Zlíně, potvrzuje jeho mluvčí Soňa Ličková.
4: Prověřujeme zákonnost a správnost postupu prvoinstančního správního orgánu v průběhu jím vedeného správního řízení a při vydání napadeného rozhodnutí. Zabýváme se také oprávněností námitek uvedených v podaném odvolání. Předpokládáme, že rozhodnutí bude vydáno v srpnu, případně září letošního roku.
2: Vzhledem k termínu rozhodnutí je jasné, že v letošní sezóně zůstane kemp už třetím rokem prázdný. Pokud úředníci dají modernizaci zelenou, mají Buchlovice v plánu vybudovat prozatím základní vybavení pro návštěvníky, vypočítává starostka Pavla Večeřová.
5: V místech, kde stával dřív bufet, tak tam by měla vzniknout nějaká recepce, vrátnice. Dál potom v areálu by měly vzniknout nové sociálky, to znamená jak WC, tak sprchy a prostor pro venkovní kuchyňky. Počítá se taky s nějakými herními prvky, nějaké relax aktivity a tak.
2: Do budoucna by v kempu mělo přibýt i koupání v podobě přírodního biotopu nebo bazénu, sportovní hřiště a možná i minigolf nebo místo pro pořádání koncertů. V plánu je i nová příjezdová cesta, aby se sklidnil provoz u lázní Leopoldov. Z Buchlovic Michal Sladký, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Poslechneme si, jak vidí další průběh počasí profesionálové z Brna. Zjistíme, jak vychází předpověď na několik příštích dnů. Všechny informace teď nabídne meteorolog Mojmír Martan, kterému přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Když se podíváme na 10. červen kompletně, vychází nám převážně zatažený den a jaké budou maximální teploty?
1: Ano, bude převážně zatažený den, dá se říct, že i dosti deštivý den s nižšími teplotami. Ten déšť se bude vyskytovat občas, ale četnější a trvalejší déšť by měl potom přicházet na celé území Zlínského kraje v průběhu večera. 14 až 17 stupňů budou nejvyšší denní teploty. V nížinách na jihozápadě kraje to může být ještě o stupínek více. Fouká slabý a přes den bude foukat mírný severní nebo severovýchodní vítr.
0: Ještě potřebujeme slyšet jedno číslo, patří do biozátěže?
1: Tam je to jednička, mírná zátěž.
0: A posuneme se dál k zítřku. Jaké zprávy pro nás máte na čtvrtek? Je tam nějaký posun?
1: Tak čtvrtek bude také patřit k chladnějším dnům. Noc bude zpočátku zatažená s deštěm, kránu od jeho západu budou srážky ustávat a postupně na některých místech se protrhá oblačnost až na polojasno. 11 až 8 stupňů budou ty nejnižší ranní teploty. No a přes den můžeme očekávat proměnlivou oblačnost. Na mnoha místech se budou vyskytovat přehánky. Jejich četnost bude největší v odpoledních hodinách, kdy se také výjimečně může objevit i slabá bouřka. Večer potom srážky budou ustávat. 16 až 19 stupňů budou ty nejvyšší odpolední teploty, foukat bude mírný severozápadní až západní vítr, v přehánkách a bouřkách může přechodně zesilovat. Večer pak čekáme slábnutí větru.
0: Udělejme si malý výhled ještě na závěr pracovního týdne a začátek víkendu. Naznačte, Mojmíre, prosím, další průběh, kam se posuneme v dalších dnech.
1: Tak pátek ten bude proměnlivý, během dne s velkou oblačností místy přehánky nebo déšť, v průběhu dne přechodně i četnější srážky, ranní teplot 11 až 7 odpolední, 16 až 20 stupňů a k tomu mírný severozápadní vítr. Víkend bude ve znamení nadále proměnlivé, spíše ale větší oblačnosti, počítejte také s přehánkami nebo deštěm, ranní teploty 11 až 7, ty nejvyšší denní 18 až 22 stupňů. Ta neděle možná bude o něco srážkově chudší.
0: Teplotní anomálie, překvapení z historie, to bývá naše obvyklá oblíbená tečka za počasím. Rádi si poslechneme, jaké rekordy se týkají 10. června ve Zlínském kraji.
1: Nejteplejší 10. červen byl v roce 1915. V Luhačovicích tehdy naměřili rovných 36 stupňů. Nejchladněji bylo v roce 1976 na stanici Huslenky Kichová a to pouhý 1 stupeň nad nulou.
0: O počasí je to všechno. Podrobné informace do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravil meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Rakovina prsu patří mezi nejčastější onkologická onemocnění u žen. Při včasném odhalení je ale zároveň jednou z nejlépe léčitelných. Klíčem je prevence. Pravidelné samovyšetření a screening. Jaké nové metody léčby může medicína ženám nabídnout? A ohrožuje rakovina prsu i muže? I pro vaše otázky tady bude primář chirurgického oddělení Zlínské EUC kliniky Jiří Duben. Už 10. června v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Za 8 minut půl deváté je tady slibovaný typ na výlet. Slovo si bere kolega Pavel Vacek a hned přivítá i svého pravidelného hosta.
1: Když něco trvá 100 let, tak už si to jistě zaslouží pořádnou pozornost. Stoleté výročí založení Zlínského odboru klubu českých turistů se tedy letos slaví dlouhodobě. My už jsme ho ve vysílání Českého rozhlasu Zlín s bývalým dlouholetým předsedou Zlínského klubu českých turistů Jiřím Tomášem připomínali a dnes budeme zvát na další část oslav. Samozřejmě se to neobejde bez pěkného výletu. A ještě přidáme jeden bonus, to už předesílám. S tím vším vítám u mikrofonu pana Tomáše. Hezký den.
2: Hezký den přeji vám i všem posluchačům. Klub českých turistů odbor Zlín si letos připomíná 100 let od svého vzniku. V rámci společenské části oslav se koncem března uskutečnilo slavnostní setkání současných i minulých členů, které mělo příznivý ohlas. Nyní je na řadě sportovní část. V sobotu 13. června se uskuteční vycházka na Tesák. Start bude na autobusové zastávce Hošťálková rozcestí Troják v 11 hodin 20 minut, kam se dostaneme linkovým autobusem ze Zlína autobusového nádraží stanoviště číslo 4, odjezd v 10 hodin 40 minut. Od startu po žluté po stezce Českém centrální do lokality na Lůčkách kolem hranečníku na rozcestí k pramenu Dřevnice a samotnému pramenu, kde počíná svůj tok řeka protékající Zlínem. Cesta dlouhá 42 km a 300 metrů až k soutoku s řekou Moravou v Otrokovicích mne před lety inspirovala k uspořádání 4 ročníků pěšího podřevnického maratonu.
1: Dnes nás předpokládám čeká podstatně kratší trasa, jelikož je součástí oslav 100 let organizované turistiky ve Zlíně, tak bychom se na ní měli všichni cítit příjemně. Kudy tedy budeme pokračovat?
2: Od pramene se vydáme po modré značce do lokality Kotáry, kde navážeme na naučnou stezku Tesák. Po hřebenové stezce dojdeme na rozcestí pod křížkem Sever, z něhož budeme pokračovat po červené vpravo. Překonáme říčku Juhyní a stále po naučné stezce Tesák dojdeme až na rozcestí pod Kyčerou. Asi 50 metrů od něj je turisty oblíbená Machova studánka, bohužel v současné době málo vydatná. Za to s hezkým sochařským řešením od akademického sochaře Josefa Antka, rajnochovického rodáka. K cíli v kamenné chatě na Tesáku nám zbývá 500 metrů. Objekt patří KČT odboru v Bystřici pod Hostýnem a poslouží nám k odpočinku, občerstvení i setkání s přáteli. Celá naše trasa měří 6 km 400 metrů, stoupání je 221 a klesání 49 metrů. Srdečně zveme, přijďte s námi oslavit významné jubileum.
1: Děkujeme za pozvání, pane Tomáši. V úvodu jsem ale slíbil posluchačům k dnešnímu výletu ještě bonus. Čeho se bude týkat?
2: Začal totiž 8. ročník akce Poznáváme Valašsko. Od 1.6. do 30.9. se můžete zúčastnit regionální hry, při níž budete získávat razítka na 20 zajímavých místech a pokud pak odevzdáte slosovatelný ústřížek v některém informačním centru, můžete vyhrát některou z cen. Nutno zakoupit hrací brožurku, kde získáte potřebné informace. První vycházka se uskuteční 10. června do okolí Vizovic. Odjezd 8 hodin z autobusového nádraží Zlín do Všeminy Točna. Pěšky to budou 4 km, stoupání 172, klesání 75 metrů. O dalších možných trasách vás budeme informovat.
1: Slibuje Jiří Tomáš, který nás dnes zval nejen k účasti na dalším ročníku krásné akce Poznáváme Valašsko, ale také k vycházce na Tesák, kterou budou v sobotu 13. června pokračovat oslavy 100 let od založení klubu českých turistů odbor Zlín. Přejeme, ať je při výletech i při oslavách pěkně veselo.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zlínský kraj poskytne policii víc než 1,75 milionu korun na modernizaci speciálního služebního vozidla. To budou dopravní policisté využívat především při kontrolách přetížených nákladních aut a odhalování nebezpečného chování řidičů. Ve Vizovicích pokračuje rekonstrukce Tyršovy ulice. Stavbaři pracují na zhruba 0,5 kilometru dlouhém úseku. Součástí prací za víc než 11 milionů korun jsou taky nové chodníky i parkovací plochy. Hotovo by mělo být na konci letošního roku. Komáři v Česku už začali být aktivní. Aktuálně je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazním komárem japonským nebo korejským, kteří se na našem území usadili trvale. I když jsou schopni přenášet i tropické nemoci, podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich zatím obávat nemusíme. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková by i s menším týmem měla zůstat pod úřadem vlády. Českému rozhlasu taky řekla, že získá novou pravomoc připomínkovat návrhy zákonů. Někteří zaměstnanci agendy se podle ní přesunou na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dnes bude na území Zlínského kraje zatažená obloha a občas se bude vyskytovat déšť. Četnější a trvalejší srážky by měly přicházet během večera. Aktuálně se teploty pohybují mezi 15 a 11 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 14 až 18 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný, severní až severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Francouzské ulici v Kroměříži nabouralo auto do dopravního značení. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A ještě 10. červen jako svátek pro ženy jménem Gita. Jméno latinského původu je vlastně zkráceninou verzí Margity, v tomto případě se jedná v doslovném významu o perlu. Nebo ještě jinak, Gita je ušlechtilým člověkem, i tak by se to dalo říct. Současných oslavenkyň máme v republice asi 500. Blahopřeju, milé dámy, a tady je pro vás písnička Věry Martinové.

0: Výrazná tvář, dramatický projev, elegance dámy. Teď na jaře to bylo 5 let, kdy na druhý břeh odešla československá královna šanzonu. Carmen Maria Štefánia Farkašová-Čelková vystudovala gymnázium, navštěvovala i baletní školu, ale přesto nejdřív skončila ve slovenských strojírnách v Komárně. Ona ale snila úplně o něčem jiném a svého cíle se rozhodně nechtěla vzdát. Jako zpěvačku ji lidé poprvé poznali v roce 57 v rámci bratislavské Tatra revue. Hana Hegerová patřila k osobnostem, na které se nezapomíná. Interpretka mnoha známých šanzonů slavila velké úspěchy i ve světě, včetně legendárního sálu Olympia v Paříži. Ostatně mimo jiných velkých poct byla například povýšena na komandéra francouzského řádu za zásluhy kvůli propagaci šanzonu a francouzské kultury obecně. Do posledního dechu zůstala nenapodobitelným originálem a teď ji samozřejmě připomenu.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Když někdo z vás tu naspaměť umí pár něžných slov a s tím i not, co jak vítr v korunách jabloní šumí, ať mi je poví, mě přijdou vhod.

0: mlčet jak zlatý důl, kde se už nefárá, a být tak útulná jak denní bar. Já sto písní znám, a když se tak dívám, jedna se druhé podobá. Nikdo tu netuší, že dneska zpívám pro tebe, pro sebe a pro oba. Až najdu autory, kteří mě napíší písničku o lásce, tichou jak dech. Zdvořile poprosím, ať si s ní pospíší, času je málo a proto ten spěch.
1: Za necelé 3 minuty už bude 9:15, přesto si stále přejeme dobré ráno do středy 10. června na vlnách Českého rozhlasu Zlín a pokračujeme krátkou předpovědí, zjistíme, jak má dnešek probíhat z pohledu oblačnosti a maximálních teplot. Těmi současnými ranními začnu.
2: Počasí.
1: Prozatím se pohybujeme ve Zlínském kraji mezi 11 a 15 stupni. Očekáváme zataženou oblohu a občas se bude vyskytovat déšť. Četnější a trvalejší srážky by měly přicházet na celé území kraje během večera. Nejvyšší teploty 14 až 17, v nížinách na jihozávadě kraje až 18 stupňů. Slabý přes den mírný severní až severovýchodní vítr povale rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. U toho máme většinou dobré rozptylové podmínky, které by se měly i po celý den udržet. A biozátěž pouze mírná na prvním stupni. Teď se ještě podíváme, protože je středa, na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Na silnici 1/49 ve Zlíně pokračujeme v opravě vozovky. Práce nyní probíhají v centru města u Lidlu a na křižovatce u krajské nemocnice. Do konce týdne se přesuneme do protějšího jízdního pruhu směrem na Vizovice, kde práce dokončíme nejpozději do 12 dnů. Dopravní omezení zůstanou beze změny. Od 29. června se přesuneme k supermarketu Terno v Loukách, kde opravíme přibližně 800 metrů vozovky v obou směrech. Provoz bude po celou dobu zachován minimálně v režimu 1+1. Kompletní dokončení oprav silnice 1/49 plánujeme nejpozději do konce července. Celkové náklady dosáhnou 25,8 milionů korun.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

konci rána ještě pozvu k poslechu zdravotního tématu. Rakovina prsu patří mezi nejčastější onkologická onemocnění u žen. Díky moderní diagnostice a léčbě se ale šance na úplné uzdravení neustále zvyšují. Jak nemoc vzniká, jak ji včas rozpoznat a jaké možnosti léčby dnes medicína nabízí? I na to se Silvie Pospíšilová v dnešní poradně pro zdraví zeptá našeho hosta, primáře chirurgického oddělení EUC kliniky ve Zlíně Jiřího Dubna. A vy, milí posluchači, můžete už teď své dotazy psát na adresu studio.zlin@rozhlas.cz. Pan primář na všechno ohledně rakoviny prsu odpoví mezi 11. hodinou a polednem. No přece ale Zdeněk Junák samozřejmě ozve s dopoledními srdcovkami, taky u jejich poslechu přeje za celý Český rozhlas Zlín hezký den Petr Uhřík. 9 hodin bude za 8 minut.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Rožnově pod Radhoštěm nahradí jednu z nejrušnějších křižovatek kruhový objezd. Pracovníci sociálních služeb v Kroměříži mají novou elektrododávku. Policie na Jižní Moravě odhalila při kontrolách 14 nelegálně zaměstnaných cizinců. Dnes očekáváme převážně zataženou oblohu s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 18 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Radnice v Rožnově pod Radhoštěm připravuje výstavbu kruhového objezdu, který nahradí současnou křižovatku ulic 5. května a 1. máje. Je to jeden z nejrušnějších dopravních uzlů ve městě a lidé z okolí si tam dlouhodobě stěžují na provoz. Sami navrhli, ať tam objezd vznikne. Co od něj radnice čeká, vysvětluje nezávislý starosta Jan Kučera.
3: Kruhový objezd určitě přinese plynulejší a bezpečnější průjezd křižovatkou, zároveň to dramaticky neřeší kapacitu křižovatky u Janíků, která je tím největším špuntem, takže kruhový objezd spíše přinese komfort a bezpečnost, nikoli v dramatické zvýšení průjezdnosti, protože tady jsme závislí na té hlavní křižovatce, která napojuje město na 1.35.
2: Sociální služby města Kroměříže budou od léta využívat nový dodávkový elektromobil. Nízkoemisní dodávka poslouží k dopravě materiálu, k zásobování jednotlivých zařízení a třeba k dovozu obědů.
4: Radnice na svém webu uvedla, že elektromobil bude stát 712 tisíc korun a víc než 260 tisíc z této částky pokryje dotace z Národního plánu obnovy. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
2: Jihomoravští policisté při posledních rozsáhlých kontrolách odhalili 14 nelegálně pracujících lidí ze střední Asie. Do prohlídek zaměřených na cizince se zapojili 20 policistů. Zkontrolovali přes 300 lidí. Jedna skupina lidí se před hlídkou pokusila schovat na staveništi mezi ocelovými tyčemi.
5: Cizinecká policie se zaměřila mimo jiné taky na auta se zahraničními poznávacími značkami a na autobusy. Při těchto kontrolách jeden z šoférů dal hlídce falešný moldavský řidičský průkaz, protože o ten pravý přišel. Za vyrobení padělku může skončit na několik let ve vězení. V podobných kontrolách bude teď policie pokračovat. Kromě nelegálního zaměstnávání cizinců se soustředí taky na nelegální migraci. Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Jaká byla v květnu inflace, dnes zveřejní Český statistický úřad. Podle předběžných odhadů vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,1%. To by znamenalo zpomalení inflace z dubnových 2,5%. Analytici to připisují hlavně slábnoucímu tlaku na zdražování benzínu a nafty.
1: Počasí.
2: Dnes bude v našem regionu zatažená obloha a občas se bude vyskytovat také déšť. Četnější a trvalejší srážky by měly přicházet na celé území kraje během večera. Aktuálně se teploty pohybují mezi 15 a 11 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 14 až 18 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný, severní až severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na nefunkční světelnou signalizaci si dejte pozor v ulici Nábřeží v Prštném ve Zlíně. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už je připraven Zdeněk Junák a jeho srdcovky. Přeji vám pohodový poslech.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dnes v práci či doma v bytě popřej k svátku každé gitě. K tomu vinši už se valí i z rozhlasu dárek malý. A cože jí vlastně nesu? Dar, co rychle zbaví stresu. Každé duši prospěje, přidá sil i naděje. Rychle zboří každý plot, pěkná píseň z krásných not. Slyšte moje melodie, dokud 10 neodbije. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
6: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu, 10. června roku 2026. Venku máme oblačno, jako by se to chystalo na déšť, ale uvidíme. Teplota je celkem příjemná, není to žádný mráz, nejde nám, jak se říká, pára od pusy a svátek mají děvčata, ženy, dívenky, nositelky křestního jména Gita. Takže všem Gitám vinšujeme všecko nejlepší k jejich svátku. A já než teď vám pustím první přáníčko, které mi dorazilo na záznamník, tak vám chci jenom říci, že si nesmírně vážím toho, že vám můžu plnit vaše přáníčka a že mě píšete, abych vám splnil přáníčko, abych vám pustil písničku. A já si toho nesmírně vážím a je mi velkou ctí to pro vás dělat. To jenom bych vám chtěl za to poděkovat, protože já vždycky ke konci jenom vám říkám, jak to máte udělat, ale nějak jsem vám ještě nestačil poděkovat. Takže opravdu velké díky a děkuji vám za tuhletu vaši přízeň. A už tady mám záznamník, tedy přáníčko z něj, pojďme si ho poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Zdravím vás a všechny posluchače Srdcovek. 10.6.1967 jsme v 10 hodin v kostele svatého Václava ve Velkém Ořechovi řekli své ano. Helena Dubravová a Vojtěch Běhunek z Dobrkovi. Zahrát je nám 10.6. Budeme slavit 59 let společného manželství. V soutěži duel, jakým orchestrem zpívala Olga Sábo, Dušan Gruň a Petr Vašek a zpěvačka Sali. Soutěžící to neuhodí. A byl to orchestr Juraja Vlčovského, který se narodil v naší obci v Dobrkovic. Když jsme otvírali sportovní areál, tak u nás v Dobrkovicích vystupoval se všemi jmenovanými. Byl to pro všechny občany a okolní velký svátek. Jestli máte nějakou písničku, mohli byste nám zahrát, alebo písničku Karla Gotta. Děkuji, manželé Běhunkovi.
0: Moji milí Běhunkovi, tak samozřejmě v prvé řadě vám vinšuji k vašemu krásnému jubileu ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. No, ten orchestr, který jste jmenoval, ten jsem nenašel žádnou skladbu od nich, ale mluvil jste o různých duetech a podobně. A chcete Karla Gotta, tak já jsem vám vybral Karla Gotta s Darinkou Rolincovou Zvonky štěstí.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Zvonky štěstí pro vás, manžele Běhunkovi, a vůbec pro vás všechny, moji milí posluchači, aby vám zvonili a přinášeli to štěstí. Tož, tak nám konečně zapršelo. A soudě podle výrazu některých lidí, jako by šlo o menší přírodní katastrofu. Sluníčko zmizelo, teploměr spadl o pár stupňů a víkendoví rekreanti se tváří, no, jako by jim někdo osobně zrušil léto. Jenže zatímco my schováváme lehátka a brbláme nad mokrými sandály, příroda si možná právě oddychla. Poslední týdny byly na mnoha místech Moravy mimořádně suché. Zemědělci na jižní Moravě mluvili o jednom z nejsušších období za poslední roky. Půda vysychala a voda začala chybět tam, kde by člověk čekal, že bude. Že bude tedy samozřejmostí. Na některých místech už dokonce úřady přistoupily k omezením používání pitné vody na zalévání zahrad nebo na pouštění bazénů. Také možná není špatné podívat se na déšť trochu jinak. Každá kapka, která nám steče za krk, je zároveň kapka, která skončí v půdě, u stromů, na polích a v potocích. To, co nám pokazí odpolední opalování, může zachránit úrodu rajčat, meruněk nebo pšenice. A moji milí, ruku na srdce, kdy jsme naposledy zmokli jen tak, bez nadávání, bez sprintu pod nejbližší terasu nebo střechu. Jen jsme si řekli, no a co? Možná bychom si letos mohli jednou dovolit malou vzpouru proti vlastnímu pohodlí. Neutíkat před každou přehánkou. Vzít si místo opalovacího krému deštník. Nebo ani ten ne. Protože někdy není nejhezčí počasí to, při kterém se můžeme opalovat. Někdy je to, při kterém se konečně napije krajina. A ta má po letošním jaru opravdu žízeň. Tož tak.
1: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Pravá lásko, Marcela Holanová. Mimo jiné Marcela Holanová dneska slaví nádherných 75 let. Tak milá paní Marcelo, nebojte se, mě to čekat za půl roku. Takže všechno nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, ať vám to stále zpívá. A těšíte se, a těšíme se, nebo tedy respektive vy nás těšíte svým talentem. Tak a já už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Pane Junáku, dnes, 10. června, uplyne 65 roků, kdy jsme si řekli dvakrát ano pro společnou životní cestu. Můžete nám prosím zahrát něco od Gustava Broma s Jarmilou Veselou nebo Helenou Blehárovou? Moc krát děkuji, Ladislav a Marta z obce pod Kojálem. Co by to tak ta obec pod Kojálem mohla být? No, moji milí Ladislave a Marto, to víte, že rád vám splním vaše přáníčko a přeji vám taky do dalších let, ještě tedy společných let, ještě štěstí a dlouhá léta a pevné zdraví. No, vybral jsem vám tedy Gustava Broma, jak jste chtěli, a vybral jsem vám doprovodí Jarmilu Veselou v písni Kdo to ví, kdo ví.
1: Český rozhlas

Tak to byl píseň Sugar Baby Love, to byl hit tuším nějakých 60. 70. let. Úžasně to se tancovalo, no jo, to v těch vinárnách, nočních barech to jelo, jej. No, ale přátelé, konec vzpomínání, jdeme do naší současnosti, co nás čeká a co vás nemine. A to je co? Středeční indicie do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko Její pastorkyňa, to je opera Leoše Janáčka O třech jednáních a mimo jiné zpívají samozřejmě Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a další solisté Národního divadla, tedy opery Národního divadla. Dnešní středeční indicie zní takto. Moc vojenských posádek na jižní a východní Moravě nezůstalo. Na tu naši jsme proto hrdí. Opakuji středeční indicii. Moc vojenských posádek na jižní a východní Moravě nezůstalo. Na tu naši jsme proto hrdí. Tak to byla středeční indicie a už vám pouštím, no jo, nechoď holka do kláštera.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude publicista a policejní instruktor sebeobrany Pavel Černý.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Ještě se mi směj, Petra Janů, dívám se na hodiny, co nevidět bude 9:45 a mám tu ještě jedno přáníčko z webového formuláře. To zní takto. Prosím o zahrání Pro radost Aleně Dohnálkové z Dubňan. Má ráda skupinu Harley. Výběr nechám na vás. Prosím zahrát Pro radost i pracovníkům do Nuby Dubňany. Děkuji, Rubešová Jana. Milá paní Jano, rád zahraji a rád splním vaše přáníčko. Vybrala jste si skupinu Harley a já jen přidávám, že zahraje a zaspívá písničku, než to s náma půjde ke dnu.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 10. června pomalilililinku končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji středeční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Moc vojenských posádek na jižní a východní Moravě nezůstalo. Na tu naši jsme proto hrdí. To byla středeční indicie, nebojte se, ještě bude čtvrteční, potom bude páteční a tam už nám to bude jasno, tedy vám to bude jasno a správné odpovědi se jenom pohrnou. Moji milí posluchači, ještě než se rozloučím, tak samozřejmě připomínám, že rád vám plním vaše přáníčka, je mi to velkou ctí a moc vám za to děkuji, že mi píšete, ale prosím pěkně, připomínám, k narození nám je mi to líto, ale nehraju. Opravdu ne. K tomu je určen jiný, nebo jsou určeny jiné pořady, jako třeba blahopřání s písničkou. A to bych potom mým kolegům Ivance Slabákové, Květušce Navrátilové, Jiřince Ostré, anebo Karlu Hegnerovi lezl, jak se říká, do zelí. Takže prosím pěkně. Pokud chcete, abych vám zahrál k jakékoliv události, nebo jen tak pro radost, musíte mi to dát vědět a máte tyto možnosti. Buď mi svá přání namluvíte na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlin.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit vaše přání v konkrétní den, konkrétní datum a ještě taky s konkrétní písničkou, kterou jste si vybrali, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stihli, jak se říká, zprodukovat.

0: Mějte se moc a moc hezky a zítra ve čtvrtek po 9. hodině opět naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Kemp Smraďavka u Buchlovic zůstane i letos prázdný. Valašské muzeum v přírodě dokončilo nový přístup do areálu Valašské dědiny. Za absolventy středních škol platí až do konce srpna zdravotní pojištění stát. Dnes bude zataženo s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 18 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Lázně Leopoldov na Uhersko-Hradišťsku se odvolali proti stavebnímu povolení na nové zázemí kempu Smraďavka u Buchlovic. Mají obavy, že by stavba mohla ohrozit spodní vody, včetně minerálních pramenů. V místě totiž dříve bývala skládka komunálního odpadu. Odvolání řeší krajský stavební úřad ve Zlíně. Kemp zůstane i letos zavřený. Lidovecká starostka Pavla Večeřová ale možnost ohrožení životního prostředí odmítá. Rozhodnutí o stavebním povolení by měl krajský stavební úřad ve Zlíně vydat v srpnu až v září letošního roku. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dokončilo nový přístupový chodník do areálu Valašské dědiny. Autoři mu říkají Stužka. Původní chodník byl nevyhovující a obtížná byla i jeho údržba.
4: Podle architekta Karla Janči bylo obtížné zvolit vhodný materiál pro výstavbu cest.
5: Jsme nakonec zvolili beton, protože připomíná mlad a je to materiál, který nám zajistí potřebné mechanické vlastnosti.
4: V betonové stužce je podle etnografky Lenky Drápalové zaneseno 15 měděných cedulek.
6: Jsou tam texty, které osvětlují život na Valašsku v minulosti, napovídají návštěvníkovi, co má hledat na stráni a na kolibiskách.
4: Po novém chodníku se lidé dostanou až nad Miloňov a dále k areálu Kolibiska. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Absolventi středních škol mají status studenta až do konce léta. Pokud ale podnikají nebo nenastoupí na vysokou školu nebo do zaměstnání, měli by si pohlídat, kdo za ně platí zdravotní pojištění. Pro ty, kteří se pustí do podnikání, platí, že si pojištění musí hradit sami. Stejně to mají absolventi, kteří ve studiu dál nepokračují, ale zároveň nejsou zaměstnaní. Zdravotní pojišťovnu by navíc měli o změnách informovat. Papež Lev XIV. Dnes v Barceloně slavnostně otevře dostavěnou věž Ježíše Krista v bazilice svaté rodiny. Slavná Sagrada Familia přivítá hlavu katolické církve přesně 100 let od úmrtí katalánského architekta Antoniho Gaudího, který ji navrhl.
7: Architekta prohlásil loni Vatikán za ctihodného a zahájil cestu k jeho blahořečení. Stavbě baziliky svaté rodiny zasvětil Gaudí posledních 16 let života a po dalších víc než 100 letech se stavba stále dokončuje. Díky věži Ježíše Krista se 172,5 metry se už stala Sagrada Familia nejvyšším kostelem na světě. V Barceloně Lev 14. krátce promluvil i katalánsky. Stejně jako na večerním ši na olympijském stadionu. Před zhruba 40 tisíci lidmi vyzval mimo jiné k tomu, aby se do popředí zájmu dostalo duševní zdraví mladých lidí. Papež v dalších dnech odcestuje na Kanárské ostrovy, kde se setká s uprchlíky mířícími do Evropy. Jiří Kordík, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji zatažená obloha a občas se bude vyskytovat také déšť. Četnější a trvalejší srážky by měly přicházet na celé území, převážně během večera. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 14 až 18 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný, severní až severovýchodní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V této chvíli nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Silvie Pospíšilová. Začíná totiž dobré dopoledne.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré dopoledne, milí posluchači. Zprávy skončily a je moc fajn, že posloucháte. Protože teď začíná další pohodová jízda vaším dopolednem. Sluníčko se dnes asi neukáže, počasí je malinko ospalé, tak co se tomu přizpůsobit? Zpomalte, uvařte si třeba dobrou kávu nebo vonavý čaj a vychutnejte si náš společný čas. Ostatně, už Jan Amos Komenský říkal, všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest. A třeba k té dopolední pohodě přispěje i Bára Basiková. Za celý tým Českého rozhlasu Zlín vás zdraví Silvie Pospíšilová.
8: Český rozhlas Zlín.

0: Včera a dnes Český rozhlas Zlín natáčí ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti pořad Na pohovce Jožky Kubáníka. Hosty jsou oblíbení herci Zlata Adamovská a Petr Štěpánek. A já už jsem ve spojení s Jožkou Kubáníkem. Dobré dopoledne, Jožko.
1: Ahoj Silvi, dobré dopoledne tobě i posluchačům.
0: Jožko, jaká byla včera při první talk show v divadle Atmosféra? A co zajímavého v pořadu Na pohovce zaznělo? Co ti prozradila Zlata Adamovská a Petr Štěpánek?
1: To byl opravdu krásný večer, kdy diváci na konci stáli a dlouho tleskali a na paní Adamovské jsem viděl, jak by si s chutí zatancovala s cymbálovkou Cifra a že by jí vůbec nevadilo, kdyby ten večer byl mnohem delší, ale abych se dostal k otázce, co jsem se dozvěděl, třeba co zažila během natáčení pohádky Princ a večernice s Vladimírem Menšíkem a pan Štěpánek zase prozradil, k jakému velkému průšvihu došlo, když se v televizi poprvé vysílala Zlatovláska, kde on hrál toho slavného prince. Ale těch historek bylo mnohem, mnohem víc a dnes se těším na další.
0: Zlata Adamovská a Petr Štěpánek ale nejsou tvými jedinými hosty. Koho dalšího v pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka dnes večer přivítáš?
1: Je to tak, já nesmím zapomenout na moji skvělou kolegyni ze Slováckého divadla Kláru Vojtkovou, která si zaspívá se svojí dcerou Matildou a už pravidelnými hosty je zmiňovaná cymbalovka Cifra a sbor Vivala Muzika. Ale já vlastně našim posluchačům můžu jako úplně prvním prozradit, že už teď se mohou těšit na další večery, ty budou na konci října a já přivítám hereckou legendu pana Jaroslava Satoránského.
0: Ale to je velká nádhera. Když se vrátíme k tomu dnešnímu představení, mělo by zaznít, že je téměř vyprodané, ale posluchači Českého rozhlasu Zlín o nic nepřijdou. Záznam pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka se Zlatou Adamovskou a Petrem Štěpánkem budeme vysílat v pondělí 6. července po 17. hodině. Jožko, díky za informace a ať se dnešní večer vydaří.
1: Děkuju, mějte se všichni moc hezky.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Dnes je Tlustá hora nad Zlínem protkána turistickými trasami a slouží pro odpočinek obyvatel města. Před 100 lety ale byla soukromým majetkem barona Štěpána Haupta. Pak jej pro město Zlín koupil Tomáš Baťa, podnikatel a zároveň zlínský starosta. Jak se místo změnilo a co vše na Tlusté hoře vzniklo, zjistíme se Zdeňkem Urbanovským v další reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Každý měsíc v Českém rozhlase Zlín otevíráme hudební galerii plnou písničkových klenotů. Díky mým hostům vám už nikdy potom nebudou znít stejně. Připomeňte si se mnou některá letošní setkání a hlavně to, jak nečekaná, pestrá a obohacující může jedna jediná písnička být. Už v neděli 14. června po 17. Markéta Janíková a pořad?
2: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.

0: My máme spoustu hitů. Tak je moc dobře, že posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Je 21 minut po desáté. Kolíček na prádlo je jeden z nejjednodušších, ale velmi chytrých mechanismů v domácnosti. Funguje na principu páky, kterou drží pohromadě malá pružina. Je to vlastně miniaturní stroj. Kdy se objevily první kolíčky na prádlo, to nám poví Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model, vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co pod

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Jednou je hůř, jednou je líp. To je velká pravda, co říkáte posluchači. Ale právě proto je život tak krásně barevný. A barevná bude i naše kulturní pozvánka. Zavede nás do Bílých Karpat. Z jakého ranku zážitku ta dnešní bude? Nechte se překvapit hned po písničce.
1: Český rozhlas Zlín.

0: koncerty, výstavy i jarmark tradičních řemesel. To všechno nabídne další ročník bílokarpatských slavností, který už teď připravují v Uherském Brodě. Jednou z myšlenek setkání je propojit Uherský Brod s obcemi na obou stranách Bílých Karpat. To nejhlavnější je ale pobavit se a prožít hezký čas. A já už mám na telefonu jednoho z organizátorů, ředitele Domu kultury Romana Foltýna. Hezké dopoledne do Uherského Brodu.
1: Zdravím do Zlína a všechny zdravím do Zlína a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu.
0: Pane řediteli, bílokarpatské slavnosti začínají už zítra a potrvají až do neděle. Jaký program jste pro návštěvníky připravili?
1: Jak už jste na začátku zmínila, bílokarpatské slavnosti nabídnou po celou dobu konání pestrý program, který je určený pro všechny věkové kategorie. Návštěvníci se mohou těšit nejen na folklorní a hudební vystoupení, ale také na tradiční jarmark a řadu doprovodných akcí, jako jsou výstavy, například můžu zmínit Picasso v Uherském Brodě, nebo výstavu zdejšího skautu, která je umístěna ve foyer Domu kultury. Kromě toho je pro návštěvníky připraveno v neděli divadelní představení s názvem Team Building po Slovácku. A samozřejmě, jak je to dobrým zvykem na Slovácku, nebude chybit ani dobré jídlo a pití a především a hlavně jedinečná atmosféra rodinného projektu.
0: Zní to velice lákavě. Vy chystáte i řadu hudebních vystoupení. Kdo na bílokarpatských slavnostech zahraje?
1: Máte pravdu. Hudební program bude jako každoročně velmi bohatý. Začínáme již zítra od 14:30, kdy na Masarykově náměstí vystoupí dechový soubor a taneční obor zdejší základní umělecké školy s názvem Plechy a neplechy. Kromě toho se můžete v pátek těšit opět na Masarykově náměstí na vystoupení mladé hardrockové a metalové skupiny Scarpers z Bystřice pod Lopeníkem. Dále vystoupí místní uherskobrodská kapela Z69 UDG a večer zakončí pašovická hudební skupina Scarlet Rose. Na sobotu jsme si pro návštěvníky připravili prezentaci mikroregionu východního Slovácka s ukázkou verbířů zdejšího regionu. Z hudebních kapel vystoupí Banda a Barfa ze Slovenska, Modo Jo, Mirek Kemel Trio a jako hlavní host večera vystoupí známý a oblíbený Jiří Pavlica s Hradišťanem.
0: Já jsem se dozvěděla, že i milovníci sportu si při slavnostech přijdou na své. Řekněte víc.
1: Máte velmi dobré informace. A v sobotu se koná tradiční cykloputování s názvem Bílokarpatská jízda. Oproti minulému roku letos jsme připravili pro návštěvníky dva okruhy, takzvanou lehčí trasu, která je určená především pro rodiny s dětmi a rekreační cyklisty. A pro ty náročnější milovníky cyklistiky je připravena delší, svižnější jízda. Kromě toho jsme nezapomněli ani na menší sportovní nadšence a připravili jsme si pro ně fotbalový turnaj přípravek na zdejším fotbalovém stadionu Lapač.
0: Slavnosti se budou odehrávat hned na několika místech města. Kam tedy mají lidé dorazit?
1: Tak hlavním centrem dění bude několikrát změněno Masarykově náměstí v Uherském Brodě, kde se uskuteční koncerty, folklorní program i jarmarky. Další doprovodné akce, jak už bylo zmíněno, výstava Picasso v Uherském Brodě, se koná v galerii Panský dům. A potom je pro návštěvníky takové netradiční, ale již klasické nedělní pozorování slunce na zdejší hvězdárně Uherský Brod, což návštěvníkům všem doporučuji.
0: Program bílokarpatských slavností je doslova nadupaný a asi úplně není v kapacitě člověka si všechno zapamatovat. Kde zjistí více o programu? Kde se mohou posluchači podívat?
1: Bližší informace návštěvníci a posluchači získají na stránkách Domu kultury Uherský Brod nebo na městském portálu CS Brodě, kde jsou nejen veškeré informace, ale i časové rozvrhy jednotlivých akcí.
0: Tak pojďme ještě jednou zopakovat, kdy a kde bílokarpatské slavnosti začínají.
1: Co jsme nezmínili, tak již 32. ročník bílokarpatských slavností začíná ve čtvrtek 11. června a koná se až do 14. června 2026 a tímto všechny posluchače zvu a těším se na hledanou.
0: Do Uherského Brodu nás pozval ředitel Domu kultury Roman Foltýn. Ať se slavnosti vydaří.
1: Děkuji a těším se na vás. Hezký den přeji všem posluchačům.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Za 13 minut už bude 11. Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Naše první společná hodina jde do finále. Uzavřou ji babské rady. O čem budou? Vzhled nechtů vylepší nejen krémy a správná manikúra. Babské rady vás naučí, jak mohou pomoci vejce, ořechy nebo mléko.
1: Babské rady.
2: Pevné a zdravé nehty jsou často ukazatelem celkového stavu organismu. Křehké, lámavé nebo třepící se nehty mohou souviset s nedostatkem vitamínů. Nehtům prospívají potraviny bohaté na zinek, železo a bílkoviny. Najdete je například ve vejcích, ořeších, luštěninách nebo rybách. Kromě správné výživy je vhodné pravidelně používat hydratační krémy a oleje, které pomáhají chránit nehty i jejich okolí před vysušováním. Při domácích pracích je dobré nosit ochranné rukavice, protože častý kontakt s chemikáliemi nehty oslabuje. Důležitá je také správná úprava nehtů, pilování jedním směrem a omezení příliš častého používání acetonu, který je obsažen v odlakovačích na nehty. Pro lepší kondici nehtů vyzkoušejte pravidelné teplé lázně z olivového oleje, smíchaného s citronovou šťávou. Ke zpevnění nehtů přispějí také koupele v teplém mléce

0: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín je ve své polovině a já věřím, že si nenecháte ujít ani druhou hodinu. Pozvání do poradny pro zdraví přijal primář chirurgického oddělení zlínské EUC kliniky Jiří Duben. Povídat si budeme o rakovině prsu a bude tu i pro vaše dotazy. Tak zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínský kraj přispěje policii na modernizaci speciálního vozidla pro kontroly přetížených kamionů. Obecní bufet u přírodního koupaliště v prostřední Bečvě na Vsetínsku dostal po rekonstrukci solární panely. Inflace v Česku v květnu zpomalila. Dnes očekáváme převážně zataženou oblohu s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 18 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Zlínský kraj poskytne policii víc než 1,75 milionu korun na modernizaci speciálního služebního vozidla. To budou dopravní policisté využívat především při kontrolách přetížených nákladních aut a odhalování nebezpečného chování řidičů. Pokračuje mluvčí kraje Soňa Ličková.
4: Peníze poslouží k přestavbě dodávky, kterou policie pořídila na konci loňského roku. Po úpravách bude vybavena kamerovým systémem, přenosnými radary, spojovací technikou i zázemím pro vyřizování zjištěných přestupků přímo v terénu.
2: Přírodní koupací biotop u Zavadilky v prostřední Bečvě na Vsetínsku bude nově využívat elektřinu ze solárních panelů. Obec je instalovala na střechu bufetu, který předtím stavbaři zrekonstruovali. Vyměnili okna, zateplili budovu a upravili její zázemí. Vyjmenovává nezávislá místostarostka Alena Srovnalová.
5: Fotovoltaika na bufetě u Kurtu bude sloužit k napájení čerpadel, které jsou důležité pro provoz přírodního koupaliště, biotopu, a samozřejmě v zimních měsících bude sloužit právě jako pro tento bufet, protože od letošního roku bude mít bufet celoroční provoz, díky tomu, že jsme provedli výměnu oken a zateplili jsme ho.
2: Růst spotřebitelských cen v Česku v květnu meziročně zpomalil na 2,1%. Byl tak o 0,4% bodu nižší než v dubnu. Potvrdil to Český statistický úřad. Inflace zvolnila hlavně kvůli pomalejšímu růstu cen alkoholických a nealkoholických nápojů, vysvětluje za statistiky Pavla Šedivá.
6: Tento růst byl stejně jako v dubnu tlumen cenami potravin. Ty částečně prohloubily svůj meziroční pokles a byly oproti loňskému květnu levnější zhruba o 2%.
2: Meziměsíčně spotřebitelské ceny vzrostly o 0,1%. Sport. Fotbalové Slovácko musí krátce před startem přípravy na novou sezonu hledat trenéra. Roman Skuhravý totiž u týmu nebude pokračovat. Klub informoval o tom, že kouč odmítl nabídnout smlouvu a přijal nabídku jiného klubu. Podle informací deníku Sport jde o Baník Ostrava. Tento ale ještě oficiálně nepotvrdil.
7: Trenér Roman Skuhravý převzal fotbalisty Slovácka v závěru podzimní části uplynulé sezóny s cílem udržet tým v první lize. To se mu díky úspěšné baráži podařilo. Po konci sezóny pak mluvil o tom, že v klubu chce pokračovat. Teď ale názor změnil a vedení tak hledá nového trenéra. Přípravu přitom mužstvo z Uherského Hradiště zahájí už příští týden. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Během dneška bude ve Zlínském kraji zatažená obloha a občas se bude vyskytovat také déšť. Četnější a trvalejší srážky by měly přicházet na celé území během večera. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 14 až 18 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný, severní až severovýchodní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Pozorní buďte na hlavní silnici v Bohuslavicích u Zlína. Stala se tam nehoda autobusu a osobního auta. Na zprávy nyní navazuje druhá hodina dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: S Skončily zprávy, je krátce po 11. hodině a už za malou chvíli vám nabídneme poradnu pro zdraví, kterou vás provede Silvie Pospíšilová. Rakovina prsu patří mezi nejčastější onkologická onemocnění u žen. Díky moderní diagnostice a léčbě se ale šance na úplné uzdravení zvyšují. Jak nemoc vzniká, jak ji včas rozpoznat a jaké možnosti léčby dnes medicína nabízí? I na to se zeptám našeho hosta, primáře chirurgického oddělení EUC kliniky ve Zlíně Jiřího Dubna, který přijal pozvání do studia Českého rozhlasu Zlín. Vítejte.
9: Děkuji za pozvání a zdravím posluchače Českého rozhlasu.
8: A vy, milí posluchači, můžete už teď své dotazy psát na adresu studio.zlin@rozhlas.cz nebo nám můžete zavolat. Kontakt do zlínského studia je 221 555 210. Je čas na písničku.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín a středeční poradnu pro zdraví. Dnešním hostem je primář chirurgického oddělení zlínské EUC kliniky Jiří Duben a povídat si spolu budeme o rakovině prsu. Ještě jednou dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Pane primáři, jaká je nejnovější statistika výskytu karcinomu prsu?
1: Z dostupných zdrojů vidíme, že vlastně nárůst karcinomu prsu v posledních letech je poměrně značný. To znamená, že když to vezmu za posledních 20 let, tak je to skoro o 1/3. Nicméně dobrá zpráva pro posluchače je ta, že úmrtnost na rakovinu prsu klesá a to v tuto chvíli zhruba o 1/4, z čehož vyplývá, že to asi docela dobře léčíme.
0: Vy to zvládáte, ale čím si vysvětlujete ten nárůst? Proč k tomu dochází?
1: To je asi otázka možná pro vědeckou komunitu, ne pro chirurgy. Nicméně spousta věcí v našem životě se nedá úplně jednoduše vysvětlit, takže my vlastně nevíme proč, netušíme.
0: Vnímáte i ve své praxi, že tato vlastně už civilizační choroba čím dál častěji postihuje i mladší ročníky?
1: To je taky taková zajímavá otázka. Já jsem se na to díval do statistik a zajímavé je, že u nás to u těch nejmladších ročníků, to znamená do 30 let, spíš klesá. Takže ten nárůst vlastně, který je značný, tak se projevuje, řekněme, až od 40. roku života, kde je to téměř dvojnásobné. Potom mezi 50. a 59. rokem to kleslo, teď to malinko stoupá. Pak mezi 60. a 70. rokem je to stejné. Pak to zase stoupá mezi 70. a 79. a nad 80 let to zase klesá. Jo?
0: Takže takové sinusoidy.
1: Takže je to de facto podle těch věkových kategorií, se to tak úplně říct nedá. No. Mm-hmm.
0: Jaké jsou příčiny vzniku rakoviny prsu?
1: No, to taky nikdo neví. Nicméně existují jednoznačné rizikové faktory, které víme. To nejhroznější rizikový faktor samozřejmě je být ženou, potom věk, potom genetická dispozice a potom další věci jako časný nástup menstruace, antikoncepce a podobně, ale to všechno jsou věci, které se podílejí jenom určitým malým procentem na vzniku toho onemocnění.
0: Vy jste zmínil genetiku. Pokud má žena tuto diagnózu v rodinné anamnéze, dostává se jí nějaké speciální prevence nebo si všechno musí pohlídat sama?
1: Že by někdo za něj chodil a hlídal to tak to nefunguje. Nicméně pokud onemocní především maminka nebo babička, je to v přímé linii, tak určitě bych doporučoval provést genetický screening. A pokud pacientky jsou u nás na EUCčku, tak to nabízíme těm příbuzným prvního řádu, protože skutečně u těchto žen, zvlášť pokud ta primární žena, která onemocní do 50. roku věku, případně je to spojeno i s onemocněním s rakovinou vaječníku, tak tam jednoznačně se zvyšuje prostě podíl těch rakoviny v tom příbuzenstvu.
0: Říká primář chirurgického oddělení zlínské EUC kliniky Jiří Duben. Je tady i pro vaše dotazy. Buď na čísle 221 555 210 nebo na mailu studio.zlin@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín,

0: primář chirurgického oddělení Jiří Duben je hostem středeční poradny pro zdraví a naším tématem je rakovina prsu. Pane primáři, jak se karcinom projeví?
1: Rakovina nebolí, jak se říká. Nicméně, pokud žena si vyšetřuje prsy tak, jak je doporučováno, tak většinou si nahmátne nějakou nerovnost vlastně na té své žláze. Případně někdy přijde s tím, že má třeba zarodnutí na prsu nebo můžou být změny na bradavce, taková ta pomerančová kůže, čili ta rakovina, pokud už nějakým způsobem se projeví tímto způsobem, tak určitě by žena měla navštívit nějakou nemocnici, která se tomu věnuje.
0: Jak dlouhý je ten časový úsek od okamžiku, kdy žena zjistí, že něco není úplně v pořádku, navštíví odborníka a jsou výsledky biopsie? Uhum. Jak dlouho je v té nejistotě?
1: To jsou vlastně tři dotazy v jednom. Takže primárně, pokud bude postupovat přes praktického lékaře, tak praktický lékař ji pošle do třeba k nám do mamární poradny, kde je objednána, řekněme, do týdne. Tam proběhne klinické vyšetření a odborník u nás v ambulanci potom vlastně ji pošle na vyšetření. To může být mamograf, to může být sonografie, může to být magnetická rezonance. Jde o to vlastně, jakým způsobem ten klinický nález vypadá. Pokud se dostane na to vyšetření, na magnetickou rezonanci, na mamograf, na ultrazvuk, tak potom vlastně podle toho nálezu už ten mamodiagnostik rozhodne o tom, zdali ten nález, který tam vidí, je v rámci normy, anebo jestli je indikovaná biopsie, to znamená odběr z toho nádoru. U nás se provádí, nebo obecně by se měla provádět takzvaná core cut biopsie, to znamená, že se z toho podezřelé ložiska vytne takový váleček a ten se pošle na histopatologické vyšetření, což u nás je vlastně do 2 pracovních dnů.
0: Ono to zní pro mě jako ženu děsivě. Je to pod narkózou?
1: Není to pod narkózou, ta jehlička není až tak široká a navíc se vlastně umrtví to místo vstupu normální injekci, jako když jdete k zubařovi.
0: V momentě, kdy ty výsledky nejsou dobré, nejsou dobré pro tu pacientku, kdy se dozví, jaký bude mít léčebný plán, hned si s ní sednete, hned jí nabídnete možnosti?
1: Není to hned, protože dneska ten proces už je závislý na několika odbornících, tak pokud dojde k tomu, že je diagnostikována rakovina prsu, tak vlastně se sejde komise odborná, která zasedá pravidelně minimálně jednou týdně, kde se vlastně ti odborníci, kteří jsou v tom zainteresovaní, to znamená u nás je to mamodiagnostik, histopatolog, onkolog a chirurg, tak vlastně dají dohromady veškeré nálezy, které mají a domluví se, jakým způsobem bude další léčba. A potom vlastně většinou u nás v chirurgické ambulanci nebo v mamární ambulanci je pacientka seznámena s tímto procesem, jak to bude vlastně dál.
0: Má možnost volby? Nabízíte jí různé cesty nebo ji jenom oznámíte? Bude to takhle, takhle, takhle, abyste se uzdravila?
1: Většinou se ji snažíme nabídnout tu nejlepší volbu. Nicméně někdy pacientky z různých důvodů chtějí něco jiného a samozřejmě ta pacientka je pánem svého zdraví. Jo, to znamená, uvedu příklad takový jednoduchý, co se u nás děje. My třeba navrhneme pacientce, že vyoperujeme ten nádorek, ale ona prostě třeba z nějakého historického, nebo že si někde něco přečetla, tak trvá na tom, že ji máme odstranit celý prs. Takže i takovéto případy jsou a setkáváme se s tím. Častěji je to samozřejmě naopak, jo, že prostě komise se usnese na tom, že by bylo lepší odstranit celý prs, ale pacientka s tím nesouhlasí. Tak v tom případě zvažujeme všechny možné technické možnosti, zdali to prostě není možné, ale pokud to není úplný nesmysl, když to řeknu jednoduše, tak se snažíme pacientce víc stříc.
0: Když se člověk dozví takovou diagnózu, tak samozřejmě je zmatený, nejistý. Má pacientka možnost nechat si udělat ještě jiný posudek lékařský, zajít k jinému odborníkovi, nebo to vy lékaři vnímáte jako určitou nedůvěru z její strany?
1: Nebývá to často, ale chcou to, pacientky to chtějí a jako my s tím většinou nemáme žádný problém, pokud to nepřinese moc velké zdržení v tom léčebném procesu.
0: Může si žena vybrat kliniku, na které bude léčena?
1: Určitě ano.
0: Primář chirurgického oddělení zlínské EUC kliniky Jiří Duben odpovídá na mé otázky a může odpovídat i na ty vaše. Stačí zavolat třeba na číslo 221 555 210.
2: Když přijde na pódium, jen těžko ho přehlédnete. Ondřej Ruml měří bezmála 2 metry, ale pozornost si získává především svým hlasem. Jak vzpomíná na nedávné účinkování v živém pořadu na pohovce Jožky Kubáníka, kde ho doprovodila cymbálová muzika Cifra? A proč se vedle hudby pustil také do záchrany kostela, kde byl pokřtěný? Poslouchejte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín už 11. června. Těší se na vás muzikant Ondřej Ruml a Jarka Barboříková.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: O diagnóze, která straší snad každou ženu, o rakovině prsu, si dnes povídám s primářem chirurgie Jiřím Dubnem. Během písničky nám volala posluchačka, kterou čeká operace na vaší klinice. Bylo jí aplikováno radioaktivní zrno a ptala se, zda nemůže nějak ohrozit svoji těhotnou dceru.
1: Ano, odpověděl jsem, že velmi pravděpodobně ne, protože to záření je de facto hodně lokální. Nicméně obecně u těhotných žen v prvním trimestru tam opravdu by se měly vyhýbat jakémukoliv kontaktu s jakýmkoliv radioaktivním materiálem, takže jsme pacientce doporučili opravdu si dodržovat určitý odstup od své těhotné dcery.
0: Pane primáři, pojďme se v tomto vstupu věnovat prevenci. Asi alfou a omegou by mělo být pro každou ženu jedenkrát do měsíce se sama vyšetřit. Kde se ženy dozví, jak správně postupovat? Protože ne každá to ví.
1: Od toho jsou doktoři, takže vlastně každý praktický lékař, s nimiž jsou vlastně ženy asi v nejčastějším styku, nebo gynekolog, kam chodí na pravidelné prohlídky, by měl dokázat pacientce ukázat, jakým způsobem se to dělá. A samozřejmě i na webu jsou různá videa, jak to dělat. Konkrétně třeba screeningový program České republiky na stránkách mamo.cz má vlastně i takové vlastně video, kde to ukazuje, jsou tam i schémata vlastně a celé to samovyšetření je tam velice pěkně popsané, takže pokud pacientky nechodí k žádným lékařům, tak i na mamo.cz se to dá naučit.
0: Ono to tělo ženy se v průběhu měsíce mění. V jakém období by měla to samovyšetření prsu provádět?
1: To samovyšetření se provádí zhruba týden po ukončení menstruace, to znamená zhruba v polovině cyklu.
0: Týká se tady ta metoda i starších žen, nebo tím, že už mají po menopauze, tak by byla vlastně neúčinná?
1: No naopak, protože většina těch nádorů vzniká po menopauze, tak naopak. A ještě je tam určitá výhoda pro postmenopauzální ženy, že ten prs tak trošku jakoby ochabne, takže se lépe vyšetřuje.
0: Já jenom připomenu, že jsme tady pro vaše dotazy na telefonním čísle 221 555 210 nebo na mailu studio.zlin@rozhlas.cz. Pane primáři, od 45. roku má každá žena ze zdravotního pojištění hrazený jedenkrát za dva roky mamograf. Mně ta hranice přijde strašně vysoká, nemělo by to být i pro mladší pacientky?
1: Vrátím se k tomu, co jsem říkal na začátku, že de facto podle těch statistik vlastně se neprokazuje, že by to mělo nějaký účinek. To, co všechna mamografická centra u nás řeší spíš, je zavalení tím, že množstvím pacientek, tím, že vlastně ten screeningový program nemá horní hranici. Jo, většinou v rozvojovém světě to končí třeba 70. rokem věku. Kdežto u nás, když to přeženo, 98-letá babička chodí dvakrát ročně na mamograf.
0: Skutečně chodí?
1: Může chodit. A některé skutečně chodí. Jo. Takže tam vlastně ta screeningovost nebo ta preventivnost toho programu absolutně nedává žádný smysl.
0: Zdravotní stav samozřejmě můžeme hodně ovlivnit životním stylem. To prostě tak je. Pojďme, pane primáři, říct, co našemu zdraví svědčí a co rozhodně ne.
1: Možná budu mluvit trošku jinak. Nebudu mluvit o tom, že nemáme jíst bůček, to každý ví. Ale podle mě nejdůležitější jsou dobré vztahy doma, dobré vztahy na pracovišti a obecně takový ten pocit pohody, protože to se všechno propisuje do toho zdraví.
0: Takže jakékoliv stresové situace, jakákoliv tady ta psychická zátěž je?
1: Tam to bylo krásně vidět v covidovém období, kdy vlastně byl obrovský stres, tak zcela jednoznačně se začaly vracet pacientky třeba 20 let vyléčené s karcinomem prsu. A byl to takový masivní nárůst a z našeho pohledu to bylo způsobené tím obrovským stresem, který vlastně na celé to obyvatelstvo objektivně byl. Jo, takže proto já nemluvím o těch bůčcích, ale mluvím o tom, že by člověk si měl vytvářet dobré vztahy mezi lidmi, prostě milovaných osob si vážit a snažit se i na pracovišti nějakým způsobem fungovat tak, aby tam chodil rád.
0: A bylo dobře. Jiří Duben, primář chirurgického oddělení zlínské EUC kliniky, je hostem dnešní poradny pro zdraví. A je tu i pro vás na telefonním čísle 221 555 210.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

slyším slova proroka zpět do divadla roku.

0: Dospívala Hana Zagorová a my jsme zpět. S primářem Jiřím Dubnem si povídám o rakovině prsu. Pane primáři, naše povídání se stále točí okolo žen, ale tato diagnóza se nevyhýbá úplně ani mužům.
1: Ano, muži, i když se to nezdá, tak taky mají prsní žlázu, která je samozřejmě proti ženě, řekněme, v involuci nebo je malá. Nicméně rakovina prsu u mužů je většinou agresivnější než u žen. Je to teda, řekněme, jedna ku stem. To znamená, že na 100 žen onemocní jeden muž, ale když už onemocní, tak většinou prostě ta rakovina je agresivnější.
0: Čím to je?
1: Těžko říct. Asi jsme víc zlobili jako děti. Ne, jako dělám si srandu, ale úplně na začátku se začaly ty rakoviny prsu u mužů objevovat v nějakých zlatých dolech v Jihoafrické republice, kde ti muži byli ve vysokých teplotách, takže je možné, že expozice vysokým teplotám po dlouhou dobu může vést k tomu, že prostě určitých, jako řekněme, otěrů při tom práci v dole vlastně, že to může vést, ale jinak jako obecně my nevíme vůbec, proč která rakovina vznikne, jo? To se tak nedá říct.
0: Muži asi nebudou chodit na pravidelný screening, ale když už na sobě spozorují nějaké anomálie, tak by asi měli konat.
1: Co nejdřív. Jako muži mají tu výhodu, že ten prs je vlastně plochý, jo? To znamená, že jakákoliv bulka je mnohem dřív vidět. Mnohdy si všimnou třeba i bulky v podpaží, protože ten mužský karcinom poměrně časně metastazuje do uzlin v podpažní jamce, tak ono se může stát, že si třeba nahmatají uzlinu v axile a ještě nemusí být ani hmatný ten nádor v tom prsu, jo? Takže je potřeba se dívat nejenom na ten prs, samozřejmě když se změní bradavka, nebo se začne vtahovat, nebo se tam udělá ten ekzem, to je vlastně stejné jako u žen. A ti chlapi si prostě šáhnou na to prso, tak ten nádor by měli i poměrně malý prostě vyhmátnout.
0: Já jenom zmíním, že máte poslední příležitost zeptat se našeho hosta buď na telefonním čísle 221 555 210 nebo na mailu studio.zlin@rozhlas.cz. Pojďme zpátky k ženám. Když se žena dozví, že má rakovinu, zažívá šok, vztek, možná popření, má možnost konzultace s psychologem?
1: U nás na klinice ne. Rozšiřuje se tato možnost, hlavně ve velkých nemocnicích. Nicméně psychologů je relativně dost, ale tak, aby měli plné pracovní vytížení, tak na to opravdu musí mít hodně pacientů. Jo? Čili my se snažíme být našim pacientkám těmi psychology. Ono totiž záleží na tom, jakým způsobem té pacience je ta diagnóza sdělena. Jo, pokud to sdělí někdo, z koho je cítit empatie, tak ta pacientka se nebojí zeptat na spoustu věcí. Nicméně, aby to nevypadalo, že ve Zlíně není možné dělat nic, tak my máme třeba velmi dobré zkušenosti s pacientskými organizacemi, konkrétně žen, co prodělali rakovinu prsu. A tam mám pocit, že nechci se dotknout psychologů, jo, ale že ty ženy, které vlastně tu rakovinu prodělali a vyléčili se, tak mají tu zkušenost vlastně celého toho procesu, který trvá dlouho a jsou úplně nejvíc empatické vůči těmto ženám, takže my třeba velmi rádi podporujeme ty spolky, které se snaží těmto ženám pomoct.
0: A hlavně jsou pro ty pacientky, které mají tu čerstvou informaci, že jsou nemocné, jakousi nadějí.
1: Ano, ano.
0: Dalším traumatizujícím zážitkem pro každou pacientku je určitě odebrání prsní žlázy. Po jaké době může žena jít na rekonstrukci prsu?
1: Obecně jsou dva přístupy. Buď pokud ten nádor je příznivý, je příznivá velikost toho prsu, tak u některých vybraných pacientek je možné udělat tu rekonstrukci okamžitě. To znamená, že se odebere prs a buď se tam vlastně místo toho prsu dá expander a následně silikonový implantát, anebo se může dát přímo. Toto je většinou u pacientek, u kterých děláme takzvanou preventivní mastektomii, to znamená u pacientek, které jsou BRCA pozitivní, to je takový ten gen, co měla Angelina Jolie, která to zpropagovala, tak tam díky tomu, že si můžeme vlastně tu pacientku nachystat, prostě změřit, oslovit naše plastiky, tak tam to je nejjednodušší. Jo. Většinou to naráží na to, že ta okamžitá rekonstrukce podlehá schválení pojišťovny. Jo. A nechat ženu čekat 3 měsíce, než pojišťovna schválí rekonstrukci, z našeho pohledu není v pořádku. Takže většinou to proběhne tak, že nebo u nás se snažíme dělat co nejmín těch mastektomií. Jo. Vlastně, když jsem začínal, tak to byla jediná léčebná metoda. Dneska je to, my jsme se dostali na nějakých 25-30%, či 70% žen odchází se zachovalou prsní žlázou. A i ty výkony, které vlastně děláme, tak se snažíme udělat tak, aby tam prostě nebyla jamka v tom prsu, jo, aby to trochu vypadalo. Jo. Říká se tomu onkoplastická chirurgie.
0: To je krásná zpráva na závěr. Čas vymezený pro náš rozhovor jsme téměř vyčerpali. V závěrečném vstupu si s primářem Jiřím Dubnem zopakujeme pár základních rad.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ještě pár minut máme s naším hostem, primářem Jiřím Dubnem, se kterým jsme si povídali o tématu závažném, ale určitě ne neřešitelném, o rakovině prsu. Pane primáři, mají onkologičtí pacienti nárok na lázeňskou péči?
1: Ano, pacienti po vyléčeném, doufejme, karcinomu prsu mají

0: objevení nádoru v časném stádiu.
1: No a potom ten pocit štěstí, který jste zmiňoval.
0: Přesně, přesně.
1: Je řada podpůrných skupin a organizací, které ženám s rakovinou prsu pomáhají. Kde pacientky zjistí víc?
0: Obecně, tak jak jsem už tady jmenoval, tu stránku mamo.cz, což je vlastně oficiální stránka pro screening rakoviny prsu. A potom pacientská organizace tady ve Zlíně dlouhé roky fungovala organizace Mama Help. A teďka jsou tady ty belisky, takže určitě hledat a kdo hledá, najde.
1: Hostem poradny pro zdraví byl primář chirurgického oddělení Zlínské EUC kliniky Jiří Duben. Pane primáři, děkujeme za váš čas a ať máte co nejméně pacientek.
0: Já děkuju za pozvání a věřím, že všechny naše pacientky se vyléčí.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Blíží se 12. a to znamená jediné. Naše dobré dopoledne končí. Zítra se na vás těší moje milá kolegyně Jarka Barboříková. No a Silvie Pospíšilová se dnes loučí a přeje vám krásný den.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Tata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V centru Valašských Klobouk začíná výstavba nového bytového domu s podzemním parkovištěm. V Šumicích na Uhersko-Brodsku staví byty pro seniory i sociálně slabé za 35 milionů korun. Za vyhrožování vystřílením třídy a schvalováním střelby na filozofické fakultě uložil soud mladíkovi 5měsíční podmínku. Dnes bude v regionu zataženo s možností deště a naměříme až 17 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek. Hezké poledne. Čtyřpodlažní bytový dům zaplní Proluku naproti kinu ve Valašských Kloboukách. Investor už zahájil přípravy na stavbu. Budova nabídne 14 bytů různých velikostí, podzemní parkování a v přízemí prostor pro komerční využití. Pokračuje mluvčí města Lenka Zvonková.
3: Letos má investor v plánu hrubou stavbu, hotovo by měl mít přibližně na konci příštího roku. Projekt vzniká v rámci dlouhodobé spolupráce města se soukromými investory, zaměřené na citlivé doplňování Proluk, na regeneraci nevyužitých ploch a rozvoj bydlení ve Valašských Kloboukách.
2: Nové bydlení pro seniory a sociálně slabé vzniká v Šumicích na Uhersko-Brodsku. Výstavba 9 bytů bude stát 35 milionů korun. Téměř polovinu nákladů pokryjí evropské a krajské dotace. První nájemníci by se měli nastěhovat v září. Každý byt bude mít i malou terasu se zahrádkou, říká nezávislý starosta Josef Podešť.
4: Terasou vlastně vyjdou ven a budou v takém tom vnitroblouku mít i posezení. A počítáme s tím, že jim tam dáme vyvýšené záhony, kde si můžou vlastně nasadit, co budou chtít. A dá se tam s tou zahrádkou nějakým způsobem pracovat a bude to tam velice příjemné.
2: Soud potrestal podmínkou mladíka, který podle obžaloby vyhrožoval spolužákům střelbou a schvaloval útok na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 20-letý muž taky musí být podle verdiktu 20 měsíců pod dohledem probačního úředníka a v psychologickém poradenství. Mladík měl nosit na střední školu různé zbraně, například nože nebo teleskopický obušek. Podle státní zástupkyně měl taky po útoku na Filozofické fakultě v prosinci 2023 čin schvalovat a tvrdit, že střelec měl zabít víc lidí. Muž to před soudem označil za humor, vinu odmítá a proti rozsudku se odvolal. V bratislavské nemocnici se narodila siamská dvojčata. Dívky jsou spojeny pánví. Podle šéfa specializované dětské nemocnice Petra Bartoně jsou v dobrém stavu. První operace je čeká už ve čtvrtek. Narození siamských dvojčat je velmi vzácné. Často se navíc narodí mrtvá nebo nepřežijí prvních pár hodin po porodu. Současný případ se podobá narození siamských dvojčat z roku 2000, také ze Slovenska. Děvčátka byla úspěšně oddělena a dnes žijí plnohodnotné životy.
1: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji očekáváme dneska zataženou oblohu a občas se bude vyskytovat déšť. Četnější, trvalejší srážky by měly přicházet na celé území našeho regionu během večera. Povane mírný severní až severozápadní vítr a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 a 17 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlíně dnes počítejte s omezením na třídě Tomáše Bati, bratří Jaronků a v ulici Široká provádí zde opravu kanalizačních poklopů. Myslete na to. Ze zpráv Českého rozhlasu bylo vše.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Tak věřím, že dobrá zábava, dobrá nálada bude vládnout i při Moravě krásné zemi, která právě začala. K poslechu pozvala Lácaranka polkou Pavla Svobody Prostárku. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a kdo pak má dnes svátek, tak už se dívám. U nás to jsou Gity, Margity, Gréty. Na Slovensku je to podobné, Margaréta, Gréta. Nositelka jmen přeji, ať se mají dobře. No a jak je zvykem, za chvilku dám prostor k vinšování i vám, milým posluchačům. Jenom ještě připomínám, že vzpomínky jsou až té druhé části Moravy krásné země. Nyní už telefonní číslo 726465200 a teď už Martin Hrbáč. Víle.

0: Tak to byl Martin Hrbáč, v jeho podání zazněly lidové, doprovodila je, zpíval i mužský sbor a doprovodila je cymbálová muzika Martina Hrbáče. No a už tady mám první telefonát, je to paní Marie Ševčíková. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, já vás tam všechny zdravím a všechny posluchače a také bych od vás dneska chtěla poprosit o písničku pro mou sestru, pro paní Alenku Novotnou z Boleradic k dnešním narozeninám. My s manželem přejeme teda za celou rodinu jenom to nejlepší, ať je zdravá, šťastná, spokojená, má pěknou rodinu, všichni jí pomáhají, když je potřeba, protože přece jenom už to zdraví tak není, že ta pohyblivost není, tak je taky někdy potřeba, aby jí pomohli a oni všichni jí rádi pomůžou. Tak my jim přejeme taky, ať se má jenom dobře, ať je šťastná, zdravá, pořád tady s námi, protože už mám jenom sestru, tak se musíme taky ještě užít. A protože je dneska teda Margitky, máme dceru, tak já bych jí taky chtěla popřát, aby byla šťastná, zdravá, spokojená v rodině. Má taky pěknou rodinu. Tak.
0: No tak to je dobře, že v té rodině jeden druhému jste oporou. To samozřejmě je zapotřebí k tomu životu. No a co jiného by maminka si přála pro svoje děti, než aby byly šťastné a spokojené. Ano. Tak jo. Tak ano. Se mějte hezky.
1: Tak
0: nashledanou.
1: Moc krát vám děkuji a mějte se taky hezky a pěkný den. Krásně
0: děkuji.
1: Nám trochu poprchává, to je taky dobrá zpráva.
0: To je v pořádku, nám taky v Brně tady. Tak jo, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A teď už blahopřání k narozeninám pro pana Františka Bobčíka z Horního Němčí. Milý tatínku, milý dědečku, k tvým krásným 80. narozeninám ti ze srdce přejeme pevné zdraví, spoustu radosti, štěstí a energie do dalších let. Ať ti zahrádka dělá radost, tvou dílnou, ať z ní klepání nářadí, fotbal přináší napínavé zážitky a každá vycházka do okolní přírody, ať je příjemným odpočinkem. Děkujeme ti za tvou laskavost, dobrosrdečnost, úsměv a životní optimismus, který rozdáváš všem kolem sebe. Přejeme ti, aby každý den byl naplněný zdravím, láskou, pohodou a chvílemi strávenými s rodinou. Manželka, děti a vnuci Honzík s Matýskem. No a písnička ta samozřejmě také nechybí a je to přímo Fašanková.

0: No ano, muzikanti zahráli, byli to Komňané, a zahráli Fašankovou Václava Maňase mladšího a Vladimíra Salčáka. No a už tady mám další telefonáty. Tak zdravím paní Marii. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím, paní Ostra, vašeho kolegy a všechny posluchače. Já bych chtěla popřát své sestře k dnešním narozeninám Aničce Křížové z Malešovic. Hodně štěstí, zdraví, božího požehnání a ať se jí ve všem daří. Přání se připojí sestra Evička Petelková, bratr Jeník Benčík a svagrová Mařenka Benčíková. Vám, paní Ostra, a celému vašemu kolektivu přeji totéž. Hlavně hodně zdraví a ať se vám ve všem daří.
0: A já za všechny děkuji, paní Marie. Takže přání zaznělo pro Aničku Křížovou, milá slova i pro nás, pro rozhlasáky. Takže, paní Marie, děkujeme a užijte si dnešní den. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou, pane Mirku Janku z Bánova. Tak, teď už jste na řadě. Dobrý den.
2: Dobré popoledne. Dnes má narozeniny, a to pěkné kulatiny, 2x35 let můj dechovkový kamarád, pan Jaroslav Říha z Doubra. Jezdíme spolu na dechovky a ty festivaly, které teďka už nám zase začaly, a poznali jsme se taky na tomto místě, nám milém, jak bych to tak řekl. Já už jsem mu popřál, takže jenom písničku od vás jako třešinku na dort mu posílám. Ať se stále potkáváme, ať si to pěkně oslaví. No a stejné narozeniny měla v Bánově minulý týden taky paní Marie Bílá. Já jsem jí slíbil, že když budu volat, takže jí dám taky zahrát tu písničku. No a včera bylo Staňky, tak Staňce Kohoutkové do Nivnice, taky včerejšímu svátku dodatečně přejeme. A pozdravil bych paní Marii Baránkovou, vy jste teďka hráli, ona taky pro ty Komňany zložila tu Koměnskou dědinu. No, takže já jsem si tak na ní jako vzpomněl, takže ji posílám, a paní Bětku Svobodovou, maminku na Březu, a všechny přátelé známe.
0: No, všechny ty vaše přátelé známe. No a když jste mluvil o té třešince na dortu, pane Mirku, tak představte si, že já jsem si onehdá, myslím předevčírem, na vás vzpomněla, když jsem byla na Zelným rinku a viděla jsem tam ty třešně, no pan Mirek mě, je to rok, dva?
2: No už dva, myslím,
0: dva,
2: to
0: dva
2: bude
0: roky,
2: letos,
0: že?
2: Letos, paní Ostra, ani jedna, fakt? Ani jedna, všechno to zmrzlo.
0: No ale byly výborné, vidíte, jak se mě zapsali do mé paměti. No, tak jo, tak se mějte hezky.
2: Tak se mějte taky, díky.
0: Naschledanou, naschledanou. 10. června roku 1967 si řekli své ano Marie Muselíková ze Slavíkovic a pan Jaroslav Černý ze Sokolnic. A přání, výročí dnes máte, tak ať si uděláte ten nejkrásnější den, jaký můžete mít jen. To vše a ještě mnohem víc přejí dcera Ludmila a syn Jaroslav s rodinami. No a Dambořanka potěší pěknou písničkou.
3: Český rozhlas

0: Tak to byla Dambořanka, jak jsem říkala, no a ta zahrála pěkný valčík Vladimíra Skalického a Miloslava Procházky. A ten valčík se jmenuje Přes pole nepůjdu. Tak, ale já teď už půjdu trošičku dál, se posunu, protože tady mám další telefonát a je to pan Karel z Bojkovic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Přeju vám hezký den, paní Ostrá, a já bych potřeboval v první řadě si vyřídit dluh. 27. května měl 76 roků můj velký kamarád pan Jaroslav Novotný z Zebřové. Já jsem si myslel, že to je až černo, no to bylo v květnu, tak chtěl bych poposlat nějakou písničku. Mm-hmm. Poslat mu hodně zdraví, štěstíčka a pohodu. A to i jeho manželce. A 13. bude Antonína. A tak bych chtěl pozdravit pana Tondu Štipčákového a popřát mu také hodně zdraví, štěstí, pohodu. A ať se mu daří v chovu králíku, je to takový chovatel, já mu říkám malý farmář. A tak tu písničku bych chtěl také poslat i pro jeho ženu, hodnu, má velice hodnu ženu Věrušku. Mm-hmm. A do Pitína ještě bych chtěl pro pohodu a klídek poslat písničku manželům Soukaným, Emilovi a Marii a Zálešákovi, Martinovi a Lence. Děkuju, paní Ostrá.
0: No nemáte za co, no tak pane Karle, dluh je splacen. Úroky jsem vyškrtla, to už je v pořádku všechno. Takže pan Jaroslav Novotný se dočká i pěkné písničky, stejně jako ti ostatní, některé jste jmenoval. Hezký den vám přeji. Naschledanou. Naschledanou. No a další milý Jedo Viléme Gerichu z Trnavy u Zlína. K tvým 84. narozeninám ti přejeme od srdce všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, klidu a pohody. Ať je každý tvůj den naplněný úsměvem, dobrou náladou a chvílemi, které stojí za to si zapamatovat. Užij si svůj den naplno. Přesně tak, jak si zasloužíš. S láskou a s přáním všeho nejlepšího přichází Erika s rodinou. No a s pěknou písničkou pak přichází mistřiňanka.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: No ale teď už se společně s vámi hezkých písniček těší Jiřina Ostrá. Ještě jednou připomenu telefonní číslo 726 46 5200 a už tady mám další telefonáty, tak slovo dávám panu Pavlu Samsonovi. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím po dlouhé době Český rozhlas Brno a dneska bych chtěl popřát naší babičce Marii Samsonové z Velkých Němčic, která se v těchto dnech, nebo přímo dneska, dožívá 73 let. Takže za celou rodinu přejeme hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, kolena slepice a hlavně, ať děda nezlobí. Děda, ať dá vychladit ten nejlepší vzorek, co má ve sklepě, protože včera s klukama jsme na zkoušce naladili nátisk, takže přijdeme ještě osobně zahrát. Ať si můžou dát tu správnou rozsvíčku a polku valčík zatancovat.
2: No takže dobře, tak teď bude valčík, takže teď tedy, až pan Samsung vyzve Marušku k tanci, smím prosit, tak si tak polehoučku, pomaloučku zatancují. Dobře, pane Pavle, tak 73.
3: Druhé přáníčko bylo ještě do Brna, protože teďko, myslím, že od zítřka se koná v Brně muzikantský festival, název Brassfest, takže zdravím všechny kamarády, muzikanty do Brna, ať jim vyjde počasí a taky ten správně dobrý nátisk.
2: Tak jo, no a pozdravte ještě ty muzikanty, se kterými hrajete, pane Pavle.
3: Tak to jsou převážně moji synové, ano. Ondřej Samson a Martin Samson.
2: Tak jo, tak ať vám
3: oni mají takovou menší kapelu, oni chodí ještě do hudebky, do Hustopeč. Ale vlastně mají ještě harmonikáře, tubistů.
2: Tak
3: a
2: je to
3: vlastně
2: muzikantská rodina, že jo? Co si budeme povídat?
3: Budeme hrát tento rok, budeme hrát na Špilberku 10.9., tak vás zvu.
2: No vidíte, tak to byla zároveň pozvánka, pane Pavle. Ať vám to ještě nadále troubí, jste říkal, že hrajete na trumpetu?
3: No mě už ne, já už jsou momentálně taková technická
2: podpora.
3: Finanční podpora, jak se tomu říká.
2: Dobře, tak abychom nezapomněli na tu vaši milou maminku, na paní Marii Samsonovou, která dnes slaví 73. narozeniny, tak ještě jednou jí popřejeme všechno dobré, no a s vámi už se loučím. Nashledanou.
3: Já s vámi taky, pěkný zbytek, ne, nashledanou.
2: Vám také nashledanou. Paní Marie Koktavá je na řadě. Dobrý den.
4: Dobrý den, milá paní Jiřínko a milí posluchači. 12. června oslaví svátek velmi milá a vážená paní Tonička Petrášová z Bystřice pod Lopeníkem. Milá Toničko, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky. Patří ti ten velké poděkování, ten velký dík za lásku, obětavost, za pomoc při opatrování tvého syna Vítěnka, které mu taky posíláme písničku, nebo je to nejvěrnější posluchač tohoto krásného pořadu. A přejeme mu také moc zdraví. S láskou přejí Maruška a Mirek Dýmice. Mm-hmm. A od vás, Jiřinečko, přeji krásnou písničku a vám děkuji taky za všechno a mějte se moc sluníčkové a buďte stále zdravá a usměvavá.
2: Ano, děkuji, paní Maruško. Naschledanou.
4: Naschledanou.
2: No a dnes se dožívá 80 roku. Milá maminka, babička, prababička, teta, švagrová a manželka, paní Milena Koukolová. Čtu dál. Vychovala 4 děti, těší se ze 6 vnoučat a 4 pravnoučat. Její nelehký a zdánlivě prostý život, naplněný nefalšovanou vstřícností k lidem, stálým úsměvem a laskavostí, zničení skutečnou osobnost, kterou nejlépe vyjadřuje to krásné české slovo maminka. Děkujeme za všechno, maminko, a přejeme ještě mnoho šťastných chvil prožitých mezi námi. Manžel a děti s rodinami. No a písnička, ta se jmenuje Mateří doufám.

0: Dozněla písnička Daniela Dobijáše a Miloslava Procházky, hrála Česká švitorka. No a teď už tady telefonát ze Slopného. Zdravím paní Soukupovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás taky všichni zdravím a přeju příjemný den, a i přesto, že je dešťový, kterého je potřeba. A mám takové přání zvláštní. Včera jsem měla takovou návštěvu krásnou ze strážnice, paní Aneška a Antonín Vlatovi. Přijde mi opožděně popřát narozeniny, přijde taky s harmonikou, což jsem byla úplně unesená, což minuju jako tu hru a zhrátí na tu harmoniku. A já jsem si pak neuvědomila, že je on taky Antonín a že jsme mu zapomněli popřát, tak já mu dodatečně chci popřát hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, radosti z vnoučat, což to má plno kolem sebe, tomu přeji, jako ať se mu všechno daří a splní. A také bych tam chtěla pozdravit důstojného otce Jana Moučku do Strážnice, a pak bude mě taky 13. jako na Antonína, bude mě můj syn narozením, tak mu taky chci popřát hodně zdraví, štěstí, lásky, že mi to přeje synovec Martin a jeho dvě děti, Jareček a Simonka, no a samozřejmě celá rozvedená rodina. A taky bude mít teďka v červnu narození paní Marie Pavelková z Horní Hodky. Chtěla bych jí také popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti. Moc vám děkuji.
0: Není
1: a byl
0: zač.
1: To krásný den včera, jak mě pěkně zahrál na tu
0: určitě harmoniku. Určitě ne poslední, paní Soukupová.
1: Ne, určitě ne.
0: Nashledanou. Tak už se rozloučíme, nashledanou a další. Zdravím vás do studia. Chtěl bych pogratulovat trumpetistovi Jakubovi Grufíkovi, který vydává hezké tóny v Miločance. Tak ať se mu daří a stále ať mu to tak pěkně troubí. Dále bych chtěl vzpomnět na jeho švagra houslistu Jirku Varmužu mladšího, který dnes také slaví narozeniny. Tak ať se jim daří, klukom, děkuji. Tak to přeji bývalí kolegové. Včera oslavil klub důchodců Velatice 15 roků trvání. Dopis pokračuje. Jeho předsedou je Ladislav Flek. Musíme poděkovat Petrovi Kolářovi, bez kterého by klub nebyl. Každé úterý nám připravuje sportovní hry, na které se každý týden těšíme. Některé hry pro nás i sám vyrábí. Nyní je po úrazu odcházán na invalidní vozíček a na berle a přes to připravil pro výherce slavnostní medaile. Za tomu patří velké díky. Přejeme brzké uzdravení a ještě musíme poděkovat obecnímu úřadu Velatice, který nás podporuje, a také tělovýchovnou jednotu Sokol Velatice, která nám půjčuje hřiště. Oslavu jsme zakončili opékáním špekáčku. Do dalších let přejeme všem hodně zdraví. Klub důchodců Velatice. Je čas na písničku, Když jsem byl malučký.
2: Český rozhlas Zlín.

Písničku Antonína Koníčka a Václava Babuly Když jsem byl malučký zahrála Boršičanka Antonína Koníčka. No a milé přání patří i paní Gizelce Gajdošové z Uherského Brodu ke včerejším 85. narozeninám. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně zdraví, božího požehnání a v sobotu protancované střevíčky na oslavě. To vše jí přejí švagrová Věra s manželem, švagrová Marie a švagr Ladislav. No a dnes slaví narozeniny i paní Věra Němečková, rodačka z Kudlovic. Především pevné zdraví, mnoho radosti na její zahrádce a životní pohodu, to jí přejí synové Lukáš a Vašek s rodinami. V neposlední řadě babičce posílají sladkou pusu vnučky Lucinka, Eliška a Anetka. A ještě se podívám do studiových mailů, jeden tady je. Dnes slaví narozeniny paní Dagmar Klabalová z Troubek. Přejeme jí

Písnička Blausava Smišovského určitě potěšila, no ale ještě tady mám pro vás pozvánku a je to pozvánka na koncert, nebo no na koncert, který se koná už pátek 12. června v Kulturním domě v Pavlově. Začátek je v 19 hodin, no a bude hrát Tufaranka Vladimíra Fefra, takže přijďte 12. června do Kulturního domu v Pavlově. No a teď si poslechneme ještě jednu písničku a můžeme si zaspívat známou lidovou.

končí. Neloučíme se však nadlouho, přátelé, opět se setkáme krátce po 18. hodině. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostráno a zbývá závěrečná orchestrální skladba. Už hraje Gloria a hraje Duhu Zdeňka Gurského.

0: Sex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude publicista a policejní instruktor sebeobrany Pavel Černý.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Rekonstrukce Tyršovy ulice ve Vizovicích bude hotová na konci roku. Pracovníci sociálních služeb v Kroměříži mají k dispozici novou elektrododávku. Ministr obrany Zuna chce pro příští rok navýšit výdaje na obranu na 2% HDP. Dnes bude v regionu zataženo s možností deště a naměříme až 17 stupňů. Matěj Neradilek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítejte u nich. Ve Vizovicích na Zlínsku pokračuje rekonstrukce Tyršovy ulice. Stavbaři pokračují na zhruba půl kilometru dlouhém úseku. Součástí prací za víc než 11 milionů korun jsou taky nové chodníky i parkovací plochy. Hotovo by mělo být na konci letošního roku, říká mluvčí města Jiří Žůrek.
5: Práce na stavbě zatím jedou podle harmonogramu. V následujících dnech dojde k pokácení jednoho vzrostlého smrku, stojícího bezprostředně u komunikace u budovy střední školy, který je napaden kůrovcem. Místo bude označeno a zabezpečeno, ale i tak žádáme o zvýšenou opatrnost při průjezdu či průchodu stavbou.
4: Sociální služby města Kroměříže budou od léta využívat nový dodávkový elektromobil. Nízkoemisní dodávka poslouží k dopravě materiálu, k zásobování jednotlivých zařízení nebo třeba k dovozu obědů.
6: Radnice na svém webu uvedla, že elektromobil bude stát 712 tisíc korun a víc než 260 tisíc z této částky pokryje dotace z Národního plánu obnovy. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
4: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD požaduje pro příští rok navýšení výdajů svého rezortu na 2% HDP. Šlo by o meziroční nárůst o 35 miliard na celkových 190 miliard korun. Zuna to řekl České televizi. Obrana by letos měla hospodařit s částkou zhruba 1,8% HDP. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. Loni na summitu v Hágu se členské státy shodli na novém cíli, navýšení celkových výdajů na obranu. Do roku 2035 mají čistě na zbrojení dávat 3,5%. Dirigent Jakub Hruša se od roku 2028 stane prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl. Bude se podílet hlavně na přípravě uměleckých projektů a rozvoji festivalu v zahraničí, informoval o tom ředitel Smetanovy Litomyšle Michal Medek. Hruša je v současnosti hudební ředitel Londýnské královské opery. Od roku 2028 taky převezme post šéf dirigenta České filharmonie. V roli prezidenta Smetanovy Litomyšle vystřídá ekonoma a filantropa Pavla Kysilku.
0: Počasí.
4: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženou oblohu a občas se bude vyskytovat déšť. Četnější a trvalejší srážky by měly přicházet na celé území našeho kraje během večera. Povane mírný severní až severovýchodní vítr a nejvyšší teploty se mají pohybovat mezi 14 až 17 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Ve Zlíně v ulici Dlouhá počítejte se zdržením na příjezdu do centra města. Nákladní automobil je totiž zaklíněný v železničním podjezdu. Na silnici 1/58 v Rožnově pod Radhoštěm v ulici Ostravská provádí stavební práce a na místě je doprava řízena kyvadlově semafory. Takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další za hodinu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Alex a host.
1: Od jedné z nejtragičtějších událostí druhé světové války na území protektorátu, vyhlazení Lidic, dnes uplynulo 84 let. S mým dnešním hostem připomeneme i obec Ležáky, kterou stihl stejný osud, a probereme také legendárního odbojáře a posledního příslušníka skupiny Tří králů Václava Morávka, o kterém Pavel Černý napsal již 3 knihy. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Pavel Černý, asi nejznámější policejní instruktor u nás, který své znalosti a dovednosti předává policistům po celém světě. Pavel Černý je také autorem mnoha knih a dovolím si říct, že odborníkem na odbojáře Václava Morávka.
1: No tak nevím, jestli odborníkem, ale já jsem přešel od toho, že spoustu věcí jsem si chtěl sám sobě ujasnit, možná i někdy zkusit, protože ty mý následné filmy, které měly vlastně propagovat tu historii, zvláště u malých lidech, akčním způsobem až youtuberským, byly o tom zkusit si vlastně na vlastní kůži, někdy na střelnici s opravdovým stenganem, proč Gabčíkovi vlastně nestřílel a jak mohl Morávek střílet ze dvou pistolí najednou, zvláště když měl vystřílet více jak 200 ran a v té době neměl levý ukazovák, což mu jistě komplikovalo manipulaci, tak tyto věci mě už profesně hrozně lákaly. A také z hlediska odkazů mých rodičů, co mi vlastně tyto story úžasné servírovaly už od mala, pro mě to bylo značně srdeční téma. A já tedy musím povědět, že já tímhle tím vlastně trošičku i čistím hlavu od těch jiných výcvikových věcí svých profesních a také v tom spatřuju takové trošičku poslání. To znamená dávat mladým určité vzory. Víte, oni mají vzory jako slavného herce, fotbalistu, hokejistu, nechci říct až influencera, jo. A já bych byl rád, kdyby to třeba byl i štábní kapitán Morávek, Gabčík, Kubiš, Tři králové, protože nedej bože, kdyby jsme tyhle ty hrdiny potřebovali. A také to dělám a vlastně píšu, proto bych chtěl moc a moc jednu věc. Trošičku tomu zle zkoušenému národu tímto rovnat páteř a ukazovat, že jsme rozhodně nebyli nějakým národem zbabělců či dokonce kolaborantů a o tom jsou právě ty mé knihy.
0: Tak ty knihy jsou už tři. Morávkova zpověď, to byla první kniha, Akta Morávek, druhá kniha a trilogii uzavírá štábní kapitán Václav Morávek a lidé kolem něj. Má podtitul tato kniha s názvem Odbojáři a hrdinové, gestapo a kolaboranti a ti někde uprostřed. Ti někde uprostřed, co to znamená, že v té temné tragické době byli odbojáři, kteří kolaborovali a řekněme s gestapem a z gestapa zase přišli k odbojářům? I takové osobnosti nebo osoby můžeme v naší historii najít?
1: Ano, určitě ano. Víte, život není černobílý, nebo černobílý zdaleka ani ten odboj. Ono to vlastně bylo o tom, že jednak se ti lidé snažili přežít, jednak se dostávali do opravdu kuriozních, někdy nezávidění hodní, skutečně díky té době situaci. A ono, spoustu lidí dneska soudit někde od klávesnice, počítače, když to řeknu z hlediska našeho luxusního bezpečného života je někdy, nebo spíše není na místě. Víte, je to o těch lidech, jednak o těch, kteří, někdo může povědět, zradili, ale ono zradili, ono když vás dovezli na gestapo, tak gestapo bylo instituce jednak nesmírně inteligentní, funkční. Vlastně gestapo byla kriminální policie, Kripo, takže to byly velmi zkušení kriminalisté a používali kriminalistické vyšetřovací metody a k tomu jako jakousi přidanou tu nejvyšší hodnotu měli, že mohli používat opravdu brutální metody. Víte, dneska, kdyby vám policista někde i mimo kamery, třeba tam někde na oddělení dal facku, tak jde ze služby, ale tenkrát s tím problémy rozhodně neměli. A kdo vydržel úděsné mučení někde, tak nevydržel to, když potom sáhli na jeho rodinu, na jeho blízké. To už mluvil každý. Takže oni se vlastně snažili nemluvit nebo gestapo tahat za nos několik hodin či dní, aby ty jejich odbojáři, ty druzy, když tak řeknu, ve zbraní z odboje, mohli zmizet, poschovávat ten dekonspirující materiál a dát jim tuto šanci, ale ne vždy to šlo, ne vždy to někdo vydržel a když někdo poví, že ten povídal, ten vypovídal, já bych chtěl vidět ty hrdinsky dneska toto prohlašující, zvláště na sociálních sítích lidí. Víte, pak tam jsou příběhy ještě vlastně jiné z podstaty, že někteří byli mezi. Je tam třeba kapitola protektorátní policisté. Protože ona byla jste včera, dejme tomu, přeneseně, kriminalista prvorepublikový a za pár měsíců jste byla přidělena rozkazem ke kooperaci ke gestapu. Nejenom jako tlumočníci, kteří tam byli dávaní z hlediska znalostí českých poměrů, vybírali se pro tohleto dobří kriminalisté mluvící vynikající němčinou, aby mohli překládat a být u těch výslechů. No a potom vlastně to přešlo, že dělali i zatýkací akce, páteání a tak dále. Těžko mohli říci, že to dělat nebudou.
0: Za mnou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Pavel Černý, který zná život a činnost Václava Morávka lépe než kdokoliv jiný. Ostatně vyšla vám už třetí kniha, o té jsme mluvili, ona spíše nevypovídá přímo o panu Morávkovi, ale spíše o lidech kolem něj, kteří nejsou třeba ani tak známí a významní, ale řekněte mi, vy vlastně tak trochu pomáháte dostat na světlo a do paměti veřejnosti osobnosti, které se také nějakým způsobem zasloužily, byly odvážní, byly to hrdinové, ale jejich jméno nikdy nedohledáme.
1: Ono je to právě o tom, má ta třetí kniha, zvláště ta třetí kniha, ono to je i v těch publikacích předchozích, má dávat, já vždycky povídám, jména bezejmenným, dávat jim jména, dávat jim tváře. Protože ani Morávek, ani Tři králové, ani Antropoid, Server A a všechny ty pravý sadky by nemohly svoji činnost a ty vlastně věci dokazovat bez desítek, stovek a bez přehánění, protože to by obrovské sítě. Zpočátku tisíců lidí, a který riskovali stejně jako oni. Možná více, protože oni byli svobodní, když tak řeknou Gabčík, Kubiš nebo Morávek, neměli rodiny, ale většina z těch lidí riskovala své rodiny. Riskovala životy svých nejbližších, takže nebyli o nic méně statečnější. A přitom jsou neznámí, anebo málo známí. A proto právě protýká alespoň část těch lidí těmito příběhy.
0: Takže se o nich veřejnost, zkrátka o jejich hrdinských činech, díky vám dozví. Během vašeho bádání, hledání, pracování, přípravy té knihy, vaší poslední, byla nějaká osobnost, která se vám tam zjevila v tom příběhu nebo v tom, co se odehrálo za druhé světové války a překvapila vás? Jako tam no, nepatří a ona tam
1: no,
0: se vám příkladu, zhmotnila.
1: No, až šokovalo, jak při tom pátrání se mi znovu a znovu vyskakovala, a to v různých příbězích, v různých story, Vída Bárová, známá to herečka. A zajímavé je, ku příkladu, že je jako Babková uvedena, Babková pomlčka Bárová, v těch Morávkových seznamech zrádců. To znamená, oni měli dokonalé informace nejenom o gestapu, o každém policistovi, který s ním vlastně spolupracoval, s těma německými bezpečnostními složkami, všemi vlajkaři, všemi zrádci, konfidenty, měli to dokonale zmapované, měli u nich poznámky, do jaké míry jsou nebezpeční, bydliště, dokonce v jakých autech gestapáci jezdí. No a také je tam Vída Bárová, jako jedna z nich, jako německá konfidentka, spolupracující s Němci. No ale ona na to šup se vám vynoří v jiném příběhu, kdy vlastně též těsně spojeným s Morávkem, protože vlastně s ní má styky, a to doslova, když tak řeknu, nejenom společenské či obchodní, Paul Thiemel. To znamená vyzvědač slavný A54, ten, který Morávkovi za nemalé peníze nosí informace, které on předává právě našim zpravodajcům do Británie. A zajímavé je, že Paul Thiemel dokonce úkoluje, aby dostala informace z jednoho z nejvyšších zde pracovníků vlastně bezpečnostních složek Bémeho.
0: Takže je Lída Bárová tou, která je někde uprostřed?
1: Trošičku ano. Ona se tomu vyhla, teda musím povědět velmi chytře. Ona úplně houpá nebyla. Ona někoho působí jako taková trošku husička.
0: Naivní se o ní
1: naivní. Ano, ale naivní určitě nebyla. A ona věděla, že by tu činnost, tu agentskou velmi tvrdě platila. Takže vlastně Thiemel ji dokonce seznamuje potom s hlavou a Véru, s hlavou a Véru, a ona i jemu odmítá tuto činnost. Ale pravdou je, že se nechá vlastně naverbovat, pár schůzek udělá s Bémem. Taková pikantnost tam je.
0: Já s dovolením vás přeruším. Ano. A tu pikantnost si necháme na další vstup. Pavel Černý je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi a během té přípravy knihy a samozřejmě zjistil velmi zajímavé informace, které ještě nebyly nikde publikované a mě třeba velmi překvapila herečka Lída Bárová, jak jste zmínil v minulém vstupu, která se vám jakoby objevila na obou stranách, ať na té, když to řeknu jednoduše zlé, tak na té dobré. A vy jste slíbil jednu pikantnost ohledně Lídy Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostních složek BMEho, brala na večeře, nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BM na ní úplně tolik nereaguje. Míněl, nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace, dodnes je to spíše spekulace, ale ona to prý to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál. Proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně, a že to bylo pochopitelné. Ale zajímavé teda bylo, že ten Paul Timo, agent A54, jí vlastně seznamuje se samotným Kanárisem a ten se jí snaží opět zrbovat pro tu německou tajnou službu. A ona odtamtud odchází, ona ze sebe, tak říkají, tu blbku u něj udělala, že jí zajímá jenom film, divadlo a tak dále, že žije jenom v tomto světě a že jí vlastně jiný věci nezajímají a neumí a podobně, protože věděla, že by jí to stálo život a skutečně nepletal se. Z hlediska toho, že Kanáris byl koncem války oběšen na strmě od piana ve souvislosti s atentátem na Hitlera, tak ani ona by nekončila určitě dobře a nepřežila by válku.
0: Tak bez pochyby její rodina nedopadla dobře, ale ona se dožila poměrně vysokého věku, ale když jste popisoval její setkávání se s muži, tak kde byl Goebbels? To už byla u německého filmu a už znala osobně Goebbelse či nikoliv?
1: Tak to bylo dávno před válkou. To bylo v Německu. To bylo než v Německu. Někdo tvrdí, že i v Jihlavě, a ona odtamtud spíše utekla, protože gestapo jí mělo pod velkou kontrolou. Konec konců to už není náplň těchto knížek. Goebbels se neustále přes zákaz samotného vůdce Adolfa Hitlera s ní vlastně chtěl někde ještě setkat. A když Goebbels dojáží potom do protektorátu, tak gestapo má za úkol, co všechno udělat, aby se spolu nesetkali. Jo? Takže snad Bárovou veze někam za Prahu a chce za každou cenu zabránit, zaúkolována nejvyššími muži Třetí říše, aby k tomu setkání nedošlo. Ale pokud půjdeme zpátky k těm knihám, je tam Bárová také v jiné zajímavé situaci. Ona totiž taky vlastně, ona ty pletky měla s kdekým a pletky měla i s Jaroslavem Ženatým, což byl komisař naší policie, protektorátní policie, a on byl spojkou vlastně, iniciativně se toho ujal, musíme říci, mezi vlastně gestapem a protektorátní policií. Je to první člověk, který doráží z bezpečnostních složek do zatáčky ke Gabčíkově, tam ležícímu Stenganu, těsně po útoku na Heidricha. Je to mimochodem člověk, který potom, když vidí, jak se kloní válka a že Němci ji rozhodně nevyhrají, začíná koketovat s odbojem, je pak unesen samotným gestapem, které se vydává za odbojáře a partizány a chce z něj vlastně vymáčkou informace v jistém konspiračním bytě, 3 dny ho vyslýchají a vlastně končí tak, že končí v Terezíně se svým zástupcem a zase naprostým zázrakem přežívají, protože ten jeho zástupce dělá v kanceláři a zmuchlá rozkaz k jejich popravě. Takže tímto přežívá válku a po válce je střídavě stíhá nacistické zločince a pak je sám za své kolaborační činy stíhán.
0: Tak my se do války bohužel, nebo poutíky, jak to říci, opět vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi, nejmladším členovi skupiny přezývané gestapem Tři králové. Dnes je 10. června, na den přesně byly před 84 lety vyhlazeny, srovnány se zemí Lidice jako výstraha nacistů, trest odplata za úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. A se mnou ve studiu tedy sedí Pavel Černý, který velmi dobře zná činnost odbojáře Václava Morávka. Setkal se on právě s těmi dvěma slavnými jmény, Gabčíkem a Kubišem?
1: Samozřejmě, setkal. Můžeme povědět, že vlastně úkolem těch skupin, zejména Silveru A a potom následně Antropoidu, bylo kontaktovat a najít štábního kapitána Morávka jako garanta vlastně toho odboje zde. Víte, Morávek to nebyl něco lokálního, zde protektorátního, pouze o něm si píše Heydrich vlastně tajemníkovi Hitlera Bormanovi jako o vůdci českého odboje zde. Takže toho mají kontaktovat a Alfred Bartoš, dokonce velitel paraskupiny Silveru A, je za to povýšen, když nakonec najdou Morávka po velkých obtížích. No a ten antropoid Gabčí Kubiš má několik schůzek, jedna z nich je na Praze 10 ve statku Vojtěchovských a podle všeho schůzku s antropoidem má i v den svého úmrtí 21.3.42 ve svém konspiračním bytě na Staroměstském náměstí a vlastně pár hodin potom prodělá Morávek tu svoji osudnou vlastně přestřelku. Víte, Morávek v té době měl neuvěřitelné renomé a nejenom kvůli tomu agentovi A54 týmovi, kterého měl vlastně v gesci s ním ty styky, ale i řekněme na briefingu potom půl roku potom, protože zpravodajci Británii odmítají uvěřit ve smrt Morávka úplně. To je hrozně zajímavé. A na podzim 42, kdy je Morávek půl roku po smrti, oni připravují paraskupinu Antimony s tím, je o tom nalezený nyní zápis, že se setkají s Otou, což bylo jeho kecí jméno, jako odborníkem, a to je hrozně hezké právě. To je takové to bondovské, že je to odborník o zpravodajství až po zabíjení. A teda ty dvě nuly zatím vidím bondovské. A já si vždycky říkám, kdyby Morávek nebyl mrtvý s tímto renomé, že zná poměry a odborník je to na zabíjení, nebyl by náhodou ta vzrušující přestava s Gabčíkem a Kubišem v té zatáčce.
0: A neodehrálo by se to třeba jinak?
1: Víte, takový to historie nezná kdyby. Ale je hezký se někdy zasnít a říkat si, co by bylo, kdyby. Možná by to bylo takto.
0: Morávek už se tedy nedozvěděl, nedočkal toho, že atentát na Reinharda Heydricha byl úspěšný. Vy jste už v úvodu zmínil to, že Gabčíkovi selhal samopal a museli tedy použít
1: granát
0: či bombu. Tak. Jak vy si to vysvětlujete, že selhala ta zbraň?
1: Víte, to už se nikdo nikdy nedoví. Ono mohl selhat náboj, samotná zbraň, nějaká mechanika v tom, anebo to byl lidský faktor. Míněno i Gabčík byl člověk, tudíž mohl být bytost omylná, jako my všichni. I on mohl udělat chybu v tom obrovském presu, v kterém to bylo. My se snažili toto rozklíčovat, nebo takhle, zkusit, ne rozklíčovat, to už někdo rozklíčuje, ale zkusit vlastně všechny alternativy probrat, co se mohlo stát, s úplně reálným stinganem, střílejícím návkom na střelnici, a vlastně výsledek toho je v našem filmu, který je, má statisícové shlédnutí na YouTube a jmenuje se Antropoid, pomlčka, zatáčka. A mohla to být spousta věcí, jako...
0: Ono, byly různé konspirační teorie, kolem toho se začaly objevovat.
1: Rozhodně ne, ta jako jedna ta románová, že Gabčík své snoubence, dívce, slíbil, že nikoho nezabije, vzpomněl si na to a nezmáčko spoušť a podobně. To doopravdy bych tvrdil, že asi ne, že nezabiješ, bylo křesťanské natolik pro něj, že to by to nezmáčko, naopak to byl primární cíl. On byl voják, výborný voják, a toto byl rozkaz. A myslím, že nezabití takové stvůry, jako byl Heydrich, se přímo těšil. Ale mohlo to být ku příkladu seno z tašky. Ona v té jsou dvě svědectví, jedna z toho je z Hradce Čurdy, že tam byly zbytky sena, anebo Druhá varianta, že senem byl krytý ten Stengan, aby tam necvakal, aby se ukryl při kontrole případné, kdyby někdo nahlížel do té aktovky. A Gabčík, jak ho skládal, on, když se nějaké jenom stébo dostane do závitu, když smontováváte skrytě někde tu zbraň bez rakové kontroly, tak vám nedolehne prostě potom úderník, který spadne na zápalku náboje a uvěřeně řečeno nestříví. Ale to je jenom jedna z mnoha a mnoha věcí, co se tam mohlo stát.
0: Pavel Černý je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je 10. června. Od tragické události našich dějin, vyhlazení obce Lidice, uplynulo 84 let. Naším hostem je Pavel Černý. Více se mluví o Lidicích, oni potom 24., tedy o 2 týdny později, přišli bohužel na řadu také Ležáky. Nicméně vraťme se ještě prosím do doby, kdy umírá Reinhard Heydrich, protože to vypadalo, když ho převezli do nemocnice, že jeho stav se tehdy zlepšil, ale potom 4. června roku 42 umírá na otravu krve. Tak mě napadlo, a zase konspirační teorie, nemohl mu k té smrti někdo dopomoci? Bylo to možné, nebo absolutně občas, si to hlídalo gestapo?
1: Občas se o tom povídá, jo. Já, ale těžko říci, jestli to byl jenom nějaký švendrián, či prostě to, že Heydrich prostě umřít měl. Ono někdy i sebelepší doktoři nemohou udělat. A oni se k němu snažili dostat doktorské, tehdy medicínské, skutečně špičky. Jo, kdyby se potkal s nějakýma horšíma, já ku příkladu mám 4 operace slepého střeva, které se úplně nepovedly, takže i na to by mohl člověk umřít, natož na nějakou střepinu, když tak řeknu, asepsi, v té době velmi smrtelnou, díky absenci penicilínu v té době. Takže mohlo to být všelijak, ale konspirační teorie v tomhletom bych asi nějaké úplně nepřipouštěl. Víte, někdo říká, že škoda, že Gabčík nezabil toho Heydricha v zatáčce. Já vždycky říkám, ono to bylo dobře, protože mělo by to strašně rychle za sebou a my v tom filmu našem Antropoid zatáčka ukazujeme, co by se stalo, kdyby Gabčíkovi Stengel střílel. A ta 30-raná dávka z 1 ze 2 metrů, v které vzdálenosti Heydrich byl, by ani nevěděl vlastně, co se stalo. A to by byla chyba. Tak to aspoň hodně dlouho trpěl za to, že skutečně jakou kreaturou byl a co způsoboval našemu národu. Takže ono to tak mělo být.
0: A když použiju to vaše označení kreatura, tak nastoupil K.H. Frank, který, jehož reakce byla velmi brutální. Bylo to i proto, že chtěl ukázat, jaký je rozhodný, krutý, a myslel si na post říšského protektora.
1: No já si myslím, že naopak on to Frank dole potom těch zpráv, jeho výslechu a všeho, co vyšlo potom po válce, jako se objevilo, on to ještě mírnil. On naopak rozuřený Adolf Hitler, vůdce, prostě chtěl, aby těch byl bezpočet, prostě těch vesnic rovnán, aby zde byla proběhla obrovská genocida. Víte, Heydrich.
0: Čili ne Lidice, Ležáky, no, Heydrich chtěl více.
1: To byl člověk, jedna z největších špiček. To byl člověk, který byl architektem holokaustu. To byl mozek Třetí říše, vlastně, který toho spoustu věděl a ona spousta věcí zůstala v té jeho hlavě. Ona se občas povídá, jako, že Gabčík a Kubiš mohou za Lidice, za teror zde, za Ležáky a podobně, a že bez toho by to nebylo. No tak takhle, důležité postavit se na odpor. A tím odporem se dokázalo hodně. Ukázalo se, že máme rovnou páteř, že jsme kolaborujícím státem. A také na bázi tohoto byl vlastně postupně této obrovský vyhlazovací vlastně toho údobí, bylo vlastně příslib obnovení Československa v původních hranicích a vlastně anulování té Mnichovské dohody. Takže bylo to strašně důležité a ono se říká, že Heydrich, že potom vypukla ten ukrutný teror, ale on vypukl už předtím prostě. Heydrich přišel a následovaly stovky a tisíce zde poprav, zastřelených českých vlastenců, akce Sokol, která prostě stála tisíce životů našich Sokolů, takže ono tohleto, možná, že by jsme zaplatili větší oběti se žijícím Heydrichem než s mrtvým Heydrichem.
0: Říká Pavel Černý, náš dnešní host.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je Pavel Černý, jehož původní profese, stále ještě vaše profese, je policejní instruktor sebeobrany. Nicméně dnes je 10. června, 84 let uplynulo od tragické události, kdy byla gestapem vyhlazena obec Lidice. A o 14 dní později také Ležáky, ale o této obci se jakoby mluví méně, stojí tak trochu v pozadí, nicméně její osud byl naprosto stejný jako Lidic a lidických obětí, lidických lidí, mužů, žen, dětí.
1: Ano, já dokonce ty Ležáky protýkají tou mojí třetí dnes závěrečnou částí trilogie, která byla vlastně nedávno vydána. Ten štábní kapitán Morávek a lidé kolem něj, a je to vlastně příběh Alfreda Bartoše a jeho radisty Potůčka, kteří právě tam odsud vlastně vysílali. Když trošičku to rozvedu, tak my tam probíráme i v té knížce spoustu záhad. Díky tomu, že jsme se exkluzivně dostali k pitevním protokolům, tak najednou člověk může určit, co se jak stalo, nebo či jak se určitě nestalo. Řešíme tam ku příkladu právě souvislosti s Alfredem Bartošem, s tím, jak běží po těch pardubických ulicích, pronásledován gestapem a v bezvýchodné situaci se zastřelí. Ovšem ouha, on má podle pitvy provedené v soudním ústavu doktorem Weirichem, tím německým patologem, dvě střely. A jak se zastřelíte tak, abyste měla dva projektily v hlavě? A toto řeším i v té knížce, zkoušíme to řešit, zda zdraň mohla zazávadovat, zakometit, či jakási posmrtná křeč v té dané sekundě může způsobit druhé odmáčknutí, co jsem řešil, a to bylo velmi realitní, se svým spolužákem, s kterým jsem seděl na základní škole v lavici, který je teď nejvyšší hlavou soudního ústavu, právě tam, kde byly pitváni naši parašutisté, Morávek a podobně. Je to ukrutná schoda a s ním právě jako nejvyšší kapacitou řeším tuto záhadu, a také v souvislosti s radistou Jiřím Potůčkem, Silver A, tam je zase záhada, jak vlastně došlo k tomu jeho zastřelení tím četníkem Poupánem.

0: a zdali vlastně půpán, kasířská myšlenka, neudělal pro Potůčka to nejlepší, protože kdyby Potůček přežil, který už byl vyčerpaný, který už nemohl dál a dostal ho gesta pod ruky, bez tohoto vlastně, že byl zastřelen, možná ani na ty četníky nenamířil zbraň, to se potom projednává a my to hodně rozpitváváme, právě ten příběh toho půpána v té knize, jak by to potom s Potůčkem dopadlo. Takže my se tam snažíme řešit určité i záhady, je tam těch záhad spousta. A vlastně díky zejména těm pitevním protokolům můžeme vlastně se bavit o tom, jak vlastně skončil přestřelce ten jejich radista Tří králů Ferry Peltán, který má podobný konec jako Morávek a stejně záhadný, zahynul přestřelce s přesilou gestapa. Střelil se sám, nebo ho zabilo gestapo? A zase nám odpovídají na tohleto nejlépe pitevní protokoly, které do té doby prakticky nikdo neviděl.
1: Já moc děkuju. Vydržela bych vás poslouchat a myslím si, že posluchač je také ještě mnohem, mnohem déle. Aspoň si přečtu vaše knihy, určitě tedy teď tu poslední. A moc děkuju, že jste přišel a že jste připomněl chmurné období naší historie. Děkuju, ať se vám daří. Pavel Černý.
0: Já vám moc díky a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Kemp Smraďavka u Buchlovic se zatím opravovat nebude. Podle sousedních lázní by práce mohly ohrozit minerální prameny. V Rožnově pod Radhoštěm nahradí jednu z nejrušnějších křižovatek kruhový objezd. Fotbalisty Slovácka v nové sezóně nepovede trenér Skuhravý. Odmítl nabídnutou smlouvu. Dnes bude v regionu zataženo s možností deště a naměříme až 17 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich je s vámi Matěj Neradilek. Kemp Smraďavka u Buchlovic na Uherskohradišťku zůstane i letos uzavřený. Obec sice na jeho modernizaci získala stavební povolení, proti tomu se ale odvolali sousední lázně Leopoldov. Obávají se znečištění spodních vod, včetně minerálních pramenů při stavebních pracích, protože kemp stojí na bývalé skládce odpadu. Lidovecká starostka Pavla Večeřová jakékoliv ohrožení životního prostředí odmítá. Věcí se teď zabývá krajský stavební úřad ve Zlíně, potvrzuje krajská mluvčí Soňa Ličková.
2: Prověřujeme zákonnost a správnost postupu prvoinstančního správního orgánu v průběhu jím vedeného správního řízení a při vydání napadeného rozhodnutí. Zabýváme se také oprávněností námitek uvedených v podaném odvolání. Předpokládáme, že rozhodnutí bude vydáno v srpnu, případně září letošního roku.
0: Radnice v Rožnově pod Radhoštěm připravuje výstavbu kruhového objezdu, který nahradí současnou křižovatku ulic 5. května a 1. máje. Je to jeden z nejrušnějších dopravních uzlů ve městě a lidé z okolí si tam dlouhodobě stěžují na provoz. Sami navrhli, ať tam objezd vznikne. Co od něj radnice čeká, vysvětluje nezávislý starosta Jan Kučera.
3: Kruhový objezd určitě přinese plynulejší a bezpečnější průjezd křižovatkou, zároveň to dramaticky neřeší kapacitu křižovatky u Janíků, která je tím největším špuntem, takže kruhový objezd spíše přinese komfort a bezpečnost, nikoli v dramatické zvýšení průjezdnosti, protože tady jsme závislí na té hlavní křižovatce, která napojuje město na 1.35.
0: Správní i dozorčí rada knihovny Václava Havla jsou opět kompletní, informoval o tom krizový manažer instituce Marek Měrka. Ve správní radě kromě něj nově zasedne například i hudebník a bývalý ministr Michal Kocáb, nebo egyptolog a senátor z klubu STAN Miroslav Bárta. Knihovna má podle Měrky teď dostatek financí na další měsíce. Kvůli sporům s ředitelem Tomášem Sedláčkem knihovnu v minulých týdnech opustili její zaměstnanci, klíčoví sponzoři a rozpadla se taky správní rada. Z projektu navíc odešla jeho spoluzakladatelka Dagmar Havlová. Sport. Fotbalové Slovácko musí krátce před startem přípravy na novou sezonu hledat trenéra. Roman Skuhravý totiž u týmu nebude pokračovat. Klub informoval o tom, že kouč odmítl nabídnutou smlouvu a přijal nabídku jiného klubu. Podle informací deníku Sport jde o Baník Ostrava. Tento ale ještě oficiálně nepotvrdil.
4: Trenér Roman Skuhravý převzal fotbalisty Slovácka v závěru podzimní části uplynulé sezóny s cílem udržet tým v první lize. To se mu díky úspěšné baráži podařilo. Po konci sezóny pak mluvil o tom, že v klubu chce pokračovat. Teď ale názor změnil a vedení tak hledá nového trenéra. Přípravu přitom mužstvo z Uherského Hradiště zahájí už příští týden. David Nekvinda, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženou oblohu a občas se bude vyskytovat déšť. Četnější a trvalejší srážky by měly přicházet na celé území našeho regionu během večera. Povane mírný severní až severovýchodní vítr a nejvyšší teploty se mají pohybovat mezi 14 a 17 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně v ulici Dlouhá počítejte se zdržením na příjezdu do centra města. Nákladní automobil je totiž zaklíněný v podjezdu. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Teď přejeme dobré odpoledne všude tam, kde posloucháte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 10. června 2026 je to rovných 117 let, co britský parník Slavonia jako první oficiálně použil nouzový signál SOS, dohodnutý na mezinárodní konferenci o bezdrátové telegrafii v Berlíně na podzim roku 1906. V nouzi se ale člověk může ocitnout, aniž by byl na moři, a pak potřebuje pomoc. V Šumicích na Uherskobrodsku tak staví byty pro lidi v nouzi a také pro seniory. Chtějí tak starším obyvatelům obce, kteří se nezvládají starat o své domy, umožnit zůstat ve známém prostředí. Výstavbu sociálního bydlení připravují také v Uherském Hradišti. Víc k tématu řekneme už za chviličku. A pak uslyšíte také zpěvačku Jitku Zelenkovou. A to nejen zpívat, ale promluví i živě v našem vysílání. Bude zvát na krásnou akci. Nenechte si ujít kolem 14:15. Teď máme necelých 6 minutek po 14. Pavel Vacek přeje dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Ano, Naďa Urbánková zpívala o vzácném nápoji mládí, kéž by jsme ho měli. Populace totiž stárne a města a obce se snaží budovat bydlení pro seniory, aby nemuseli odcházet do neznámého prostředí. Nové byty pro starší spoluobčany a také pro sociálně slabé právě staví například v Šumicích na Uherskobrodsku a stavět se chystají také v Uherském Hradišti. Podrobnosti k tomu zjišťoval redaktor Českého rozhlasu Zlín Michal Sladký, se kterým jsem teď v živém spojení. Hezký den, Michale.
1: Hezké odpoledne.
0: Proč se v Šumicích pustili do výstavby sociálních bytů a bytů pro seniory?
1: Jak mi řekl nezávislý starosta obce Josef Podešť, tak především je to proto, že chtějí nabídnout starším lidem možnost zůstat v obci a mít k dispozici dostupné bydlení. Spousta seniorů se totiž nedokáže postarat o své domy, které jsou pro ně příliš nákladné. Tak to je buď můžou přenechat například vnoučatům, které si tam zařídí vlastní bydlení, nebo je prodat a tím i přilákat do obce mladé rodiny s dětmi. Co se týče těch sociálních bytů, tak ty jsou určené pro lidi, kteří se ocitli v nouzi a nemají prostředky na tržní nájemné. Tyto osoby ale musí splňovat řadu podmínek, mimo jiné mít nějaký minimální příjem a být bez dluhů.
0: Kolik bytů tam vznikne?
1: Celkem to bude 9 bytů, z toho 4 byty 2+KK jsou určené pro seniory a 5 jednotek 1+KK pro sociálně slabé. Podrobnosti přidává starosta Šumic Josef Podešť.
2: Sociální bydlení je v současné chvíli nastavený každý byt po jednom, ale usilujeme o to, aby jsme to mohli rozšířit pro 2 osoby, aby případně třeba například maminky s dětmi se nám tam mohly nastěhovat. A to seniorní bydlení je nastaveno pro 2, každý byt po 2.
1: Celý ten komplex je přízemní. Každý byt bude mít i vlastní terasu a malou zahrádku. Jeho vybudování bude stát 35 milionů korun, přičemž téměř 15,5 milionů obec získala z evropských a krajských dotací. Bydlení bude hotové na konci srpna. První nájemníci by se měli nastěhovat už v září.
0: Výstavba sociálních bytů se připravuje také v Uherském Hradišti. Jak to bude vypadat tam, Michale?
1: V plánu je vybudovat 19 nových bytů pro lidi, kteří se kvůli různým životním okolnostem ocitli v bytové nouzi. Podle starosty Stanislava Blahy z ODS nepůjde o žádnou ubytovnu ani o vyčleňování určité skupiny lidí. Chtějí lidem nabídnout dostupné a důstojné bydlení, které jim umožní udržet si běžný život, práci i rodinné vazby a postupně se znovu postavit na vlastní nohy. Typicky může jít například o seniory, kteří ze svého důchodu nejsou schopni hradit tržní nájemné, nebo jednotlivce i rodiny s dětmi s omezenými příjmy. Byty vzniknou stavební úpravou podkroví stávajícího bytového domu ve Štefánikově ulici na okraji areálu bývalých kasáren. K dispozici tam budou bytové jednotky 1+KK, 2+KK, 1+1 a 2+1. Celkové stavební náklady se odhadují na přibližně 65 milionů korun. Z toho téměř 45 milionů tvoří dotace z integrovaného regionálního operačního programu. Stavit by se mohlo začít na podzim a první nájemníci by se měli do nových bytů nastěhovat v roce 2028.
0: Obce a města staví byty pro seniory a lidi, kteří se ocitli v nouzi. Téma připravil redaktor Michal Sladký. Děkujeme za rozšíření obzoru. Měj se hezky, Michale.
1: Rádo se stalo, naslyšenou, hezký den všem.
0: A budeme vás také zvát na krásnou akci. Na Zlínském náměstí Míru se můžete zítra odpoledne přijít pobavit, potkat se s přáteli nebo se jen tak zaposlouchat do hudebního programu. Koná se tam totiž akce I seniori umí žít naplno. S jakým písničkovým repertoárem ve čtvrtek do Zlína dorazí zpěvačka Jitka Zelenková, tak to se přímo jí zeptám už za chvíli, živě v našem vysílání.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín, ve kterém teď budeme mít alespoň na dálku velmi vzácnou návštěvu. I seniori umí žít naplno, tak tento název plně vystihuje stejnojmenou akci, kterou pořádá odbor sociálních věcí magistrátu města Zlína. Je to společenské odpoledne na náměstí Míru ve Zlíně, které se koná už zítra, to znamená ve čtvrtek 11. června od 15 do 17 hodin. Návštěvníci se můžou těšit na vystoupení smíšeného sboru zlínského klubu seniorů Kvítková, ukázky řeckých tanců i koncert Avion Big Bandu. Hlavním hostem letošního ročníku bude ovšem zpěvačka Jitka Zelenková, kterou teď vítám v našem vysílání po telefonu. Hezký den, paní Zelenková.
1: Já vás moc zdravím.
0: Ta akce se jmenuje, jak už jsem prozradil, I seniori umí žít naplno. Souhlasíte s tím? Máte třeba také tuto zkušenost?
1: Já vůbec tuhle zkušenost nemám, protože ač pravděpodobně seniorem jsem, tak já se samozřejmě tak vůbec necítím, ale hlavně žiju úplně jiným způsobem života. Takže snažím se prostě starším spoluobčanům přinést energii, protože já si myslím, že to, co nejvíc potřebují seniori, tak je nejenom seniori, samozřejmě. Všichni lidé v dnešní době optimismus a dobrou energii.
0: Ano.
1: A to se snažím dělat na všech svých koncertech a výjimkou nebude ani zítřejší vystoupení, na které já se velmi těším. Ač je Zlín malinko z ruky, tak já se vždycky do Zlína těším, protože Zlín mám nejenom ráda kvůli krásné přírodě, kvůli tomu, že to je báječné moderní město, také univerzitní město. Měla jsem tu čest jednou vystupovat přímo na univerzitě. Dále kousek jsou Luhačovice, Slušovice, kam jsme jezdívali. A na Zlín mám taky krásné vzpomínky, když tam byly ty dávné intertalenty, kde jsem mnohokrát vystupovala a mnohokrát jsem tam spala v hotelu a lidé tam byli příjemní, takže já se na tento výlet těším a já pevně věřím, protože jsem se dívala na počasí, tak je tam chvilku zamračeno, chvilku sluníčko, chvilku déšť, tak já doufám, že ten déšť se v době mého vystoupení tomu náměstí prostě vyhne. Nejde ani tak o mě, já bych se s tím i popasovala nějak, ale jde o lidi, kteří třeba když tam přijdou a budou si chtít poslechnout, tak aby nám nezmokli a aby jim nebyla zima.
0: Ano, rozumím.
1: Takže přesto, že se budu snažit tam přinést prostě nějakou energie a teplo, sluníčko, tak pohodu hlavně, pohodu a klid, tak bych si přála, aby nám vyšlo počasí.
0: Tak jedna z vašich písní se jmenuje Ideální počasí, já už teď můžu prozradit, že za chvíli
1: ano,
0: si ji
1: také
0: pustíme.
1: Zastívám.
0: Ano, vydá, tak
1: ano.
0: Můžeme, asi byste si tedy přála nějaké počasí ideální, ale ať už bude jakékoliv, i v duchu této písně si můžeme říct, že bude ideální, konec konců i z deštníky se dá sledovat nádherná akce.
1: No,
0: tak
1: jistě,
0: pojďme si říct, kromě této písně, už jste to prozradila, že ideální počasí zítra na náměstí Míru ve Zlíně zazní, tak jaký další repertoár a písňové hity si zítra do Zlína přivezete?
1: Rozhodně, víte co, já své koncerty a své vystoupení nestavím na známých ojetých v uvozovkách hitech. Já tam mám i zajímavé písničky, které dělám v poslední době, takže, ale rozhodně zase připomenu třeba písničku Rád mám rád, kterou mají rádi posluchači, nebo ano, Bez lásky láska není. A nebo Mít svůj kout. To jsou věci, které prostě ráda zpívám. A zazní tam spousta jiných ještě písniček a všechno to jsou věci, které prostě mě sedí nejenom k věku, ale k tomu, k mé barvě hlasu a hlavně se vždycky těším na to, aby mě to bavilo. Takže zpívám věci, za kterými si stojím, které mě baví a pak to přenesu na posluchače a věřím, že se to bude líbit. Věřím tomu, že kdybych tomu nevěřila, tak tam nepojedu.
0: Já myslím,
1: že to vyjde. Já jsem taková nabitá, protože jsem se právě vrátila z Třeboně z lázní, takže mám dobrou náladu. Tak už jsem na vás, na všechny moc těším.
0: Takže třeba právě takové lázně, to je ten zdroj té vaší neutuchající energie, kterou teď nabíjí Jitka Zelenková i všechny posluchače Českého rozhlasu Zlín. Nebo kde ještě berete tu energii, které máte na rozdávání?
1: Oni mě tam trošku energie vezmou lidé, kteří se neustále chtějí fotit, a já bych doporučila, aby v jakýchkoliv lázních byla cedule, jako je v zoologické zahradě, nekrmte zvířata, tak prosím, ne, všímejte si známých tváří, jsou tady na léčení zrovna tak jako vy.
0: Ale zítra třeba nějakou fotografii rozdáte, ale nějaký, no tak, nějaký podpis.
1: Samozřejmě, myslela jsem to v nadsázce samozřejmě, ale vy máte taky, už jsem je zmínila, nádherné lázně Luhačovice, kde jsem nebyla dlouho, tam jezdil můj pianista, jeden z našich nejlepších pianistů žijících, pan Rudolf Rockl, který Luhačovice zbožňoval. A to je kousek, že jo, Vozlína, ale já asi nebudu mít čas se tam podívat, snad někdy příště, ale těším se, že jsem už dlouho nebyla a vždycky jsem Zlín fakt měla ráda, takže jsem zvědavá, no. Teď je takhle to počasí.
0: Ano, tak to samozřejmě neovlivníme, ale věřím, že to neovlivní ani ten zážitek ze zítřejšího koncertu. Jitka Zelenková, zpěvačka, nás pozvala na společenské odpoledne nejen pro seniory, které se uskuteční zítra, to je ve čtvrtek 11. června od 15 do 17 hodin na náměstí Míru ve Zlíně. A já ještě k tomu dodám, že tato akce je zdarma, což je velice přívětivá cena. Tak paní Zelenková, děkujeme moc krát. Děkujeme i tady za tuto chvíli,
1: nemáte,
0: kterou jste nám věnovala ve vysílání.
1: Posluchače Rádia Zlín. Tak
0: děkujeme. Český rozhlas Zlín vás také zdraví. Naschledanou. Mějte se krásně, hodně zdravíčka.
1: A taky.
0: Děkujeme. A jak to bude zítra s počasím, tak to se konec konců už za chvíli z našeho vysílání dozvíme od některého z meteorologů. A teď už slíbená písnička Jitky Zelenkové, kterou jsme teď slyšeli v našem vysílání. I ten titul už zazněl, ideální počasí. Tak ať je pro vás právě takové, jaké je a bude.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Žádné počasí není úplně ideální, to ví každý, ale jaké počasí bude, to se teď dozvíme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Nějaké 4 minutky nás dělí od 14:30. Máme středu, a to s datem 10. června. Pojďme si říct, jak je a bude. Já už teď zkouším spojení a měl bych slyšet některého z profesionálních meteorologů v brněnské pobočce Českého hydrometeorologického ústavu. Kdo je tam? Hezký den.
1: Ano, zdraví vás Barbara Kučerová.
0: Zdravím i já vás. Pojďme si dát takový hezký podklad, ať lidé ví, o čem bude řeč, a pak to spustíme.
2: Počasí.
0: Tak, slečno Kučerová, jak tedy máme v našem kraji právě teď a jak se počasí dál vyvine?
1: A tak je to den s velkou oblačností, často i se srážkami. Ty se teď vyskytují zatím na úplném severovýchodě, ale očekáváme další srážky i během odpoledne a teploty se pohybují nejčastěji mezi 13 a 15 stupni Celsia.
0: Čili deštivě a na 10. červen i trošku chladno, tak pojďte nás připravit, jestli takové počasí bude i v následujících hodinách. Dnech.
1: Ano, výrazně by se to měnit nemělo, ani teploty už by výrazně povýrůst neměly, ta maxima očekáváme mezi 14 a 17 stupni Celsia a stále očekáváme po zbytek dne zataženou oblohu, občasný déšť a četnější a trvalější srážky a pak očekáváme během večerních a potom nočních hodin a k tomu bude foukat mírný severní až severovýchodní vítr.
0: A pojďme ještě dál v té předpovědi, co přinese zítřek.
1: A noc, jak už je naznačeno z dnešního večera, bude v první části zatažená s deštěm a k ránu budou od jeho západu srážky postupně ustávat a může se udělat až oblačno, a to spíše v západní části kraje. Ranní teploty, ty se pak budou pohybovat mezi 11 a 8 stupni Celsia a zítřek bude s proměnlivou oblačností, větší proměnlivou oblačností a během dne se na mnoha místech opět objeví přehánky. Někde se mohou zítra objevit také bouřky a večer budou srážky ustávat a zítřejší maximální teploty očekáváme mezi 16 a 19 stupni Celsia.
0: A jaká bude zítra biozátěž, prosím?
1: Ta bude na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Výborně, to jsme došli zatím ke čtvrtku, ale spousta pracujících už se těší na pátek. Za jakého počasí budeme končit pracovní týden?
1: Za počasí, respektive za oblohy proměnlivé, během dne se ta oblačnost může přechodně zvětšit a opět se místy mohou objevit přehánky nebo déšť. Obecně během dne kolem poledních nebo v odpoledních hodinách by ty srážky mohly být přechodně četnější. Maximální páteční teploty očekáváme mezi 14 a 18 stupni Celsia.
0: A jenom takové lehké mrknutí na víkend?
1: A ten bude podobný pátku a tomu dnešnímu dni. Velká oblačnost, v sobotu přes den občas deštivo. Už by tam mohlo být ale trošičku teplej, v sobotu konkrétně 18 až 22 stupňů Celsia a neděle pak bude v noci sice většinou polejasná, ale během dne bude oblačnost větší a může být i proměnlivá. Dopoledne se mohou objevit přehánky a odpoledne a večer pak možná od severu spíše občasný déšť a maximální nedělní teploty 19 až 23 stupňů Celsia.
0: A poslední údaj od Báry Kučerové se bude týkat rekordních teplot pro 10. červen a náš kraj.
1: A maximum pochází z Luhačovic z roku 1915, teploměr tehdy ukázal 630 stupňů Celsia, naopak minimum je z roku 1976 z Huslenek Kychové, teploměr se zastavil na plus 1 stupni Celsia.
0: A to je pro tuto chvíli o počasí vše. Děkujeme za všechny informace, mějte hezký zbytek středy, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A my za chvíli navážeme vážným tématem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Diagnóza rakoviny prsu v Česku každoročně zasáhne tisíce žen. Mluvit o prevenci je proto velmi důležité. Rakovina prsu byla také tématem dnešní poradny pro zdraví. A vy si už za malou chvíli budete moci poslechnout alespoň malou ukázku z dnešního dopoledního vysílání.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
3: Možná jste už slyšeli o případech, kdy lidé v dobré mysli posílají peníze potřebným, ale pak se ukáže, že jde o podvodníky. A možná jste si řekli, že vy byste nenaletěli. Typů podvodů je ale široká škála a dobré podhoubí jim poskytuje internet. Na to, jaké jsou taktiky kyberpodvodníků, se zeptám vedoucího oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie České republiky Milana Zábojníka. Poradnu poslouchejte 12. června. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Rakovina prsu patří mezi nejčastější onkologická onemocnění u žen. Díky moderní diagnostice a léčbě se ale šance na úplné uzdravení neustále zvyšují. Jak nemoc vzniká? Jak ji včas rozpoznat a jaká je nejnovější statistika výskytu karcinomu prsu? I na to se ptala moderátorka poradny pro zdraví Silvie Pospíšilová, primáře chirurgického oddělení EUC kliniky ve Zlíně Jiřího Dubna.
1: Z dostupných zdrojů vidíme, že vlastně nárůst karcinomu prsu v posledních letech je poměrně značný. To znamená, že když to vezmu za posledních 20 let, tak je to skoro o 1/3. Nicméně dobrá zpráva pro posluchače je ta, že úmrtnost na rakovinu prsu klesá a to v tuto chvíli zhruba o 1/4, z čehož vyplývá, že to asi docela dobře léčíme.
2: Jaké jsou příčiny vzniku rakoviny prsu?
1: No, to taky nikdo neví. Nicméně existují jednoznačné rizikové faktory. Nejhroznější rizikový faktor samozřejmě je být ženou. Potom věk, potom genetická dispozice a potom další věci, jako častý nástup menstruace, antikoncepce a podobně. Ale to všechno jsou věci, které se podílejí jenom určitým malým procentem na vzniku toho onemocnění.
2: Vy jste zmínil genetiku. Pokud má žena tuto diagnózu v rodinné anamnéze, dostává se jí nějaká speciální prevence nebo si všechno musí pohlídat sama?
1: Že by někdo za něj chodil a hlídal to tak, tak to nefunguje. Nicméně pokud onemocní především maminka nebo babička, je to v přímé linii, tak určitě bych doporučoval provést genetický screening. Pokud pacientky jsou u nás na EUCčku, tak to nabízíme těm příbuzným prvního řádu, protože skutečně u těchto žen, zvlášť pokud ta primární žena, která onemocní do 50. roku věku, případně je to spojeno s rakovinou vaječníku, tam jednoznačně se zvyšuje podíl rakoviny v tom příbuzenstvu.
2: Pane primáři, jak se karcinom projeví?
1: Rakovina nebolí, jak se říká. Nicméně, pokud žena si vyšetřuje prsy tak, jak je doporučováno, tak většinou si nahmátne nějakou nerovnost vlastně na té své žláze. Případně někdy přijde s tím, že má třeba zarodnutí na prsu nebo můžou být změny na bradavce, taková ta pomerančová kůže, čili ta rakovina, pokud už se projeví tímto způsobem, tak určitě by žena měla navštívit nějakou nemocnici, která se tomu věnuje.
2: Jak dlouhý je ten časový úsek od okamžiku, kdy žena zjistí, že něco není úplně v pořádku, navštíví odborníka a jsou výsledky biopsie? Jak dlouho je v té nejistotě?
1: To jsou vlastně 3 dotazy v jednom. Takže primárně, pokud bude postupovat přes praktického lékaře, tak praktický lékař ji pošle třeba k nám do mamární poradny, kde je objednána, řekněme, do týdne. Tam proběhne klinické vyšetření a odborník u nás v ambulanci potom vlastně ji pošle na vyšetření. Jde o to vlastně, jakým způsobem ten klinický nález vypadá. Potom vlastně podle toho nálezu už ten mamodiagnostik rozhodne o tom, zdali ten nález, který tam vidí, je v rámci normy, anebo jestli je indikovaná biopsie, to znamená odběr z toho nádoru. Obecně by se měla provádět takzvaná core cut biopsie, to znamená, že se z toho podezřelá ložiska vytne takový váleček a ten se pošle na histopatologické vyšetření, což u nás je vlastně do 2 pracovních dnů.
0: Pokud jste dnešní důležitou poradnu pro zdraví nestihli, už teď je k poslechu na našem webu zlin.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: A za chviličku pro vás budeme mít ve vysílání Českého rozhlasu Zlín seriál, ve kterém se dozvídáte zajímavosti z různých oborů. Povíme si dnes o tom, kdy se objevily první kolíčky na prádlo. Zajímavé, co říkáte? S Martinem Písaříkem si to můžete poslechnout v dnešní rubrice Co v učebnicích nebylo, jen co dospívají brontosauři všem ptáčatům.
1: Český rozhlas Zlín, písaříky.

0: Na co myslíváte, když věšíte prádlo? Asi to budou různé věci, ale třeba na to, před jakým časem spatřili světlo světa právě ty předměty, kterými uchytáváte prádlo na šňůru neboli kolíčky, tak na to asi myslí málo kdo. Myslel na to Martin Písařík a bude se právě tomuto tématu věnovat v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
0: A pozornost zaměříme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín také na sport. Po záchraně fotbalistů Slovácka v nejvyšší soutěži mluvil trenér Roman Skuhravý o tom, že v Uherském Hradišti zůstane i pro příští ročník. Nakonec se ale rozhodl jinak a klub tak týden před startem přípravy hledá nového kouče. Víc o tom uslyšíte za okamžik.
3: Dnes je Tlustá hora nad Zlínem protkána turistickými trasami a slouží pro odpočinek obyvatel města. Před 100 lety ale byla soukromým majetkem barona Štěpána Haupta. Pak jej pro město Zlín koupil Tomáš Baťa, podnikatel a zároveň zlínský starosta. Jak se místo změnilo a co vše na Tlusté hoře vzniklo, zjistíme se Zdeňkem Urbanovským v další reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.

0: Fotbal, tomu se teď budeme věnovat ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Týden před startem přípravy na novou sezónu hledá fotbalové Slovácko hlavního trenéra. U týmu totiž nakonec nebude pokračovat Roman Skuhravý, který odmítl nabídku nové smlouvy a míří do Baníku Ostrava. Detailněji to teď rozebereme s naším sportovním redaktorem Davidem Nekvindou, kterého po linkách Českého rozhlasu Zlín zdravím a vítám ve vysílání. Hezký den, Davide.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak přibliž prosím, jak se vyvíjela situace se Skuhravého setrváním ve Slovácku.
1: Po úspěšné baráži proti Artisu Brno mluvil sám trenér o své budoucnosti takto.
2: Já jsem řekl vlastně hráčům před barážovým zápasem, když jsem viděl, v jakém jsme stavu, jaký strach máme z toho, jakoby, co bude, tak jsem jim řekl, že zůstanu trenérem Slovácka. Moje slovo platí, jen to došlo do takovéhle situace, že v této chvíli je výhoda na mý straně, ale na straně Slovácka.
1: Tato slova vysvětloval Skuhravý tak, že zatímco klubové vedení s ním chce podepsat dlouhodobý kontrakt, on chtěl smlouvu jen na rok. Jako důvod uváděl to, že si chce ověřit, že je vedení schopné získávat do kádru hráče, se kterými může mít tým vyšší ambice než jen záchranu v první lize, jako to bylo letos.
0: Jak vedení na Skuhravého požadavky zareagovalo, Davide?
1: Podle vyjádření klubu se vedení s trenérem dohodlo na nové smlouvě a s jejími podmínkami už souhlasili obě strany. Těsně před očekávaným podpisem ale Skuhravý změnil názor a podle vyjádření Slovácka přijal jinou pracovní nabídku. Podle informací, se kterými přišel jako první deník Sport, má 50-letý trenér převzít Baník Ostrava, tedy dalšího úspěšného účastníka nedávné baráže. Ještě ale tedy se dluží říct, že oficiálně zatím tuto informaci ostravský klub nepotvrdil.
0: Slovácko teď každopádně hledá nového trenéra. Příprava přitom začne už za týden, ve středu 17. června. O kom se mluví jako o možném Skuhravého nástupci?
1: Pokud se potvrdí Skuhravého příchod právě do Baníku, tak volný bude dosavadní kouč ostravského klubu Josef

0: a některá jednání se nejspíš zastaví. Zatím tak stále platí, že Slovácko od konce uplynulé sezóny neohlásilo žádnou změnu v kádru, tedy kromě odchodů Vlastimila Daníčka s Tomášem Frištákem, kteří ukončili kariéru.
1: Říká redaktor David Nekvinda, který bude samozřejmě nejen dění ve Slovácku dál sledovat a ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vás o tom podstatném informovat. Že je to tak, Davide?
0: Je to tak, samozřejmě, jako už roky.
1: Tak děkujeme i za tyto aktuální informace a přeji hezký den, měj se krásně.
0: Taky přeju pěkný den, naslyšenou.
1: Vy si do zpráv ještě poslechněte kapelu Hradišťan, hudbu našeho kraje a také Jelen vám zahraje píseň Magdaléna. Pak aktuální zprávy. Krásný den všem.

0: Tata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Folklorní soubor Světlovánek a město Bojkovice vás zvou na 20. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Světlovský bál od 12. do 14. června v Bojkovicích. V pátek 12. června od 19 hodin vystoupí na Tilichově náměstí vojenský umělecký soubor Ondráž. Představí se také soubory z Polska a Kazachstánu. V sobotu od 14 hodin zatancují dětské soubory a v 17 hodin se na vás těší Světlovánek a jeho hosté. Zveme vás na Světlovský bál do Bojkovic.
3: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Zlínský kraj přispěje policii na modernizaci speciálního vozidla pro kontroly přetížených kamionů. Valašské muzeum v přírodě dokončilo nový přístup do areálu Valašské dědiny. Firmu Brněnské vodárny a kanalizace chce zcela ovládnout město. Dnes bude v regionu zataženo s možností deště a naměříme až 17 stupňů. Matěj Neradilek je s vámi u zpráv Českého rozhlasu Zlín. Hezké odpoledne. Zlínský kraj poskytne policii víc než 1,75 milionu korun na modernizaci speciálního služebního vozidla. To budou dopravní policisté využívat především při kontrolách přetížených nákladních aut a odhalování nebezpečného chování řidičů. Pokračuje mluvčí kraje Soňa Ličková.
4: Peníze poslouží k přestavbě dodávky, kterou policie pořídila na konci loňského roku. Po úpravách bude vybavena kamerovým systémem, přenosnými radary, spojovací technikou i zázemím pro vyřizování zjištěných přestupků přímo v terénu.
3: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dokončilo nový přístupový chodník do areálu Valašské dědiny. Autoři mu říkají Stužka. Původní chodník byl nevyhovující a obtížná byla i jeho údržba.
5: Podle architekta Karla Janči bylo obtížné zvolit vhodný materiál pro výstavbu cest.
6: Jsme nakonec zvolili beton, protože připomíná mlad a je to materiál, který nám zajistí potřebné mechanické vlastnosti.
5: V betonové stužce je podle etnografky Lenky Drápalové zaneseno 15 měněných cedulek.
7: Jsou tam texty, které osvětlují život na Valašsku v minulosti, napovídají návštěvníkovi, co má hledat na stráni a na kolibiskách.
5: Po novém chodníku se lidé dostanou až nad Miloňov a dále k areálu Kolibiska. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
3: Brno chce získat absolutní kontrolu nad společností Brněnské vodárny a kanalizace. Schválili to dnes radní. Teď městu patří 51% akcií. 47% má francouzská společnost Suez. Zbytek drží drobní akcionáři. Od těch by Brno chtělo vykoupit akcie ještě letos. Složitější jednání Brno čeká se Suezem. Nákup jeho podílu může stát stovky milionů korun. Podle nezávislého náměstka primátorky René Černého jde o strategii. Investici.
8: My chceme mít plnou kontrolu nad investicema, nad cenou vodného, stočného, takovýhle strategický suroviny a voda je. Voda bude do budoucna ještě víc strategická, než je teď, tak to si myslím, že by mělo město vlastnit. Tu organizaci, která se zabývá provozováním vodohospodářské infrastruktury, což jsou brněnské vodárny a kanalizace, takže by to město, tuhle společnost mělo vlastnit ze 100%.
3: Svědeckou výpověď v kauze Dozimetr dnes u soudu dokončil pražský zastupitel Adam Scheinher z uskupení Praha sobě. Případ se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Právě Scheinher ve věci podal před 6 lety trestní oznámení. Dnes u soudu mluvil například o tom, jak získal kontakt na policistu z Národní centrály proti organizovanému zločinu.
9: Jsem si uvědomil, že je to velice závažná a citlivá věc. To nemůžu jít jen tak na služebnu nebo zavolat 158. Domluvili jsme se, že se setkáme někde v ulici v blízkosti mého bydliště.
3: V kauze jsou obžalované dvě firmy a 6 lidí. Všichni vinu odmítají.
1: Počasí.
3: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převážně zataženo, občas se může vyskytovat i déšť. Četnější a trvalejší srážky by měly přicházet na celé území během večera. Povane mírný severní až severovýchodní vítr a nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 14 až 17 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na dálnici D1 u exitu 264 ve směru na Ostravu je odstavené porouchané vozidlo. Na silnici 1/49 na třídě Tomáše Bati ve Zlíně je dnes prováděna údržba povrchové kanalizace. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď dál pokračuje naše odpolední vysílání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Chce z vládního návrhu vyškrtnout akcelerační oblast v místní části Malenovice, určenou pro solární elektrárnu, proto poslal Ministerstvu pro místní rozvoj zásadní připomínky. To je téma, kterým začneme další hodinu dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Podrobnosti k němu uslyšíte už za chviličku. Velmi zajímavé budou i dnešní tipy k návštěvě různých akcí v našem kraji a dáme vám i inspiraci k pěknému výletu. Ten nás zavede na Valašsko, víc teď neprozradím, dozvíte se to kolem 15:30. Ze všeho nejdřív si ale poslechněte Kamélie a jejich píseň Robinson. Ten byl, jak známo, až do setkání s Pátkem hodně osamělý. To vy nejste, je s vámi Český rozhlas Zlín a od jeho mikrofonu vás zdraví Pavel Vacek, který s vámi rád bude i v následující hodině. Krásný den, máme středu, 10. června.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlíně s vámi a také jedna aktuální zpráva z našeho regionu. Zlín nesouhlasí s návrhem akcelerační oblasti v Malenovicích, určenou pro možnou výstavbu solární elektrárny. Ministerstvu pro místní rozvoj proto zaslal připomínky a požaduje, aby byla lokalita z návrhu úplně vyřazena. Podle vedení města nesplňuje podmínky, které by podobné oblasti měly mít. Podrobnosti k tématu zjišťovala reportérka Michaela Kočendová. Hezký den, vítám tě ve studiu, Míšo.
1: Hezké odpoledne.
0: Co konkrétně městu na navržené lokalitě vadí?
1: Podle náměstka primátora Zlína pro životní prostředí Vojtěcha Wolfa z KDU-ČSL by případný rozsáhlý fotovoltaický areál mohl negativně ovlivnit krajinný ráz Malenovic. Město poukazuje také na výskyt chráněných druhů, vysokou biologickou hodnotu území nebo možné dopady na vodní režim a zvýšení rizika lokálních přívalových situací. Zároveň zpochybňuje i energetický potenciál lokality. Podle odborných podkladů totiž nemusí být možné dosáhnout takového výkonu, se kterým stát při návrhu počítá. Přitom zdůrazňuje, že rozvoj obnovitelných zdrojů podporuje, ale musí být podle něj v souladu s ochranou přírody a zájmy obyvatel.
0: Debata o akceleračních zónách ale ve Zlínském kraji není jen o malenovické ploše.
1: To tak rozhodně není. Už v květnu protestovali starostové a obyvatelé několika obcí na Kroměřížsku proti návrhu akceleračních oblastí pro větrné a solární elektrárny. Například ve Vrbce na Kroměřížsku kritizovali umístění navrhované solární elektrárny na zemědělské půdě poblíž domů a upozorňovali také na to, že s nimi stát podle jejich slov o návrzích dostatečně nejednal.
0: Kdy tady bude jasné, jestli připomínky Zlína a dalších obcí uspěly?
1: Ministerstvo pro místní rozvoj od začátku června vyhodnocuje všechny připomínky, které od obcí, krajů i veřejnosti dorazily. Hotovo by mělo mít do 20. července. Následně se bude návrhem zabývat vláda, která by měla o podobě akceleračních zón rozhodnout do konce srpna. Teprve potom bude jasné, jestli stát připomínky Zlína a dalších obcí zohlednil a jestli některé navržené lokality z návrhu vyřadil.
0: Prozradila reportérka Michaela Kočendová o dalším vývoji kolem akceleračních zón. Prozradila reportérka Michaela Kočendová o dalším vývoji kolem akceleračních zón ve Zlínském kraji. Teď už se slyšíme, hlavně jste slyšeli všechny ty aktuality. Měj se hezky, Míšo, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A vy si také poslechněte Modern Talking v našem vysílání. Hezký den přejeme.
2: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín, necelou minutku po čtvrt na čtyři. Pokud si děláte plány i na dnešní večer, tak například v 17 hodin, tedy už dříve, než bývá obvyklé, začne dnes ve Velkém sále Městského divadla Zlín představení Kryl, mapující životní příběh tohoto výjimečného básníka s kytarou. Karel Kryl tedy ožije v Městském divadle Zlín ve Velkém sále dnes už od 17 hodin. V Uherském Brodě dnes pokračuje 28. ročník festivalu Muzeon Film, jedinečné přehlídky audiovizuální tvorby českých muzeí. Tématem dneška budou Genius Loci, jedinečná místa a předměty, dále věda a technické unikáty a mnoho dalšího. Zájemci můžou navštívit projekce přímo v Muzeu Jana Amose Komenského nebo vybrané filmy zhlédnout online po domluvě s organizátory. A to vše dnes. Akce začala už od rána, potrvá do 18 hodin. To se nedá popsat, to musíte zažít. Tak právě tímto všeříkajícím motem zve Mezinárodní festival Tanec Praha 2026 na setkání se současným tancem s názvem Pradleny. Prát se bude opravdu všechno, košile, ponožky, tajemství, emoce i pár starých hříchů. Festival Tanec Praha začíná dnes v 17 hodin. Vzhledem k nepřízní počasí se dnešní představení Pradleny Tanec Praha ve Zlíně přesouvají z parku Komenského na zámek Zlín. Tak tedy pozor, pokud se chystáte na Tanec Praha 2026, tak zaměřte na zámek, nikoli do parku Komenského. Navštívit dnes můžete sochařskou výstavu Martiny Hozové a Krištofa Kaplana také, a to v Rožnově pod Radhoštěm. Vernisáž proběhne v hudebním altánu v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm v 17 hodin, čili už relativně za chvíli. V případě nepříznivého počasí na zastřešené arkádě společenského domu. Ano, i tam se počítá s mokrou variantou. Jedinečný fenomén baťovských měst, která vznikala po celém světě jako promyšlené průmyslové i společenské celky, dnes představí přednáška Jana Hermana. Přiblíží, jak Tomáš Baťa přenášel své principy řízení, architektury a organizace práce do různých kulturních i geografických prostředí, od Evropy až po Asii či Ameriku. Přednáška se uskuteční ve Zlíně v kolektivním domě a začíná v 17 hodin. U příležitosti 65 let působení souboru Moravští madrigalisté se dnes v Kroměříži koná slavnostní výroční koncert, který se uskuteční v předsálí sněmovního sálu na zámku v Kroměříži. Pod vedením dirigenta Borise Nikla a za doprovodu klavíristky Emílie Adámkové zazní pestrý sborový repertoár. Začátek koncertu je v 19 hodin. A touto hudební pozvánkou tipy, které vám nabízíme pravidelně v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín, ukončíme. Ale vy si můžete klidně dojít pro další, však to už znáte, zlín.rozhlas.cz. To jsou ty webové stránky, kde můžete hledat nejen další kulturní tipy či tipy na to, jak příjemně strávit volný čas, ale také různé doplňkové informace k tomu, o čem vysíláme pro vás. Tak tedy podívejte se i tam a hlavně ať je vám s Českým rozhlasem Zlín dobře.
1: Když přijde na pódium, jen těžko ho přehlédnete. Ondřej Ruml měří bezmála 2 metry, ale pozornost si získává především svým hlasem. Jak vzpomíná na nedávné účinkování v živém pořadu na Pohovce Jožky Kubáníka, kde ho doprovodila cymbálová muzika Cifra? A proč se vedle hudby pustil také do záchrany kostela, kde byl pokřtěný? Poslouchejte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín už 11. června. Těší se na vás muzikant Ondřej Ruml a Jarka Barboříková.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, 5.

0: Valašská příroda je drsná, ale také poetická a pestrá. Přesně ten typ krajiny, která člověka donutí zpomalit a dívat se kolem sebe. Největší síla Valašská je v tom, že tu turista pořád cítí dotek divokosti, i když je jen pár kilometrů od vesnice například. Svantovítova skála, kousek od Malé Bystřice na Vsetínsku, přesně takovým místem je. A my se tam už za malý okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vydáme. Pojďte s námi.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dobrém odpolední s Českým rozhlasem Zlín. S námi můžete procházet náš nádherný kraj. Například Valašsko je častým cílem turistů pro svoji divokou přírodu, skvělou kuchyni i spoustu památek. K jedné z nich se vydáme také v další reportáži. Jde o přírodní památku poblíž malé obce Malá Bystřice, Svantovítovu skálu. Tento 60-metrový skalní výchoz pochází ze Třetihor, jak už to u takových míst bývá, je také opředen pověstmi a masív je velmi oblíben u horolezců. Ke Svantovítově skále si vyšlápla i naše redaktorka Silvie Pospíšilová. Do Vsetínských vrchů ji doprovodila nezávislá starostka Malé Bystřice Lucie Kotrlová.
1: My už s paní starostkou máme v nohou 4 kilometry po naučné stezce Klenov. A kolik nás ještě čeká ke skále?
2: Už se hodně rychle blížíme, máme půl kilometru před sebou a uvidíme vrcholky skály, přijdeme z vrchní strany.
1: A my jsme úzkou lesní pěšinou došli až na vrchol Svantovítovy skály. A je tady, musím říct, nádherně, protože se nám otevírají výhledy na okolní lesy a údolí. Kam až dohlédneme?
2: Celý levý horizont uvidíme vlastně hřeben s asi nejvyšším vrcholem, který teď vidíme, Radhošť. Hlavní údolí je celá obec Malá Bystřice, kterou lemuje kopec Santov. A na druhou stranu vede údolí, které je zakončené až na přehradě Bystřička.
1: Pojďme posluchačům tady to krásné místo popsat.
2: Celý ten skalní útvar je složený jak kdyby ze třech různě vysokých skalních stěn. Hlavní stěna se jmenuje Ploutev, ta je nejvyšší. A pak jsou tu vedle ještě další dvě stěny. Jedna je Svatka a ta druhá, ta menší, Svatoušek. Na té nejvyšší stěně je nachystáno několik cvičných lezeckých tras pro horolezce, které jsou tu hodně využívány převážně o víkendech.
1: Kdybych se tady naklonila přes ten velký balvan do údolí, jaký je to dolů sešup?
2: Nejvyšší vrchol bychom naměřili asi 12 metrů.
1: Většina takových kouzelných míst je opředená mýty a pověrami. Máte i tady v Malé Bystřici nějakou takovou?
2: Pověr pár je a vzhledem k tomu, že to je místo zasvěcené staroslovenskému pohanskému bohu, tak ty pověsty se hodně vážou na ten pohanský život, který tu kdysi byl. A vzhledem k tomu, že to bylo místo odhalené ve výšce nad údolím, tak se tradovalo, že tu probíhaly obětní rituály. Ale posléze, jak se nálada u nás tady v okolí měnila a přicházelo křesťanství, tak se spíš přecházelo na tradice a historii o tom, že nám tady ten kámen upustil čert a z pohanského místa se dělá místo, které naznačuje zlo a že tady ten kámen nechal čert a chtěl přehradit údolí, že chtěl rozpůlit kopec a jiné podobné.
1: Tak a abychom skálu viděli v celé její majestátnosti, tak teď budeme muset obejít celý ten kopec a sejít dolů do údolí.
2: Až do údolí nepůjdeme, zatím půjdeme jenom na úpatí skály, té spodní, té nejmenší.
1: Tak cesta na druhou stranu skalního útvaru se stala pro nás obě malinko adrenalinovým zážitkem, ale jsme tady, my jsme holky šikovné. A musím říct, v údolí leží nádrž Bystřička, za zády máme skalní útvar. Máte tady opravdu krásně.
2: Krásně, nádherně, nejhezčí a myslím si, že by bylo důležité se podělit s celou republikou. Všichni přijeďte, jste u nás vítání na Valašsku, je vždycky krásně.
1: Z Malé Bystřice Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Tak jste to slyšeli, starostka Malé Bystřice Lucie Kotrlová vás pozvala, tak toho pozvání využijte a určitě na Valašsko alespoň na pár dnů vyrazte. Tento kraj nabízí síť cyklostezek, turistických tras i míst k odpočinku. Zažít se toho tam dá skutečně mnoho.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
4: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Čtyři spolužáci s mentálním handicapem budou za dva týdny reprezentovat Zlínský kraj v paraplavání na olympiádě dětí a mládeže v Praze. Jak vypadal jeden z jejich posledních tréninků v bazénu, to uslyšíte už za chvíli v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín.
1: Český rozhlas Zlín.

0: A teď to znamená nějaké 2,5 minutky před 3:15 se také z Českého rozhlasu Zlín dozvíte o dalších osobnostech, na které můžeme být v našem kraji náležitě hrdí. Na olympiádě dětí a mládeže, která se uskuteční za necelých 14 dní v Praze, budou Zlínský kraj reprezentovat v paraplavání 4 spolužáci ze základní školy Mostní ve Zlíně. Jde o jedinou paradisciplínu těchto her. Všechny 4 děti mají lehké mentální postižení a na společné tréninky chodí jednou týdně do místního plaveckého bazénu.
1: A začínáme kraulové nohy. Tak, jeden bazén. Matěj!
2: Zahajuje trénink ředitelka plavecké školy Zlín Blanka Kalendová. Mezitím, co Dan, Matěj, Jana a náhradnice Markéta plavou, trenérka Blanka popisuje, jak běžný trénink s mentálně handicapovanými žáky vypadá.
3: Když to zhrnu, tak v podstatě je to stejné jako s běžnýma dětma. Ten plavec se musí nějak rozplavat, potom je vždycky hlavní motiv, kdy se plave, to je 2/3 toho tréninku a v závěru potom jsou už nějaké vyplavání, po případě před tím vyplaváním ještě nějaké rychlostní úseky.
2: A co je nejdůležitější teď ty 2 poslední tréninky před samotnou olympiádou?
3: Tak teďka především si zkusíme starty, obrátky, ještě vlastně příští týden na tom zapracujeme, no a potom už v samotné Praze bude určitě nějaký trénink před těmi samotnými závody, takže tam si všecko vyzkoušíme, aby věděli, jak k tomu přistoupit.
2: Všichni žáci budou soutěžit ve 4 disciplínách.
3: Z těch 100-metrových je to plavecký způsob znak, prsa a volný způsob, což je kraul. A potom nejkratší trať, 50-metrová, tak to je taky ten volný způsob, to znamená kraul.
2: Podle trenérky bude pro žáky výzvou venkovní bazén, ve kterém se budou olympijské závody konat. Plavec Dan to ale vidí pozitivně.
4: Jo, těšíme se, bude teplo, takže jo, i když možná bazén bude minus na nějaké stupně, tak těšíme se moc.
1: Dáme si větší mezery, Dane, pojď víc doprostřed, jo, protože tady jsme u kraje.
2: Hodinový trénink zakončují děti skoky do vody ze startovacích bloků.
1: Tak, jede poslední startovní skok. Krásně. Ruce natažené. Na místa.
2: Přestože u paraplavání je dovolený start z vody, všichni 4 plavci se rozhodli pro start z bloků, který plně trénují. Karolína Macejová, Český rozhlas.
5: V sobotu si na pohovce Jožky Kubáníka budeme od 17. s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o tom, jak moc je důležité v životě sebevědomí a kde ho vzít, když se nám pořád nedostává. A v neděli od 11. se zaměříme na to, co znamená štěstí a kde ho hledat. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.

0: Máte rádi tu polohu, o které zpíval teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Petr Naď? Možná i vy jste si při poslechu udělali pohodičku a, jak se říká, hodili si nohy na stůl. To je samozřejmě možné doma nebo někde v soukromí. V cukrárně Petra Uhříka si tohle nedovolíme, tam si způsobně poslechneme něco o další hudební osobnosti.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Výrazná tvář, dramatický projev, elegance dámy. Teď na jaře to bylo 5 let, kdy na druhý břeh odešla československá královna šanzonu. Carmen Mária Štefánia Farkašová Čelková vystudovala gymnázium, navštěvovala i baletní školu, no ale přesto nejdřív skončila ve slovenských strojírnách v Komárně. Ona ale snila úplně o něčem jiném a svého cíle se nechtěla vzdát. Jako zpěvačku ji lidé poprvé poznali v roce 57 v rámci bratislavské Tatra revue. Hana Hegerová patřila k osobnostem, na které se nezapomíná. Interpretka mnoha známých šanzonů slavila velké úspěchy ve světě, včetně legendárního sálu Olympia v Paříži. Ostatně, mimo jiných velkých poct, byla například povýšena na komandéra francouzského řádu za zásluhy, kvůli propagaci šanzonu a francouzské kultury obecně. Do posledního dechu zůstala nenapodobitelným originálem. Teď ji samozřejmě a rád připomenu.
3: Když někdo z vás tu naspaměť umí pár něžných slov a s tím i not, co jak vítr v korunách jabloní šumí, ať mi je poví, mě přijdou vhod. Až najdu autory, kteří mě napíší milostnou písničku, já nechci hit,

0: lásce, tichou jak dech. Zdvořile poprosím, ať si s ní pospíší, času je málo a proto ten spěch.
1: Středeční dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín už téměř vyčerpalo vše, co jsme pro vás měli na dnešek připraveno. Do zpráv v 16 hodin zazní ještě dvě písně. No a po zprávách vás čeká na těchto vlnách tradiční hodinka legrace na přání. Humoriádou vás dnes provede moderátor Pavel Kučera a s ním také herec Jan Přeučil. Než se s vámi Pavel Vacek pro dnešek rozloučí, tak ještě rád připomene. Aby nebyl v srdci splín, je tu Český rozhlas Zlín. Nezapomínejte na to a mějte se nádherně.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlín v létě upraví dopravní značení na čtyřech místech v centru. V centru Valašských Klobouk začíná výstavba nového bytového domu s podzemním parkovištěm. Společnost Barrandov televizní studio končí. Televizní vysílání ale zatím pokračuje. Večera v noci bude v kraji převážně zataženo s deštěm a nejníže naměříme až 8 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich vás vítá Matěj Neradilek. Silničáři ve Zlíně změní o letních prázdninách jízdní pruhy a dopravní značení na čtyřech místech. Podle zlínského radního pro dopravu Václava Kováře mají úpravy zvýšit plynulost provozu ve směru na zlínské sídliště Jižní Svahy i do Otrokovic. Usnadní také průjezd centrem městské hromadné dopravě.
2: Během letních prázdnin přibude u městského divadla Zlín odbočovací pruh směrem na Otrokovice. Naopak Rušice bude odbočení doleva na křižovatce pod kongresovým centrem ve směru na sídliště Jižní Svahy. Další změny budou u budovy Centroprojektu a na třídě Tomáše Bati u tržiště směrem na Otrokovice. Karolína Macejová, Český rozhlas.
0: Čtyřpodlažní bytový dům zaplní proluku naproti kinu ve Valašských Kloboukách. Investor už zahájil přípravy na stavbu. Budova nabídne 14 bytů různých velikostí, podzemní parkování a v přízemí prostor pro komerční využití. Pokračuje mluvčí města Lenka Zvonková.
3: Letos má investor v plánu hrubou stavbu. Hotovo by měl mít přibližně na konci příštího roku. Projekt vzniká v rámci dlouhodobé spolupráce města se soukromými investory, zaměřené na citlivé doplňování proluk, na regeneraci využitých ploch a rozvoj bydlení ve Valašských Kloboukách.
0: Firma Barrandov televizní studio ukončila provoz. Reagovala tak na rozhodnutí soudu z konce května, podle kterého byl provoz neudržitelný. Informoval o tom majitel společnosti Jan Čermák. Všechny tři kanály televize Barrandov budou podle něj ale zatím fungovat dál. Jejich vysílání zajistí externí firmy. Čermák očekává, že firmu nebo její část někdo koupí v konkurzu, proto nechce přerušovat vysílání zavedené značky. Energetická společnost ČEZ chce do roku 2033 na Orlíku vybudovat velkou přečerpávací elektrárnu, řekl to její generální ředitel a předseda představenstva Daniel Beneš. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík. Díky tomu uloží větší množství energie. Úpravy vyjdou na 8 miliard korun, s budováním chce ČEZ začít v příštím roce. Elektrárna na Orlické přehradě bude čtvrtou přečerpávací elektrárnou v Česku.
1: Počasí.
0: Dnes večer a v první části noci na zítřek bude zataženo s deštěm. K ránu budou ve Zlínském kraji od jeho západu srážky ustávat a postupně se může udělat až oblačno. A to spíše v západní části kraje. Povane mírný severozápadní vítr a nejnižší teploty se mají pohybovat mezi 11 a 8 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V provodově na Zlínsku havaroval osobní automobil. Na místě se mírně zdržíte. V Uherském Hradišti je uzavřeno Masarykovo náměstí. Důvodem je konání kulturní akce. Na dálnici D1 u exitu 264 ve směru na Olomouc je pro poruchu odstavené vozidlo. A to byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553
4: 553. Kdo končí?
5: Proši, končí.
6: Já mám nalíkají.
4: Co je z toho strudona?
7: My bychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humorjáda.
8: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
9: Přeji krásný dobrý den, děkuji za krásná slova, Pavle. Všem přeji všecko dobré a věřím, že dnešní humoriádu si všichni opravdu užijeme.
8: I dnes se s námi můžete smát a o pěkné ceny hrát.
1: Humoriáda.

0: Věra Martinová nás vzala na výlet až na vrcholky hor. My jsme tady v dnešní humoriádě. Máme připraveny výhry do naší soutěže, jenom takové lákadlo úvodem. Knížky z edice humoriády. Můžete si vybrat Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou a taky máte šanci získat v pátečním losování digitální rádio. Na to ještě přijde čas. Teď je čas zeptat se našeho hosta milého dnešního Jana Přeučila, jak se má, co dělá.
1: Mám se skvěle a smekám před všemi svůj oblíbený klobouk.
0: Ano, i prakticky tady smeknul svůj slamáček v dnešní letní. Pan Přeučil, aby si mohl nasadit sluchátka, dobře nás všechny slyšel. Ano. A mohli jsme si takto povídat. Tak další otázka.
1: Tak, ano, ano.
0: Další otázka zní, koho nám vyberete na úvod?
1: No na úvod vyberu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře ve scénce Hyčaráda.
0: Konkurs na film.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: Už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režisér, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já? A.
2: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň, tak to zkus.
4: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Vždyť já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
2: Stranu zase. Možná. Scénář. No. Okay, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z konkurzu na film s Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem. Ano. Pane Přeučile, vy jste někdy byl nucen absolvovat nějaký konkurs?
1: Já jsem těch konkurzů dělal celou řadu. Aha. Těch filmů je velké množství, které jsem natočil, asi kolem 180. A většinou to byly i takové negativní role a bohužel stává se velice často, že diváci si toho herce, který hraje ty negativní role, obyčejně spojují s těma charakterema. A to se mi stalo i několikrát, že v televizi běžela nějaká inscenace, film, kde jsem hrál nějakého šíleného padoucha. A druhý den jsme byli na zájezdu s divadlem v Olomouci, před představením jsme byli na večeři, vešla do restaurace taková dáma, podívala se na mě a řekla na plný sál: tebe když vidím, tak se musím odplivnout.
0: Komu ty kalá, byla trošku trsejší, smělejší, dobře. No tak to jste vzbudil dobře, ty emoce, to znamená, že jste to zahrál skvěle.
1: Asi jo.
0: No, tak to sedlo. Dobrá, tak u Karla Šípa ve všechnu party jeho slavném pořadu jste určitě byl hostem.
1: No je to nedávno, nedávno a bylo to velice příjemné, velice milé. Pozdravoval jsem jeho paní, kterou jsem poznal, když jsem hostoval v hudebním divadle v Karlíně, jako masérku. A bylo to velmi zajímavý, příjemný pořad to byl, no.
0: Ona je skutečná masérka?
1: Ano, ano, ano, ano,
0: ano. No tak to je zvláštní souvislost. Napadá mě spousta věcí, na jaké se zeptat, ale zeptáme se posluchačů, koho chtějí dál, jestli zůstaneme s Karlem Šípem, anebo tady máme Josefa Hlinomaze, hereckou hvězdu minulých let z našeho archivu, tak si vyberte SMS-kou dámy a pánové u rádia. Humor mezera A nebo B, číslo 90 011 04 je vám od teď k dispozici pro SMS. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900.
6: Jedu vám večer s Teskou, dát koňům v řece pít.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: A z osobností humoriády je tady Jan Přeučil, s vámi dnes i Pavel Kučera. My vás zdravíme.
3: Ano, velice mě těší.
2: Nápodobně a zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900. Můžete přidat své hlasy přímo s námi tady ve studiu. A to pro Karla Šípa nebo Josefa Hlinomaze. Tak kdo nám to dneska začne ten souboj? Dobré odpoledne, halo, halo.
4: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic, přeju vám hezký den, Pavle. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: Děkujeme.
4: Já bych si přál pokračování.
2: Děkuji. Ano. Mějte se, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, haló.
5: Haló, haló, dobrý den.
2: Dobrý.
5: Tady Vlastík z Vysočiny. Zdravím vás, Pavle, zdravím pana profesora.
3: Děkuji.
5: Pana Přeučila.
2: Dobrý den.
5: A volám na hlasování, jo?
2: Výborně, ano, jste tu správně.
5: Takže a to bych ti dal.
3: Ano.
5: A chtěl jsem zaspomínat, jak jste říkali o tom Padouchovi, že hráváte, pane profesore.
3: Ano.
5: Tak já mám krásný zážitek s váma v seriálu, ne Hříšní lidé, ale Panoptikum města Pražského, tam jste hrál roli prodejce pozemku, pamatujete?
3: Ano. Jo, vzpomínám si, ano.
5: Tam to je krásná role. Jak vy se tam smějete, jak vy to předvádíte, jak se jim prodává ty parcele, jo?
3: Jo, tak to mě těší.
5: Jak jste to nám krásně vysvětloval, no to já si pouštím dost často, tady tyhle ty seriály naše staré česky.
2: A děkujeme za připomenutí.
5: Takže děkuju za to a neberte, že jste jako hrál Padoucha, ale hrál jste krásné role, hráváte. No,
3: tak děkuji moc krát, děkuji.
2: Děkujeme Vlastíkovi.
5: Děkuju, mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
5: A Ačku teda, jo?
2: Ano, máme zapsáno.
5: Děkuju, nashledanou.
2: Dobré odpoledne, další je kdo?
6: Dobrý den, přeji. Zdravím vás z města rodiště pana manželky pana Přeučila.
3: Děkuji, také pozdravuji.
6: Zdravím tež taky vaši ženu a přeju si jedničku.
2: Dobře, píšeme si a díky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Přeučile.
3: Děkuji, den, dobrý den,
7: pane.
3: Ano.
2: Dobrý den.
7: A dávám hlas panu Hlinomazovi.
3: Ano.
2: Máme to tam, děkujeme, naslyšenou. Zveme dalšího do našeho hlasovacího zařízení. Dobrý den.
8: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky pana Šípa Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
2: Tak a ještě vás si poslechneme, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, den. Bora, zdravím vás do studia a přeju vám všem zdraví a svým posluchačům a byl bych pro pana Hlinomaze.
3: Ano.
2: Dobře, i pejsek s tím souhlasí, jak slyšíme.
9: Ano,
2: mějte se krásně.
9: Naslyšenou.
2: Naschledanou.
3: Mějte
2: tak přátelé, řečeno familiérněji, Hlinomazovci si počkají, protože Šípovci to vyhráli v tuto chvíli. Cikánský baron je tady.
3: Víte, my sice na jednu stranu bychom rádi rychle do té Evropské unie, ale na druhou stranu prej proto toho děláme furt málo. Co prej nějakou, že kritizuju, že to špatně komunikujeme s těma menšinama. A tak jsem se rozhodl, že tenhle problém jednou provždy je třeba smést ze stolu. Rozumíte? Že je třeba vyslat jasný signál do té Evropské unie. Já bych zase nerad, aby to na druhou stranu vypadalo, že se snažíme líst té Unii nějak do Bruselu. Ale něco je třeba udělat. Proto jsem se rozhodl pro zcela nové nastudování známé operety Cikánský baron. Ovšem v originál, tedy v romském jazyce. A protože by to bylo možná té Unii málo, tak jsem se rozhodl, že roli té mladé krásné cikánky Žovky stělesní autentická Romka, kterou jsem nakonec sehnal, v noci na Žižkově. Jmenuje se Aranka Kováčová a jsem rád, že se jí po určitých potížích podařilo nakonec dopravit sem do tohoto krásného divadla v Jablonci nad Nisou. Přátelé, rovnou vás upozorňuji, že spolupráce s touto mladou umělkyní je poněkud svízelná.
10: Slíbil, keď se přijde tady v tom ohlavném nevím, tak už dávno moderní cika, kde chodí, že prostě by dá podpis ta Lucka Bílá, ona je naša.
3: Ano.
10: Anko, ona je naša, její baba je Věra Bílá, já to vím, poznala jsem to podle jména.
3: Ano.
10: Tak. Panko,
3: my jsme se...
10: Panko, promiň, ale tady je hodně chlapů, proč tady ty baby tady, proč tolik ženský? Nazdar. Ty poslechni, to je tvoje sestra. A toto je tvoje sestra. Takže jsi svobodný a můžeme spolu kamarádit. To je bezvadný. A poslech, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, potom, potom, potom, Aranko, potom, potom, potom.
10: Ty co ty na mě taky? Já bych chcela tato, panka.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A v tuto chvíli je tu ten nejsprávnější čas pro naše humoriádnické soutěžení 731 800 900 náš telefon. A tam někdo z vás. Dobrý den.
2: A dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal? Kdo měl štěstí?
2: Tady Pavlína.
1: Odkud?
2: Nový Bydžov.
1: Nový Bydžov, zdravíme.
3: Ano, dobrý den.
1: A ještě srdeční paní Pavlínu. Tak, otázka se týká jako vždy našeho hosta v ten či onen den. Dneska je to Jan Přeučil a tak se ptáme. Jan Přeučil a Eva Hrušková mají společné vystoupení s názvem za A Popelka a Zloun, za ano. B Sněhurka a Fantomas.
2: Já si myslím, že to bude ta Popelka.
1: Přesně. Jan Přeučil trošku mírně napověděl, dá se říct. Ale je to vaše. Kterou knihu si vyberete z edice Humoriády? Máte svůj tip?
2: No, nečekala jsem, že se dovolím.
1: Tak já vám to připomenu. Přemýšlejte chvilku, já to přečtu. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové.
2: Tak poprosím tu Naďu Konvalinkovou.
1: Naděje je vaše, tak jo. A v pátek ještě poslouchejte, bude šance v losování získat ještě digitální rádio se všech výherců daného týdne, vždy jednoho vylosujeme. Takovými jsme a my vám gratulujeme srdečně.
2: Já vám děkuju.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Všechno dobré, přejeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a v tuto chvíli jsme v bodu, kdy náš dnešní host Jan Přeučil vybírá další scénku. Ano, tak vedle z té výhry, paní
3: Pavle, Petra Novotného ve scénce, která má název O nákupu tuniského hábitu v Tunisu.
1: No prosím, tak to bude určitě zajímavé.
4: Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit. Akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo. A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se o mě jenom říká, že umím, jo. Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, ale není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali, já čekám dole, až doleze, jo. To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned jak jsem říkal, chceme tuto, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešku. Jsem říkal, Lešku. Jsem řekl, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč o toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta. Už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný 50. Jsem říkal, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít. Nikoho. Jsem řekl, odcházím, on říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlobce. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20 jsem říkal, on říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snážím. Já jsem říkal, 20. Odcházíme, Lešku, slíkej to. On říká, OK, pane, 25. 20, Lešku, slíkáme, odcházíme. 20, odcházíme, OK, pane, 20. I ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodný. On mi koupil lahé whisky, Lešek. A ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, když si to uvědom, za $20 ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťáka, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. A byl u toho rozsah a ten říkal, jo? Já jsem říkal, jo, a dosah říká, bych to chtěl taky.
0: Humoriáda.
1: Tak tolik Petr Novotný.
3: Ano.
1: Možná instrukce před dovolenou pro naše posluchače, jak smlouvat, jak nakupovat v exotických krajinách.
3: Ano.
1: A vy se chystáte jako vždy do Řecka, pane Přemčele?
3: Samozřejmě náš s Evinou se těšíme na náš milovaný ostrov Tasos, který je nádherný, který milujeme, už tam jedeme po několikáté a já se to opravdu tam užívám. A zvláště to mám krásné ráno, když si chodím zaplavat, jsem tam úplně sám a říkám Evince, pojď se mnou si taky zaplavat, já si povídám s tím mořem. A Evina vždycky říká, já vám do toho nebudu kecat, povídej si sám.
1: Ano, popelce se do toho nechce, myslím si, do té ranní studené vody, ale
3: je, to nádher, je to nádhera.
1: Dobře, tak bude nádhera v Humoriádě pokračovat s Petrem Novotným, anebo tu budeme mít Tomáše Tefra s prošvihnutým představením. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04, posílejte teď a volejte na 731 800 9.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A teď vesele a hravě s profesorem Janem Přeučilem. Tak přátelé, hlasujeme, vybíráte Petra Novotného nebo Tomáše Tepfra, tak jsme zvědaví, kam pošlete své další hlasy. Dobré odpoledne. Haló, haló. Už se slyšíme?
2: Ano, dobrý den, tady Eva z Ústí. Já bych chtěla Ačko, zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravíme do Ústí s Pavlem.
1: Děkujeme pěkně, dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, Standa Zemníková, Svoboda, vážení moderátory humoriády jediného pořadu v českých rozhlasích. A přeju si pokračování Váčku.
3: Ano.
4: To je výborný.
1: Děkujeme za titul. Díky.
3: Mějte se krásně.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne.
5: Krásně dobré odpoledne. I když uplakané, z Brna vám přeje Mirka a prosila bych pokračování.
1: Hezky píšeme si.
5: Na naslyšenou.
1: Děkujeme
3: ano,
1: moc krát.
3: Mějte se hezky v Brně.
1: Dobré odpoledne. Kdo je tu? Haló?
6: Špačková, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás oba dva moc zdravím. Hlavně pana Přeučila.
3: Děkuji.
6: Který byl teď v pátek ve všechno párty a v setkání s panem Cibulkou, kde byl v roli padoucha, ale jako pro mě to vždycky bude. Vždycky pro mě budete gentleman.
3: To mě těší, děkuji.
6: No, vy vůbec nemáte záč a prosím Ačko.
1: Mám zapsáno, paní Špačková. Mějte se hezky.
6: Děkuju.
1: Naschledanou.
3: Krásně se mějte.
1: Dobré odpoledne.
7: Krásnou středu, Pavle, přeju z Rakovníka, tady Veronika. Zdravím i pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravím.
7: Dobrý den. Stále mám kalendář s vámi se srdíčkem, s růžičkou z roku 2016, pořád stále vás tady mám, takže, ale hlasovala bych pro pana Tepfra a přeji vám krásný den a mějte se hezky a pozdravuji posluchače a uvidíme, kdo vyhraje, uvidíme, mějte
1: dobře,
7: se hezky.
1: Dobře, Veroniko.
3: Mějte se moc hezky.
1: Děkujeme, děkujeme. Tak to je pamětnický kousek už v podstatě, kalendář humoriády, který jsme nafocovali, nafotili před lety a je dobře, že ho máte, aspoň nás tam máte v mírně mladším vydání, ale my jsme stále svěží, hlavně pan Přeučil.
3: Vy, Pavle, taky, stále jsme svěží.
1: No ale já bych chtěl být tak svěží v tom vašem věku, kdy vás příští rok začátkem čeká krásné číslo.
3: Ano, to je pravda.
1: To stejné, které měla Libuše Švormová také před časem na dortech všech, které dostala. No dobré, a popojedeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, já vás zdravím.
1: My vás.
8: Zvlášť mistra retoriky.
3: Děkuji.
8: A chtěl jsem se zeptat, děláte něco i pro ochotníky, pro nás ochotníky?
3: Samozřejmě, samozřejmě. Dělám takzvané retorické laboratoře, jak krásně, hezky hovořit.
8: A to děláte online, nebo musím dojet do Prahy z Zdovnek?
3: To i vyjedu z Prahy kamkoliv a tak dále, samozřejmě.
8: Jo. Aha.
1: Takže zkuste.
8: Tak jo, takže já se potom podívám na vaše stránky.
1: Výborně.
8: A chtěl bych pokračování.
3: Ano. Dobrá,
1: děkujeme vám a mějte se hezky, naslyšenou, přejeme hodně hereckých úspěchů.
3: Vám
1: dobré
3: také.
1: Odpoledne. Haló.
9: Dobrý den, tady je Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
1: Dobrá, ano. Děkujeme, Evo. Mějte se hezky také, přejeme a Petr Novotný v úvozovkách převálcoval Tomáše Tepfra v tuto chvíli. Takže pokračujeme v nakupování v Tunisu.
10: Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtěj. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. Já, teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která ne, to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám, jo. Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána, chce to taky, kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo. A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kuci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala, prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli, ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celý tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal 8, říkám vám 8. A oni řekli, OK, OK, 40. Jsem řekl 8, nebo jdeme pryč. A on říkal, OK, OK, už mi začal říkat bandita, bandita, bandita. Já jsem říkal 8, ne, 30, 8. Alibaba mi říkali, Alibaba, Alibaba. Jsem říkal 8, on za to slíká, odcházím? Ne, pane, ne, odcházím, 8, odcházím, OK, pane, 12, odcházím, 8, OK, pane, 8. Teď to měl Rosák za 8, teď jsem přišel na hotel, Lešek tam brečel, že Rosák to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom mi tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne, Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsme měli poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale teď, když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti, co vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Pojďte sem, nikdo. Všichni. Jsem říkal, do krámu, business. A teď jeden tak vylez, říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business, no pane, no prej. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší hochu, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar, cizinče, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumění. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů, Allah, nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška, tohle je vyšívaný, Allah, Akbar, za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říká, no to ne, pane, to přece nemyslíte vážně. Ty to je špatný vtip, pane, co na to, pane, to je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny, celou zimu to vyšívají. A vy řeknete takhle hrozný vtip, pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu, ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A musel vám tak rozsvítit, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak ještě než se budeme veselit z finále, s finální scénkou v dnešní humoriádě, kterou vyberou posluchači, tak pozveme na veselé paničky s panem Přeučilem.
3: Ano, ano. I letos. Ty nás čekají jedno z nejúspěšnějších představení letní Shakespeareovských her.
1: Ano.
3: Protože to byla poslední inscenace, kterou dělal Jirka Menzel a on zvolil ten britský model, že do malých rolí dal výrazné osobnosti.
1: Čili vás.
3: to mě těší. Je tam Molek Polívka, Jarda Satoranský, Míša Novotný, kolega Důlava a řada dalších. Jo.
1: Takže v létě Shakespeare opět bude fungovat, ano, i s panem Přeučilem. Přátelé, závěrečný výběr pro vás. Vracíme do hry Josefa Hlinomaze. S Tomášem Tepfrem se utkají v archivních nahrávkách našich. Takže si vyberte. Hlinomaz nebo Tepfr, zní otázka na vás u rádia, humor mezera A nebo B, SMSkujete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: David Dale má víru svou. My věříme, že si vyberete správně. V dnešní humoriádě v závěrečném souboji je Růžová kronika s Josefem Hlinomazem a dalšími, anebo prošvihnuté představení s Tomášem Tepfrem. Tak co vás zaujalo, třeba vás konkrétně? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíčku. Bože, na zažadce zdravím vás a taky zdravím pana Přehoučela.
3: Děkuji.
2: A chtěla bych Tomáška.
1: Tomáška.
2: Já mám vnuka Tomáška, který dneska udělal zkoušku za A na vysoký, takže tam se to...
1: Dobře.
3: Tomáš Tepfr, ano.
1: Dobře, píšeme si a gratulujeme školákovi. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady Honza z Rabství. Srdečně vás oba zdravím. A byl skor pana Hlinomaze.
1: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Další, prosím, bude kdo a odkud? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Ano, zdravíme.
5: Já bych si přál pana Hlinomaze a zdraví vás, chlapí.
1: Máme to zapsáno.
3: Děkujem.
1: A my zdravíme vás na oplátku.
3: Mějte se hezky.
1: Dobrý den, celý den. Halo?
3: Halo?
1: Halo?
3: Halo?
1: Tak tam s námi nikdo nemluví, ačkoliv tady halujeme, ne hajlujeme, pozor.
3: Halujeme.
1: Dobré odpoledne. Tak co vy na to? Jste tam někdo?
5: No, Honzo, zvukami zdravím obám.
1: Ano.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval asi pro pana Tepfra.
3: Ano.
5: Taky.
1: Dobře, zapíšeme si. A naslyšenou. Halo, další, prosím.
6: Dobrý den, zdravím vás i
1: dobrý
6: pana
1: den.
6: Přeučila.
3: Děkuji.
6: Hlasuji pro Tomáše Tepfra a chtěla bych se zeptat, jak se mu líbilo u nás na Valašsku, jak hráli na Horní Bečvě Světáky.
3: Jo, no. Krásně, to je velice úspěšná inscenace divadelní společnosti Háta, kterou hrajeme už řadu let.
1: A vám se to líbilo? To je hlavní.
6: No to víte, že je líbilo, však byl plný sál.
1: No tak to je dobře, tak se budete těšit někdy příště na představení s panem Přeučilem.
3: Děkuji.
6: Ano, děkuji, naschle.
1: My se budeme těšit někdy zase na vás. Tak přátelé, jdeme se podívat na výsledek tohoto hlasování. Tomáš Tepfr to vyhrál, bylo to těsné, ale je to tak si ho poslechneme.
7: Proč bych jsem představený v Ostravě? To se má, říká se teda, že se to herci má za život jednou stát, ale je to strašný pocit. Bylo to v 75. roce, jsem nastoupil do Státního divadla v Ostravě a tehdy divadlo poskytovalo hercům, kteří nebyli Ostraváci, což já jsem nebyl, i když si to lidi myslejí občas, že jsem byl, já jsem vinohrad.

0: Tady byl jsem tam nováček, spal jsem v tom hotelu. Dlouho do noci jsem byl vzhůru, točil jsem ještě v kamenej řád, to byl. A točili jsme asi do 5 do rána celou noc. A já jsem šel spát do toho hotelu a říkám si, no tak to je blbý si dávat buzení na 1 hodinu odpoledne, že jo, to se zbudím do té doby. Ale skutečně zbudil jsem se, bylo asi 12. A já jsem ležel v té posteli, říkám si, představení od 3. Teďka z tohohle hotelu to mám do divadla 5 minut, i když půjdu pomalu. Tak co já budu dělat? No tak zajdu si na oběd, no to taky mám za 30 minut hotový ten oběd. Tak, a tak jsem tak meditoval, tak jsem usnul. Vzbudil jsem se, podíval jsem se z okna, říkám, ty hodiny v Ostravě ani jedny nejdou, to je neuvěřitelný. Na těch hodinách je 3 hodiny a 10 minut. To je, podíval jsem se na své hodinky, ale já měl taky 3 hodiny a 10 minut. A to představení bylo od 3, tak ve mně by se krve nedořezal. Musím říct, že pro herce, že vlastně běží představení nebo představení nezačlo kvůli vám, je strašlivý pocit. Já jsem vylít z toho hotelu. Letěl jsem do toho divadla a tam představení běželo. Protože tam byl přítomný dramaturka naštěstí, protože tu hru znal, tak zaskočil. Nalíčili ho, oblíkli ho. No já jsem se už po tom prvním aktu samozřejmě dožadoval, že budu hrát dál já. Oni řekli, že to není možný, že by teda ty diváci z toho byli úplně zmatený, protože tam měnili postavy, ale Malér už byl teda na obzoru. V tom přijel šéf činohry, Karel Vochoč, který kromě toho, že byl báječný herec a bezvadný šašek, tak měl taky vynikající pověst mezi dámama. Ale to je jenom tak na okraj, ale je to pro tu historku důležitý. A on přijel, hodil mě klíče od šéfovny a byl, počkej tam na mě. A rozezlený, takový bledej, přišel do té šéfovny a začal se mnou komunikovat a říkal, to je hrozný, jak já tohle před ředitelem nepřijít. Zeptej se na mě, ale já vždycky, do divadla jsem vždycky přišel. A já jsem na všechno kejval, protože jsem byl samozřejmě v Maléru, takže jsem vůbec nevzdoroval, jenom jsem stál takhle a kejval jsem, ale vůbec jsem nechápal, co říká. Protože slova jako já bych ti mohl vyprávět, co já jsem všechno. A dělal na mě takový významný posunky a mrkal na mě a já jsem vůbec netušil proč. A pak jsem to pochopil, protože když mu zavolali, že jsem nepřišel do divadla, tak on volal režisérovi Millerovi, který režíroval ten Kamenný řád. A říkal, on nepřišel na odpolední představení. A protože oni byli kamarádi, tak ten režisér Miller zvolej rovnou ze Steigreifu, on napadla spásná myšlenka a povídá, on šel s tou kolegyní z divadla Petra Bezruče v 5 ráno. Ten určitě skončil někde u ní. Tohle to nalhal tomu Karlovi Vochočovi. To samozřejmě nebyla pravda, já jsem nevinně spal v tom hotelu. A protože on byl takovej smilník, tak na mě pomrkával uprostřed toho rozčílení a říkal, chrám v Opavě kvůli mě museli světit. Zeptej se na mě, co já jsem všechno, ale do divadla jsem vždycky přišel. A já na něj koukal, protože jsem v tom byl nevinně. A tahle pověst mě zachránila, že jsem nepřišel do divadla kvůli holce. A on to nakonec to dopadlo důdkou a já jsem v tom divadle zůstal další 3 roky. Karel Vochoč je po smrti a režisér měl taky a nikdy vlastně se, já jsem se jim nepřiznal, já jsem se styděl se jim přiznat, že jsem nic si neužil, že jsem žádnou kolegyni nesvedl, že jsem mravně spal na hotelu, protože kdybych to býval asi řekl tenkrát, tak mě ta výpověď neminula.
1: Tolik pohled do historie divadelních prošvihnutých představení Tomáše Tepfra. Jsme v závěru humoriády, pane přeučile. Ano. Děkujeme, přejeme hezké léto, hodně zdraví.
2: Taky krásné léto, užijte si každého dne a jak se řídíme krásnou myšlenkou s mou milovanou Evičkou. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
1: Přejeme dobrý poslech na vlnách Českého rozhlasu. Loučí se i Pavel Kučera. Mějte se hezky.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Senioři a lidé v nouzi budou mít v Šumicích nové byty za 35 milionů korun. Obecní bufet u přírodního koupaliště v prostřední Bečvě na Vsetínsku dostal po rekonstrukci solární panely. Česká televize potrestala svého bývalého moderátora Moravce pokutou kvůli porušení konkurenční doložky. Večera v noci očekáváme v kraji převážně zataženo s deštěm a nejníže naměříme až 8 stupňů. Matěj Neradělek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítám vás u nich. Šumice na Uherskobrodsku staví bydlení pro seniory a lidi v nouzi. Nový přízemní komplex nabídne celkem 9 bytů, 4 větší pro seniory a 5 menších pro sociálně slabé. První nájemníci by se měli nastěhovat v září, dodává nezávislý starosta Josef Podešť.
4: Sociální bydlení je v současné chvíli nastavený každý byt po jednom, ale usilujeme o to, aby jsme to mohli rozšířit pro dvě osoby, aby případně třeba například maminky s dětmi se nám tam mohly nastěhovat. A to seniorní bydlení je nastaveno pro dva, každý byt po dvou.
2: Vybudování bytů bude stát 35 milionů korun, téměř polovinu nákladů pokryjí evropské a krajské dotace. Přírodní koupací biotop u Zavadilky v prostřední Bečvě na Vsetínsku bude nově využívat elektřinu ze solárních panelů. Obec je instalovala na střechu bufetu, který předtím stavbaři zrekonstruovali. Vyměnili okna, zateplili budovu a upravili její zázemí, vyjmenovává nezávislá místostarostka Alena Srovnalová.
5: Fotovoltaika na bufetě u Kurtu bude sloužit k napájení čerpadel, které jsou důležité pro provoz přírodního koupaliště biotopu a samozřejmě v zimních měsících bude sloužit právě jako pro tento bufet, protože od letošního roku bude mít bufet celoroční provoz, díky tomu, že jsme provedli výměnu oken a zateplili jsme ho.
2: Česká televize dala pokutu svému bývalému moderátorovi Václavu Moravcovi, a to kvůli porušení konkurenční doložky, která omezuje jeho působení v jiných médiích. Na jednání Rady České televize to řekl generální ředitel České televize Hynek Chudárek. Podle něj televize zároveň Moravcovi zastavila výplatu dalších peněz. Moravec z televize odešel v březnu, od té doby pak podle doložky nesměl půl roku konkurovat a Česká televize mu po tu dobu měla dál vyplácet mzdu. Moderátor ale v květnu spustil vlastní projekt. Jak vysokou pokutu Moravec dostal, Chudárek neupřesnil.
6: Postupujeme naprosto přesně v souladu tou smlouvou a asi mohu říci, že ekonomicky pro Českou televizi ta pokuta určitě převyšuje to, co bylo vyplaceno, takže si myslím, že to je pozitivní.
2: Moravec doložku dlouhodobě považuje za neplatnou. Zároveň dnes řekl, že si od České televize po svém odchodu žádné peníze nenechal. Sport. Fotbalové Slovácko musí krátce před startem přípravy na novou sezonu hledat trenéra. Roman Skuhravý totiž u týmu nebude pokračovat. Klub informoval o tom, že kouč odmítl nabídnutou smlouvu a přijal nabídku jiného klubu. Podle informací deníku Sport jde o Baník Ostrava. Tento ale ještě oficiálně nepotvrdil.
7: Trenér Roman Skuhravý převzal fotbalisty Slovácka v závěru podzimní části uplynulé sezóny s cílem udržet tým v první lize. To se mu díky úspěšné baráži podařilo. Po konci sezóny pak mluvil o tom, že v klubu chce pokračovat. Teď ale názor změnil a vedení tak hledá nového trenéra. Přípravu přitom mužstvo z Uherského Hradiště zahájí už příští týden. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes večer v první části noci na zítřek bude ve Zlínském kraji zataženo s deštěm. K ránu pak budou od jihozápadu srážky ustávat a postupně se může udělat až oblačno, a to spíše v západní části kraje. Povane mírný severozápadní vítr a nejnižší teploty se mají pohybovat mezi 11 až 8 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V provodově na Zlínsku havaroval osobní automobil a po zprávách Českého rozhlasu Zlín už je na řadě náš den v kraji.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
9: Je krátce po 17. hodině a začíná necelá hodina vysílání Českého rozhlasu Zlín, kterou pravidelně v tomto čase věnujeme informacím a zajímavostem z regionu. Za mikrofon usedá Kristýna Fuchsová. Dobrý podvečer. Dnes bude řeč o kempu Smraďavka u Buchlovic na Uherskohradišťsku. Ten se totiž ani letos neotevře. Proč, uslyšíte před 17:45. Nebo vás zavedeme na jeden z posledních tréninků 4 mladých plavců, kteří budou za 2 týdny reprezentovat Zlínský kraj v paraplavání na olympiádě dětí a mládeže v Praze. Reportáž uslyšíte po 17:30. Témat bude ale mnohem víc, tak zůstaňte s námi. Příjemný poslech.
8: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Pravidelný souhrn těch nejdůležitějších zpráv dnešního dne má teď Matěj Neradilek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Zlínský kraj poskytne policii víc než 1,75 milionu korun na modernizaci speciálního služebního vozidla. To budou dopravní policisté využívat především při kontrolách přetížených nákladních aut a odhalování nebezpečného chování řidičů. Jak bude policejní dodávka vypadat, popisuje krajská mluvčí Soňa Ličková.
3: Po úpravách bude vybavena kamerovým systémem, přenosnými radary, spojovací technikou i zázemím pro vyřizování zjištěných přestupků přímo v terénu.
2: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dokončilo nový přístupový chodník do areálu Valašské dědiny. Autoři mu říkají Stužka. Původní chodník byl nevyhovující a obtížná byla i jeho údržba. Sociální služby města Kroměříže budou od léta využívat nový dodávkový elektromobil. Nízkoemisní dodávka poslouží k dopravě materiálu, k zásobování jednotlivých zařízení, ale třeba i k dovozu obědů. Víc o ní řekneme ve zprávách v 18 hodin. Radnice v Rožnově pod Radhoštěm připravuje výstavbu kruhového objezdu. Ten nahradí současnou křižovatku ulic 5. května a 1. máje. Je to jeden z nejrůznějších dopravních uzlů ve městě a lidé z okolí si tam dlouhodobě stěžují na provoz. Sami navrhli, ať tam objezd vznikne. Co od něj radnice očekává, vysvětluje nezávislý starosta Jan Kučera.
4: Přinese komfort a bezpečnost, nikoli v dramatické zvýšení průjezdnosti, protože tady jsme závislí na té hlavní křižovatce, která napojuje město na 1,35.
2: Ve Vizovicích na Zlínsku pokračuje rekonstrukce Tyršovy ulice. Stavbaři pracují na zhruba půl kilometru dlouhém úseku. Součástí prací za víc než 11 milionů korun jsou taky nové chodníky i parkovací plochy. Hotovo by mělo být na konci letošního roku.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: kempu Smraďavka u Buchlovic na Uhersko-Hradišťku se turisté ani letos neubytují. Potřebné úpravy stále nejsou hotové. Mimo provoz tak bude toto oblíbené rekreační zařízení už třetí sezónu. Obec sice na začátku dubna získala stavební povolení, proti tomu se ale odvolali lázně Leopoldov. Bojí se ohrožení minerálních pramenů.
1: Tady bývala skládka komunálního odpadu, o které obec Buchlovice dobře ví, zastupitelé o tom víme taky, že jsme to několikrát diskutovali, ale obec to ve stavebním řízení zamlčela, úmyslně.
2: Vysvětluje důvod podání odvolání jeden z majitelů lázní a zároveň i nezávislý opoziční zastupitel Pavel Kristýnek.
1: Bude tam zásah do té ekologické zátěže, takže by se tam mohlo něco narušit z toho podloží. A nám se vlastně jednalo hlavně o to, aby se udělali rozbory půdy, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí nebo minerálních pramenů, které lidi vlastně pijou běžně, turisti.
2: Lidovecká starostka Pavla Večeřová ale možnost jakéhokoliv ohrožení spodních vod při stavbě rozvodů vody a kanalizace odmítá.
3: V žádném případě jsme nezatajovali nic úmyslně. My jsme ty práce dělali tak, aby vlastně nešli nijak do hloubky. A ta skládka, která je pod tím nějak historicky, tak jsme dělali sondy právě v místě těch výkopů, aby se nenarušily ani ty podzemní prameny a aby se nešlo ani do té skládky.
2: Věc mají teď na stole pracovníci Krajského stavebního úřadu ve Zlíně, potvrzuje jeho mluvčí Soňa Ličková.
4: Prověřujeme zákonnost a správnost postupu prvoinstančního správního orgánu v průběhu jím vedeného správního řízení a při vydání napadeného rozhodnutí. Zabýváme se také oprávněností námitek uvedených v podaném odvolání. Předpokládáme, že rozhodnutí bude vydáno v srpnu, případně září letošního roku.
2: Vzhledem k termínu rozhodnutí je jasné, že v letošní sezóně zůstane kemp už třetím rokem prázdný. Pokud úředníci dají modernizaci zelenou, mají Buchlovice v plánu vybudovat prozatím základní vybavení pro návštěvníky, vypočítává starostka Pavla Večeřová.
5: V místech, kde stával dřív bufet, tak tam by měla vzniknout nějaká recepce, vrátnice. Dál potom v areálu by měly vzniknout nové sociálky, to znamená jak WC, tak sprchy a prostor pro venkovní kuchyňky. Počítá se taky s nějakými herními prvky, nějaké relax aktivity a tak.
2: Do budoucna by v kempu mělo přibýt i koupání v podobě přírodního biotopu nebo bazénu, sportovní hřiště a možná i minigolf nebo místo pro pořádání koncertů. V plánu je i nová příjezdová cesta, aby se sklidnil provoz u lázní Leopoldov. Z Buchlovic Michal Sladký, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Možná jste už slyšeli o případech, kdy lidé v dobré mysli posílají peníze potřebným, ale pak se ukáže, že jde o podvodníky. A možná jste si řekli, že vy byste nenaletěli. Typů podvodů je ale široká škála a dobré podhoubí jim poskytuje internet. Na to, jaké jsou taktiky kyberpodvodníků, se zeptám vedoucího oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie České republiky Milana Zábojníka. Poradnu poslouchejte 12. června. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Informace o aktuálním počasí a jeho předpověď teď řekne meteoroložka Bára Kučerová. Dobrý den.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaká je aktuální situace v kraji?
2: A většinou máme zataženo, od jihu nebo od jihu západu začínají znovu postupovat z Jihomoravského kraje směrem do Moravskoslezského přeháňky nebo déšť. A ten může být občas při svém přechodu i trošičku intenzivnější a teploty ty se většinou teď pohybují mezi 11 a zhruba 16 stupni Celsia a ta maxima také nebyla příliš vyšší. A konkrétně maximum je ze Starého Města a 17 stupňů, jinak často jsou ta maxima ještě ze včerejšího večera, případně se držela okolo 15 až 16 stupňů Celsia.
1: Co přinese večer a noc?
2: A mělo by zůstat zataženo i s tím deštěm a srážky budou potom ubývat až během noci, respektive až k ránu. A postupně se může udělat i oblačno, a to spíše v západní části kraje, a teploty během noci klesnou mezi 11 až 8 stupňů Celsia.
1: Jaké počasí nás ve Zlínském kraji čeká zítra?
2: A zítra bude převládat proměnlivá oblačnost, bude spíše větší, ale sluníčko se může ukázat a během dne se na mnoha místech objeví přeháňky, mohou se objevit někde také bouřky a večer budou srážky ustávat. Zítřejší maximální teploty, ty už by měly být trošku vyšší než ty dnešní 16 až 19 stupňů Celsia a bude vát mírný severozápadní až západní vítr a ten může v přeháňkách nebo té případné bouřce přechodně zesílit.
1: A ještě poslední otázka na biozátěž. Jak se budeme zítra cítit?
2: A ta bude na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Tolik informace o počasí od Báry Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky za ně a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Folklor, koncerty, výstavy i jarmark tradičních řemesel. To všechno nabídne další ročník bílokarpatských slavností, který už teď připravují v Uherském Brodě. Jednou z myšlenek setkání je propojit Uherský Brod s obcemi na obou stranách Bílých Karpat. O programu si povídala moderátorka Silvie Pospíšilová s jedním z organizátorů, ředitelem Uherskobrodského domu kultury Romanem Foltýnem.
1: Bílokarpatské slavnosti nabídnou pestrý program, který je určený pro všechny věkové kategorie. Návštěvníci se mohou těšit nejen na folklorní a hudební vystoupení, ale také na tradiční jarmark a řadu doprovodných akcí, jako jsou výstavy, například můžu zmínit Picasso v Uherském Brodě, nebo výstavu zdejšího skautu, která je umístěna ve foaje Domu kultury. Kromě toho je pro návštěvníky připraveno v neděli divadelní představení s názvem Team Building po Slovácku. Jak je to dobrým zvykem na Slovácku, nebude chybět ani dobré jídlo a pití a především a hlavně jedinečná atmosféra rodinného projektu.
2: Zní to velice lákavě. Vy chystáte i řadu hudebních vystoupení. Kdo na bílokarpatských slavnostech zahraje?
1: Začínáme již zítra od 14:30, kdy na Masarykově náměstí vystoupí dechový soubor a taneční obor zdejší základní umělecké školy s názvem Plechy a neplechy. Kromě toho se můžete v pátek těšit na vystoupení mladé hardrockové a metalové skupiny Scarpe. Dále vystoupí místní uherskobrodská kapela 69 UDG a večer zakončí pašovická hudební skupina Scarlet Rose. Na sobotu jsme si pro návštěvníky připravili prezentaci mikroregionu východního Slovácka s ukázkou verbířů zdejšího regionu. Z hudebních kapel vystoupí Banda a Barfa ze Slovenska, Modožo, Mirek Kemel Trio a jako hlavní host večera vystoupí známý a oblíbený Jiří Pavlice s Hraništěnem.
2: Já jsem se dozvěděla, že i milovníci sportu si při slavnostech přijdou na své. Řekněte víc.
1: Máte velmi dobré informace. V sobotu se koná tradiční cykloputování s názvem Bělokarpatská jízda. Letos jsme připravili pro návštěvníky dva okruhy, takzvanou lehčí trasu, která je určená především pro rodiny s dětmi a rekreační cyklisty. A pro ty náročnější je připravena další, svižnější jízda.
2: Slavnosti se budou odehrávat hned na několika místech města. Kam tedy mají lidé dorazit?
1: Tak hlavním centrem dění bude již několikrát změněno Masarykově náměstí v Uherském Brodě, kde se uskuteční koncerty, folklorní program i jarmarky. Další doprovodné akce, jak už bylo zmíněno, výstava Picasso v Uherském Brodě, se koná v galerii Panský dům a potom je pro návštěvníky takové netradiční, ale již klasické nedělní pozorování slunce na zdejší hvězdárně Uherský Brod, což návštěvníkům všem doporučuji.
0: Podrobný program bílokarpatských slavností najdete na webu města Uherský Brod.
3: Den v kraji.
4: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád.

0: však blbec litovat.
1: Na olympiádě dětí a mládeže, která se uskuteční za necelých 14 dní v Praze, budou Zlínský kraj reprezentovat v paraplavání 4 spolužáci ze základní školy Mostní ve Zlíně. Jde o jedinou paradisciplínu těchto her. Všechny 4 děti mají lehké mentální postižení a na společné tréninky chodí jednou týdně do místního plaveckého bazénu.
2: A začínáme kraulové nohy. Tak, jeden bazén. Matěj!
3: Zahajuje trénink ředitelka plavecké školy Zlín Blanka Kalendová. Mezitím, co Dan, Matěj, Jana a náhradnice Markéta plavou, trenérka Blanka popisuje, jak běžný trénink s mentálně handicapovanými žáky vypadá.
4: Když to zhrnu, tak v podstatě je to stejné jako s běžnýma dětma. Ten plavec se musí nějak rozplavat, potom je vždycky hlavní motiv, kdy se plave, to je 2/3 toho tréninku a v závěru potom jsou už nějaké vyplavání, po případě před tím vyplaváním ještě nějaké rychlostní úseky.
3: A co je nejdůležitější teď ty 2 poslední tréninky před samotnou olympiádou?
4: Tak teďka především si zkusíme starty, obrátky, ještě vlastně příští týden na tom zapracujeme, no a potom už v samotné Praze bude určitě nějaký trénink před těmi samotnými závody, takže tam si všecko vyzkoušíme, aby věděli, jak k tomu přistoupit.
3: Všichni žáci budou soutěžit ve 4 disciplínách.
4: Z těch 100-metrových je to plavecký způsob znak, prsa a volný způsob, což je kraul. A potom nejkratší trať, 50-metrová, tak to je taky ten volný způsob, to znamená kraul.
3: Podle trenérky bude pro žáky výzvou venkovní bazén, ve kterém se budou olympijské závody konat. Plavec Dan to ale vidí pozitivně.
5: Jo, těšíme se, bude teplo, takže jo, i když možná bazén bude minus na nějaké stupně, tak těšíme se moc.
2: Dáme si větší mezery, Dane, pojď víc doprostřed, jo, protože tady jsme u kraje.
3: Hodinový trénink zakončují děti skoky do vody ze startovacích bloků.
2: Tak, jede poslední startovní skok. Krásně. Ruce natažené. Na místa.
3: Přestože u paraplavání je dovolený start z vody, všichni 4 plavci se rozhodli pro start z bloků, který plně trénují. Karolína Macejová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín. Den v kraji.

0: Každý měsíc v Českém rozhlase Zlín otevíráme hudební galerii plnou písničkových klenotů. Díky mým hostům vám už nikdy potom nebudou znít stejně. Připomeňte si se mnou některá letošní setkání a hlavně to, jak nečekaná, pestrá a obohacující může jedna jediná písnička být. Už v neděli 14. června po 17. Markéta Janíková a pořad?
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Valašsko je častým cílem turistů pro svoji divokou přírodu, skvělou kuchyni i spoustu památek. K jedné z nich se vydáme v další reportáži. Jde o přírodní památku poblíž malé obce Malá Bystřice, Svantovítovu skálu. Tento 60-metrový skalní výchoz pochází ze Třetí hor a jak už to u takových míst bývá, je opředen pověstmi. A masiv je velmi oblíben i u horolezců. Ke Svantovítově skále si vyšlápla redaktorka Silvie Pospíšilová. Do Vsetínských vrchů ji doprovodila nezávislá starostka Malé Bystřice Lucie Kotrlová.
1: My už s paní starostkou máme v nohou 4 kilometry po naučné stezce Klenov. Kolik nás ještě čeká ke skále?
2: Už se hodně rychle blížíme. Máme půl kilometru před sebou a uvidíme vrcholky skály. Přijdeme z vrchní strany.
1: A my jsme úzkou lesní pěšinou došli až na vrchol Svantovítovy skály. A je tady, musím říct, nádherně, protože se nám otevírají výhledy na okolní lesy a údolí. Kam až dohlédneme?
2: Celý levý horizont uvidíme vlastně hřeben s asi nejvyšším vrcholem, který teď vidíme, Radhošť. Hlavní údolí je celá obec Malá Bystřice, kterou lemuje kopec Santov. A na druhou stranu vede údolí, které je zakončené až na přehradě Bystřička.
1: Pojďme posluchačům tady to krásné místo popsat.
2: Celý ten skalní útvar je složený jak kdyby ze třech různě vysokých skalních stěn. Hlavní stěna se jmenuje Ploutev, ta je nejvyšší a pak jsou tu vedle ještě další dvě stěny. Jedna je Svatka a ta druhá, ta menší, Svatoušek. Na té nejvyšší stěně je nachystáno několik cvičných lezeckých tras pro horolezce, které jsou tu hodně využívány převážně o víkendech.
1: Kdybych se tady naklonila přes ten velký balvan do údolí, jaký je to dolů sešup?
2: Nejvyšší vrchol bychom naměřili asi 12 metrů.
1: Většina takových kouzelných míst je opředená mýty a pověrami. Máte i tady v Malé Bystřici nějakou takovou?
2: Pověr pár je a vzhledem k tomu, že to je místo zasvěcené staroslovenskému pohanskému bohu, tak ty pověsti se hodně vážou na ten pohanský život, který tu kdysi byl. A vzhledem k tomu, že to bylo místo odhalené ve výšce nad údolím, tak se tradovalo, že tu probíhaly obětní rituály. Ale posléze, jak se nálada u nás tady v okolí měnila a přicházelo křesťanství, tak se spíš přecházelo na tradice a historii o tom, že nám tady ten kámen upustil čert a z pohanského místa se dělá místo, které naznačuje zlo a že tady ten kámen nechal čert a chtěl přehradit údolí, že chtěl rozpůlit kopec a jiné podobné.
1: Tak a abychom skálu viděli v celé její majestátnosti, tak teď budeme muset obejít celý ten kopec a sejít dolů do údolí?
2: Až do údolí nepůjdeme, zatím půjdeme jenom na úpatí skály, té spodní, té nejmenší.
1: Tak cesta na druhou stranu skalního útvaru se stala pro nás obě malinko adrenalinovým zážitkem, ale jsme tady, my jsme holky šikovné. A musím říct, v údolí leží nádrž Bystřička, za zády máme skalní útvar. Máte tady opravdu krásně.
2: Krásně, nádherně, nejhezčí a myslím si, že by bylo důležité se podělit s celou republikou. Všichni přijeďte, jste u nás vítání na Valašsku, je vždycky krásně.
1: Z Malé Bystřice Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: A to už je z dnešního programu pořadu Den v kraji vše. Na co se můžete těšit ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zítra? Bude 11. června a právě v tento datum jsme si po 120 let připomínali výročí smrti Františka Bartoše. Tento rok to ale bude jinak. Připomeneme si jej o den později 12. června. Proč tomu tak je, uslyšíte od reportérky Michaely Kočendové v zítřejším ranním vysílání 20 minut po 7. hodině. Od mikrofonu se teď loučí Kristýna Fuchsová. Příjemný večer.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Pracovníci sociálních služeb v Kroměříži mají k dispozici novou elektrododávku. Zlín v létě upraví dopravní značení na 4 místech v centru města. Ministr Zuna bude na obranu příští rok požadovat 2% HDP, tedy 190 miliard korun. Večera v noci bude ve Zlínském kraji převážně zataženo s deštěm a nejníže naměříme až 8 stupňů. Zpravodajskou relaci Českého rozhlasu Zlín má Matěj Neradilek. Sociální služby města Kroměříže budou od léta využívat nový dodávkový elektromobil. Nízkoemisní dodávka poslouží k dopravě materiálu, k zásobování jednotlivých zařízení, ale třeba i k rozvozu obědů.
4: Radnice na svém webu uvedla, že elektromobil bude stát 712 tisíc korun a víc než 260 tisíc z této částky pokryje dotace z Národního plánu obnovy. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
2: Silničáři ve Zlíně změní o letních prázdninách jízdní pruhy a dopravní značení na 4 místech. Podle zlínského radního pro dopravu Václava Kováře mají úpravy zvýšit plynulost provozu ve směru na zlínské sídliště Jižní svahy, ale i do Otrokovic. Usnadní taky průjezd centrem městské hromadné dopravě.
5: Během letních prázdnin přibude u městského divadla Zlín odbočovací pruh směrem na Otrokovice. Naopak Rušice bude odbočení doleva na křižovatce pod kongresovým centrem ve směru na sídliště Jižní svahy. Další změny budou u budovy Centroprojektu a na třídě Tomáše Bati u tržiště směrem na Otrokovice. Karolína Macejová, Český rozhlas.
2: Ministr Jaromír Zuna za SPD bude na příští rok na obranu požadovat 190 miliard korun, to je o 35 miliard víc než letos, informovala o tom Česká televize. Navýšení rozpočtu ministerstva obrany na 2% HDP ale ještě neschválila koalice, řekl to ministr pro sport, zdraví a prevenci a také předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný. Podle něj se státní rozpočet teprve sestavuje, zda motoristé požadavek podpoří, zatím nechtěl předjímat.
6: Povinností je plnit závazky, které máme vůči našim spojencům, ale naší povinností je také zabezpečit chod země. A to znamená, my o tom musíme jednat, budeme o tom jednat a věřím, že ministryně financí ve spolupráci s ministrem obrany najdou řešení, které pak vládě představí.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu mírně klesnou. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat na nejvýš za 1,40 korun a 630 haléřů, což je o 4 haléře méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 22 haléřů na 39 korun a 69 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude zatím pokračovat do konce června.
3: Počasí.
2: Dnes večer a v první části noci na zítřek bude v regionu zataženo s deštěm, k ránu pak budou srážky ustávat. Povane mírný severozápadní vítr a nejnižší teploty naměříme mezi 11 a 8 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlíně v ulici Hluboká se střetla dvě osobní vozidla. Na silnici 492 u Horní Lhoty na Zlínsku je pro poruchu odstavený autobus. A takové byly další zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Další v našem vysílání za hodinu a do té doby Morava, krásná zem, hezký poslech.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Tentokrát už pěkný večer, přátelé, stejně jako v poledne vás zdraví Jiřina Ostrá. K poslechu Moravy krásné země, která právě začala, vás pozvala polkou Františka Vystoupila a Vladimíra Salčáka, Kytička ze Skalky pod Horanka. No a hned, jaké budou písničky ze srdce. Dnes potěším pana Jana Hrubého z Průšánek, pro něho zazní lidová Cikánka vnadná. No a pro pana Antonína Hakalu z Lanžhota pak Sova divá. I další písničky mám pro vás připraveny, tak doufám, že si jich společně užijeme, že do vašich domovů společně s nimi vstoupí i dobrá nálada. No a pokud byste chtěli někoho blízkého potěšit i milým slovem, tak i to je možné. Tady je telefonní číslo 726 46 5200 a teď už velehradská cymbálová muzika.

0: Tak to byla velehradská cymbalová muzika, která zahrála Lidové. No už tady mám první telefonát, je ze Šlapanic. Zdravím paní Lídu, dobrý večer.
1: Dobrý podvečer, paní Ostrá, vám i zvukovému mistru nebo mistrini, nevím, kdo tam je.
0: No.
1: Vámi. A chtěla bych, zítra má narozeniny kulatiny, moje kamarádka z práce, to, ale je to paní Liduška Bogdálková ze Šlapanic u Brna, má kulatiny 80. Taky přeji hodně zdraví, taky já. A připojuje se manžel Boživoj, děti Radek, syn, dcera Katka. A připojuje se taky i rodina Vymazalová ze Šlapanic, cukrárna, Vlasta a František Vymazalový. A já taky přeju jí hodně zdraví a celá moje rodina, to zdraví ona potřebuje, tak ať se jí to všechno vydaří a ať si nedělá z toho nic, že už jsme tak starý. Jak to překonáme?
0: Já jsem to tady paní Lido říkala nedávno, že vlastně bychom stáří měli přivítat, protože ne každému je umožněno vlastně zestárnout. Takže stáří je vlastně takové štěstí, paní Lido. Takže to bylo pěkné přání pro paní Lidušku Bogdálkovou. A písnička bude také moc hezká. Nashledanou.
1: A připíví na dálku a mám ji ráda a vás taky v Českém rozhlasu.
0: Tak živio, živio, nashledanou.
1: Živio, nashledanou.
0: Tak a teď už vzpomínka, písnička pro vzpomínku na manžela, tatínka a dědečka pana Jana Prusenovského, který blízké náhle opustil před 10 lety. Vzpomíná celá rodina. A další vzpomínka. Včera by se dožil 88 let. Milý tatínek, dědeček, sokolík a hošťáčan, pan Antonín Skiba. Čtu dál, moc na něj vzpomínáme a jak si tati zpíval tu svoji oblíbenou písničku Šohaju, šohaju, to pořád platí a kdyby si tu byl, určitě bys zakročil a dal bys spravedlnosti, co proto. Ty nám ty mlý stejně ohlídáš, viď? S láskou a úctou nikdy nezapomeneme. Dcera s rodinou, Zámečníkovou a Trtkovou. No a na pana Skibu si ještě jednou vzpomeneme někdy večer při té jeho písničce ze srdce Šohaju, šohaju. No ale teď to bude krásná písnička v podání v Norovianu.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Bloudila pěsnička, písnička Jiřího Vrány a Vladimíra Salčáka v podání v Norovianu dozněla a já už tak mohu dát slovo panu Vlastíkovi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Dovolte mi, abychom vaším prostřednictvím a prostřednictvím Brněnského rozhlasu nechali zahrát mý manžele Anička Vlastík Staníkovi z Brna a všemu synovci panu Staníku Antonínovi ze Znojma k jeho svátku v 13. Určitě se připojuje švagrová maminka paní Anička Staníková z Kuchařovic, dále bratr Radek s rodinou a dále sestřička Hana Pokudová s rodinou. A dále ještě Prasinovcovi z Kuchařovic taktéž všechno nejlepší. Mm-hmm. Dále ještě Staníkovi, Antonínu Zádrapovi a Prasinovcovi Zádrapovým taky všechno je lepší. Ke svátu celá rodina se připojuje a ještě třetí Antonín, to je bratranec Antonín Davaška z Vrbětic, tak teď celá rodina se připojuje. A dovolte mi ještě to nejhlavnější, 15. se dožívá kulatin náš synovec, pan Pavel Staník z Křekova, to znamená Abrahamovin, a my přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, klidu, radosti, osobní rodinné spokojenosti, božího požehnání, pevné nervy, ať se mu daří jak v práci, tak v podnikání. Určitě k němu se připojuje maminka, potažmo švagrová paní Ludmila Staníková, dále manželka Simona s dcerou Lucií a synem Michalem a dále sestřička paní Ludmila Staníková.
0: No prostě všichni, kteří ho mají rádi, pane rodiny. Vlastíku.
1: A buďte tak hodná nějakou pěknou písničku, které by od nás mají vás rádi, rádi si zaspívají, rádi si zatančí. Jsme rádi, že vás máme.
0: Tak jo, takže my děkujeme, pane Vlastíku, písniček bude přímo několik, tak si ti
1: tak
0: vaši jmenovaní užijí. Nashledanou.
1: Tak jo, děkujeme.
0: Nashledanou. No a jak říkal pan Vlastík, ano, v sobotu mají svátek Antonínové. No a pokud nevíte, tak zítra mají svátek Bruno a Barnabáš, v pátek pak Antonie a Táni, v sobotu, jak bylo řečeno, Antonínové a Tobiášové a v neděli blahopřejeme Rolandům a Hertám. A zrovna si vezmu i slovenský kalendář, takže 11. na Slovensku Dobroslava, 12. v pátek Zlatko, 13. stejně jako u nás na Slovensku, tedy Antonové, no a 14. blahopřejeme na Slovensku Vasilům, takže já už nyní všem přeji jen to dobré. No a další milému Janu Hiršovi z Uherčic, nejstaršímu členovi klubu přátel Rumíčka a našemu mistrovi pro styk s německy mluvícími zeměmi, přejeme k 76. narozeninám hodně zdraví, pohody a dobré nálady. Jendo, máme tě rádi a právě proto ti přejeme, abys dál dbal pokynů našeho předsedy a nepil rum mimo klub bez dozoru. Když se to přežene, končí to zbytečně v nemocnici a to je škoda, protože každý pátek v 6 na hale tě chceme vidět v plné síle. Obzvlášť tento pátek budeš velmi vítaný, protože jsi na řadě. A ti to dál zpívá na kůru v kostele svatého Jana Křtitele a tě pes poslouchá při venčení a ti to sluší v každém klobouku, ať už je sváteční nebo ten druhý, co nosíš jenom občas. A když v hospodě proneseš své slavné Matko dobré rady, slibujeme, že tím pro dnešek končíš a skleničku už nedostaneš. To je náš dárek tvému zdraví. Srdečně zdraví a přání posílají kamarádi z KPR klubu přátel Rumíčka pod vedením největšího lumpa předsedy Petra Rohrera. No a teď už je na řadě Moravěnka.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: No a teď už opět Morava krásná zem, ještě jednou vám pěkný večer, příjemný poslech přeje Jiřina Ostrá. Připomínám, telefon k nám do studia 726465200. No a přichází na řadu ta první písnička ze srdce, tak pomaličku už by se mohl připravit k příjemnému poslechu pan Jan Hrubý z Prušánek. Ano, za chviličku zazní ta Cikánka v Nadná, ale nyní přání pro pana Jaroslava Říhu. Milí Jaroši z Doubrav, tvým 70. narozeninám přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a dobrou náladu. A ti nikdy nechybí sklenka dobrého vína, štamprdlička na zahřátí, harmonika do kroku a kolem samý dobří lidé. A jak dobře víme, těch nejlepších je stejně nejvíc Brna. Všechno nejlepší, hodně zdraví, radost a krásnou oslavu přejí Orvošovi. No a ráda předám vinčování i paní Ludmile Slabé, která se narodila 12. června 1934 v Kobylí. Milá maminko, za nás všechny ti ze srdce přejí hodně, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky. Děkuji tobě i taťkovi za trpělivost, starostlivost a krásné dětství, za krásné společné zážitky a za možnost si užít nádherná a bezstarostná studentská léta. Roky strašně rychle utekly. Máš šikovná vnoučata, pravnoučata. Všichni tě milujeme pro tvoji laskavost, tvůj nádherný úsměv, vlídné slovo, které vždy pohladí na duši. Velkou pusu ti posílají Mahelovi, a to dcera Hana a Eda, vnučky Levandulka a Ivuška a pravnoučata Natálka, Matyášek, Štěpánek a Adámek. No a já už zdravím milého pana Jana Hrubého z Prušánek. No, pane Hrubý, právě teď přichází na řadu ta vaše písnička ze srdce, ale já musím podotknout, že vám ji posílá syn Richard. Takže teď už nyní Cikánka v Nadná.
0: Český rozhlas Zlín.

tak cikánku v Nadnou zahráli Jižani. Byla to písnička ze srdce pro pana Jana Hrubého z Průšáne, kterého zdravím a přeji krásný večer. No a bez dalšího otálení hned bude ta druhá písnička ze srdce. A jak už jsem říkala v úvodu, bude pro Antonína Hakalu z Lanžhota. Tak mnozí z vás asi toto jméno znají, protože je to bývalý kapelník Juráčkov. No a tato písnička, která zazní, milý pane Antonine nebo Toníku, je od Věry a je jako poděkování za všechno to, co děláte. Tak já vám přeji také krásný večer. No a teď už tedy písnička v podání té vaší kapely Juráčkovců a je to Sova divá.

0: Tak to byla písnička Ze srdce pro bývalého kapelníka Juráčkovců, pana Antonína Hakalu z Lanžhotána. A byli to právě Juráčkovci, kteří mu tu písničku Ze srdce od paní Věry Sovu divou zahráli. Tak pane Antoníne, pane Toníku, krásný večer vám přeji. No ale teď už pohořelice pan Lubomír. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá, vás srdečně zdravím a všechny posluchače tohoto krásného hudebního pořadu. Já bych měl dneska přání k narozeninám pro svého drahého brášku, pana Zdeňka Páviše z Vojkovic, který dnes slaví své krásné mladé narozeniny. Milý Zdeňku, chtěl bych ti popřát těmto krásným narozeninám hlavně hodně zdraví, které tolik potřebuješ, štěstí, lásky o těch, kdo tě máme rádi, a také hodně božího požehnání. Hezky si to oslav a kdyby naši rodiče žili, jistě by se k přání připojili. To ti přeje bratr Lubomír, sestra Marta a všichni celé naše příbuzenstvo. Paní Ostrá, moc krát děkuji. Děkujeme za krásnou písničku, kterou jistě zahrajete, a přeji vám hodně zdraví a se vám daří.
0: A vám taky. No, já jsem chtěla jenom podotknout, že na rodiče, kteří už tady bohužel mezi námi nejsou, tak určitě si při této příležitosti i zaspomínáte.
1: Určitě.
0: Tak přání pro pana Zdeňka Páviše zaznělo. S panem Lubomírem se loučím. Nashledanou.
1: Já s vámi také. Nashledanou.
0: Nashledanou. A ještě paní Marie ze Zahnašovic. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Jiřinko. Já bych dneska chtěla poslat krásnou písničku Doradkové u Zlína. Naše vnučka Aleska Zivalíková má dneska svoje krásné narozeniny mladé. Tak i přeju za celou naši rodinu zdraví, štěstí, ať je sama se sebou spokojená, ať si dělá drobné radosti, ať je pořád taková, jaká je. A to je za všechno.
0: No, to jste řekla výborně, paní Marie, protože když je člověk sám se sebou spokojen, tak vlastně má, ano, má hezký život. Tak jo, takže pro vnučku.
2: A hned já vždycky říkám, že když je člověk sám se sebou spokojený, že se lepší dýchá.
0: Ano, tak jo, tak ať se i vám dobře dýchá. Nashledanou. Není zač, vy také, nashledanou. A ještě dopis od pana Lorence. Právě dnes má narozeniny paní Dáša Svobodová, rozená Holasová, je z Kyjova. Je to moje známá. No a v těchto dnech má narozeniny i další moje známá, paní Emílie Ryšánková, rozená Bartáková, ta je z Rousínova. Oběma přejí hodně zdraví, pohody a spokojenosti v dalších letech života. Zdravím i jejich rodiny. Míra, Lorenz, holky, držte se, končí přání. No a stejně jako v poledne i nyní. Dnes se dožívá 80 roků naše milá maminka, babička, prababička, teta švagrová a manželka, paní Milena Koukolová. Vychovala 4 děti, těší se ze 6 vnoučat a 4 pravnoučat. Její nelehký a zdánlivě prostý život, naplněný nefalšovanou vstřícností k lidem, stálým úsměvem a laskavostí, z ní činí skutečnou osobnost, kterou nejlépe vyjadřuje to krásné české slovo maminka. Děkujeme za všechno, maminko, a přejeme ještě mnoho šťastných chvil prožitých mezi námi, manžel a děti s rodinami. A je čas na písničku a je to Cesta do kůt.

0: Tak to byli Skaličané. No a teď to bude klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes má svátek paní Margita Hřebačková z Tvrdonic. Tak milá paní Margito nebo Gito, nevím, jak vám říkají. Samozřejmě my rozhlasáci vám děkujeme za to, že nás posloucháte. No a přejeme vám jen to dobré. Přejeme zdraví, štěstí, pohodu. No a pěkný pozdrav a písnička jen tak pro potěšení, ať zaletí do Valtrovic u Znojma, manželům Sklářovým. Srdečný pozdrav také Pepíkovi, Romanovi a Marušce. Ať je písnička potěší a ať jim vychlazené šampaňské chutná. Přání posílá kamarád Michal. No a Broněk Uher blahopřeje k dnešním narozeninám paní Táně Sivkové z Dolního Němčí a včera měl narozeniny kamarád a muzikant a hasič, pan Stanislav Lukeš z Nivnice. Takže Broněk blahopřeje i s rodinnými příslušníky, stejně jako s muzikanty, Nivničanky, Dolněmčanky a přeje všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. A už hudební dárek a ten předává Láca Ranka.
1: Český rozhlas Zlín.

To byly slovenské mamičky v podání Lácaranky a také mužáků z Kobylí. A ještě studiové maily. Dnes bych chtěl popřát mé bývalé spolupracovnici z Tesly Pohořelice, paní Aničce Křížové z Malešovic, k jejím dnešním narozeninám. Přeji jí hlavně ještě hodně zdravíčka, štěstíčka a osobní spokojenosti. To vše přeje Radek Šle s manželkou Marcelou z Jezeřan Maršovic. A ještě jeden tady vidím. Prosím, zahrejte krásnou písničku do krásné vesničky Želetice. Paní Marušce Křumalové oslavila 75. narozeniny. Maruško, já ti srdečně přeji hodně zdraví a životní pohodu do dalších let. No a to srdečně přeje Jenda z Opavy, stálý posluchač Českého rozhlasu Brno. Písnička, no to také nechybí, to je jasné. A je to Chudobná děvčica.

Zprávy a na pěknou notečku s podtitulkem Na návštěvě na festivalu Nova Tradicia. Pořad připravila Marie Hvozdecká. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. No, těším se na vás už zítra krátce po 12. hodině. A teď Vlado Kumpant a jeho muzikanti Mladá láska Josefa Konečného.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Rekonstrukce Tyršovy ulice ve Vizovicích bude hotová na konci roku. Kemp Smraďavka u Buchlovic zůstane i letos prázdný. Povolení na nové zázemí napadly sousední lázně. Květnovou meziroční inflaci táhly dolů hlavně nižší ceny potravin. Zítra očekáváme v regionu převažující oblačnost možností deště a nejvýše naměříme až 19 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín je s vámi Matěj Naradilek. Dobrý večer. Ve Vizovicích na Zlínsku pokračuje rekonstrukce Tyršovy ulice. Stavbaři pracují na zhruba půl kilometru dlouhém úseku. Součástí prací za víc než 11 milionů korun jsou taky nové chodníky i parkovací plochy. Hotovo by mělo být na konci letošního roku, říká mluvčí města Jiří Žůrek.
2: Práce na stavbě zatím jedou podle harmonogramu. V následujících dnech dojde k pokácení jednoho vzrostlého smrku, stojícího bezprostředně u komunikace u budovy střední školy, který je napaden kůrovcem. Místo bude označeno a zabezpečeno, ale i tak žádáme o zvýšenou opatrnost při průjezdu či průchodu stavbou.
0: Lázně Leopoldov na Uherskohradišťsku se odvolali proti stavebnímu povolení na nové zázemí kempu Smraďavka u Buchlovic. Mají obavy, že by stavba mohla ohrozit spodní vody, včetně minerálních pramenů. V místě totiž dříve bývala skládka komunálního odpadu. Odvolání řeší krajský stavební úřad ve Zlíně. Kemp zůstane i letos zavřený. Lidovecká starostka Pavla Večeřová ale možnost ohrožení životního prostředí odmítá. Rozhodnutí o stavebním povolení by měl krajský stavební úřad ve Zlíně vydat v srpnu až v září letošního roku. Inflace v Česku zpomaluje. V květnu ceny meziročně stouply o 2,1%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. V nubnu byl růst 2,5%.
3: Inflace zpomalila hlavně díky tomu, že meziročně zlevnily potraviny, říká za statistický úřad Pavla Šedivá.
4: Byly oproti loňskému květnu levnější zhruba o 2%.
3: Například sýry v květnu zlevnily o 2,5%. U tuků, kam patří máslo, ceny klesly o víc než 16%. Na inflaci měly vliv taky ceny pohonných hmot. Ty ji ale kvůli konfliktu na Blízkém východě ovlivnily negativně, přibližuje hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.
5: Tak ve skutečnosti nám pohonné hmoty meziroční inflaci výrazně navýšily. Oni vlastně představují skoro 40% této inflace, ale oproti předchozímu měsíci to samozřejmě ten vývoj byl pozitivnější.
3: Podle námi oslovených ekonomů by se mohla inflace koncem roku dostat i přes 3%. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Papež Lev XIV. Dnes symbolicky zakončí cestu po pevninském Španělsku. O půl osmé večer odslouží mši v barcelonské katedrále a taky slavnostně požehná věži Ježíše Krista. Tu stavitelé dokončili teprve loni. 173 metrů vysoká zvonice se stala nejvyšší kostelní věží na světě a taky novou dominantou chrámu.
6: Papež bohoslužbu v katedrále odslouží symbolicky přesně 100 let od úmrtí jejího architekta a zaníceného katolíka Antonia Gaudí. Církev modernistického stavitele prohlásila za ctihodného a zahájila proces jeho blahořečení. Už v úterý na papeže na barcelonském olympijském stadionu čekalo na 55 tisíc věřících. Lev XIV. Tam za doprovodu katalánské lidové hudby mimo jiné sledoval stavbu desítky metrů vysoké tradiční lidské pyramidy zvané Castell. V následujících dnech papež zamíří na Kanárské ostrovy, kde se setká například s africkými uprchlíky. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude ve Zlínském kraji převládající proměnlivá oblačnost a během dne na mnoha místech budou také přehánky. Na některých se vyskytnou i bouřky. Večer srážky ustanou. Povane mírný severozápadní až západní vítr a nejvyšší teploty naměříme mezi 16 a 19 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 492 u Horní Lhoty na Zlínsku je pro poruchu odstavený autobus. A to už bylo z našich zpráv vše. Pohodový večer ve společnosti Českého rozhlasu Zlín. Teď od mikrofonu přeje Matěj Naradilek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Krásný podvečer, milí posluchači, na vlnách Českého rozhlasu vás u pořadu Na pěknou notečku vítá a zdraví Marie Hvozdecka. Pravidelně každý všední den vám přinášíme lidové písničky z různých koutů Moravy, a to na nahrávkách nových a také archivních. No a stejně tak, jako to máme my, existují pořady podobného ražení také v dalších státech Evropy i světa. Před pár měsíci jsme v Brně několik našich kolegů hostili na naší rozhlasové přehlídce Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. A byla tady i Patricia Ziš, redaktorka Polského rozhlasu. Slovo dalo slovo a Patricia pozvala nás na jejich rozhlasový festival. Ten nese název Nová tradícia. Jednalo se už o 27. ročník a vyrazila jsem na něho 22. a 23. května. Pojďte se mnou tedy dnes vydat do Varšavy. A na úvod snad jen jedno vysvětlení. Nová tradícia je festival folkový. Toto slovo má ale v polštině trochu jiný význam než u nás. Je to slovy Dušana Holého hudba blízká folklóru. Tedy současná hudba, jejímž hlavním inspiračním zdrojem je folklór. Dalo by se říct také fúze folklóru s jinými žánry, pokud na tom trváte. Festival je soutěžní a kromě kapel, které se hodnotí přímo během festivalu, jsou také vybrána nejlepší alba v několika kategoriích. O tom ale později. Natočila jsem pro vás s Patriciou rozhovor, který vám během dnešního pořadu přetlumočím. Ona jako folklorní redaktorka a také spoluautorka a moderátorka úvodního koncertu celého festivalu vám to jistě vysvětlí lépe nežli já. Výběr hudby jsem rozdělila do dvou celků. V první půlce to bude muzika, za kterou stojí Piotr Zábrocký a Jan Emil Mlynářský. Hudební základy jmenovaných muzikantů jsou jazzové. Ale oba pravidelně vyráží do terénu čerpat inspiraci v lidové hudbě, a to zejména v regionu Radom. Tam se potkali také se zpěvačkou Mariou Sivěc. A právě s ní spolupracují v hudebním projektu Oberkast Travel. A právě z něho bude první skladba dnešního pořadu. Ještě předtím vám ale Patricia Ziš poví něco k festivalu samotnému. Teď jsme v posledním dni folkového festivalu Polského rozhlasu Nová tradícia. Je to už 27. ročník našeho festivalu, který trvá od roku 1998. A je to jeden z nejdůležitějších, nechci říct nejdůležitější, protože bych nebyla objektivní, ale jeden z nejdůležitějších festivalů folkové hudby v Polsku. A proč je tak důležitý? Za prvé propaguje folkovou hudbu nové interpretace tradiční hudby v Polsku a také proto, že ho organizuje Polský rozhlas, tedy celostátní rozhlasová stanice, která se dostane k posluchačům v celém Polsku.
2: Do posluchačů v celé Polsce.

0: Posloucháte pořad Na pěknou notečku, ve kterém se dnes vracíme na festival Nová tradice, který jsem navštívila 22. a 23. května v polské Varšavě. Dohrála nám kapela Oberka Strevl, která měla koncert na letošním festivalu. Stojí za ní hudebníci Piotr Zábrocký a Jan Emil Mlynárský. Oberek, který si zvolili do svého názvu, je polský párový lidový tanec a slovo je odvozené od obracet se, což je společně s podupkáváním jedna z jeho základních figur. A jak už jsem zmínila v úvodu, celý festival Nová tradice je soutěžní a je to vlastně jeho zásadní myšlenka. Poprosila jsem tedy Patriciu Ziš, aby nám vysvětlila, v jakých kategoriích se vlastně soutěží a proč.
1: Našou pomyslodavčinou.
0: Iniciátorkou tohoto festivalu je Maria Bališevská, dlouholetá předsedkyně poroty a také vedoucí rozhlasového centra lidové kultury. Tedy takové redakční jednotky polského rozhlasu, která se zabývá tradiční lidovou, ale také folkovou hudbou a novými trendy v interpretaci tradiční hudby. Právě festival a soutěž je potřeba rozlišit, protože festival se skládá ze soutěže folkové hudby a ze soutěže Folkový fonogram roku, tedy o nejlepší desku s folkovou hudbou vydanou v Polsku v předchozím roce, a ze soutěže Fonograf žrudel, tedy pramenů, tedy o nejlepší desku, ale už ne folkovou, nýbrž s tradiční hudbou. Takže neházíme všechny do jednoho pytle. Rozlišujeme to, protože považujeme za důležité ukazovat, co tradice je a pečovat o tuto tradici, ale zároveň se neomezovat a nedělat z ní skanzen, nejen oprašovat tradici jako vitrínu v muzeu. Chceme ukazovat, a odtud pochází i název Nová tradice, že tradice je tradicí proto, že se vyvíjí, že se její kořeny rozrůstají, jinak hrozí, že tradice nepřežije. Protože časy se mění, svět se mění a kultura se také musí měnit, aby byla živá. Proto kromě soutěží o nejlepší album pořádáme také soutěž o nejlepší živé provedení. Zveme mladé interprety a mladé kapely, které velmi často teprve začínají hrát folkovou hudbu, aby nově interpretovali tradiční hudbu skrze vlastní pocity, skrze vlastní pohled na muziku, a velmi často z toho vznikají neuvěřitelné nápady, jak propojovat tradice. A právě to je srdcem našeho festivalu.
1: I to je naše srdce.
0: To byla Patricia Ziš, no a loňskými vítězi byli právě Piotr Zábrocký a Jan Emil Mlynárský se svým druhým projektem s názvem Tercet Imperial. V něm zašli ještě o kousek dál. Spojili se s mladou zpěvačkou Joanou Štuckou, která je pěveckou žákyní už zmíněné Marie Sivěc, kterou jsme slyšeli v předchozí nahrávce. A v čem je tedy Tercet Imperial jiný? Muzikanti využívají rytmy, melodie a jakýsi groove hudby z oblasti Radom a interpretují ho na starých syntezátorech, ovšem se snahou vše zmíněné zanechat. Vybrala jsem pro vás skladbu Janek Franek, ještě předtím ale původní předloha muziky Josefa Zaraša z edice Muzika žrudel polského rozhlasu. Abyste měli možnost porovnat, jak se jim jejich záměr povedl. Tak tedy příjemný poslech.
2: Zabiš věděl Janek, jak mě kocho Franek, a co za zlotůvke kupí obařanek, a dana od jadana, dana.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Zlín.
1: Celý koncert letošních vítězů si můžete poslechnout na YouTube kanálu Polského rozhlasu a já vám to moc doporučuji, protože je vidět, jak inspirativní může lidová hudba být. V rámci festivalu probíhal také takzvaný speed networking, kde nám rozhlasovým redaktorům a také festivalovým organizátorům umělci představovali svá alba. Do druhé půlky pořadu jsem vybírala právě skladby, o kterých mluvili. A kdo to bude? Nejprve duo s názvem Sekunda, tedy Dorota Blaščinská, Mogilská a Violeta Jakuběc a jejich Polana. A potom sólový hráč na niněru a také její veliký znalec a milovník Pavel Ploskoň a jeho skladba Běščady, inspirovaná stejnojmenným zapadlým kouskem země v jihovýchodním cípu Polska na hranicích s Ukrajinou a Slovenskem.

Na závěr dnešního pořadu jsem vybrala něco z úplně úvodního koncertu celé události. Ten je vždy věnován žrůdlům, tedy zdrojům, pramenům. Tedy už ne těm zmiňovaným fúzím. Spoluorganizovala a moderovala ho právě Patricia Ziš, která nás spolu provedla dnešním pořadem a které moc děkuji za pozvání. Stejně jako koncert vítězů, tak i tento koncert je v celém svém znění na YouTube Polského rozhlasu a já vřele doporučuji jeho poslech. A teď už nám zahraje sklad nearchaičný. Marta Matušná, Přemyslav Ficek, Stanislav Bafia, Rafal Balaš a jejich muzika z Beskydu Živěckého. Od mikrofonu se s vámi loučí Maria Hvozdecká a mistr zvuku Igor Kapoun.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ve 92 letech zemřela Zdena Mašínová. Pražská nemocnice Bulovka propustila Američana, u kterého bylo podezření na nákazu ebolou. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Českému rozhlasu to potvrdil historik a ředitel muzea.

0: paměti 20. století Petr Blažek. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli svým bratrům, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, čelila perzekuci komunistického režimu. Po roce 1989 se snažila o návrat rodinného majetku a pečovala o odkaz své rodiny, říká Petr Blažek.
1: Otce, maminky, popraveného strýce Ctibora Nováka a řady přátel, kteří byli vězněni, byla iniciátorkou vzniku památníku tří odbojů v Olšanech, který dneska je výraznou paměťovou organizací.
0: Amerického lékaře, který byl v kontaktu s ebolou, dnes lékaři propustili z fakultní nemocnice Bulovka. Teď je už na cestě do Spojených států. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Libigerová. Muž se s nákazou setkal při svém působení v Africe. V pražské nemocnici byl na žádost americké ambasády. Podle Libigerové se u něj ani po víc než 3týdenní karanténě nemoc neprojevila.
2: Byl bez příznaků, uplynula 21 denní doba, po kterou musel být pozorován, a v tuhle chvíli už nebyl žádný další důvod, proč ho v bioboxu držet. Odletěl tedy zpět domů do státu.
0: Brněnští celníci zadrželi 3 lidi kvůli nelegálnímu tisku padělku obalu od cigaret. Tiskárnu odhalili ve skladech a areálech na Moravě. Podle dosavadních zjištění mohli podezřelí vytisknout nejméně 21 milionů obalů. Státu tak mohla vzniknout škoda na spotřební daně asi za 2 miliardy korun. Nález celníků přibližuje jejich mluvčí Martina Kaňková.
3: Při prohlídkách našli archový stroj, jenž sloužil k tisku cigaretových obalů, a vysekávací list, na kterém byly potištěné archy ořezány na požadovaný rozměr a částečně vysekány za účelem dalšího zpracování, to znamená vylouknutí obalů a podobně.
0: Vyšetřovatelé také zjistili, že některé padělky putovaly do zahraničí. Celníci zatím vyhodnocují důkazní materiály, poté předají případ policistům. Sport. Hokejový šampionát by se mohl vrátit v roce 2031 do Česka. Hokejový svaz už odeslal Mezinárodní hokejové federaci potvrzení zájmu turnaj uspořádat. Zatím je Česko jediným kandidátem, ale ostatní země ještě mohou kandidaturu předložit. Pokud by svaz uspěl, byl by to po nejkratší době, kdyby se do Česka šampionát vrátil. Mistrovství světa se tu konalo v letech 2004, 2015 a 2024. Počasí. Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu je nehoda u exitu 16. Velká dobrá, provoz je zastavený. Opatrně dojíždějte do zatím kratší kolony. A na dálnici D7 ze Slaného na Prahu pozor za sjezdem na Buštěhrad. Na kilometru 7,5 je čerstvá nehoda, brzdí se. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu je nehoda u exitu 16. Velká dobrá, provoz je zastavený. Opatrně dojíždějte do zatím kratší kolony. A na dálnici D7 ze Slaného na Prahu pozor za sjezdem na Buštěhrad. Na kilometru 7,5 čerstvá nehoda, brzdí se. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
4: Alex a host.
5: Od jedné z nejtragičtějších událostí druhé světové války na území protektorátu, vyhlazení Lidic, dnes uplynulo 84 let. S mým dnešním hostem připomeneme i obec Ležáky, kterou stihl stejný osud, a probereme také legendárního odbojáře a posledního příslušníka skupiny Tří králů Václava Morávka, o kterém Pavel Černý napsal již 3 knihy. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Pavel Černý, asi nejznámější policejní instruktor u nás, který své znalosti a dovednosti předává policistům po celém světě. Pavel Černý je také autorem mnoha knih a dovolím si říct, že odborníkem na odbojáře Václava Morávka.
1: No tak nevím, jestli odborníkem, ale já jsem přešel od toho, že spoustu věcí jsem si chtěl sám sobě ujasnit, možná i někdy zkusit, protože ty mý následné filmy, které měly vlastně propagovat tu historii, zvláště u malých lidech, akčním způsobem až youtuberským, byly o tom zkusit si vlastně na vlastní kůži, někdy na střelnici s opravdovým stenganem, proč Gabčíkovi vlastně nestřílel a jak mohl Morávek střílet ze dvou pistolí najednou, zvláště když měl vystřílet více jak 200 ran a v té době neměl levý ukazovák, což mu jistě komplikovalo manipulaci, tak tyto věci mě už profesně hrozně lákaly. A také z hlediska odkazů mých rodičů, co mi vlastně tyto story úžasné servírovaly už od mala, pro mě to bylo značně srdeční téma. A já tedy musím povědět, že já tímhle tím vlastně trošičku i čistím hlavu od těch jiných výcvikových věcí svých profesních a také v tom spatřuju takové trošičku poslání. To znamená dávat mladým určité vzory. Víte, oni mají vzory jako slavného herce, fotbalistu, hokejistu, nechci říct až influencera, jo. A já bych byl rád, kdyby to třeba byl i štábní kapitán Morávek, Gabčík, Kubiš, Tři králové, protože nedej bože, kdyby jsme tyhle ty hrdiny potřebovali. A také to dělám a vlastně píšu, proto bych chtěl moc a moc jednu věc. Trošičku tomu zle zkoušenému národu tímto rovnat páteř a ukazovat, že jsme rozhodně nebyli nějakým národem zbabělců či dokonce kolaborantů a o tom jsou právě ty mé knihy.
0: Tak ty knihy jsou už tři. Morávkova zpověď, to byla první kniha, Akta Morávek, druhá kniha a trilogii uzavírá štábní kapitán Václav Morávek a lidé kolem něj. Má podtitul tato kniha s názvem Odbojáři a hrdinové, gestapo a kolaboranti a ti někde uprostřed. Ti někde uprostřed, co to znamená, že v té temné tragické době byli odbojáři, kteří kolaborovali a řekněme s gestapem a z gestapa zase přišli k odbojářům? I takové osobnosti nebo osoby můžeme v naší historii najít?
1: Ano, určitě ano. Víte, život není černobílý, nebo černobílý zdaleka ani ten odboj. Ono to vlastně bylo o tom, že jednak se ti lidé snažili přežít, jednak se dostávali do opravdu kuriozních, někdy nezávidění hodní, skutečně díky té době situaci. A ono, spoustu lidí dneska soudit někde od klávesnice, počítače, když to řeknu z hlediska našeho luxusního bezpečného života je někdy, nebo spíše není na místě. Víte, je to o těch lidech, jednak o těch, kteří, někdo může povědět, zradili, ale ono zradili, ono když vás dovezli na gestapo, tak gestapo bylo instituce jednak nesmírně inteligentní, funkční. Vlastně gestapo byla kriminální policie, kripo, takže to byly velmi zkušení kriminalisté a používali kriminalistické vyšetřovací metody a k tomu jako jakousi přidanou tu nejvyšší hodnotu měli, že mohli používat opravdu brutální metody. Víte, dneska, kdyby vám policista někde i mimo kamery, třeba tam někde na oddělení dal facku, tak jde ze služby, ale tenkrát s tím problémy rozhodně neměli. A kdo vydržel úděsné mučení někde, tak nevydržel to, když potom sáhli na jeho rodinu, na jeho blízké. To už mluvil každý. Takže oni se vlastně snažili nemluvit nebo gestapo tahat za nos několik hodin či dní, aby ty jejich odbojáři, ty druzy, když tak řeknu, ve zbraní z odboje, mohli zmizet, poschovávat ten dekonspirující materiál a dát jim tuto šanci, ale nevždy to šlo, nevždy to někdo vydržel a když někdo poví, že ten povídal, ten vypovídal, já bych chtěl vidět ty hrdinsky dneska toto prohlašující, zvláště na sociálních sítích lidí. Víte, pak tam jsou příběhy ještě vlastně jiné z podstaty, že někteří byli mezi. Je tam třeba kapitola protektorátní policisté. Protože ona byla jste včera, dejme tomu, přeneseně, kriminalista prvorepublikový a za pár měsíců jste byla přidělena rozkazem ke kooperaci ke gestapu. Nejenom jako tlumočníci, kteří tam byli dávaní z hlediska znalostí českých poměrů, vybírali se pro tohleto dobří kriminalisté mluvící vynikající němčinou, aby mohli překládat a být u těch výslechů. No a potom vlastně to přešlo, že dělali i zatýkací akce, páteání a tak dále. Těžko mohli říci, že to dělat nebudou.
0: Za mnou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Pavel Černý, který zná život a činnost Václava Morávka lépe než kdokoliv jiný. Ostatně vyšla vám už třetí kniha, o té jsme mluvili, ona spíše nevypovídá přímo o panu Morávkovi, ale spíše o lidech kolem něj, kteří nejsou třeba ani tak známí a významní. Ale řekněte mi, vy vlastně tak trochu pomáháte dostat na světlo a do paměti veřejnosti osobnosti, které se také nějakým způsobem zasloužily, byly odvážní, byly to hrdinové, ale jejich jméno nikdy nedohledáme.
1: Ono je to právě o tom, má ta třetí kniha, zvláště ta třetí kniha, ono to je i v těch publikacích předchozích, má dávat, já vždycky povídám, jména bezejmenným, dávat jim jména, dávat jim tváře. Protože ani Morávek, ani Tři králové, ani antropoid, server A a všechny ty pravý sadky by nemohly svoji činnost a ty vlastně věci dokazovat bez desítek, stovek a bez přehánění, protože to by obrovské sítě. Zpočátku tisíců lidí, a který riskovali stejně jako oni. Možná více, protože oni byli svobodní, když tak řeknou Gabčík, Kubiš nebo Morávek, neměli rodiny, ale většina z těch lidí riskovala své rodiny. Riskovala životy svých nejbližších, takže nebyli o nic méně statečnější. A přitom jsou neznámí, anebo málo známí. A proto právě protýká alespoň část těch lidí těmito příběhy.
0: Takže se o nich veřejnost, zkrátka o jejich hrdinských činech, díky vám dozví. Během vašeho bádání, hledání, pracování, přípravy té knihy, vaší poslední, byla nějaká osobnost, která se vám tam zjevila v tom příběhu nebo v tom, co se odehrálo za druhé světové války a překvapila vás? Jako tam no, nepatří a ona tam
1: no,
0: se vám zhmotnila.
1: Mě až šokovalo, jak při tom pátrání se mi znovu a znovu vyskakovala, a to v různých příbězích, v různých story, Vída Bárová, známá to herečka. A zajímavé je ku příkladu, že je jako Babková uvedena, Babková pomlčka Bárová, v těch Morávkových seznamech zrádců. To znamená, oni měli dokonalé informace nejenom o gestapu, o každém policistovi, který s ním vlastně spolupracoval, s těma německými bezpečnostními složkami, všemi vlajkaři, všemi zrádci, konfidenty, měli to dokonale zmapované, měli u nich poznámky, do jaké míry jsou nebezpeční bydliště, dokonce v jakých autech gestapáci jezdí. No a také je tam Vída Bárová, jako je jedna z nich, jako německá konfidentka, spolupracující s Němci. No ale ona na to šup se vám vynoří v jiném příběhu, kdy vlastně též těsně spojeným s Morávkem, protože vlastně s ní má styky, a to doslova, když tak řeknu, nejenom společenské či obchodní, Paul Thiemel. To znamená vyzvěděč slavný A54, ten, který Morávkovi za nemalé peníze nosí informace, které on předává právě našim zpravodajcům do Británie. A zajímavé je, že Paul Thiemel dokonce úkoluje, aby dostala informace z jednoho z nejvyšších zde pracovníků vlastně bezpečnostních složek Bémeho.
0: Protože je Lída Bárová tou, která je někde uprostřed?
1: Trošičku ano, ona se tomu vyhla, teda musím povědět velmi chytře, ona úplně hloupá nebyla, ona někoho působí jako taková trošku husička.
0: Naivní se o ní
1: naivní, říkala. Ano, ale naivní určitě nebyla. A ona věděla, že by tu činnost, tu agentskou velmi tvrdě platila. Takže vlastně Thiemel ji dokonce seznamuje potom s hlavou a véru, s hlavou a véru a ona i jemu odmítá tuto činnost. Ale pravdou je, že se nechá vlastně naverbovat, pár schůzek udělá s Bémem. Taková pikantnost tam je.
0: Já s dovolením vás přeruším a tu pikantnost si necháme na další vstup. Pavel Černý je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi a během té přípravy knihy a samozřejmě zjistil velmi zajímavé informace, které ještě nebyly nikde publikované a mě třeba velmi překvapila herečka Lída Bárová, jak jste zmínil v minulém vstupu, která se vám jakoby objevila na obou stranách, ať na té, když to řeknu jednoduše zlé, tak na té dobré. A vy jste slíbil jednu pikantnost ohledně Lídy Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostní složek BMEho, brala na večeře, nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná tím muži, obdivovaná, že ten BME na ní úplně tolik nereaguje. Míněl, nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace. Dodnes je to spíše spekulace, ale ona to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál. Proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně a že to bylo pochopitelné. Ale zajímavé teda bylo, že ten Paul Timo, agent A54, jí vlastně seznamuje se samotným Kanárisem a ten se jí snaží opět zrbovat pro tu německou tajnou službu. A ona odtamtud odchází, ona ze sebe, tak říkají, tu blbku u něj udělala, že jí zajímá jenom film, divadlo a tak dále, že žije jenom v tomto světě a že jí vlastně jiný věci nezajímají a neumí a podobně, protože věděla, že by jí to stálo život a skutečně nepletá se. Z hlediska toho, že Kanáris byl koncem války oběšen na strmě od piana ve souvislosti s atentátem na Hitlera, tak ani ona by nekončila určitě dobře a nepřežila by válku.
0: Tak bez pochyby její rodina nedopadla dobře, ale ona se dožila poměrně vysokého věku, ale když jste popisoval její setkávání se s muži, tak kde byl Goebbels? To už byla u německého filmu a už znala osobně Goebbelse či nikoliv?
1: Tak to bylo dávno, dávno před válkou. To bylo v Německu. To bylo než v Německu. Někdo tvrdí, že i v Jihlavě, a ona odtamtud spíše utekla, protože gestapo jí mělo pod velkou kontrolou. Konec konců to už není náplň těchto knížek. Goebbels se neustále přes zákaz samotného vůdce Adolfa Hitlera s ní vlastně chtěl někde ještě setkat. A když Goebbels doráží potom do protektorátu, tak gestapo má za úkol, co všechno udělat, aby se spolu nesetkali. Jo? Takže snad Bárovou veze někam za Prahu a chce za každou cenu zabránit, zaúkolovat na nejvyššími muži Třetí říše, aby k tomu setkání nedošlo. Ale pokud půjdeme zpátky k těm knihám, je tam Bárová také v jiné zajímavé situaci. Ona totiž taky vlastně ona ty pletky měla s kdekým a pletky měla i s Jaroslavem Ženatým, což byl komisař naší policie, protektorátní policie, a on byl spojkou vlastně, iniciativně se toho ujal, musíme říci, mezi vlastně gestapem a protektorátní policií. Je to první člověk, který doráží z bezpečnostních složek do zatáčky ke Gabčíkově, tam ležícímu Stenganu, těsně po útoku na Heidricha. Je to mimochodem člověk, který potom, když vidí, jak se kloní válka a že Němci ji rozhodně nevyhrají, začíná koketovat s odbojem, je pak unesen samotným gestapem, které se vydává za odbojáře a partizány a chce z něj vlastně vymáčknout informace, v jistém konspiračním bytě 3 dny ho vyslýchají a vlastně končí tak, že končí v Terezíně se svým zástupcem a zase naprostým zázrakem přežívají, protože ten jeho zástupce dělá v kanceláři a zmuchlá rozkaz k jejich popravě. Takže tím to přežívá válku a po válce je střídavě stíhá nacistické zločince a pak je sám za své kolaborační činy stíhán.
0: Tak my se do války bohužel, nebo poutíky, jak to říci, opět vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi, nejmladším členovi skupiny přezdívané gestapem Tři králové. Dnes je 10. června, na den přesně byly před 84 lety vyhlazeny, srovnány se zemí Lidice jako výstraha nacistů, trest odplata za úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. A se mnou ve studiu tedy sedí Pavel Černý, který velmi dobře zná činnost odbojáře Václava Morávka. Setkal se on právě s těmi dvěma slavnými jmény, Gabčíkem a Kubišem?
1: Samozřejmě, setkal. Můžeme povědět, že vlastně úkolem těch skupin, zejména Silveru A a potom následně Antropoidu, bylo kontaktovat a najít štábního kapitána Morávka jako garanta vlastně toho odboje zde. Víte, Morávek to nebyl něco lokálního, zde protektorátního, pouze o něm si píše Heydrich vlastně tajemníkovi Hitlera Bormanovi jako o vůdci českého odboje zde. Takže toho mají kontaktovat a Alfred Bartoš, dokonce velitel paraskupiny Silveru A, je za to povýšen, když nakonec najdou Morávka po velkých obtížích. No a ten antropoid Gabčí Kubiš má několik schůzek, jedna z nich je na Praze 10 ve statku Vojtěchovských a podle všeho schůzku s antropoidem má i v den svého úmrtí 21.3.42 ve svém konspiračním bytě na Staroměstském náměstí a vlastně pár hodin potom prodělá Morávek tu svoji osudnou vlastně přestřelku. Víte, Morávek v té době měl neuvěřitelné renomé a nejenom kvůli tomu agentovi A54 týmovi, kterého měl vlastně v gesci s ním ty styky, ale i řekněme na briefingu potom půl roku potom, protože zpravodajci v Británii odmítají uvěřit ve smrt Morávka úplně. To je hrozně zajímavé. A na podzim 42, kdy je Morávek půl roku po smrti, oni připravují paraskupinu Antimony s tím, je o tom nalezený nyní zápis, že se setkají s Otou, což bylo jeho kecí jméno, jako odborníkem, a to je hrozně hezké právě. To je takové to bondovské, že je to odborník o zpravodajství až po zabíjení. A teda ty dvě nuly zatím vidím bondovské. A já si vždycky říkám, kdyby Morávek nebyl mrtvý s tímto renomé, že zná poměry a odborník je to na zabíjení, nebyl by náhodou ta vzrušující přestava s Gabčíkem a Kubišem v té zatáčce.
0: A neodehrálo by se to třeba jinak?
1: Takový to historie nezná kdyby. Ale je hezký se někdy zasnít a říkat si, co by bylo, kdyby. Možná by to bylo takto.
0: Morávek už se tedy nedozvěděl, nedočkal toho, že atentát na Reinharda Heydricha byl úspěšný. Vy jste už v úvodu zmínil to, že Gabčíkovi selhal samopal a museli tedy použít
1: granát
0: či bombu. Tak. Jak vy si to vysvětlujete, že selhala ta zbraň?
1: Víte, to už se nikdo nikdy nedoví. Ono mohl selhat náboj, samotná zbraň, nějaká mechanika v tom, anebo to byl lidský faktor. Míněno i Gabčík byl člověk, tudíž mohl být bytost omylná, jako my všichni. I on mohl udělat chybu v tom obrovském presu, v kterém to bylo. My se snažili toto rozklíčovat, nebo takhle, zkusit, ne rozklíčovat, to už někdo rozklíčuje, ale zkusit vlastně všechny alternativy probrat, co se mohlo stát, s úplně reálným stinganem, střílejícím návkom na střelnici, a vlastně výsledek toho je v našem filmu, který je, má 100 000 shlédnutí na YouTube a jmenuje se Antropoid / zatáčka. A mohla to být spousta věcí. Jako,
0: ono, byly různé konspirační teorie, kolem toho se začaly objevovat.
1: Rozhodně ne, ta jako jedna ta románová, že Gabčík své snoubence, dívce, slíbil, že nikoho nezabije, vzpomněl si na to a nezmáčko spoušť a podobně. To doopravdy bych tvrdil, že asi ne, že nezabije, že bylo křesťanské natolik pro něj, že to by to nezmáčko, naopak to byl primární cíl. On byl voják, výborný voják a toto byl rozkaz. A myslím, že nezabití takové stvůry, jako byl Heydrich, se přímo těšil. Ale mohlo to být ku příkladu seno z tašky. Ona v té jsou dvě svědectví, jedna z toho je z Rádce Čurdy, že tam byly zbytky sena, anebo Druhá varianta, že senem byl krytý ten Stengan, aby tam necvakal, aby se ukryl při kontrole případné, kdyby někdo nahlížel do té aktovky. A Gabčík, jak ho skládal, on, když se nějaké jenom stébo dostane do závitu, když smontováváte skrytě někde tu zbraň bez rakové kontroly, tak vám nedolehne prostě potom úderník, který spadne na zápalku náboje a uvěřeně řečeno nestříví. Ale to je jenom jedna z mnoha a mnoha věcí, co se tam mohlo stát.
0: Pavel Černý je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dnes je 10. června. Od tragické události našich dějin, vyhlazení obce Lidice, uplynulo 84 let. Naším hostem je Pavel Černý. Více se mluví o Lidicích, oni potom 24., tedy o 2 týdny později, přišli bohužel na řadu také Ležáky. Nicméně vraťme se ještě prosím do doby, kdy umírá Reinhard Heydrich, protože to vypadalo, když ho převezli do nemocnice, že jeho stav se tehdy zlepšil, ale potom 4. června roku 42 umírá na otravu krve. Tak mě napadlo, a zase konspirační teorie, nemohl mu k té smrti někdo dopomoci? Bylo to možné, nebo absolutně si to hlídalo gestapo?
1: Občas se o tom povídá, jo. Já, ale těžko říci, jestli to byl jenom nějaký švendrián, či prostě to, že Heydrich prostě umřít měl. Ono někdy i sebelepší doktoři nemohou udělat. A oni se k němu snažili dostat doktorské, tehdy medicínské, skutečně špičky. Jo, kdyby se potkal s nějakýma horšíma, já ku příkladu mám 4 operace slepého střeva, které se úplně nepovedly, takže i na to by mohl člověk umřít, natož na nějakou střepinu, když tak řeknu, asepsi, v té době velmi smrtelnou, díky absenci penicilínu v té době, takže mohlo to být všelijak, ale konspirační teorie v tomhle tom bych asi nějaké úplně nepřipouštěl. Víte, někdo říká, že škoda, že Gabčík nezabil toho Heydricha v zatáčce. Já vždycky říkám, ono to bylo dobře, protože mělo by to strašně rychle za sebou a my v tom filmu našem Antropoid zatáčka ukazujeme, co by se stalo, kdyby Gabčíkovi Stengel střílel. A ta 30-raná dávka z 1 ze 2 metrů, v které vzdálenosti Heydrich byl, by ani nevěděl vlastně, co se stalo. A to by byla chyba. Tak to aspoň hodně dlouho trpěl za to, že skutečně jakou kreaturou byl a co způsoboval našemu národu. Takže ono to tak mělo být.
0: A když použiju to vaše označení kreatura, tak nastoupil K.H. Frank, který jehož reakce byla velmi brutální. Bylo to i proto, že chtěl ukázat, jaký je rozhodný, krutý a myslel si na post říšského protektora.
1: No já si myslím, že naopak on to Frank dole potom těch zpráv, jeho výslechu a všeho, co vyšlo potom po válce, jako se objevilo, on to ještě mírnil. On naopak rozuřený Adolf Hitler, vůdce, prostě chtěl, aby těch byl bezpočet, prostě těch vesnic rovnán, aby zde byla proběhla obrovská genocida. Víte, Heydrich.
0: Čili ne Lidice, Ležáky, no,
1: Heydrich chtěl více. To byl člověk, jedna z největších špiček, to byl člověk, který byl architektem holokaustu, to byl mozek Třetí říše, vlastně, který toho spoustu věděl a ona spousta věcí zůstala v té jeho hlavě. Ona se občas povídá, jako, že Gabčík a Kubiš mohou za Lidice, za teror zde, za Ležáky a podobně, a že bez toho by to nebylo. No tak takhle, důležité postavit se na odpor. A tím odporem se dokázalo hodně. Ukázalo se, že máme rovnou páteř, že jsme kolaborujícím státem. A také na bázi tohoto byl vlastně postupně této obrovský vyhlazovací vlastně toho údobí, bylo vlastně příslib obnovení Československa v původních hranicích a vlastně anulování té Mnichovské dohody. Takže bylo to strašně důležité a ono se říká, že Heydrich, že potom vypukla ten ukrutný teror, ale on vypukl už předtím prostě. Heydrich přišel a následovaly stovky a tisíce zde poprav, zastřelených českých vlastenců, akce Sokol, která prostě stála tisíce životů našich Sokolů, takže ono tohleto, možná, že by jsme zaplatili větší oběti se žijícím Heydrichem než s mrtvým Heydrichem.
0: Říká Pavel Černý, náš dnešní host.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Pavel Černý, jehož původní profese, stále ještě vaše profese, je policejní instruktor sebeobrany. Nicméně dnes je 10. června, 84 let uplynulo od tragické události, kdy byla gestapem vyhlazena obec Lidice. A o 14 dní později také Ležáky, ale o této obci se jakoby mluví méně, stojí tak trochu v pozadí, nicméně její osud byl naprosto stejný jako Lidic a lidických obětí, lidických lidí, mužů, žen, dětí.
1: Ano, já dokonce ty Ležáky,

0: s Alfredem Bartošem, s tím, jak běží po těch pardubických ulicích, pronásledován gestapem a v bezvýchodné situaci se zastřelí. Ovšem Ouha, on má podle pitvy provedené v soudním ústavu doktorem Weirichem, tím německým patologem, dvě střely. A jak se zastřelíte tak, abyste měla dva projektily v hlavě? A toto řeším i v té knížce, zkoušíme to řešit, zda zdraň mohla zazávadovat, zakometit, či jakási posmrtná křeč v té dané sekundě může způsobit druhé odmáčknutí, co jsem řešil, a to bylo velmi realitní, se svým spolužákem, s kterým jsem seděl na základní škole v lavici, který je teď nejvyšší hlavou soudního ústavu, právě tam, kde byly pitváni naši parašutisté, Morávek a podobně. Je to ukrutná schoda a s ním právě jako nejvyšší kapacitou řeším tuto záhadu, a také v souvislosti s radistou Jiřím Potůčkem, Silveru A. Tam je zase záhada, jak vlastně došlo k tomu jeho zastřelení tím četníkem Půpánem. A zdali vlastně Půpán, kasířská myšlenka, neudělal pro Potůčka to nejlepší, protože kdyby Potůček přežil, který už byl vyčerpaný, který už nemohl dál a dostal ho gestapo do ruky, bez tohoto vlastně, že byl zastřelen, možná ani na ty četníky nenamířil zbraň, to se potom projednává a my to hodně rozpitváváme, právě ten příběh toho Půpána v té knize, jak by to potom s Potůčkem dopadlo. Takže my se tam snažíme řešit určité i záhady. Je tam těch záhad spousta. A vlastně díky zejména těm pitevním protokolům můžeme vlastně se bavit o tom, jak vlastně skončil přestřelce ten jejich radista Tří králů Ferry Peltán, který má podobný konec jako Morávek a stejně záhadný, zahynul v přestřelce s přesilou gestapa. Střelil se sám, nebo ho zabilo gestapo? A zase nám odpovídají na tohleto nejlépe pitevní protokoly, které do té doby prakticky nikdo neviděl.
1: Já moc děkuju. Vydržela bych vás poslouchat a myslím si, že posluchači také ještě mnohem, mnohem déle. Aspoň si přečtu vaše knihy, určitě tedy teď tu poslední. A moc děkuju, že jste přišel a že jste připomněl chmurné období naší historie. Děkuju, ať se vám daří. Pavel Černý.
0: Já vám moc díky a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.
3: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Ministerstvo práce si posvítí na firmu, která dává Filipíncům podepsat protiprávní dohodu. Ve fakultní nemocnici v Hradci Králové začala stavba nové kliniky infekčních nemocí. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Ministerstvo práce a sociálních věcí se zaměří na firmu Nail Center Luxury. Reportéři Českého rozhlasu zjistili, že společnost, která provozuje nechtová studia, možná vykořisťuje pracovníky z Filipín. Firma se brání, že jí to doporučila agentura.
5: Mluvčí ministerstva Jakub Slavík potvrdil, že rezort případ předá policii. S ohledem na zjištění vyplývajících z analýzy a dalších dostupných informací Ministerstvo práce a sociálních věcí věc v souladu s paragrafem 8 trestního řádu postoupí policii České republiky.
6: Ministerstvo nechá případ zkontrolovat také inspektorátem práce. Firma Nail Center Luxury dala některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100 000 dluhu. Ten musí zaplatit v případě, že u ní nebudou pracovat.

0: pracovat alespoň 2 roky. Podle pravidel ale stačí půl roku. Zástupci firmy se brání, že jim dohodu připravila pracovní agentura Principio. Jednatelka agentury Jana Koblíšková to nejdřív odmítla, pak reagovala takto.
1: Se řekla, jo, je asi možné, že někdo používá nějaký takový dokument, a tak jsem ho třeba jako poskytla.
0: S Filipínci už prý agentura od začátku roku nespolupracuje, protože se jí to nevyplatilo. Martin Štorkán, Český rozhlas.
2: Mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov na lince C nejezdí metro. Na stanici Budějovická souprava srazila člověka. Cestující mohou využít náhradní autobusy XC. Ve fakultní nemocnici Hradec Králové dnes začala výstavba nové kliniky infekčních nemocí. 8podlažní pavilon za víc než 1 000 000 000 Kč nahradí téměř 100 let starou budovu. Jeho součástí bude 75 lůžek, nové ambulance a také vakcinační centrum. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z Hnutí ANO je nová klinika důležitou součástí péče o pacienty s infekčními a kožními nemocemi.
3: Máme tady zkušenost pandemie nemoci COVID-19. Ten nám ukázal, že potřebujeme dané kapacity pro infekční nemoci. Dneska vidíme, co se děje třeba s ebolou, s hantavirem a podobné infekční choroby se zkrátka budou vyskytovat. Byly tady vždy a budou i do budoucna. A naopak dnes ten potenciál šíření je větší právě díky tomu, že lidé cestují z různých koutů světa.
2: Stavba má být hotová do konce roku 2028. Sport. Fotbalové Slovácko musí krátce před startem přípravy na novou sezónu hledat trenéra. Roman Skuhravý totiž u týmu nebude pokračovat. Klub informoval o tom, že kouč odmítl nabídnutou smlouvu a přijal nabídku jiného klubu. Podle informací deníku Sport jde o Baník Ostrava, tento ale ještě oficiálně nepotvrdil.
4: Trenér Roman Skuhravý převzal fotbalisty Slovácka v závěru podzimní části uplynulé sezóny s cílem udržet tým v první lize. To se mu díky úspěšné baráži podařilo. Po konci sezóny pak mluvil o tom, že v klubu chce pokračovat. Teď ale názor změnil a vedení tak hledá nového trenéra. Přípravu přitom mužstvo z Uherského Hradiště zahájí už příští týden. David Nekvinda, Český rozhlas. Počasí.
2: Zítra čekáme ráno většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy opatrně v okolí sjezdu na Řitku na 14. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Levý pruh je uzavřený a brzdí se na mokré vozovce, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel Evergreen Waiting for a Train zpívajícího brzdaře Jimmy Rogerse z roku 1929 v podstatně mladší nahrávce Johnnyho Cashe a otevřel další z našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně.

Mirek Hofman, Václav Limberg, Tomáš Linka, Pavel Král, Ivan Mládek a Marko Čermák, tedy skupina White Stars, která se objevila na pražské hudební scéně už v roce 1968. Nejprve s parádou Mirka Hofmana Čekání na vlak a pak všichni společně s výzvou Jen si hrej, známou ve své době jako Šakalíci. Stejně populární jako Mirkův Vůz do Tennessee.

Další trvalku z dílny Jimmyho Rodgersa Muleskin Blues pod názvem Mokrá je tráva přivedl do dnešního country dostavníku Jirka Roupec, zvaný Cmunda, který už v roce 1972 založil ve Znojimě skupinu Rafters, později přejmenovanou na Voraře. V roce 1974 zasáhli do finále Porty Jirkovou skládačkou Rum a špek.

Písničku Hurt z dílny clevelandského industrial rock bandu Nine Inch Nails, kterou v roce 2002 sugestivně naspíval Johnny Cash, vám dnes nabídl jeho nejstarší pravnuk Thomas Gabriel, který ji uložil před 4 lety do svého prvního alba Dlouhá cesta domů, Long Way Home.

Píseň proti běhu času nás zavedla pro změnu do Děčína, odkud už plných 27 let nepřetržitě vyráží na koncerty folkroková skupina Vomiště. Ukázka se solovou Jitkou Mirovskou byla z jejího prvního alba z roku 2008. O 3 roky později se přihlásila kolekcí Barevná, z níž vám kormidelník Honza Mirovský nabídne Nikdo nám nevěří.

solový Tomáš Linka z času tažení z Pardo White Stars a zámořská klasika Jesse James v nahrávce z roku 1970. O 36 let později si s tímhle klasicky pistolnickým námětem takhle pohrál Bruce Springsteen.

White Stars Marko Čermáka, další nezapomenutelná klasika Toulám se, která zazněla poprvé na Portě v roce 1969. Bohužel o rok později, přesně 21. března 1970, se její historie definitivně uzavřela. Na rozdíl od nejstaršího pravnuka Johnnyho Cashe, letos už 49-letého Thomase Gabriela. Takhle sugestivně tvrdí, že vždycky je vlastně věčně.

Láska je druh sebevraždy, tvrdila Jitka Mirovská z čerstvého alba děčínské party v Omiště Vjezd a výjezd za Podjezdem. Název skupiny vznikl složením prvních slabik přídavných jmen jejich zakladatelů, tedy Wolf, Mirovský, Štěpánek. To už je ovšem všechno jenom historie a dnes potkáte v Omiště v sestavě Honza a Jitka Mirovští, Gábina a Miša Štěpánkovi, Tomáš Hájek a hostující bubeník Slávek Benda. A rychle do Znojma na nádražácký drink. Znám.

Nádražácký drink v originálu texaské blues Jimmyho Rogerse a Jirka z Munda Roupes se vzpomínkou na znojemské voreze, kteří uzavřeli své hudební tažení někdy kolem roku 1982, stejně jako náš dnešní výlet na pláně country. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera s Jitkou Mirovskou a skupinou Vomiště. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Sezóna komárů v Česku začala. Na Orlíku postaví ČEZ čtvrtou přečerpávací elektrárnu v Česku. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm, večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Komáři v Česku už začali být aktivní. Aktuálně je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazním komárem japonským nebo korejským. Podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich ale zatím obávat nemusíme.
3: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Čtvrtou přečerpávací vodní elektrárnu vybuduje společnost ČEZ v hrázi vodní nádrže Orlík ve Středočeském kraji. Stavba začne příští rok. Po modernizaci bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík a uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 tisíc českých domácností, pokračuje generální ředitel ČEZu Daniel Beneš.
4: Dvě z těch čtyřech soustrojí budou přečerpávací a dvě budou klasické. Vybrali jsme společnost, vysoutěžili to za cenu 8 miliard korun a oni by měli zahájit stavbu příštím roce 2027 a v roce 2033 by měli uvést do provozu de facto úplně nové dílo.

0: Vlasovky v Havlíčkově Brodě nově hnízdí ve vlastním speciálním domě. Developer ho postavil jako náhradu za demolici hospodářského objektu, kde ptáci dříve sídlili. Samotné vlaštovky pak nalákali pracovníci agentury ochrany přírody a krajiny na umělý zpěv. Dům stojí na městském pozemku. Podle starosty Brodu Zbyňka Stejskala z ODS by radnice mohla do budoucna podpořit i vznik dalších hnízdních domků.
1: Je k tomu potřeba ten, kdo dokáže ty vlaštovky stimulovat k tomu, aby tam zahnízely. A opravdu to nebylo jednoduchý, takže spíš to bude právě na AOPK, ale nebudeme stavět domy jak houby po dešti. Musíme vždycky postavit jeden, vyčkat, jestli ho ty vlaštovky osídlejí a pak zkusíme zase někde jiný a další. Sport.
0: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková si proti sobě zahrají o postup do semifinále turnaje v Londýně. Plíšková přešla přes Kanaďanku Bokovou, která ve druhém setu kvůli zranění zápas skrečovala. Bousková porazila Srbku Vekičovou ve dvou setech. Počasí. Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 překáží nehoda v úseku z Přerova do Ostravy. Za Studénkou na kilometru 339,5 je uzavřený levý pruh. Tam je to s opatrností průjezdné plynule. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor, ve sjezdu na Teplice u Řehlovic na exitu 64 nakládají havarované osobní auto. Bylo to uzavřené, teď už se dá opatrně projet. A na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště je omezený provoz v Lochkovském tunelu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Buďte vítáni, vážení a milí. Přiznám se vám, že scénáře pro naše večerní setkání mě často zavedou někam hodně daleko ve vzpomínkách. Dnes například na společné besedy, které jsem uváděl a měl tu čest se ptát, ale hlavně naslouchat. Vyprávění herce, kterému, ano, pravda, jedna role v televizním seriálu zásadně změnila život, ale on sám vždycky zůstával sám sebou. Miloval létání na větroních, miloval svou hereckou profesi, a nad jiné si rozuměl taky s rozhlasovým mikrofonem. Pan Vladimír Brabec.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času připomínal, že zatímco spisovatel Václav Lacina měl sbírku satirických povídek Slyš a piš, v září roku 1961 se u nás na rozhlasových vlnách objevil pořad, který se jmenoval přesně obráceně, totiž Piš a slyš. A světe div se, poprvé v něm bylo hodinové vysílání složeno z krátkých a komentovaných příspěvků a taky hraných scének spojených hudbou. Takový originální magazín zajímavostí a kuriozit. No a mezi jeho průvodci byste v té době našli i mladého herce, takto Benvolia z Krejčova Romea a Julie v Národním divadle, Vladimíra Brabce.
2: Ri-di-na-li-ti.
3: Arabský král Saud dosáhl zajímavého světového rekordu. Během jediného dne se stal 6x otcem, 6 jeho žen z celkového počtu 80, totiž v týžden porodilo. Pokud vás to zajímá, tak to bylo 5 kluků a 1 holčička.

Babwang Singh, 87-letý prorok jedné náboženské sekty v Dillí, si předpověděl, že zemře 7. září v 10 hodin dopoledne. Dal si vykopat hrob a lehl si do něj čtvrt hodiny před očekávanou smrtí. 6 000 věřících se s ním přišlo rozloučit. Čekali až do 11. Smrt ne a ne přijít. Po další půl hodině vstal prorok z hrobu a oznámil, že se tedy nedá nic dělat a že to pravděpodobně byl omyl. Dnes leží Babang Singh v nemocnici. Léčí ho tam ze zápalu plic, který si přivodil tím, že dlouho ležel na studené zemi.

0: Oldřich Fikej z Častolovic se ptá, jak vzniklo úsloví zná své papnheimské. Kdo to byli ti papnheimští a kdo je to tak dobře znal?
1: To si vezmu na starost, ano. Posaďme se, pánové. Prosím, pane Vevodo.
2: Děkuji.
1: Tak, mistře, vy třeba tady.
3: Děkuji vám.
1: Prosím, prosím. A pan generál tady.
2: Děkuji.
1: No. Pánové, dneska jsme vás pozvali, abyste nám vysvětlili, jak to bylo s papenheimskými. Kdo to byl nám jistě nejlépe může říci, pan generál hrabě Papenheim?
4: Samozřejmě, velmi rád. Kdo to byl?
1: Ano.
4: Byli to vojáci kynistnického pluku, který nesl moje jméno. Pluk, to byste měli vědět, bojoval ve vojsku jeho milosti rakouského císaře Rudolfa II. Ve 30leté válce.
1: Ano.
4: Zúčastnil se například známé bitvy u Lícenu. Byli to stateční, spolehliví hoši, jak tady vévoda z Valdštejna jistě rád potvrdí.
2: Ano, jistě. Znám své papenheimské. Válčili pod mým vrchním velením proti Švédům.
1: A z té války proti Švédům pochází ten váš výrok, pane vévodo, že?
2: Kdo by si pamatoval, co kde řekl před více než 300 lety?
1: Ovšem.
2: Zeptejte se tady pana dvorního rady Schillera. Jen mě ta slova vložil do úst.
1: Ovšem, pánové se vlastně setkávají poprvé. Vy, pane Vévodo, jste byl v roce 1634 zavražděn v Chebu. A mistr Friedrich Schiller, dramatický spisovatel, se narodil teprve 125 let po vaší smrti. To je jistě zajímavé setkání. Mistře, teď je na vás, abyste vysvětlil, jak ten výrok vznikl.
3: Ano, ano, velice rád. Tak tedy, když jsem psal historii 30leté války...
1: Ano, to jste byl tenkrát profesorem dějin na univerzitě v Jeně, že ano?
3: Ano, ano, správně. Tak tehdy mne zaujala osoba vévody Albrechta z Valdštejna a jeho tragický osud. Zvolil jsem ho za ústřední postavu trilogie, kterou jsem potom napsal a pojmenoval po něm Wallenstein. Jo, a ten výrok, na který se ptáte, tak ten je z posledního dílu.
1: Mohl byste nás několika slovy uvést do situace,
3: ano,
1: za které byl pronesen?
3: Prosím, pane Brabče. Albrecht z Valdštejna byl od malička ctižádostivý, možno říci, no, kariéristický.
2: No, pane dvorní rado, to si vyprošuji.
3: Promiňte, říkám to v zájmu historické pravdy. On tedy touží po bohatství, sní o moci, o slávě. Toho všeho se mu dostane. Velí císařské armádě, získá přízeň panovníka, ale opět ji ztratí. V době, která vás tolik zajímá, ano, stojí znovu v čele císařova vojska proti Švédům. Hraje ale dvojí hru. Tajně se Švédy jedná a doufá, že s jejich pomocí získá pro svoji hlavu českou královskou korunu. Vídeň se dovídá o jeho spojení s nepřítelem a prohlašuje ho za zrádce. Valdštejn chce vojsko převést na druhou stranu, ale pluky jeden za druhým ho opouštějí. Papenheimští nechtějí uvěřit, že jejich vojevůdce zradil císaře, kterému přísahali, volí delegaci a posílají ji k Valdštejnovi. Valdštejn je v kritické situaci. Věrnost kyrisníků si musí udržet.
1: Ano, děkuji, děkuji, mistře, to stačí.
3: Ano.
1: Z výňatku ze Schillerova dramatu, který jste slyšeli, by vyplývalo, že výroku se užívá o někom, koho dobře známe, můžeme se spolehnout na jeho věrnost a přízeň, děj se, co děj. Ale papenheimští Valdštejna opouštějí, když se přesvědčí, že Valdštejn chce císaře skutečně zradit, aby dosáhl svých osobních cílů. Z tohoto hlediska je smysl výroku už poněkud jiný a smysl, ve kterém se ho užívá dnes, se daleko posunul od původního významu. Znát někoho jako své papenheimské není vůbec žádná lichotka.

0: Pis?
1: A slyš?
2: Pořad zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů. Připravují Ivo Fischer a Miroslav Kratochvíl.
3: Anekdoty. Vypráví je Zdeněk Jirotka.
4: Tak nejdřív jednu starou a naši. Je to vysvětlení, jak vznikl název Roztěž. Vypráví se, že tam kdysi král Václav se svou družinou lovil v hlubokých lesích a při tom honu družina narazila na dvojici milenců. Někteří páni z králova průvodu se rozhořčovali, hlavně kněží, ale dobrý král Václav kynul rukou milencům a řekl jim: Roztěž a množte se. A od té doby se tam říká sedlec u Kutné hory.

jiné dvě jsou cizí. Četl jsem, že byl jakýsi pilot britské společnosti potrestán distancí 4 týdnů za to, že vyděsil cestující. V plné pilotní uniformě se procházel kolem fronty lidí čekajících na letadlo a ostentativně si četl v příručce nazvané Jak se naučím řídit letadlo.

A konečně třetí. Jakási dáma hodlala strávit svou dovolenou v malém hotelu u moře. Protože neměla ráda psy, těsně před odjezdem poslala ještě dotaz, jestli do toho hotelu smějí psy být voděni. Vedoucí hotelu měl psy rád a sám dva nebo tři měl, a tak předstíral nepochopení a té dámě odpověděl. Ano, do našeho hotelu psi mohou. Jsem v hotelovém podnikání 28 let a ještě nikdy jsem neměl důvod, abych si stěžoval na psy. Nikdy jsem nemusel mezi druhou a třetí hodinou ranní volat policii, protože by opilý pes rozbíjel hotelové zařízení. Psi nekradou lůžkoviny ani příbory. Nezahazují nedokouřené cigarety a tedy nezaviňují požáry. Váš pes bude v našem hotelu srdečně vítán. S úctou vedoucí. Dodatek. Jestliže se váš pes zaručí za vás, můžete přijet taky.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vladimír Brabec má na svém hereckém kontě v rozhlase pěknou řádku postav a jak už to pro něj, nebo vůbec jeho hereckou generaci obecně platilo, ti nejlepší byli ve své době na Vinohradské u mikrofonu jako nebo možná i víc než doma. Jen si to vezměte. Brabčáka, jak mu kolegové familiárně přezdívali, jste mohli slyšet v rozhlasové zábavě, v kabaretu, stejně jako ve velkých rolích světového a domácího repertoáru. No a někde mezi tím jsou i povídky. A povídky takového humoristy, jako byl třeba Stephen Leacock, tak to je pro dobrého herce u mikrofonu vždycky chuťovka a majstrštyk.

Jsou boháči šťastní? Dovolte, abych se hned na začátku téhle úvahy přiznal, že k ní nemám patřičné podklady. Nikdy jsem žádné opravdové boháče neznal, ba ani neviděl. Nejednou jsem si myslel, že jsem nějaké objevil, ale ukázalo se, že jsem se mýlil. Nebyli vůbec bohatí, byli úplní chudáci, byli na tom špatně. Pořád měli nedostatek peněz. Nevěděli, kde vzít 10 000 dolarů. Ve všech případech, které jsem studoval, jsem se dopustil stejného omylu. Často jsem si představoval, že když někde mají 15 sluhů a služek, jsou určitě bohatí. Předpokládal jsem, že paní, která si zajede do centra města v limuzíně, aby si koupila klobouk za 50 dolarů, musí být při penězích. Omyl. Při blížším zkoumání se ukáže, že tihle lidé vůbec bohatí nejsou. Musí se omezovat. Říkají to sami. Žijí ve stísněných poměrech. Když vidím v operní loži skupinku 8 elegantních lidí, vím, že jsou všichni ve stísněných poměrech. Okolnost, že pak jedou domů v limuzině, s tím nemá vůbec nic společného. Jistý můj přítel, který má ročně 10 000 dolarů, si mi nedávno s povzdechem stěžoval, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s boháči. Při svých příjmech si to nemůže dovolit. Jedna moje známá rodina, která má ročně 20 000, mi řekla totéž. Nemohou se udržet na stejné výši s boháči. A nemá prý význam se o to pokoušet. Jeden muž, kterého si velice vážím a který má ročně 50 000 dolarů ze své advokátní praxe, se mi s největší upřímností svěřil, že udržet se na stejné výši s boháči je pro něj absolutně vyloučené. Je prý lepší smířit se s brutálním faktem, že je chudý. Prý mě může pozvat jenom na prostou večeři, které říká domácí strava. K jejímu servírování je třeba pouze 3 mužů a 2 žen. A prosil mě, abych se s tím spokojil. Pokud si vzpomínám, nikdy jsem se nesetkal s tím milionářem panem Carnegiem, ale vím, že kdybych se s ním setkal, řekl by mi, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s panem Rockefellerem. Pan Rockefeller má nepochybně stejný pocit. Na druhé straně je jisté, že někde existují a musí existovat nějací bohatí lidé. Pořád narážím na jejich stopy. Vrátný v budově, kde pracuji, mi pověděl, že má v Anglii bohatého bratrance u jihozápadní železniční dráhy, který dostává 10 liber týdně. U té dráhy by prý nevěděli, co by si bez něho počali. Podobně ta paní, která v domě, kde bydlím, chodí lidem prát, má bohatého strýce ve Winnipegu. Ten tam má svůj vlastní dům bez hypotéky a 2 dcery na studiích. Jenže tyhle případy bohatství znám jenom z doslechu. Nemohu se za ně osobně zaručit. Když tedy mluvím o boháčích a rozebírám otázku, jestli jsou šťastní, rozumí se, že dospívám ke svým závěrům pouze na základě lidí, které vídám a které znám. Z toho usuzuji, že boháči prožívají kruté zkoušky a trpké tragédie, o kterých chudí lidé nemají ani zdání. V první řadě shledávám, že boháče ustavičně sužují finanční nesnáze. Znám například jednoho člověka, jmenuje se Spak, který minulý měsíc přebral ze svého soukromého bankovního konta 20 000 dolarů. Řekl mi to u oběda ve svém klubu s omluvou, že se nějak necítí ve své kůži. Sdělil mi, že ho to otravuje. Že prý pokládá od své banky za neslušné, že ho na to vůbec upozornila. Mohl jsem si ho pocitem jistým způsobem soucítit. Měl jsem tehdy ze svého vlastního konta přebráno 20 centů. Věděl jsem, že když se banka začala dožadovat přebraných částek, může to příště postihnout i mne. Spak řekl, že nejspíš bude muset ráno zatelefonovat svému sekretáři, aby prodal nějaké papíry a vyrovnal to. Připadalo mi to strašné. Chudí lidé nejsou nikdy dohnáni k něčemu takovému. Znal jsem případy, že někdy museli prodat nějaký kousek nábytku, ale představte si, že byste museli prodat dokonce i papíry ze svého psacího stolu. Takhle trpkou nutnost chudý člověk nikdy nepozná. Právě s panem Spagem jsem často hovořil o problému bohatství.
Je to muž, jenž se vypracoval vlastním úsilím a ten mi znovu a znovu opakoval, že bohatství, které nashromáždil, pociťuje pouze jako břemeno. Býval prý mnohem šťastnější, když měl jenom prosté a skromné životní potřeby. Nejednou mi říká, když spolu sedíme u oběda o 9 chodech, s jakou radostí by dal přednost obyčejnému kousku vařeného vepřového s trochou tuřínové kaše. Říká, že kdyby bylo po jeho, dal by si nejraději k obědu párek s kouskem chleba. Už jsem zapomněl, co mu v tom brání. Viděl jsem Spaga, jak odstrkuje svou číši šampaňského, nebo svou číši, když to šampaňské vypil, s jakýmsi opovržlivým výrazem. Vzpomíná prý na bublající potůček za farmou svého tatínka, kde lehával v trávě na břehu a pil z něho, co hrdlo ráčilo. Šampaňské prý nikdy nemělo takovou chuť. Navrhl jsem mu, aby si lehl v klubu na břicho a napil se minerálky. Odmítl to. Vím dobře, že můj přítel Spak by se vůbec rád zbavil svého bohatství, kdyby to bylo možné. Dokud jsem tenhle problém nepochopil, domníval jsem se, že bohatství se lze snadno zbýt. Ale ukazuje se, že to není možné. Je to břemeno, které bohatý člověk musí nést. Ale potíže pana Spaga, který je svobodný mládenec a stravuje se ve svém klubu, jsou konec konců v jistém smyslu sobecké. Snad teprve v domácnostech, nebo spíš v rezidencích boháčů, dochází denně k těm největším tichým tragédiím, k tragédiím, o kterých šťastní chudí nic nevědí a vědět nemohou. Zažil jsem takový případ docela nedávno, když jsem byl na večeři v domě Ashcroft Fowlerových. Když jsme kráčeli do jídelny, paní Ashcroft Fowlerová se tiše zeptala manžela, říkal už něco Meadows? On sklíčeně zavrtěl hlavou a odpověděl ne, ještě neříkal nic. Viděl jsem, jak si vyměnili pohled tichého soucitu a vzájemné pomoci, jako dva lidé v nesnázích, kteří se milují. Jsou to moji staří přátelé a ze srdce s nimi cítím. Po celou dobu večeře, kdy Meadows, to byl jejich vrchní komorník, naléval víno ke každému chodu, jsem pociťoval, jak se nad hlavami mých přátel vznáší nějaké neštěstí. Když paní Ashcroft Fowlerová povstala a opustila nás, zůstali jsme sami u Porckého. Přitáhl jsem si křeslo blíž ke křeslu Fowlerovu a řekl jsem, můj drahý Fowlere, jako svému starému příteli mi doufám odpustíte, že si dovolím něco poznamenat. Vidím, že vy a vaše paní jste v nějakých nesnázích. Ano, řekl velice smutně a tiše. To jsme. Promiňte, ale povězte mi, člověku se ulehčí, když si o tom s někým promluví. Týká se to nějak Meadows? Na chvíli se rozhostilo mlčení a já už tušil, co Fowler řekne. Vznášelo se to přímo ve vzduchu. Meadows, řekl konečně, snaže se nedávat příliš najevo své pohnutí, nás opouští. Chudáku, brachu, stará, politoval jsem ho a vzal jsem ho za ruku. Je to tvrdá rána, že? Řekl. Franklin odešel minulou zimu. Bez našeho zavinění. Dělali jsme všechno, co jsme mohli. A teď Meadows téměř přitom zavzlikal. Nevyjádřil se ještě definitivně, pokračoval Fowler. Ale sotva se dá doufat, že by u nás zůstal. Má k tomu nějaký důvod? Otázal jsem se. Nic určitého. Meadows nás nemá rád, zakryl si dlaní obličej a zmlkl. Odešel jsem velice tiše, o chvilku později bez rozloučení s paní v saloně. Po několika dnech jsem se pak doslechl, že Meadows od nich odešel. Ashcroft Fowlerovi to prý v zoufalství vzdali. Najmou si jen malé apartmá o 10 pokojích a 4 koupelnách v Grand Hotelu a protlučou tam nějak tu zimu.
Člověk si však nesmí malovat boháče v naprosto ponulých barvách. Najdou se mezi nimi případy nefalšovaného bezstarostného štěstí. Pozoroval jsem, že je to zejména případ těch boháčů, kteří měli to štěstí, že se zrujnovali. Absolutně a naprosto zrujnovali. Uvedu příklad. Šel jsem nedávno s jedním svým přítelem a proti nám jelo auto s elegantně oblečeným mladým mužem, který vesele švitořil s hezkou ženou. Můj přítel smekl klobouk a bujaře jim zamával. Chudák starý Edward Rozmara, poznamenal pak, když automobil zmizel z dohledu. A co pak se mu stalo? Zeptal jsem se. To jste ještě neslyšel? Opáčil můj přítel. Je zrujnovaný. Úplně na mizině. Nezůstal mu ani měďák. Bože můj, lekl jsem se. To je strašná rána. Bude nejspíš muset prodat to krásné auto. Můj přítel zavrtěl hlavou. Ale ne, řekl. To sotva. Jeho paní by je, myslím, prodávala nerada. Přítel měl pravdu. Rozmarovi neprodali svůj automobil. Neprodali ani svou velkolepou rezidenci. Přirostla jim nejspíš příliš k srdci, než aby ji prodali. Někteří lidé mysleli, že se Rozmarovi budou muset vzdát své lože v opeře. Zdá se však, že ne. Jsou příliš muzikální, než aby se té lože vzdávali. Mezitím se všude rozneslo, že Rozmarovi jsou úplně na mizině. Fakticky už nemají ani měďák. Můžete celého Rozmaru koupit, jak jsem informován. Ano, za pouhých $10. Ale Rozmara, jak pozoruji, pořád ještě nosí svůj tulení kožich, který má cenu přinejmenším 500.

0: Krásnou hereckou příležitost dostal Vladimír Brabec i v rozhlasové hře Ludvíka Aškenaziho Bylo to na váš účet. K pohledu na sebe sama v zrcadle předchozích let využil režisér Jiří Horčička jistou hlasovou podobnost Vladimíra Brabce a jeho velkého hereckého vzoru pana Karla Hegera. Ostatně dřív, než se dnes rozloučím právě ukázkou z Horčičkova režijního opusu, přidávám ještě navrch Vladimíra Brabce jako skvělého imitátora vážených hereckých kolegů z Národního divadla. Tak všechno dobré a při další zkoušce v rozhlasovém archivu zase naslyšenou.
1: My jsme jednou tady s Božou Bezouškou dělali jednu, to byla vůbec moje první estráda v životě, od té doby jsem estrádu nedělal. A byla ku podivu dobrá tenkrát, ne protože jsme v tom my účinkovali. Ten ďábel Vladimír Dvořák mě chytil a teď mě začal ždímat, jako... Jo, ale Vladimíre, my jsme tady, to víš, to se tak různě prolákne z divadel, ty taky umíš pivce. No a tam tedy já jsem se svěl živý vysílání, žena doma, ta už utírala všechno, že jo, děti řvali smíchy, kámo mě až dovedl, no a já jsem tam, a teď mě vyždímal, říkal, musíš něco říct z toho piva, co umíš jako pivec. A to jsme tenkrát dělali paničky Vincorský, jak už tady bylo poznamenáno, má velerole Fendlinge, jo. Bylo mě to trapný, jo, pustit do etéru, teda co mě ten pivec řekne, co si bude o mně myslet. No tak jsem začal, no tak to víš tedy, Vladimíre, to je totiž tak. Jsou věci, které se můžou říkat a taky, které se nesmí. Že jo, a teď jsem něco si vymyslel šílenou hovadě. A říká, no a jo, teďka on se smál, to je ohra, ještě něco s paníšek. A říkám, no jo, ale teď ještě nebyla premiéra, mě kolega, a teď jsem strašně jaksi, jsem to házel na toho pivce, abych zítra si sedem na té zkoušce, tak aby mě nedal pár pacient, že jo, že to je taky... Člověk, který měl sílu a ten, když s těma nohama něco udělal, tak jsem proletě do výkam. No a on říkal, no něco z těch paníček neznáš. A já říkám, no tak, paní Vodičková, ale no to fajá. Jo, a teďka takhle, no, odešel jsem. Teď jsem říkal, pro Krista pána, ráno přijdu do zkoušky. Všichni tak teď už od té vrátnice pozorují a každý už se dělá jenom takový. No tak běžte tedy, pane. Říkal, pro pána, vylezu nahoru, pleskot, jo, takhle na mě. A přijížděl se ke mně, pivec říkal, poslyš tady, Brabčáku, to bylo ohromný, ty jsi se mnou vyděláváš. Ale to dělej dál, kamaráde, to dělej dál, ty jsi, a co ses tak pomlouval, co pak já jsem nějaký usurpátor. Ty můžeš, já ti to dovolím, to je ohromný, kamaráde, to je ohromný, jen dělej, máš rodinu, jen si vydělej na mě, vydělej si.
2: Já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Hegel, že jo, smrtokojního testujícího, a ty jsi hrál jeho syna. Já jsem najednou s důzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy.
3: Jak byl tatínkovi podobný.
2: Tatínkovi podobný.
3: Já jsem dělal kvůli tobě tenkrát.
2: Jo, takhle.
0: Bífy, ty chlapči, to není možné.
2: Jo, ano. A ty jsi mu takhle odpovídal, ale tatí.
0: Ale tatí to... No my jsme to tak nemysleli.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Je to 22-76-75?
6: Ano.
5: Pan Jaroslav Pokštefl?
6: Jo.
5: Pane Pokštefl, dám vám nový jičí.
6: Ne, slyšno, já nechci žádný nový jičí.
5: Okamžik.
6: Haló, slečno, jste na drátě.
5: No prosím.
6: Neříkala jste něco jako nový jičín?
5: Pane, tak se probuďte, máte tu bleskově nový jičín.
6: Kočičko, já chci spát, já mám dneska narozeniny, já nechci žádný nový jičín, tak buďte tak hodná. Kočičko.
5: Pane, já pro vás nejsem žádná kočička.
6: Žádný nový jičín.
5: Haló, jičín spojují. Haló. Je tam Jaroslav Pokštefl?
6: Snad nevím.
5: Jarinku, jsi to ty? Mluvíte? Jarinku, já jsem teta Anna.
6: To snad ne.
5: Haló, víš, kdo tě volá?
6: Ano, teto, ano, promiň, teto, já jsem trochu to. Včera mě bylo totiž 40 a byli tu spolužáci. Nepláče tam někdo za tebou?
5: Ne,
6: Ale to tam za tebou pláče nějaký dítě, nebo je to kočka? Promiňte to, já jsem hroznej.
5: Jarinku, pan Kohoutek je mrtvý.
6: Jo, tak to pláčeš ty, to nepláč. Je to hrozně drahý plakat bleskově z Jičína do Prahy.
5: Jarinku.
6: No tak, já vážně nevím, co bych ti řekl. To slovo soustrast je hrozně blbý, tak mám ti říct soustrast?
5: Ty jsi mu měl aspoň jednou zavolat, Jarinku, aspoň jednou za těch 20 let, aspoň jednou. No víte?
6: Teto, tak kdy je ten pohřeb? Halo, slečno, byli jsme přerušeni. Halo, slečno, byli jsme... Tak já budu muset do toho Jičína volat zpátky a musím jet na ten pohřeb. Ale ne, nepojedu. Kde to je ten nový Jičín, pane Pokštefl? Máte mapu? Nemáte. Dneska je mám 40 a nemáte ani mapu. No tak co máte? Co máte, pane Pokštefl? Jo, máte. Dva obleky, z toho jeden večerní, košile, ponožky, knihy, lampu, lodičky pana Zezavého. Jo, kapesník, jo, klobouk, jo, místo ve státním statistickém úřadě, jo, a tetu. Já budu muset volat do toho Jičína zpátky. No ale kam? Teď já ani nevím, kde bydlí. A bolí mě hlava, a je mi 40 a nic. Když umřel ten Kohoutek, uvařím si vajíčko na měkko. Co tu mám? Čaj? Dobrý. Uvařím si čaj, naliju si do něj ten včerejší rum a tu smrt abstinenta zapiju. Tak koho jsem tu včera měl? Kandr, jo, Huml, jo, Řepka, jo, Frič. Byl tu Frič? Byl, spolužáci. Co jsme to pili. Nevyprávěl jsem jim o tom Kohoutkovi, jak se mu dodával tu rakev. Ano, všichni jsme dávali něco k lepšímu. No, k lepšímu to zní dobře. Nasmáli jsme se, hoši. Nakonec jsem vlastně nikoho neměl na světě tak rád jako pana Kohoutka, ačkoliv jsem ho vlastně neznal. Tetu Anu jsem měl taky rád, teta bývala krásná, co krásná, kusanec. A proč jsem ji nenáviděl? Jo, protože chodila s tím Němcem, jo tak. A co mi to říkala tenkrát? Jarinku, sedni si, já jsem si nesed, hrozně mě bolely nohy, ale já si nesed, no jsem ještě býval hrdina. Jednoho jsem sfackoval, druhého jsem nezdravil, za třetího jsem dával ruku do ohně. No ohně, jo, oheň. Oheň, bejvávalo. Bejvalí. Tyhle Čecho... Popel, pak oheň. Popel, oheň. No, 40. narozeniny Jaroslava Pokštefla, úředníka. Tak, co teď udělám? Zavolám nový Jičín, nezavolám nový Jičín. Zavolám. Je neděle, ležme. Relaxujme. Je nám 40 a jsme sami. Udělejme si znovu zectnost. Ať je ticho. Ať jsme sami. Sama se děla. No jo. Halo, teto. Tak, kdy bude pohřeb?
0: Nevím, Jarinku.
6: Prosím? Kdo volá?
0: To jsem já, Jarinku.
7: Jarínek.
8: Kdože?
7: No přece já. Ty.
8: No to jako, že si volám sám?
7: No ano.
8: Já, že volám sobě?
7: No ano.
8: Ale dí, nepovídej, já jsem nikdy takovej hlas neměl. A odkud voláš?
7: Z budky na Pankráckém náměstí.
8: Ale dí, já jsem nikdy takovej hlas neměl.
7: Nikdo nezná svůj hlas, Jarínku.
8: Ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí, přísahej.
7: Jarínku, tak formálně, to už nevěříš ani sám sobě?
8: Sobě určitě ne.
7: Tak na co ještě věříš, Jarínku? Na co věříš?
8: Kdo to tam vzadu za tebou brečí? Co je to tam, kočička nebo kočárek?
7: Jarínku, to se ti zdá.
8: Tak ty se mně zdáš.
7: Ano. A ty mě?
8: A jak se ti zdám?
7: No, nemytý.
8: Jo.
7: Nejsi mrtvý, Jarínku?
8: Ne. To, co tě to napadá, to bych přece nemohl telefonovat. Mrtví přece netelefonují.
7: Ale telefonují.
8: Ty mě strašíš.
2: Jo, ještě strašíš lidí. A ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí?
7: Ano.
2: Jste, jak jsme volávali pana Kohoutka?
7: Ano.
2: A jste, jak jsme volávali Hanku?
7: Ano.
2: A máš vpředu vylomenou jedničku?
7: Mám.
2: A krásného Havla jako blouznivý italský básník.
7: Mám.
2: A co máme v pravý kapse?
7: Okamžik. 4,60 Kč, cigarety, fotku a papírek s číslem telefonu pana Kohoutka.
2: To jsme se navolali, viď? Bylo to 99.3.17. Souhlasí.
7: Na to jsme přece nemohli zapomenout. A poslíš, ten zkusil ten Kohoutek, viď?
2: A proč jsme volávali právě jeho?
7: Proč? Zavřeli jsme jednou oči, otevřeli jsme seznam a řekli jsme si, že to bude šesté jméno Sezora.
2: Sezora. Jo, představ si, Kohoutek umře.
7: No vidíš, a proto tě volám.
2: Asi jako můj hlas a nebo co? No teda, já ti věřím, rád ti věřím, protože mě se to hodí. Jarinku, představ si, že jsem toho Kohoutka už od konce války nevolal, jak jsem se tehdy na něj rozlobil, víš, jak jsem vyhodil to vajíčko oknem. Prý nás měl hrozně rád, Kohoutek. Říká teta Anna, tebe a mě snad taky, říká teta Anna. Jarinku, si tam?
7: Ano.
2: Jarinku, víš, že bych to ještě jednou rád zažil, jak jsme volali pana Kohoutka? No Jarinku, proč mlčíš? Jarinku, buď tak hodnej, předveď mi, jak jsme volali pana Kohoutka. Jde to?
7: Všechno jde.
2: A právě že ne. Všechno nejde. Kolik je ti teď, Jarinku? 17?
7: No, téměř.
2: Tak to řekni ještě jednou, to. Všechno jde.
7: Všechno jde. Všechno jde. Všechno jde.
2: No, tak mi to zahraj. Jak jsme volali Kohoutka.
9: Prosím, tady Kohoutek.
7: Máte, prosím, doma slepičku?
9: Nikoliv, tady Kohoutek, studente.
7: Nesměj se, Haničko. Počkej, teď to teprve přijde. A snesla vám včera vajíčko?
9: Nikoliv nesnesla. Vy máte vajíčka rád, studente?
7: Ale ne, vejce z duše nenávidím. Tak to bude asi omyl.
10: Já úplně pláču, Jarinko.
2: Haló, Jarinku. Haló. Ještě jednou, Jarinku. Prosím tě, ještě jednou.
9: Prosím, tady Kohoutek.
7: Zde pohřební ústav Concordia.
9: Aha.
7: Máte u nás objednanou rakev, pane.
9: To si zastý.
7: Prosím, netykejte, nepásli jsme spolu ovce. Máte u nás objednanou rakev, natáhněte si rubáš a čekejte v leže.
9: Ještě tě to neomrzelo, uličníku.
7: Právě že ne, Kohoutku, já se ve škole nudím.
9: Dobře ti tak, propadni. To mě budeš volat každý pátek, do smrti.
7: No, do smrti. Buď tak hodný, Kohoutku. Zavolej slepičku, je doma.
9: Tak dobře, šla nakoupit. No, a dál?
7: Kohoutku, nemáte tam hezký vajíčko?
9: To taky znám, to tu bylo. Ty nemáš fantazii.
11: Promiň, Koutku, promiň, já to musím položit. Maminka jde. Koutku, papa, z Latiny mám pětku.
9: Fuj, s pětkama mě nevolej. A víckrát mi neříkej, natáhněte si rubáš, já se pak bojím.
11: Je, to je prýmá, Koutku, to je prýmá, boj se, ahoj.
8: No, že by to byl zrovna dobrý vtip.
11: Byl.
8: To jsi ho vymyslel, počkej, v kvintě?
11: V kvartě.
8: No, na kvartu to jde. Ve 40 to úředníka už nenapadne.
11: To je smutný.
8: To není smutný.
11: To je smutný.
8: Vlastně je.
11: A ty, dal ti někdo něco k narozeninám? Já jsem toho vždycky dostal.
8: Ne.
11: Ne?
8: Ne. Ty máš něco pro mě?
11: Tak, co bys chtěl?
8: Tvůj hlas. Já bych chtěl mít tvůj hlas.
11: Ten máš stejně. Člověk má všechny svý hlasy najednou. Mám ti to říct? O hlasech?
8: Řekni mi o hlasech, Járinku, k narozeninám.
11: Tak. Člověk má jarní hlas a letní hlas. Podzimní hlas a dva zimní hlasy, teplý a studený. Má hlavní hlas a vedlejší hlas. A hlas, kterého se bojí, protože...
8: To neříkej.
11: A rozvitý hlas a vzkříšený hlas. A puklý hlas a slepený hlas. A zamrzlý hlas. Žena má svůj mužský hlas. A muž má svůj ženský hlas.
8: Jarinku, to je od tebe hezký dárek. Děkuju ti, Jarinku. To se mi zdáš k narozeninám, viď?

0: country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě startuje, protože právě odbíjí 23. hodina. V tomto případě půjde o linku středečně čtvrteční. No a na jejím začátku vám všem krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. A vy samozřejmě především stálí posluchači víte, že jsou před námi 2 hodiny našeho společného povídání. No a také pro vás i tentokrát máme spoustu příjemné muziky pro váš pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude, tak ráda odpovím. My a životní prostředí. Co vás trápí na prostředí kolem vás, tam, kde žijete? A co vás naopak těší, že se třeba právě kolem vás, tam, kde žijete, zlepšuje? Co vy sami děláte a myslíte si, že můžete zlepšit právě ve světě kolem nás? Bojíte se o přírodu, o vodu v řekách a mořích i o některé ohrožené druhy zvířat? Víte nebo alespoň tušíte, co by šlo dělat jinak a máte potřebu zachraňovat modrou planetu? Co všechno bylo jinak za vašeho dětství a třeba dnes už vůbec neexistuje. Kolem nás se děje spousta věcí, které se nám mnohým nelíbí. Mnozí se také snaží něco dobrého a užitečného pro svět udělat. Už třeba jen to, že alespoň třídí odpad a nechávají místa v přírodě po sobě čistá. Na první pohled maličkost, že chce se říci, ale ve výsledku jsou to velké a důležité činy. Tak tolik a mnohem více na téma my a životní prostředí. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik na úvod Olga Blechová a Valdemar Matuška, jak jste určitě všichni poznali, a jejich duet Boty toulaví. No a protože jste se mi právě teď tam někdo z telefonní linky ztratil, samozřejmě můžete telefonovat, číslo k nám beze změn 731 800 900, tak se podíváme do pošty a začneme písemným příspěvkem, kde se píše: pěkný večer Jitko vám a samozřejmě i všem posluchačům, kteří jsou na příjmu. Musím říci, že v mém okolí se dělá poměrně dost pro životní prostředí a pro to prostředí, kde bydlíme a žijeme. Pravidelně se uklízí odpad. Máme vždycky jednou za půl roku sraz, my nejbližší sousedé, a uklízejí se louky, meze a okolí cest. No a u našich domů máme kontejnery nejen na tříděný odpad, ale i na bioodpad, a všichni, kteří doposud nebo do minulé doby vlastně toto neznali a nedělali, tak už si zvykli a myslím, že je to docela velký úspěch a všichni využívají jak kontejnery na ten tříděný odpad, tak i kontejnery na bioodpad. Jinak všechny zdravím, Marcela z východních Čech. Tak milá Marcelo, moc děkuju, přeju všechno dobré a ať se vám daří tam, kde žijete a kde bydlíte, ať je to kolem vás stále pěknější a pěknější a uklizenější a uklizenější. No a teď už je na řadě Lenka Filipová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Lenka Filipová, prý se tomu říká láska, no a dovolal se k nám z hostinného spod Krkonoší Milan. Krásný večer, Milane, moc vás zdravím.
1: Zdravím posluchače Noční linky, zdravím i vás, paní moderátorko.
0: Děkuju moc krát. A
1: začal bych, že tady hostinem se udělalo za poslední roky hrozně moc dobré práce. Za poslední 20 let se hostiné úplně změnilo.
0: Mm-hmm.
1: Třeba je krásné náměstí, teď tam jsou nové lavičky.
0: No krásně.
1: Já se vám rád sednu, tak normálně si koupím buchtu nebo něco a taky tam...
0: Rozmýšlíte, koukáte se po okolí, když je chvilka času, tak to je příjemné, když je takovéhle místo na relax a na podívání se tam, kde žijete, bydlíte, že jo?
1: Ano, ano. Udělalo se tady hrozně moc práce. Parkovací plochy se zvětšily pro auta.
0: Mm-hmm.
1: Sídliště zkvétá jenom. Já jsem přispěl taky, minulou zimu jsem uklízel, celou zimu jsem uklízel, tak jsem přispěl taky trochu ubostěnýmu.
0: No a jak je to tam u vás? Tam je třeba nějaká organizovaná akce, že se třeba vyhlásí místním úřadem, městským úřadem, že zkrátka, já nevím, tuto sobotu v tomto měsíci se zkrátka bude dělat úklid v těchto ulicích a ti, kteří mají čas a jsou ochotni, tak se do toho pustí, nebo jak to vypadá u vás?
1: No bylo to dobrovolné, byla jedna akce, teď tady byla, bylo to dobrovolné.
0: No jasně. Mm-hmm.
1: Já nevím, já jsem nešel, nevím, kdo se toho zúčastnil, ale bylo to dobrovolný, ale jinak Hostiny je čistý město, je to tady pěkný, můžou se lidi podívat.
0: Jo, no tak to je krásná pozvánka, takže všichni ví, kde jsou odpadkové koše, nehází to pod nohy, nenechávají to tam pro ostatní, aby se mohli podívat, co měli k svačině a tak, jo?
1: Ano, je tady čisto, je to pěkné město, čisté.
0: Tak to je krása. A co okolí třeba, když vyjedete za město někam tam, jako blíže no. Už k horám, jak pak tam to vypadá? Máte pocit,
1: okolí
0: že...
1: Okolí třeba...
0: No, všechno v pořádku.
1: Když si vezmete novou paku, tak se udělal nový obchvat silnice, taky hrozně nový pace pomohlo.
0: To je pravda, když se nejezdí přes obec nebo přes městečko, tak je to vždycky důležitá věc pro ty místní obyvatele, protože v tu chvíli se ten život výrazně zkvalitní, když jim nedrnčí nákladňáky pod okny a kolem nich, no.
1: Trutnov je taky pěkné město, tady jsme v okolí Vrchlabí taky.
0: Mm-hmm.
1: Je tady hezky, no.
0: Takže jste rád za místo tam, kde žijete a bydlíte, jo?
1: No ano, je tady hezky. Je to hezké město.
0: Tak, to jsem moc ráda, že se tam máte takhle pěkně. Co byste si tak přál ještě tak kolem sebe, abyste viděl třeba u vás?
1: No, lepší součinnost ve městě, jako při nějakých akcích,
0: Větší organizovanost, myslíte, jako jo?
1: Aby větší organizovanost, jako kdyby lidi chodili, nebo... A nějaký lepší akce prostě. Nevím, jak bych to měl popsat, no.
0: Jo. Takže třeba, když by se dělalo sázení stromků v přírodě někde u vás za městem, tak to byste uvítal, nebo když jsou ty organizované úklidové akce, tak aby se o nich více vědělo a takhle, ano?
1: Spíš kulturní akce, kulturní.
0: Jo, kulturní akce byste rád.
1: Kino tady není, víte.
0: Mhm.
1: Kino, kdyby se... Někde se, no třeba by mohl nějaký menší sál, že jo, a protože tady kino už jako neslouží svýmu
0: účelu, tak to už trošku odbočujeme od toho našeho tématu, ale moc vám přeju, aby třeba nějaký schopný podnikavec vymyslel, kdyby se v Hostinem dalo promítat, abyste tam měli zase nějaký kulturní stánek.
1: Třeba třikrát do měsíce, kdyby byl nějaký film, to by se člověk
0: tak byste byl rád.
1: Já nevím, nemusel by mít moc míst, že jo, k sezení třeba jenom, já nevím.
0: Něco menšího zkrátka.
1: 40 míst a něco prostě.
0: Mm-hmm.
1: Tohle bych jako, kdybych byl, měl blízko k úřadu, tak bych to preferoval, kino nějaký, no, protože to používají na koupališti a to je vždycky jenom půl rok a nic přes zimu se... Kino by bylo pěkný.
0: Dobře.
1: Mladí by tam mohli chodit, jak jsme chodívali randit taky do kina.
0: Jo, bylo by vám veselý, říkáte. Dobře. Tak Milane, moc vám děkuju. Každopádně přeju krásné stále ještě jarní dny, ale posléze už za chviličku i letní. Moc si to tam u vás užívejte a ať je tam pořád u vás tak stále pěkně, jak jste popisoval. Ať to vydrží. Mějte se hezky.
1: Taky nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička Zblížení, to vše v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a během písničky se k nám dovolal z Českých Budějovic Vítek. Krásný večer, Vítku.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vaše téma bych řekl, že je dost pro mě takový smutný životní prostředí.
0: Mm-hmm.
1: Protože...
0: Máte pocit, že se neděje nic dobrého kolem vás?
1: A tak úplně jinak. Řeklo se, že, nebo bylo řečeno, že to, co bylo v minulosti jako komunistická doba, že všechno špatně. Jenom takovej špičkové...
0: Počkejte, to jste slyšel, kde je tohleto?
1: Ne, počkejte, nechte mě mluvit.
0: Já se vás musím zeptat... Vítku, pardon.
1: Moment.
0: Slyšel jste to v noční...
1: Tady o něco jiného.
0: Vítku...
1: Necháte mě mluvit?
0: Nemůžu vás nechat mluvit, já se vás chci zeptat...
1: Dobrý, děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou, děkujeme za návštěvu. Tak Vítek měl pravděpodobně špatný den, ale jinak doufám, že jste v noční lince neslyšeli nic takového o tom, že by bylo v současné době něco špatně nebo v minulé době něco špatně. K tomu jsme se ještě vůbec nedostali. Každopádně budu ráda, když se k nám dovoláte na číslo 731 800 900. No a teď je tady nachystaný Jirka Korn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: se.
1: Jirka Korn a písnička, která se jmenovala Neplakej. Jinak máme přesně za 11:30. No a na telefonu tentokrát můžeme pozdravit do Plzně na západ Čech Miroslava. Krásný večer, Mirku.
2: No, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: K tomu tématu je to trošku takový, jako, já nevím, jak bych to řekl, ale myslím si, že je třeba jako se zamyslet i nad tím, nejenom co dělat pro okolí, pro životní prostředí, ale začít taky konat, protože se řeklo před 3 rokama, že na to nejsou lidi připravení, jo, jako s těma autama a podobně. A
1: jako myslíte na elektrovozy, teď myslíte, jo?
2: Ano, to nějak prostě, ale tady jde spíš o to, že by se měl zavést nějaký zákon, jako třeba ve Španělsku, když máte v letních období, tak máte třeba od 14 do 17 se nesmí jezdit.
1: Jo? Jasně.
2: Prostě čistě ekologicky. Mm-hmm. Prostě ty lidi si už jako uvědomili, že to
1: není dobrý.
2: Zdraví a vůbec jako z ovzduší, jo, jako. Ale teď si vemte, když nad náma lítá několik 5000 letadel a zaročně se odbaví 8000 nebo 8 milionů, teda 8 milionů lidí a s tím se nic nedělá, jo, prostě to je biznis pro někoho, jo, ale tady jde o tohle, že prostě, aby se lidi naučili taky jezdit něčím jiným. Mají možnost některý lidi, úplně jezdí pro blbosti, jo. A jde to úplně taky, šlo by to úplně jiné. Prostě si lidi spohodlněli. Pro každou blbost na úřad jedou třeba autem, mohli by třeba jet vlakem, jo. Rozumíte mi?
1: Rozumím. Jo? Tak je fakt, že velká města jsou zavalená automobilovým provozem, protože v každém autě sedí jeden člověk a v podstatě lidé nevyužívají. Myslím, že spousta měst má také skvěle vymyšlenou městskou dopravu, hromadnou dopravu.
2: Třeba v některých státech to máte, že prostě je omezená doprava na dobu nezbytně nutnou.
1: Ano, ano.
2: A promiňte, ještě dodám k tomu,
1: a nebo v centru.
2: Ten pán, jak říkal, že udělali obchvat, ale tamhle se zničilo, spousta, postavila se dálnice, obchvat se udělal, ale blízko 5 kilometrů od toho bydlí lidi a ten hukot slyšejí noc, den. Takže co se tím vyřešilo? Tam se narušilo ekosystém, ekologicky, prostě celá, prostě v té přírodě, kdy tam postavili dálnici a okolo té dálnice jsou ptáci, zvířata, jo. To si myslíte, že je v pořádku?
1: No tak určitě není v pořádku, když veškerá hlavní doprava vede centrem.
2: Promiňte, že vám skáču, já jsem slyšel někde, že v lesích by měl být klid, že jo? Jako teda, co takhle jako někde to
1: tak
2: je.
1: Tak bylo,
2: jo?
1: By
2: jako
1: to ideální, prostě, ano, ano.
2: No, tak když jdete do lesa, tak prostě slyšíte jenom hučení nákladňáků, plno kamionů. Když pojedete po dálnici, tak je 100 kamionů, před vám ani nemůžete předjet, jo? Prostě mezi ně se nemá cenu spát, jo? Podívejte se na to jinak, budete muset změnit jinak způsob dopravování, prostě jak to bylo, 3 kamiony, 1 vagon přepravil, jo, veškerý zboží. Vozilo se to na nádraží a přepravovalo se to do obchodu. Prostě by se to mělo takhle nějak začít, něco se s tím začít dělat. Prostě musí se lidi naučit jezdit taky něčím jiným než osobním automobilem nebo vozidlem, jo. Já taky nejezdím prostě já když potřebuju, já se do práce třeba jinak nedostanu, já se musím jedině, to chápu. Ale třeba řešit města a obce, prostě by měly zavést něco.
1: Máte,
2: jo?
1: Pocit regulaci dopravy tedy, jo?
2: Ano, ano. A ty školáci taky, aby byly nějaký, jako v Anglii jsou busy, tam to prostě dopraví, někam se to dopraví, ale každý ráno vidíte na každém rohu policajta.
1: Ano, ano. Tak to je třeba, no, já třeba za
2: tady ty
1: Prahu
2: děti,
1: můžu ty říct u školy.
2: Já to chápu, že mají strach o ty děti, aby se dostali do školy v pořádku, aby ano, se školy přišly v pořádku. Prostě to mi přijde taky, jako, jo, není samostatnost, jo, a to už je něco níž z tématu, ale prostě mělo by se začít řešit prostě tohle ten problém, aby se na to lidi připravovali, že to jednou prostě nebude možný.
1: No, to země koule není nafukovací, to máte pravdu.
2: No jasně, fakt opravdu uvědomíme si, že nebudeme mít třeba, já tomu věřím, že za 50 let nebude voda. A když nebude voda, tak všechno uschne a nebude ani vzduch, ani kyslík. A to už teďka máte někde problém, že to prostě vidíte to, pociťujete to, že někde se špatně dýchá. Jo? To prostě zamořování ty planety a hlavně tyhle ty letadla, to prostě nikdo nechce zastavit. Jo? Ale nechápu to prostě, když si tím ničíme sami celou planetu.
1: Dobře, no a co se týče třeba takového toho úklidu u vás, kolem vás a tak, jak to vnímáte tohleto?
2: Ale o to nejde jenom o ten úklid.
1: No, no, mě třeba vadí, když lidi neví, kde jsou odpadkové koše a odhazují plasty.
2: To, jo, to máte pravdu, to se tak chovají, že prostě to jdou do lesa a to no. Si zemou, tak si to státky už neodnesou, jo. Prostě to tak se
1: ale to jsou
2: lidi,
1: třeba,
2: no.
1: To jsou malé věci, které, u kterých může začít naprosto každý, že jo.
2: No,
1: já to, asi nemůžu ovlivnit. Já
2: nevím,
1: jako,
2: co vám na to teďka v té rychlosti momentálně říct, jo?
1: No nic, ale že si po sobě odpadky sbíráte, to je celý.
2: No, tak já si vezmu, když mám jedno pivo v kapse a jdu do lesa, tak já si tu plechovku zase odnesu.
1: No,
2: já
1: no,
2: nechám,
1: no,
2: jo?
1: Takhle by to mělo být.
2: Ale ta mládež, jako, ne, nechci nějakou, jako to, jo, ale prostě... Já tak vidím, prostě oni tam některý přijdou a udělají si vohniček a nechají tam bordel, no.
1: No, dokonce tam najde no, prostě třeba ledničku a podobné věci.
2: Je, ale nejde o tohle jenom, jo, prostě, to se na mě, ale prostě třeba začít řešit. Já jsem to už se připravoval, že to napíšu, nebudu jmenovat někam někomu do vlády, aby prostě dali návrh na omezení na dobu nezbytně nutnou, jo, dopravy. Jo. Města, aby se to pozastavilo, jo, třeba na nějakou hodinu,
1: na nějakou
2: pár
1: dobu.
2: Hodin,
1: ano.
2: Jo,
1: ano.
2: A třeba soboty, neděle, nebo mimo úřední dny, nebo v úředních dnech, prostě, a ti lidi s něčím jiným.
1: Jo, jo, rozumím.
2: My
1: dobře.
2: My se ničíme sami.
1: Dobře, Miroslave, tak no, vám poděkuju.
2: Ekonomicky bych to udělal tak, že bych benzín zdražil natolik, aby prostě si to nemohl každý dovolit a naftu bych nezdražoval, protože to je doprava veškerého zboží no, a přeprava vlastně to je jo, přínos pro všechny, že jo.
1: Dobře.
2: Ale mělo by se začít přepravovat taky něčím jiným než kamionama.
1: Ano.
2: Vemte si vagón, přepravit.
1: Miroslave, musím
2: kamion.
1: Poděkovat. Čas je neúprosný.
2: No, já taky děkuju
1: takže
2: za to, že jsem mohl tomu říct.
1: Děkuju moc krát za váš názor, jinak vám přeju krásné dny.
2: Doufám, že ano, vám taky.
1: Všechno dobré, jo?
2: Pan Babiš a podobně.
1: Děkuju, naslyšenou, hezký večer. A teď už Michal Penk.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Penk a písnička o bláznech. No a během písničky se k nám dovolal z Moravy ze Židlochovic František. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Zduško, a posluchači do Čílínky o rádia.
0: Tak děkuju za všechny samozřejmě, za pozdrav i vám, krásný večer. Tak Františku, jak vy to vnímáte zkrátka, to, co se děje u vás ve vašem okolí, tam, kde žijete, bydlíte? Je něco, co vás tam konkrétně trápí, nebo se vám tam hezky žije a máte pocit, že se věci, co se týče čistoty, úklidu, dopravy, vylepšují?
1: No, paní Duško, u nás je to tak, že tady jsou vyčlenění městem lidí, kteří udržují stabilně pořádek ve městě, jo? A nevíc, práci vždycky mají po neděli, to se všude válí, jo, plichovičky odpívá a tak, jo? Tak to město to udržuje, někdy se zúčastní i starosta, třeba z řeky vytahovali pneumatiky od aut, tak kudák starosta pomáhal, jo, z té řeky to tahat, měli takové vysoké holinky nebo co, rybářské boty a no tak to je zajištění. Ale víte co, mě nejvíc trápí, znečišťování toho, co dýcháme.
0: Jo.
1: No je pro všechny lidi na celém světě.
0: To se týká všude všech, to je pravda.
1: Jsou moc rád, že se přechází na vyhřívání našich domů, jo, jinakým způsobem. Jiný je pohod na dopravní prostředky.
0: Ano.
1: Jo, to všechno nedovedu si představit, když by bylo čím dál na světě víc aut a všeho toho, a těžilo se čím dál víc nafty a spaloval se benzín čím dál víc, no to by bylo hrozný, jo. Tady všechny tyto problémy jako pohony nebo vytápění těch domů se dají nahradit elektrickým proudem, který se dá vyrábět mnoha způsoby, že jo. Já si myslím, že za 100 roku to bude normální, že tady bude všechno na elektriku, jo, protože kdyby se ještě 100 roku mělo těžit tím tempem na ropa a tak, no tak to by tady, víte, jsou takový ty choroby, máme špatně se jdem dýchá to. Já si myslím, když se tady třeba jezdí ty auta, já jsem nekuřák, takže vydechám toho, jak kdybych vykouřil třeba 2 cigarety denně.
0: No jo,
1: jo?
0: Ano.
1: To moje tělo musí, že jo, nasát z ovzduší, no. Takže to je takový problém, no. My taky musíme něco nechat pro ty příští generace, třeba za 100 roku, aby ty děcka, samozřejmě za 100 roku bude jiné prostě, jiné pohon, jo, to bude všechno na elektriku, protože ta elektrika se tam vyrábí tolika ti způsob, nevím třeba, co vím, jo, voda, slunko, jo, vítr, tak to se dá vyrábět, jen se nebude lidem na světě nic jiného zbývat, než přejít na takový způsob, jo, voda tu se furt kde válčí, doplácíme na to všichni, no ale...
0: No je, celý svět.
1: No... A třeba, že hrají lidi na to, že jsou ty větrné elektrárny. No, já si myslím, že když je to kilometr od dědiny, tak nic člověk neslyší, jo? Že někdo říká, že to dělá
0: kvůli hluku, myslíte, ano.
1: No, na rakouské hranice tady od nás, my stojí aspoň 10 vedle sebe, těch vrtulových, jo?
0: A neslyšíte žádné hlučno.
1: No, prostě budou se s tím muset lidi smířit a postupně budou přecházet a my, naše generace, potom už tady nebude, budou ti noví lidi, kteří, když tady nebude se spalovat nic, topení na auta, provoz a co tak, budou mít krásný, čistý ovzduší, no, takže...
0: No, podle různých ukazatelů a podle různých měření se ukazuje, že ta situace se zlepšila, ale i přece jenom stále je pořád co zlepšovat v této oblasti, to samozřejmě máte pravdu.
1: Já sám tomu napomáhám, že už jsem si koupil takový prostě jako důchodci mají ty elektrické vozítka, tak to mám taky.
0: Jo.
1: Vždycky, když někde zastavím, tak se každý ptám, jak se ti dýchá. No, když řekne dobře, tak já říkám, vidíš, to máš tím, že já...
0: Přispěl jsem já. Ano.
1: Jezdím auto na benzinový pohon, jo? No, jezdím taky, ale málo.
0: Málo.
1: Co rád dělám elektrikou, jo?
0: No tak vy už to máte vymyšleno zkrátka na tu novou dobu.
1: No musím být trošku propagátor toho všeho tady.
0: Ano.
1: A množí se to. elektroautička.
0: Je to vidět už kolem nás, ano. Je to, jde to poměrně, mohlo by to jít asi rychleji, ale docela si myslím, že jsme mnozí překvapeni, že už je jich hodně vidět. To je pravda, elektrovozů.
1: Samozřejmě, je to, je s tím aj pěkná jízda, člověk tak rychle nejezdí, jezdí pomalé, jo. Já tady ne, nikde nepřekračuju rychlost, když to maximálně jede 30, jo, tak se no. Nemusím mít, že někde dostanu flaster, pokutu za to.
0: Jo, jste hlídaný jo, vlastně to, už tím, čím jedete.
1: Naše město tady, jestli myslím, je čistý, jo. Mm-hmm. Tady obec se stará, jako vedle, to radnica, jo, se stará o to, aby to tady bylo
0: v pořádku. Tak to je dobře, že se vám tam hezky žije. No. To je fajn.
1: Takže tak, no, paní.
0: Dobře, tak Františku, taky moc děkuju, přeju vám krásné dny, hodně sluníčka a děkuju moc za povídání, za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Ano, taky podobně. Dobrou noc, paní Tuško.
0: Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: skupina Opět a Radeček a pozor, s nimi Moravská filharmonie, tak určitě jste zaznamenali takový větší soubor, velikánský soubor, tak to bylo toto složení. No a na telefonu teď máme Roberta z Olomouce, krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím.
1: Mě, co se týče životního prostředí, děsí jiná věc.
0: No, povězte.
1: Třídění odpadu teda dělám. Mm-hmm. Když nám do venku kovové odpad, tak ho odvezu do šrotu, mám z toho nějakou kačku, to je taky dobře.
0: Dokonce, ano, ano.
1: No, a teď řeknu, co mě děsí. Mm-hmm. Já bydlím v Olomouci a tady ve městě, jako samozřejmě, že se začala trávo, je toho hodně, tak to všude nezvládají. Mm-hmm. A mě děsí jo, dva typy lidí, jo, jako já nechci nikomu sahat do svědomí.
0: No.
1: A zaprvé jsou to lidi, kteří třeba, když on jde venku, tak vyhodí sklinku. Víte, jak dlouho tam ta sklinka bude ležet?
0: No jo.
1: Než zníje, když nikdo neuklidí. 4000 let, to jsme se učili ve škole.
0: Mm-hmm.
1: A to by nebylo to nejhorší. Na tu sklinku zasvítí slunko, ta sklinka udělá lupu a dojde k požáru. Viděla jste hoře lán vysoké trávy nebo obily?
0: Mm-hmm.
1: To sami jsou ale kuřáci. To mě děsí.
0: Jo, že se tohle to stává.
1: Třeba hoře lán, obily a to je teda mazec. To pak mají hasiči hodně práce.
0: No je.
1: Jo.
0: Každou chvíli se stane bohužel takováhle tragická věc, že je to třeba les nebo cokoliv jiného. A
1: já
0: je to velký problém a tragédie, ano.
1: Jo, já jsem viděl třeba na Verichově, může to let.
0: Mm-hmm.
1: Nevím, jestli tam teda někdo šel pěšky, jako, že, nebo jestli tam hodil tu sklínku, ale tam byla taková přikopa, to bylo zarostlý vysoko trávo, to chytil.
0: Mm-hmm.
1: Já říkám, nemusím honem pro hasiče, jenom, že tehdy ještě nebyly mobilní telefony.
0: Jo.
1: A než jsem tam, ale byly budky, tak než jsem tam došel, tak vyjeli 4 hasičský vozy, ale to bych neuhasil, ty plameny byly větší jak já, že když hoří vysoká kráva, tak to je fofr teda, větr to hnal, že říkám, ty bláho, co teď jako. Takže to mě děsí.
0: Jo. Takže zkrátka taky velká opatrnost v přírodě a nejenom si užívat krásy přírody, ale prostě dbát na to, aby tam právě třeba kuřáci neodhodili cigaretu nebo nezapalovali
1: sklínka,
0: ohniště.
1: To je stejně nebezpečná, to je časová bomba, ona to zasvítí slunko, udělá to ruku a zle, že? No, takže to je zase třeba to, o čem ostatní posluchači, ale třeba jde si ten požár v tým Švýcarsku, že to byla růze. Jako to,
0: ano,
1: ty asi už nevěděli, co teda mají dělat. Jako.
0: Mm.
1: A zažil jsem třeba v Olomouci, už je to hodně let. Jo? Nevím, jestli to trošku znáte, tak jak je Husův zbor, tam postavili archiv a tam byl kdysi sklad divadla. Jo? A to byl takový fajer, že vyjeli všechny sbory ve městě. Tam někdo taky zahodil vajkla, jenomže to nestačilo. Vlastně ještě dělal tenkrát hlubočka. A pak už přijeli i všetci z okresu. Tam bylo tak 80 vozů, tam byl sklad divadla a to chytlo, to byly plameny do 4. patra. Dokonce tam byly 2 mrtví lidi u toho, jo, protože jedna paní teda byla zvědavá, přijelou auto, chlap když to viděl, tak ten dostal infarkt. Jako. A ještě vedle teda byly tiskárny, tak kdyby chytlo ještě ten patr, tak to by bylo ještě horší.
0: Jako.
1: Takže rozsáhly požáry, mě děsilo, v důsledku jakože teďka třeba naštěstí tady prší, jo, když chytne ta vysoká tráva, tak to je teda
0: věc. Takže v důsledku neopatrnosti. No a jinak Olomouc je krásné město, tak jak se vám žije a bydlí v Olomouci a jak si užíváte i okolí a přírody a tak?
1: Tak jde to, akorát, jak říkám, teď z toho lesu smutné, akorát co teda jako bych, když poslouchali z vlády, bych chtěl navrhnout, tak v našem státu se zrušilo 5000 rybníků, to jsem taky slyšel v rádiu, což je špatně, jo.
0: Mm-hmm.
1: Protože to vede k extrému. Buď je sucho, což je špatně, jo, anebo jsou záplavy. Když prší dlouho,
0: ano.
1: Jsem taky zažil třeba v Břepčině, kde bydlím, tak u nás zrušili rybník. A protože ten rybník nebyl, tak se vylil potok, byly vytopeny byty, sklepy a tak dál. No taky zase měli hasiči dělat
0: jiné. Šlo to jinou cestou, bohužel, ano.
1: Prostě byla potopa, jo.
0: Ano,
1: to se nebavím o 97. Teď už naštěstí teda rozčivili řetiště, což byla dobrá investice, protože v roce 24, kdyby to neudělali, tak by se opakoval 97, což nikdo nechce.
0: No.
1: Jenom tak mimochodem se v Olomouci utopilo 60 lidí, jo, ty má knížku. Hlavně v těch přízemních bytech teda.
0: To jsou neveselé vzpomínky, tohle to máte pravdu. Dobře, Roberte, tak vám taky moc děkuju, popřeju vám krásné dny.
1: A ještě jsem chtěl závěrem jenom krátce, protože nás tlačí čas, tak Olina pozdravovat, Kastičku z Krnova.
0: Dobře.
1: Jo, potom sympaťačku Ludmilu. A ještě bych chtěl říct, té jedné paní z Vodafonu je taková, kému voláte, ten neodpovídá, z ní úplně šilím. A to je každou minutu. A neumím si představit, že by byla nějaká živelná pohroma a volal jsem na linku, jako já nevím, třeba hasičnou policajty nebo něco, a ona by mě furt přerušovala, tak to, než bych se dovolal, tak nechci radši ani vidět, jak by to dopadlo. A to je paní z Vodafonu, za to vy nemůžete. No.
0: Ano, ano.
1: Voláte, no,
0: to bude pravděpodobně automat, co vám tam odpovídá. Dobře, jo, Roberte, jo. Tak děkuji moc krát, hezký večer. Zase příště v Noční lince. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Martinová a atmosféra letních bouřek. Blíží se nám půlnoc, no a těsně před půlnocí pozdravíme do jižních Čech Václava. Krásný večer, Václave.
1: Taky přeje krásný dobrý večer všem vám, paní redaktorko, i všem, kteří poslouchají.
0: Děkuju za všechny samozřejmě. Tak jak pak se vám žije v jižních Čechách, krásném to kraji?
1: Tak jižní Čechy, já jsem kovaný jeho Čech a musím říct, že jižní Čechy jsou podle mě teda nejkrásnější v Čechách. Samozřejmě nechci urazit Český ráj, Moravu,
0: jasně,
1: ani střední Čechy, ale pro mě jsou jižní Čechy
0: pro vás jsou number one, jak se říká. No a co byste tak vylepšil třeba, když se podíváte právě tam u vás kolem sebe?
1: Helejte,
0: nebo co byste si přál? No.
1: Já žiju na Zvíkovském podhradí.
0: No krása.
1: A musím říct, že teda tady se teda stají moc dobře a začíná turistická sezóna. Lidi k nám jezdí čím dál tím víc. A čím dál tím bych řekl, že jsou horší a horší.
0: Ti návštěvníci.
1: Nejenom teda návštěvníci, ale asi já nechci domácí pomlouvat, ale samozřejmě ty návštěvníci jsou asi z 99% původci toho, co se tady povaluje všude.
0: Jo.
1: Je to, já osobně si myslím, že to je teda systémový a že bychom se měli vychovávat k pořádku už od malička, jakoby od školky, od toho, úplně od toho nejmenšího věku, abychom kolem sebe měli takový to hezký. Protože když žijeme v hezkém prostředí, tak se nám samozřejmě bude žít líp. Jo.
0: No je.
1: To jsem netvrdil jenom já, teda, to nemám ze svý hlavy, ale jeden francouzský mikrobiolog, vědec Antoine Béchamp, ten tvrdil, že teorie prostředí je správná, nebo to. Že když je hezký prostředí okolo, zdravý prostředí, tak v tom zdravém prostředí žijou i zdraví
0: jedinci. No a má to logiku, tohle to samozřejmě.
1: Přesně tak.
0: Tahle přímá úměra.
1: Jak říkal ten pán z těch Židlochovic o ty elektrice a o tom, co dejtáme a další věci, tak znova říkám, já si osobně myslím, že to je systémový všechno, protože tady už měl být vytvořený systém odpadového průmyslu, protože

0: jo, děláme papír, třídíme, plasty, třídíme, sklo, železo, nebezpečný odpad. My jsme dvojčlená jakoby rodina,
1: ano.
0: Nebo dvojčlená domácnost.
1: Ano.
0: A typněte si, kolik vyrobíme popelnic, naplníme popelnic za rok.
1: To si vůbec netroufám odhadnout, teda.
0: Tak schválně.
1: Nevím, že já žiju v domě a přispívám do kontejneru, teda samozřejmě do smíšeného, a pak máme ty tříděné. Takže si neumím...
0: Představte si, že my dva teda za ten rok vyrobíme, naplníme jednu popelnici. Jednu popelnici.
1: No to...
0: A je to daný tím, že vlastně pečlivě třídíme.
1: Poradíte si s tím zbytkem.
0: Pečlivě třídíme všechno. Bioodpad, který teda skrmíme slepičkám, králíkům nebo zvířátkům, trávu dáváme do kompostu, že jo, do zahrádky, papír buď do kontejneru, nebo ho použijeme na zátop, sklo, plasty, železo, pečlivě vytřídíme. Nemáme co vyhazovat v podstatě.
1: No, tak to je krása, když si s tím takhle pěkně dokážete poradit.
0: To si myslím, ale že je... Já jsem pana ve znamení a to je taková puntička.
1: Pořádek, ano, smysl, pořádek velký.
0: No, já vím, že to je někdy úplně špatná vlastnost, ale...
1: Myslím, že není.
0: Děkuju. A co se tohohle týče, tak si myslím, že zrovna... jako je to dobrý.
1: Mm-hmm.
0: A tak to je jedna z věcí, která si myslím, že na... Společnost by na to měla tlačit a založit vlastně nějaký průmysl, který by zpracovával veškerý ten odpad. A pokud by se to dalo zpeněžit pro ty obyčejný lidi, tak si myslím, že by žádný odpadky poměrně kolem nás ani neležely.
1: Dobře, Václave, budu muset poděkovat. Půlnoc klepe na dveře, poslední větu, prosím, krátce.
0: Tak já si můžu jenom rozloučit. Ještě bych měl povídání o té ekologii.
1: Já vím, ono je to toho potom strašně moc na srdci. To známe všichni.
0: Ale každopádně se s váma teda rozloučím a děkuju.
1: Já děkuju moc a ať se vám tam, kde žijete a bydlíte, což je krásný kraj, stále krásně žije a bydlí, a ať se vám daří třeba takhle i v tom třídění odpadu a tak dále. A děkuju za návštěvu, děkuju. Za příspěvek. Mějte se hezky.
0: Přijďte na Zvíkov.
1: Děkujeme za pozvání. Naslyšenou, dobrou noc.
0: Mějte se.

0: Tak se švédskou čtveřicí ABBA jsme se přehoupli do nového dne a je tady čtvrtek, už nějakou tu minutku, s datem už 11. června, no a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý jupiterský čtvrteční, abychom si jej užili s radostí a úsměvem. Pokud máte před sebou den víceméně volný, tak si jej samozřejmě užijte podle svých představ. Pokud jsou před vámi nějaké ty povinnosti, tak ať jde všechno, na co stáhnete, dobře od ruky, ať se dílo daří a každopádně s úsměvem a ve zdraví. A co se týče noční linky, tak ještě až do jedné hodiny může pokračovat naše povídání na téma my a životní prostředí. Co vás trápí na prostředí kolem vás, tam, kde žijete, a co vás naopak těší, že se zlepšuje, a co vy sami třeba děláte a myslíte si, že můžete zlepšit právě ve světě kolem nás. Bojíte se o přírodu, o vodu v řekách, o vodu v mořích i o některé ohrožené druhy zvířat? Víte nebo alespoň tušíte, co by šlo dělat jinak a máte potřebu zachraňovat modrou planetu? Co všechno bylo jinak třeba za vašeho dětství a dnes už vůbec neexistuje? Kolem nás se děje spousta věcí, které se nám mnohým nelíbí a mnozí se také snaží něco dobrého a užitečného pro svět udělat. Už třeba jen to, že alespoň třídí odpad, nechávají místa v přírodě po sobě čistá. Na první pohled maličkost, ale ve výsledku jsou to důležité věci a velké činy. Tak tolika mnohem více na téma my a životní prostředí, no a telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký poslech a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tučný a poslední kovboj. No a 10 minut po půlnoci, to je přesný čas. A na telefonní lince můžeme pozdravit do Polabí paní Marcelu. Paní Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla být trošičku pozitivní, protože se blížejí prázdniny.
0: Ano.
1: A lidi samozřejmě budou víc vyjíždět na různý výlety a tak dále.
0: Ano, ano.
1: Jsem si tady jenom něco málo napsala, můžu to přečíst.
0: Určitě, povězte.
1: Prázdniny. Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily, zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyli. Všimnete si zčista jasna, že louka je zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
0: No krása, vy jste nám to zveršovala.
1: No, to já pořád.
0: Nádhera, děkuju za to samozřejmě moc, protože to se nestává často. Máme tady nějaké básníky, to je pravda, občas v noční lince, za to mnohokrát děkuju. No a doufám, že se vám právě v Polabí, ze kterého voláte, takže tam se vám žije hezky a máte radost, že žijete právě tam.
1: Ale no tak jako ono všude je hezky, když jsou lidi v sobě slušný.
0: To je pravda.
1: Prostě umějí trošku jako víc i ty děti, které chodí kolem a některý vám odpoví na, nebo pozdraví, některý nepozdraví. Jo. Ono je to všechno jedno od druhým, že jo. Mm-hmm. No a ty odpadky teda, to já tady uklízím před barákem, máme takový jako trávník prostě mezi silnici je chodník a
0: Jo, takový ten pruh travnatý, ano, ano.
1: No, a to každou chvíli uklízím. A to jsou takový zbytečný, tu je to petka, tady je to kus papíru a já jenom chodím a sbírám, házím do posledníce pak nebo do toho tříděnýho. Prostě nějak se nám to nevede. Nevede, tak to je v lidech. No.
0: Je to v lidech tohle, to je pravda, protože já to teda úplně jako nejsem schopná pochopit, jak někdo může jít dopít a pustit to zkrátka pod nohy, tu flašku, nerozumím.
1: Já jsem jela k hlavní silnici autem, ale musela jsem odbočit doprava, takže jsem čekala, až padne zelená a tam stáli dva kluci, jeden malej a jeden takovej už 13-14 roku, oba pili kolu v těch malých těch petkách a ten malej už ji dopil a hodil to do koše, který byl bezprostředně u něj. A ten druhej tu kolu dopil a hodil to na zem. No já jsem stáhla v okýnko a říkám, okamžitě to seber a koukej to, podívej se, tvůj kámoš, kam to dal. No jenom, že už mi padla zelená, tak jsem musela odjet, ale co ti je do toho ty jo?
0: No, to je pak smutný příběh tohleto, no.
1: To je hodně z rodiny.
0: A samozřejmě tyhle ty věci jdou z domova, tak jak se to vidí a jak se to toleruje, tak takhle to potom pokračuje, no, to zcela určitě.
1: Takže tak jako vždycky si tak jako trošku vzpomněla, říkám si, co bych napsala, abych motivovala lidi, aby vůbec si všímali kolem sebe,
0: co se děje,
1: že opravdu ta louka je zelená a že prostě a máme krásnou zem.
0: Ano,
1: máme
0: ano.
1: Krásnou zemičku. Ale no, tak víte co, všechno je to v lidech.
0: Je potřeba se o ní starat, to máte pravdu. Dobře, paní Marcelo, moc vám děkuju i za chvilku poezie, přeju vám krásné dny. A ať se vám tam hezky žije, tam, kde jste a kde jste určitě ráda.
1: Krásný léto.
0: Nápodobně.
1: Doufám, že z toho nebudeme mít hráce nějaký extrémní tepla, no tak uvidíme.
0: Uvidíme, přesně tak. Mějte se hezky, dobrou noc. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová, Kdyby se vrátil čas. Tak to byla písnička, která doufám potěšila, a dovolal se k nám Stachova pan Zdeněk. Krásnou noc, Zdeňku.
1: Já vás zdravím.
0: Napodobně.
1: A chtěl jsem jenom říct, že co se děje teď vůbec ve světě, to je katastrofa.
0: A co máte konkrétně na mysli třeba teď?
1: No tak teď třeba jenom...
0: Zdeňku, než se rozpovídáte, můžu mít prosbu, šlo by stlumit rádio?
1: Jo, stlumit.
0: Děkuju, ono by se nám to za chvilku rozhoukalo úplně. Děkuju moc.
1: Já jsem chtěl říct jenom, že v televizi řeknou reklamu, že jeden dospělý strom dá kyslíku pro vás a pro mě na celý den. Ale vemte si to, jak to tady rabujou. Pak se diví, že to příroda, ovoce nebude nic, a už to poznám. Teď třešeň krásně kvetla,
0: no. A
1: přijde mrazík a je to v čudu. Taková škoda, ale já to vždycky...
0: No tak to samozřejmě mrazíka, úplně asi to neovlivníme, jestli přimrz, jestli budou nějaký...
1: Vím, ale že tam buď nějaký, ať je tam ten ministr, nebo ten ministr životní prostředí, kam oni to vytěšně, to tady takhle, i to dají jinde, byl v Mariánkách, tam byli vlastně nějaký z Moravy, říkali taky, že to tam vykácí hlava, nehlava.
0: Jo, takhle.
1: Byli tam zajíčko, bažantí, koruptičky, já jsem nevěděl už nejméně 10 let na Nový hospodě, jak tam přeběhla koruptička. Dneska to vůbec nevíte, aby ty děti, když budete chtít někde nějaká školka, aby děti byly, jak ty žijí, jaké buď knížky, anebo živí takové roky zahrady, to je strašný. Ta příroda, to se hrozně ničí. A já říkám, nebude někdy, jestli bude válka, tak nebude válka oplila, ona v tlevu vodu. Protože tady 10 let dnes byla v té Venezuele, jo, a tam ten Ríša Bauer ho hrál za Plzeň, který byl již v Německu, tak bude v té Venezuele. A já chýpám takovou slavu hadičku, jako má ten malíček, a mé auto benzín, a říká, Ježiši Maria, pane, proč to majete benzín, proč to majete vodou? A říká v té Venezuele ten pán, tady je voda dražší než benzín.
0: No jo.
1: No, to bude tady taky tohleto. Odpady, rybníky, všechno špinavý, všechno odpad. Lidi jsou žijí na tu přírodu.
0: Máte pocit, že tam bude... na Tachovsku u vás, že se nevylepšují věci, že se to spíš to vidíte a takhle černě?
1: Tady jde jako na čističky, tady udají ubytovny na té Nové hospodě a tak ty kriminály, to ani zohlásí, že se tady pobodá někde nějaký ubytovny, nějaký přiřinčí. Že radši nikam nechodit, protože to Čech dostane fasku, ani neví, komu má poděkovat.
0: Dobře.
1: Jo, takže já nevím, ale říkám, já jsem starý, jak vrátí ty děti a ty vnoučata, to bude špatný. Tady říkám, tyhle ty lesy, to by neměly tolik kácet, protože jsou planiny, a to vidím všude, jak je Lučina, jeli se do Německa na Sobotku a to, tak tam to šlo takhle až dozadu k tomu mostíku, ta voda. A teď vidím, že hodně v té přehradě ubyla.
0: Takže ta máte pocit, jako, že tím, že se tam kácí, takže se zkrátka ubližuje.
1: Ale moc se ztrácí voda, tak se budí ty pláně, na takové stěna, pálí takový slunčí seno, tak ten pramen se tam strhne a už to nezeče do toho potučku a je tam vstruží všechno. A dneska to je všechno ztracený. Vy jste takový zlatý rozhlas, že všechno řeknete všemu hned, to mě se líbí, jak tam chtěl Mexiko zabrat se. A tuhle tady chvíli slyším, jak tam dáváte písničku, jak zpíval Michal Tučin, byli jsme tam loni za ním, mluvili jsme s panem Troškou tam. Tam je to přijde do těch Hoštice. A jsme byli na tom pomíčku, tak se to mě říká, že jste ducha přítomný, má zásno se hátnou. A tam byla před loni paní Machálková. A zpívala tam u rozhlasu, tak byly ty slavnosti, ne? Tak já tam na ní čekal a říkal, paní Machálková, aby se všechno dostala, vrátil si ten, Radek Hora, že spolupracoval s paní Šímkem, jak je zvěl, nějaký ten architekt toho pana prezidenta Havla. No. Že do Tajska a říkal, tam jsou kriminály, to by měli asi lidi, že tady jsou jak na hotelu. Dřevěná postel 30 cm, žilíš z těch řetězí mezi nohama, dvě spěry, že? Říkal, já prý jsem mu tam dal, jak měli ty zrovnice, víte, ten Hanikovič a to.
2: Jo.
1: To jsou kriminály.
2: Tudle tak Zdeňku, to už trošku odbočujeme, jsou... přeci jenom.
1: My jsme odbočili.
2: Trošku jsme odbočili.
1: Je mi líto celou.
2: Je vám jí. Každopádně moc vám děkuju taky a pozdravu na Tachovsko.
1: No, je to strašně, co se děje. No, chudáčí, to nebude, nebude voda, to špinaví všechno. A
2: jo.
1: Moc je všechno možná.
2: Tak taky moc děkuju za názor a přeju.
1: Zlatička, co tady dělá, máte takovýhle programy, že člověk se tam může normátku vychecat.
2: Dobře.
1: Říci, jako co... Jako je pravda, ne, to není žádná lež, ne, já jsem byl 68. velice.
2: Zdenku, já vám rozumím, moc děkuju, musím poděkovat, mějte se hezky a hezký večer, hezkou noc. Jo, díky, naslyšenou, dobrou noc.
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Muk a Stín katedrál, to vše v noční lince. No a na telefonu teď máme z Chocinska Vlastimila. Krásnou noc, Vlastimile.
1: Děkuju vám taky všem. Přeju a vám taky, paní moderátorko.
0: Děkuju za všechny samozřejmě a krásnou noc ještě jednou. Tak na Chocinsku, jak pak to vypadá, jak se vám tam pěkně žije nebo nežije?
1: Podívejte se takhle. Jezdí autobusy, jo, ekologii.
0: Uh-huh.
1: Jezdí autobusy, každou hodinu se točej, celý den.
0: Uh-huh.
1: Jezdí s nima akorát školáci, nikdo jiný s nima nejezdí.
0: Uh-huh.
1: Jedou jeden, dva, tři lidi.
0: Uh-huh.
1: Já jsem jezdil na kole, teďka jezdím autobusem, protože neutržím rovnováhu.
0: Aha, jo, jo. Uh-huh.
1: Takže ty autobusy jezdí prázdní. Jak to ty dopravci můžou utáhnout, když jim to zaplatí jako náč koláci.
0: No, to je otázka.
1: Autobus, lidi jezdí autama do práce. Dřív to, ty autobusy jezdili plný celý dní. A teďka všechny lidi jezdí autobusama. Nebo autama. Autama. Ty zdražili benzín a naftu, tak stát by se to mohlo vylepšit.
0: No.
1: Ti lidi to nemůžou utáhnout, aby platili auto. Když ty autobus jezdí prázdný.
0: No a hlavně je to zbytečný, když jede autobus, tak jako z jakého důvodu, že jo? Člověk je i svobodnější, když se sveze, může se kochat krajinou a tak.
1: No. A ještě bych něco chtěl dodat.
0: No.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi lokomotivou parní a elektrárnou? Žádnej. Lokomotiva měla vodu, tu vařila, a pak ta pára šla do turbíny. A honila kola. A teďka prostě, no, elektrárny,
0: no,
1: ti to mají to samý, i když netopejte teda uhlím, nebo to, a neohřejvají uhlím, ale ohřejvají atomem, jo, a místo kol je tam dynamo, a to dynamo vlastně vyrábí letejku.
0: Jo.
1: Takže to je úplně stejný.
0: Jo, jo, jo.
1: Akorát, že místo kort, tam je prostě dynamo.
0: Mm-hmm. No každopádně za vás, vy byste si přál tam u vás vylepšit věci kolem dopravy, teda tak, jak to vnímáte, jo? Že je zbytečně moc auta a zbytečně hustý provoz, když zkrátka je to vymyšleno a mohlo by se ulevit kraji a tam vůbec městečkům, tam, kde žijete, aby se to všechno vylepšilo, zjednodušilo.
1: Jezdí autobusama jeden, někdy i ten autobus jede prázdnej.
0: Ano, což je velká škoda.
1: Jak ten dopravce to může utáhnout, když mu to zaplatí akorát školáci. A ti školáci se nechávají vozit rodičema autama.
0: Jo, takže je to zase takový začarovaný kruh. Dobře, Vlastimile, tak taky moc děkuju za názor a za příspěvek. A přeju hezké letní dny, mějte se pěkně, děkuju, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: No a u nás už je nachystán Václav Neckář.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak, tolik skupina Kex a písnička Víš. A pozdravíme teď na Vysočinu paní Marii. Krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer, nebo dobrou noc. Já jenom jsem chtěla říct, že mě úplně zbyl ten pán, jak teď mluvil.
0: No.
1: To mě zbylo úplně z postele.
0: Aha.
1: Prosím vás, to je taková pravda, jak autobusy tady jezdí, je pohodlí. Lidi mi mohou jezdit do práce, já si pamatuju, když jsem jezdila do práce, jezdil plný autobus, všichni autobusy jezdí na čas, co se týká těch pracovních hodin, ano.
0: Uh-huh.
1: No a kde pak? Dneska jedou autobusy prázdní, 2-3 lidi, a všechno jezdí autem, před každým domem jsou 4 auta. No ale co máme s tím dělat?
0: No tenhle vývoj taky asi nejde zastavit úplně, to máte pravdu, no.
1: No nejde. Prosím vás, to akorát, když člověk jako důchodci jedeme prostě do města, tak no jak říká ten pán, jedeme tam 4 nebo 5 a podobně.
0: A autobus prázdný.
1: A autobus prázdný a jezdí pohodlí je to a jezdí kvůli nám vlastně.
0: Ano, ano.
1: No a já nevím, že si to lidi neuvědomí a nadávají, že je drahý benzín a že všechno, že je drahý, ale nedovedou si to odpustit. Děti, my jsme, ještě naše děti a i my, jsme jezdili autobusama u té zastávky. Mm-hmm. Bylo to i pro nás takový docela fajn, že
0: jasně.
1: Jsme se střili, rozumíte mi. No a dneska tam jsou 2 děti a rodiče vozejí děti ke škole. Kde to žijem, prosím vás? No, to jsem odbočila, je to trošku jiný.
0: Tak souvisí to s tou dopravou a s tím vším. No a jinak na Vysočině, krom dopravy, máte pocit, že jste v hezkém kraji, v hezké oblasti?
1: No ježiš, to jo, opravdu.
0: Spokojená.
1: Ale já teda, hlejte, já jsem studovala v Jižních Čechách.
0: Ano.
1: Takže když jsem mluvil ten pán z Jižních Čech.
0: No tam je taky krásně, ano.
1: Tam já jsem zamilovaná, to mi, a žili jsme tam, i jako jsme tam pracovali, manžel tam dělal vedoucího na jedním podniku, ale to je jedno. A děti, hlejte, tam když jedem, a když jsme jezdili, když manžel žil, tak děti říkali, my přijedeme tady třeba k Planí, ale to ani děti nemuseli snad vědět, že už tam jsme,
0: jo.
1: Ale... Říkali, my poznáme, když jsme v Jižních Čechách. Rozumíte, jak já jsem vždycky smála tomu úplně. No a je to tak, no to je úplně úžasný, je to tam krásný a vůbec miluju to. Ona naše česká země vůbec krásná.
0: Ano.
1: Já trošku mám zlost, abych vám tak řekla pravdu, já jsem taky patriot.
0: No.
1: Jakoby Morava se vynáší takovým tím folklorem a tím všim, ono to není zase tak všechno. Víte, jak to myslím? Mám taky ráda folklor, ale to je krásný. A nebo když jako si děl, jak jsou nejlepší, tak já vždycky říkám hlavně, že se tam vyrábí ta slivovice, kde potom se to bych zašlala jiným téma. Víte, jak tam byly ty, bylo to trestný a už se dělal další na prodej a dokonce nějaký jedovatý to byl, já to nevím, já se velice netýlu. Ale víte, jo, jako kdyby to bylo všechno nejlepší. Všade jsou lidi. Pomíchaný, hodný, i zlý, nebo nebudu říkat spíš dobrý a špatný, ale no tak, a co se týká toho odpadu a tak, já nevím, já jsem tohle se o tom bavila s dcerou.
0: No,
1: hubujeme teda na plasty.
0: Jo.
1: Všechno je v plastech.
0: Ona
1: říká, já třeba bych chtěla něco zabalit do papíru a oni ani ho nemají pultu. Víte, třeba někde...
0: Rozumím.
1: ...potravina. No, ale já zase jsem si říkala, já když tady třeba jdu do lesa, zase já nemůžu říct, že bych něco sbírala, nějaký odpadky.
0: Je tam čisto.
1: Zase tu máme čisto.
0: No to je krása, to je dobrá vizitka, no, nádherná vizitka,
1: jasný,
0: ano.
1: Že třeba na druhém konci to tak nemusí být, jo?
0: Ano.
1: No ale Říkám, není to zase tak hrozný, no.
0: Mm.
1: No, ale tohleto teda opravdu s těma autobusama, prosím vás, to by se snad mělo nějak uzákonit.
0: Jo, aby se využívaly tyhle ty spoje, zkrátka.
1: Víte, jak to myslím? Prosím vás, jak můžou rodiče, oni autobus jede a rodiče musí vozit děti do školy automa. Já to nechápu. Přitom mají zlevněný jízdenky, že jo? Všechno to je dneska, to jsme měli taky už ty průkazky.
0: Ano,
1: ale,
0: ano.
1: No tak já to nevím.
0: No, každopádně téma do pranice, jak se říká. Tak paní Marie, taky vám moc děkuju, jinak přeju krásné dny na Vysočině.
1: Já musím končit, to víte, že já bych se rozpovídala, to by bylo
0: nekonečné. Já vím, je to téma nekonečné.
1: Tak se mějte moc hezky.
0: Taky hezké letní dny, dobrou noc, děkuju moc krát, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl samozřejmě Václav Neckář, slibovaný, který se mi předtím ztratil, ale teď se zase našel a jeho písnička Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. No a od Uherského Brodu se k nám dovolala další paní Marie. Krásnou noc, Maruško.
1: Taky krásnou noc vám, paní Jitko, i posluchačům.
0: Děkuji moc krát.
1: Zrovna mě ta paní, co mluvila teď přede mnou, já se s ní stotožňuji s tou jízdou autobusu, že jezdí opravdu prázdně i u nás.
0: Taky stejná zkušenost.
1: Před doma má 3 auta.
0: Jo, jo.
1: Plná ulic aut. Všichni, každý člen rodiny, co pracují, jezdí s vlastním autem. Toto je úplná, to je šílené. My jsme chodili pěšky dost na zastávku ráno o 5:30, když jsme chodili do práce.
0: Ano, ano.
1: Nejmen kilometr a vůbec nám to nevadilo. Přesto třeba už jsme měli i auto.
0: Ano.
1: A jezdili jsme autobusem. Autem se jelo třeba jednu za 14 dní třeba na nějaký větší nákup do města.
0: Jasně.
1: A teď opravdu tady už ani do školky, do kostela. Do kostela nikdo nechodí, v ulici už nikdo nejde. Prostě
0: všichni jedou.
1: Tak jedou autama. 500 metrů autama.
0: Jo.
1: Nebo ještě méně. No to je neskutečné. A jako jinak, jako vesnice je jako čistá, nejsou třeba petlahva, takhle to nevidět, protože každý si to před svým domem hlídá. Třeba
0: to je dobře.
1: Dítě vyhodí nějaké cukrový nějaký papírek, tak když to vidím před domem, tak to seberu, dám to do kontejneru. Takže to si jako každý, akorát když třeba je na podzim listí, tak tam máme velké lípy, tak to se taky zametá se to, ale ne každý den. A když je to listí moc, tak no a jinak odpadky třídím, ale u nás mě skoro naštvali v loni, já mám 3 nemovitosti jako po rodičích a po strýcovi, takže od loňska musím platit, i co tam nemám, popelnice, to jsou 2 starší domy.
0: Jo, tak stejně musím musíte.
1: Platit za popelnice. Že je to příkaz zákona a přitom tam nic jako trábu tam nemůžu dávat. Ale musím to platit, a co mě žádný popel, že odpadky neodváží, akorát z toho domu, kde bydlím. Takže je to...
0: Tak je to říkám, věc k diskuzi, samozřejmě.
1: A já právě tak cítím, že mě stačí za 2 měsíce mám teprve popelnicu, protože žádný biologický
0: odpad žádný tam odpad nedává, to jasně, krása.
1: Ta
0: no.
1: Úřednice na obci mi řekla, že ona má, myslím, 2 děti, že ona za 14 dní tu popelnicu naplní a přitom jsou celý den v práci. Děcka ve škole, to teda divím, já říkám, tak potom tam nikdo netřídí, nebo já nevím.
0: No.
1: Já absolutně, je to veliký rozdíl. A v některých vesnicích právě to mají na čipy, třeba moje sestra, tady bydlí v městě Hluk, tak oni to mají na čipy a ona platí jenom tolik popelnic za rok, kolik jich odveze. Tak to je jasné, že tu popelnicu až má plnou, teprve jim dá, oni to
0: očekují
1: a oni spočítají, kolik popelnic za rok odvezla. Protože tady každý 14 dní dojede auto, co sbírá popelnice a někdo tam právě dává všechno a má to plné až za 14 dní.
0: Tak má plno hned, to je pravda.
1: A když jsem to řekla té úřednici, tak ona mi řekla, že kdyby to tady udělali, že lidé by to vozili za vesnici a dělali černé skládky. Takže to... Jenomže další problém je ten, že tady za Uherským Brodem je už moc roku, co tam skládkují ty odpadky a že už se to nebude a bude se to vozit do spalovny do Brna.
0: Jo, tak dokonce.
1: Zvýší, to je 100 kilometrů od nás, oni nám určitě aspoň 3x zvýší, protože to je dost daleko ta spalovna. Zase nám zvýší poplatky.
0: Že se to prodraží. Tak Maruško, musím taky poděkovat. Každopádně přeju všechno
1: takže
0: dobré.
1: Končím, opravdu jsou s tím problémy.
0: Je starost, já tomu rozumím. Poslouchám pozorně. Třídit, ano, aspoň.
1: Tolik těch plastů, každé Každý jogurt, každý pomazánka, všechno v plastech.
0: Všechno, všechno v plastech. Maruško, moc vám děkuju. Mějte se hezky, zdravím na Moravu. Jo, děkuju, naslyšenou. Zdravíme do Uherského Brodu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři dohrávají, dospívávají. Pojďme se podívat ještě v rychlosti také do pošty, protože jste hodně psali k tématu. Pan Michal Sedlák dodává. Tady na Pražském Chodově, kde bydlím, je to docela hezké a upravené. Zóny kolem frekventovaných tahů, kudy chodím třeba do Westfieldu, by mohly působit čistěji, stejně jako odlehlejší vegetace, které se zdají být útočištěm lidí bez domova, které místo však tyhle negativní jevy nemá. Líbí se mi, že je veřejný prostor oživen uměleckými realizacemi jako sochy, plastiky, reliéfy, fontány a podobně. Všímavý kolem jdoucí ocení určitě. Co mi však ve veřejném prostoru chybí a uvědomil jsem si to už před delší dobou, jsou třeba pouliční hodiny. Ano, nosí bez sebou ty mobily a internety. Takové hodiny jsou však rovněž zajímavým dekorativním prvkem prostoru, nemyslíte? No, proč ne? Tak tolik Michal Sedlák, taky moc děkuju. No a protože náš čas vypršel, přátelé, tak se patří v rychlosti poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám nechce spát, tak samozřejmě máme spousty nočních pořadů, takže určitě si u nás něco vyberete. Každopádně děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Hosta dnešního divadla mohu představit vlastně jedním slovem. Skutečná dáma. Tak dobře, dvěma slovy. A ještě doplním, skutečná dáma s velkým hereckým talentem, podmanivým hlasem a taky s hlubokýma, krásnýma očima. Už je to asi jasné, vidíte. Paní Marie Drahokoupilová.

pod oknem se někdo schová, bude šeptat jen dvě slova. Dnes naposled.

0: Jakže se jmenujete Růžička? No tak tohle to jméno si zapamatuju, pane Růžička.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
2: Jestli je nějaká moje výrazná vzpomínka z dětství spojená právě s Marií Drahokoupilovou, pak to není, věřte nebo ne, ani film, ani divadlo nebo televizní inscenace, ale ano, právě televizní kurz francouzštiny. Pamatujete si, vidíte, kde Marie Drahokoupilová vystupovala vedle Ireny Kačírkové a také společně s panem Paulem Leclerkem. Inou cestování v čase. Tak víte co? Pojďme na výlet do minulosti ještě vzdálenější a můžete i soutěžit s pořadem Kdy to bylo a taky s Marií Drahokoupilovou a Miroslavem Moravcem.
3: Promiňte, slečno, jak bych to jenom začal?
4: Začněte třeba od konce.
3: Ale ne, to ne. Všechny konce jsou smutné.

0: to bych vám musel dát s Bohem.
1: Tak to zkuste s nějakou frází.
0: To bych mohl, ano. Tedy fráze. Co byste udělala, kdybych vás pozval na procházku?
1: Nejdřív bych chvíli přemýšlela, abych vypadala jako dáma. A kam by to bylo?
0: Do krásných časů. Láska kvetla, muži byli galantní a dívky byly... Rilke by řekl, že byly podobny sadu v dubnový podvečer, kdy jaro zanechá řadu stop, kterým chybí směr.
1: Tak takovou nabídku nemohu odmítnout. Zaveďte mě tam.
0: Takhle to nepůjde. Nejdřív se musíte svléci.
1: Svléci? Říci, že to berete příliš rychle, by bylo dosti nepříhodné.
0: Pardon, to jsou ty podmíněné reflexy. Muž vidí pohlednou dívku a napadne. Chtěl jsem říci převléci.
1: Tak to už zní o trochu lépe. Šaty mi doufám opatříte.
0: Ty vám musí poskytnout fantazii.
1: Fantazie? Já bych dala přednost nějakému salonu. No tak tedy fantazie.
0: Sukně by měla mít báňovitý tvar, podobně jako architektura kostelů. Její skelet byl zhotovován z železných prutů a potahoval se plátnem. A žibůtek, ten se otevírá do hlubokého výstřihu.
1: Nějaké zrcadlo by nebylo?
0: Ale no,
1: já vím, fantazie.
0: Taky byste se mohla podívat na obrazy Bouchera, Chardena nebo Fragonára.
1: A co účes?
0: Právě v naší době se postupně začíná zvyšovat. A na hlavách se objevují zátiší s květinami, stuhami, jehlicemi a péry, turbanovité čepce zdobené půlměsíci, loďky s vysokým plachtovým, větrné mlýny, mosty a zahradní architektura. Bíle pudrované paruky jsou milosrdné ke stáří.
1: Mám velké přání mít na hlavě větrný mlýn, bílý větrný mlýn.
0: To je roztomilé, to vám určitě bude slušet. Nesmíme ovšem zapomenout na líčidla. Ta se používala v takové míře, že prý manželé často nepoznali své vlastní ženy.
1: A to mi připomíná jednu povídku Roalda Dahla. Muž cestuje vlakem pokaždé s jinou ženou, všechno jsou ale krasavice. Spolucestující nemohou pochopit jeho úspěch u žen, až se jedné z nich zeptají. A dozví se, že všechny ty krasavice jsou jedna žena, jeho manželka. Ten muž miluje změnu a ona proto volí různé převleky. A co všechno neudělá žena z lásky?
0: A paní móda pro lásku. Ta naše je zvlášť rafinovaná. Klade důraz na drobné doplňky. Velkou úlohu hraje vějíř, který se stává nezbytnou součástí umění koketérie. Dále je to mošnička, pompadura na nezbytné kosmetické drobnosti, rukavice a rukávník. Velmi oblíbené jsou i květiny, živé i umělé.
1: A co střevíce?
0: Ty jsou drobné a křehké, hluboce vykrojené a mají zvýšený podpatek. Ale nosí se i měkké, nízké na způsob pantoflí.
1: Takže jsem se oblékla. A co dál?
0: Dál? Dál už vás budu jen obdivovat.
1: Ha.
0: No, tak teď bychom si mohli říci to důležité. V roce, do kterého jsem vás pozval, byla ve Whitehallu zavřena tajná spojenecká smlouva mezi Anglií a Pruskem, což se stalo již v lednu. V květnu ji následovala další, rovněž tajná, tentokrát francouzsko-rakouská, která byla dílem rakouského státního kancléře Václava Antonína Kaunice.
1: Tohle nemohlo jinak skončit než válkou.
0: No tak ještě v témže roce skončilo, takzvanou sedmiletou.
1: Dle zvyku našeho pořadu se tudíž poprvé tážeme... Kdy to bylo?

0: Nejúspěšnějším malířem ve Francii je v té době François Boucher, oblíbený umělec markýzy de Pompadour, který navazuje na Watteau.
1: Bratři Goncourtové o něm později napíší. Rozkošnictví je podstatou Boucherova ideálu. Duch jeho umění je jim naplněn. Jak lehká a dovedná ruka však vytváří konvenční mytologické nahotiny. Jak svěží je jeho představivost i tehdy, jde-li o námět neslušný. Jak harmonický jeho kompoziční talent, přirozeně uspůsobený, jak se zdá, aby uspořádal krásná těla, oblá jako krky labutí, spočívající na oblacích.
0: Kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zvolila spíše Fragonára.
1: A myslíte jeho obraz Amor se zmocňuje noční košile? Půvabný název, ne?
0: Já jsem skromná. Mně by stačil i ukradený polibek.
1: Ne, no, já vím, vy jste skromná. No nic.
0: Slíbil jste mi rozkoše a lásku a zatím...
1: Mužským slibům nesmíte věřit. To platí v každé době.
0: To sice platí, ale jsou i výjimky. Třeba právě takový Ludvík 15. to byl... vždy galantní muž. Potvrzuje to hrabě Dufort de Cheverny, podle něhož král zásadně odpovídal na každý dopis, který mu napsala krásná žena. A takováhle korespondence vždy končila něžnou schůzkou. A jak byl štědrý.
1: Tentýž hrabě ovšem ve svých pamětech líčí i takovéhle dobrodružství krásné mladé vdovy, která věřila, že je dost duchaplná na to, aby krále zaujala na delší dobu.

0: A madam, to je překvapení. Neočekával jsem, že se dnes ve své ložnici setkám s tak krásnou ženou. Doufám, že jste nečekala příliš dlouho, to bych Lebelovi neodpustil. No tak pojďte, pojďte blíž, má milá, ať si vás můžu prohlédnout.
1: Ale veličanstvo.
0: Vždyť jste jen kvůli tomu přišla, ne?
1: Má, myslela jsem...
0: Já vím, já vím. Jste skutečně krásná. Ta pleť. Ale co pak jste taková rozpálená? Nemáte horečku? A ta ňadra. Ta ňadra.
1: Veličenstvo.
0: No nic, nic, nic. Jste rozkošná, moje milá. A to v každém ohledu. Půjdu se teď oficiálně uložit ke spánku. Vrátím se, jakmile to půjde. Vy se zatím můžete svléci. Trvalo to trochu déle, ty povinnosti. Madam, musím vás poprosit, abyste mě omluvila. Nejsem už žádný mladík. Jsem přesvědčen, že si zasloužíte veškerý obdiv, ale ani král není mužem více než kdokoliv jiný. A navzdory těm nejlepším úmyslům a největší touze jsou 3 hodiny rádo. Když vyčkáte do rozednění, mohl by vás někdo spatřit. Myslím, že krátké bláhovosti jsou nejkrásnější. Nikdy nezapomenu, co jste pro mě udělal. A teď se zase oblékněte, ano. Dovedu vás sám k zrcadlovým dveřím galerie. Stráže stojí jen na obou jejich koncích.

0: Král byl indisponován, ale na druhé straně to noční bdění vneslo zmíněné dámě 4000 zlaťáků. Úplně za nic.
1: Myslím, že vůbec nechápete psychiku ženy. Takhle dopadnout. Nebyla by nějaká jiná historka z Ludvíkova velmi bohatého milostného života, která by trochu potěšila ženskou duši.
0: Co byste říkala Dybarijové?
1: Myslíte tu dámu poněkud lehčích mravů, která skončila pod gilotinou?
0: Ano, ano. Ještě 20 let po Ludvíkově smrti nezapomněla revoluce, že obšťastňovala krále.
1: Tu paní bych vynechala. Už kvůli milovanému králi.
0: Ale díváte se na to jako historikové. I ti liberálnější Ludvíkovi nikdy neodpustili. Jestliže klesl tak hluboko, píše ku příkladu Guy de la Batie, nesměl se už odvážit mluvit lidu o královském majestátu.
1: Historikové jsou moc přísní pro jeden úlet.
0: No, nebyl jen jeden. Předtím to byla madame Desparbézová. Jeden z jejich rozhovorů zaznamenal Chamfort takhle. Spala si se všemi pány z mé suity.
1: Oh, sire.
0: Měla si vévodu de Choisin.
1: Má tak velký vliv.
0: A maršála de Richelieu.
1: Má takového ducha.
0: A Monvilla.
1: Má tak hezké nohy.
0: Pro boha. A ty jsi měla i vévodu de Monta, který se přece nevyznačuje žádnou z těchto předností.
1: Ach, sire, když on je tak oddán vašemu veličenstvu.
0: Oh.

0: Zvláště ten Richelieu musel hodně ležet králi v žaludku.
1: Kdo to byl Richelieu?
0: Muž.
1: Ani chvíli jsem o tom nepochybovala.
0: A jaký muž? Kdyby nebyl Armand Duplessis de Richelieu prasinovcem velkého kardinála a nehrozilo by nebezpečí záměny, nemluvili bychom dnes vůbec o Casanovovi, nýbrž o Richelieuovi, pokud bychom měli uvést příklad muže s mnoha milostnými dobrodružstvími. Záletů tohoto dobře vyhlížejícího, duchaplného a navíc bohatého francouzského vévody a maršála bylo zhruba na 3000. A aktivně v nich vystupovaly téměř všechny jen trochu hezké členky francouzských státních divadel, jimž dělal nadšeného intendanta.
1: Ach, ty muži.
0: Odpovím, ach, ty ženy. Třeba taková Dibasová, která počítala své milence, až dospěla k číslu 16527. Dál se vzdala počítání, avšak lásky nikoliv.
1: Krásná doba. Až na to, že jsem si příliš neužila.
0: To se prostě fantazii. No tak, abyste neřekla, za to, že jste mi na té pouti byla krásnou společnicí a taková služba se musí odměnit, tady něco máte.
1: Co to je?
0: Dopis. Milostné psaníčko.
1: Slečna de Chantilly. Ale to přece není pro mě.
0: Při troše fantazie. Je od hraběte Saského. Avšak tlumočí i mé pocity k vám.
1: Slečno de Chantilly, loučím se s vámi. Jste kouzelnice nebezpečnější než nebohá paní Armida. Hned jste Pierrotem, hned přestrojena za Amora, v zápětí za prostou pastýřku a to vše tak dokonale, že nás okouzlujete. Přistihl jsem se, že podléhám i já, přestože mé smrtící dílo děsí svět. Dávám vám milost, protože jste neužila všech svých půvabů. Na malou čarodějku s nimi zacházíte velice obratně. Se svou pastýřskou hůlkou, která není nic jiného než hůl, jakou byl byt on nešťastný francouzský princ, jmenoval se tuším Renaud. Již jsem se viděl obklopen květy a květnatými řečmi, jež obojí slavnostně provází Martovi oblíbence. Jak jsem se chvěl. A co by na to král francouzský a navarský, kdyby místo mstivé pochodně spatřili v mé ruce girlandu květů? Tohle, že napsal hrabě Saský.
0: No, popravdě, ten dopis si nechal napsat. Jeho autorem je jeden z největších duchů nejen té doby. Z jeho děl jmenujme alespoň Candide a Filozofické listy. Kdo to byl?
1: Tady v dopise ještě čtu a je to dokonce ve verších. Ať je zbožňovaná jenom z parteru. Jste štěstím pro jednoho, touhou pro všechny. Jsou to snad i vaše pocity ke mně?
0: Tak přísám.

0: Vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Co pak?

0: Řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je to najednou jinak. Krásně.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Soutěživé povahy už jistě vědí, že správnou odpovědí byl tentokrát rok 1756. To byla ta tajná smlouva mezi Anglií a Pruskem. A chybí ještě doplnit jméno filozofa, tím byl zase Voltaire. No a když jsme v té Francii, tak do Anglie to vlastně není daleko. Paní Marii Drahokoupilové nechybí vybraný francouzský šarm a nádavkem i zvláštní osobitá, skoro by se chtělo říct, taková magická nebo vzrušující barva hlasu. Jak ostatně jistě oceníte sami, i v následující povídce anglického satirika Hectora Munroa Sackeyho Odložte pera. Tedy já vím, že do Vánoc je daleko, ale myslím, že se v té povídce poznáme úplně všichni.
2: Má drahá choti, jestli pak si již poděkovala frouplín snobím za to, co nám poslali.
3: Nikoliv, Egberte, jsem na konci svých chabých sil. Oh,
2: pokud vím, od rána sedíš u tohoto stolu.
3: Ovšem. Ale napsala jsem za dnešek už 11 dopisů, ve kterých jsem vyjadřovala vždy znovu překvapení a vděčnost za tolik nezasloužených darů.
2: No a co Frouplinsnovi?
3: Frouplinsnovým jsem nenapsala.
2: Ale někdo jim bude muset napsat.
3: To je nutné, nepopírám.
2: Tedy?
3: Nemyslím si, že ten někdo musím být jednoznačně já.
2: No v tom případě bych snad... Ne, to nepřipadá v úvahu.
3: Nevadilo by mi napsat jim dopis plný rozhořčených výčitek nebo necitelného výsměchu. Docela by mě i bavilo jim takový dopis napsat.
2: Zkus ze sebe ještě vymáčknout nějakou roztomilost.
3: Vyloučeno. Dneska 11 dopisů, včera 9. Všechny jsem je vypotila s největší snahou o nadšenou vděčnost.
2: Tak snad ještě jeden vydržíš, ne?
3: To po mně nemůžeš chtít. Jsem ve stavu, kdy jsem se absolutně vypsala. Pro autory komedii by můj současný stav byl důvodem k sebevraždě.
2: Mám za sebou zhruba stejné množství dopisů jako ty a nenaříkám.
3: Jsi muž, lord a hlava rodiny.
2: Ale musel jsem vyřídit běžnou obchodní korespondenci. Mimochodem, co nám vlastně Frouplinsnovi poslali?
3: Kalendář Viléma...
2: Jakého Viléma?
3: Mám dojem, že dobyvatele. U každého dne je citace některé z jeho velkých myšlenek.
2: To není možné. Viléma dobyvatele by sotva za celý život napadlo 365 myšlenek. Pokud nějaké měl, nechal si je pro sebe. Byl to muž činu, nikoliž vástů.
3: Možná, že jde o kalendář Viléma Wordsworta. Rozhodně si pamatuji, že se jedná o Viléma.
2: Víš co... Napíšeme ten děkovný dopis spolu, jo? Budu diktovat, ty píš, ať to máme z krku. Tedy?
3: Ano.
2: Drahá paní Frouplinsnová, děkuji vám a vašemu manželovi za překrásný kalendář, který jste nám poslali. Bylo od vás velice hezké, že jste si na nás vzpomněli.
3: Miláčku, takhle to nejde.
2: Proč? Takhle to píšu vždycky a každý to tak píše mně.
3: My jsme jim také něco poslali.
2: Je to... Opravdu.
3: Všem přátelům něco posíláme, tak jsme určitě poslali něco i Frouplinsnovým.
2: No, to je pravděpodobné. A co jsme jim poslali?
3: No, vzhledem ke jejich postavení předpokládám, že bridgeový zápisník. No, když dostali bridgeový zápisník, tak si na nás vzpomenout museli.
2: Museli. No, několik bridgeových zápisníků se tu dlouho povalovalo. Předpokládám, že to byly ty v kartounovém pouzdru s víčkem ozdobeným nějakou jalovostí typu hodně štěstí ve hře.
3: Přesně tak. A proto jim nemůžeme psát, že od nich bylo hezké, že si na nás vzpomněli. Vzpomněli si proto, že dostali nádherný bridgeový zápisník v kartounovém pouzdře.
2: Máš pravdu.
3: Jak jsem ten zápisník v obchodě zahlédla, vzpomněla jsem si na Frouplinsnovi, Smithovi, Berencovi a ještě na několik dalších.
2: Kolik stálo to pouzdro?
3: To víš, že jsem se nejprve zeptala, přece nebudu vyhazovat peníze. 9 pence, pakatel.
2: No, to je snesitelné.
3: Ano, teď to vidím přesně, jako by to bylo teď. Strčila jsem do jednoho pouzdra naši vizitku, zaplatila jsem 10 nebo 11 pence navíc na porto, aby to ten dobrý muž zařídil.
2: Ale porto stojí 5 pence.
3: aby to zařídil, jsem říkala. Děkovala jsem pánu bohu, že mám frou Plicnovi z krku. Víš, kolik by mne to stálo námahy, kdybych to všechno musela oběhat já sama?
2: Frou Plicnovi nehrají bridge.
3: A může po mně někdo chtít, abych si všimla takové jejich společenské deformace?
2: Deformace.
3: Bylo by to i nezdvořilé.
2: No, kromě toho pochybuji, že oni si dali práci, aby zjistili, jestli my dva rádi čteme Wordsworta. Například já bych mohl vášnivě trvat na názoru, že veškerá poezie začíná a končí Johnem Masefieldem a že mě uvádí do zuřivosti, když na mě den co den vybavne vzorek Wordsworthovského básnění.
3: Miláčku, ten děkovný dopis napsat musíme.
2: Jistě ano, musíme. No. Člověk musí mnohdy překonat i své názory, aby zůstal gentlemanem.
3: Tak diktuj.
2: Je obdivuhodné. Ano, jak jste uhodli. Že Wordsworth je náš nejmilejší básník. Co?
3: Uvědomuješ si, co to znamená?
2: Co? Pouze vyjadřuji slušným způsobem své pocity, že? Tedy?
3: Předstírané pocity.
2: V rámci společenských konvencí na tom není nic špatného.
3: Příští Vánoce dostaneme nějakou Wordsworthovou sbírku.
2: No a?
3: Přes příští Vánoce dalšího kalendář.
2: A zase budeme psát děkovné dopisy.
3: O kalendáři bych se nezmiňovala a začala bych něčím úplně jiným.
2: A čím, drahá, když nám ten kalendář poslali?
3: Třeba, co si myslíte o výběru vyznamenaných k letošnímu novému roku?
2: Oni nám eventuálně odpovědí, my jim zase budeme odpovídat. No, výborně.
3: Rozhodně je to lepší, než stále děkovat za další a další Wordsworthova díla. A tato díla pak znovu a znovu zasílat jiným přátelům a dostávat za ně poděkování, na která je nutno odpovídat.
2: Tak tedy.
3: Že nerozumím.
2: Nerozumíš. A máš pravdu.
3: Napsala bych dále, že jeden náš přítel se o seznamu vyznamenaných vyjádřil velmi vtipně.
2: Ano.
3: No. A teď je na tobě, abys tu vtipnou poznámku našeho nejmenovaného přítele vymyslel.
2: Mně nic vtipného v této souvislosti nenapadá.
3: To je jedno, řekni prostě něco k věci. Frou Plicnovi stejně nepoznají, jestli je to vtipné nebo ne.
2: No, vtipné nebo ne. Nerad bych se jich dotknul. Nevím totiž, ke které politické straně se hlásí.
3: Vezmi si na mušku nestraníky.
2: Ale k tomu kalendáři by se tam něco napsat mělo. Aby si nemysleli, že jsme ho nedostali a neposlali nám náhodou další.
3: Oh.
2: Snad vymyslíš nějakou inteligentní poznámku, která by je informovala o tom, jak jsme šťastní, že jsme ten kalendář dostali, ale zároveň by je odvedla od záměru posílat nám jakákoliv další Wordsworthova díla.
3: Zřejmě jsme oba úplně vypsaní.
2: Ano. Zřejmě jsme už oba skutečně.
3: Bože.
2: Co pak?
3: Paní Stefan Ludberryová. Nepoděkovala jsem jí za to, co nám poslala.
2: A co nám ta můra poslala?
3: Mluv o ní tak, ještě to řekneš někde ve společnosti.
2: No a co nám tedy poslala ta rozkošná dáma v růžové toaletě?
3: Nevzpomínám si.
2: Na jaký tedy chceš poděkovat?
3: Předpokládám, že nám poslala kalendář.
2: Kalendář?
3: Ano.
2: Pust mě k psacímu stolu.
3: Ráda. A budeš psát Ludberryjové nebo Frou Plicnovi?
2: Nikomu z nich. Já napíšu vydavatelům veškerých osvícených a vlivných novin v zemi. Navrhnu jim, že by se mělo, pokud jde o dopisy z období vánočních a novoročních svátků, zavést něco jako boží mír. Od 24. prosince do 3. nebo 4. ledna by se mělo psaní či očekávání jakéhokoliv dopisu či zprávy, které by se netýkaly nejnutnějších bezodkladných záležitostí, chápat jako prohřešek proti zdravému rozumu a lidskému cítění.
3: Ohromující, Egberte, ohromující.
2: Odpovědi na pozvání, objednávky místenek, nové předplatné v klubu a samozřejmě všechno, co souvisí s obchodem, nemocí, nástupem nových kuchařek a podobně. To všechno by se mělo vyřizovat běžným způsobem jako nevyhnutelná, oprávněná součást všedního života. Ale veškeré... Tak posloucháš mě vůbec?
3: Samozřejmě.
2: Veškeré ty zničující hromady korespondence související se svátečním obdobím by se měly odbourat, aby se ty dny mohly stát opravdu svátečním obdobím bezstarostné, nerušené pohody a dobré vůle.
3: Dobře. Ale jak chceš potvrdit, že z dárky obdržel? Když to nepotvrdíš, tak lidé, kteří ti je poslali, nebudou vědět, že jsi je dostal.
2: Ke každému odesílanému dárku se připojí lístek s datem odeslání a jménem odesílatele a s nějakým domluveným označením, že jde o dárek k Vánocům nebo k Novému roku.
3: Jakože by...
2: Ano, také by tam byla stvrzenka na příjemcův dopis a datum převzetí a ty bys pak nemusela nic... než se podepsat, vyplnit datum a udělat nějaký běžně zavedený hieroglyf vyjadřující milé překvapení a srdečný dík, dát to do obálky a odeslat.
3: Zdá se to být báječně jednoduché. Ovšem, některým lidem by to mohlo připadat příliš šablonovité a příliš povrchní, viď, miláčku?
2: Rozhodně to není povrchnější než současný systém. Abych poděkoval starému plukovníku Chatleymu za jeho skvostný staltonský sýr, který budu vychutnávat do posledního sousta. A abych poděkoval Frau Plinsnovým za kalendář, na který se v životě nepodíváme, k tomu mám možnost použít pouze jedněch a týž běžných slov. Plukovník Chatle ví, že jsme mu za jeho sýr vděční. A vůbec se mu to nemusí říkat.
3: Já myslím, že Frau Plinsnovi vědí, že nás s tím kalendářem otrávili.
2: Vědí a budou to vědět, i když jim budeme tvrdit opak. Mimochodem, i my přece víme, že oni jsou otráveni z našeho bridžového zápisníku a to i přes veškeré jejich ujišťování, jak jsou nám za náš dáreček vděční.
3: Asi máš pravdu, Egberte. Domnívám se, že pan plukovník dokonce ví, že i kdyby se nám byl styltonský sýr najednou znechutil, nebo nám ho doktor zakázal, i tak bychom mu za něj poslali poděkování.
2: Takže z toho vyplývá, že i nynější způsob děkování je zrovna tak povrchní a konvenční, jako by byl ten se stvrzenkami, jenom je 10x protivnější a nutí člověka lámat si mozek.
3: Díky tvému plánu, miláčku, bychom se aspoň o krůček přiblížili ideálu šťastných Vánoc.
2: Jsou samozřejmě výjimky. Existují lidé, kteří se snaží svým děkovným dopisům dát malý nádech upřímnosti. Například teta Susan.
3: Teta Susan nám napsala, že moc děkuje za šunku, kterou jsme jí poslali. Co je na tom upřímného?
2: Je vidět, miláčku, že čteš pouze začátky děkovných dopisů.
3: Já navíc nemám čas, když jich musím sama tolik napsat.
2: V tom je právě má myšlenka revoluční. I ty budeš mít čas na to přečíst si, co teta Susan píše dál. Tahle šunka není tak lákavá, jako ta, kterou jste mi poslali loni, a která ostatně taky nebyla zrovna nejlepší. Šunka dnes už není, co bývala.
3: Ano. Je škoda přijít o ty její pěkné vánoční komentáře. Kdyby se zavedlo to, co navrhuješ, pravděpodobně i teta Susan by nám poslala pouze ústřižek.
2: To je pravda. Ale ta ztráta by se při celkovém prospěchu ani nepocítila. Nehledě na to, že teta Susan by možná i na ten ústřižek připsala něco vtipného.
3: Miláčku, a můžeš mi teď už konečně říct, co mám napsat těm Frau Plinsnovým?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tréma je někdy horší než realita, prozradila na sebe jednou Marie Drahokoupilová a ještě přidala vzpomínku na to, jak právě o tom jednou mluvila s hercem Otou Sklenčkou. Ptala jsem se ho, jak je možné, že už jsem tolik let u divadla a pořád mám trému. A on mi na to odpověděl, nic si z toho nedělej. Kdybys viděla takovou Jarku Adamovou, když s ní hraju, té se třese i kůže. Tak teď ještě na závěr jedna z humoristických povídek dnes už zmíněného klasika Sakiho. Povedená byzantská omeleta. Brzy naslyšenou, přátelé, a hudba, prosím.
2: Richardsonová? Jste tady?
3: Ne. Richardsonová tu ještě není, takže si můžeme říct, že dáma, která volá, se jmenuje Sophie.
2: Richardsonová, tak co je s vámi? Už bude 17:30.
3: Sophie Chettle Mongheimová je přesvědčením socialistka, sňatkem pak Chettle Mongheimová. Muž, za kterého se provdala, je bohatý, a to dokonce i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
2: Za hodinu začíná večeře a podívejte se, jak vypadám.
3: Sophie má velice, ale velice pokrokové a zásadové názory na rozdělování peněz. Naštěstí pro sebe má však i ty peníze.
2: No tak, Richardsonová.
3: Když Sophie během četných salonních shromáždění a reformistických konferencí výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si současně s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svoji nespravedlnost a nerovnost patrně ještě dlouho vydrží, alespoň po dobu jejího života.
2: Nevidíte, jak vypadají moje vlasy? Richardsonová.
3: Sophie hraje Marie Drahokoupilová.
4: Už letím, madam.
2: To byla ale doba.
3: A tu konečně přibíhá komorná.
2: Hned se pusťte do mých vlasů, jinak to nemůžu stihnout.
4: Ano, madam.
3: Richardsonovou hraje Barbora Hrzánová. A hudba teď může zmlknout. Večírek stejně začíná až za hodinu.
2: Víte, Richardsonová, dnes je skutečně velký den.
4: Jistě, madam.
2: Dokonce vévoda Syrský přijal pozvání na slavnostní večeři. Já sice neschvaluji zdůrazňování nějakých společenských, nebo jak se říká, třídních rozdílů, ale vévoda je vévoda. Jeho návštěva ozdobí můj dům a pomůže mu získat nehynoucí slávu.
4: Jistě, madam.
2: Taková knížecí kasta... Ale když už to umělé rozdělení stavu existuje, je zajímavé získat na večeři právě takový její exemplář, jako je vévoda Syrský. A proto, Richardsonová, musím vypadat obzvlášť skvěle. Snažte se tedy víc než kdy jindy.
4: Jistě, madam.
2: Dneska musíte překonat sama sebe, Richardsonová. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
3: Tu se ozve tiché zaklepání na dveře.
2: Richardsonová, slyšela jste? Běžte se přece podívat, kdo to je. Jestli třeba nechtějí nějakou radu ohledně vína k dnešní večerní tabuli.
4: Prosím, madam.
2: Hlavně, aby můj účes vypadal skvěle. Ostatní se už jistě podá. Všechno je perfektně připraveno. No tak co je, Richardsonová? Kdo to byl?
4: Bohužel, madam. Musím vám oznámit smutnou zprávu.
2: Snad se něco nestalo vévodovi Syrskému? To by byla katastrofa. Mluvte, Richardsonová.
4: Nikoliv, madam. O vévodovi Syrském nemám žádné zprávy.
2: Zaplať pán Bůh, tak to určitě nebude příliš vážné.
4: Je, madam. Musím vám říct, že služebnictvo v domě položilo práci.
2: Co tím chcete říct, že položilo práci?
4: Prostě přestalo pracovat.
2: Ne. Má to snad znamenat, Richardsonová, že služebnictvo zahájilo stávku?
4: Ano, madam.
2: No to. A jaké mají požadavky? Jde o mzdu?
4: Ne, madam. I když proti zvýšení platu by jistě nikdo nic nenamítal, ale věc je mnohem vážnější. Stávka byla zahájena kvůli Gaspárovi.
2: Gaspárovi? Kvůli Kaspárovi? Kvůli výpomocnému kuchaři a specialistovi na omelety?
4: Ano, madam.
2: A proč pro boha?
4: Než se Gaspár stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dověděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se neprodleně zahájit protestní stávku.
2: To není možné a právě dnes.
4: Proti vám osobně nic nemají, ale žádají, abyste Gaspára okamžitě propustil.
2: No to přece nemohu.
4: Pak ovšem.
2: Je to jediný člověk v celé Anglii, který dokáže připravit byzantskou omeletu. Najala jsem ho speciálně kvůli večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj nemohu sehnat náhradu. Musela bych si pro někoho poslat nejméně do Paříže. A vévoda byzantské omelety zbožňuje. Ne, to nejde, ne. Celou cestu z nádraží o ničem jiném nehovořil.
4: Dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
2: Vévoda syrský... Ne, nikdy. Ach, tak Gaspár, ano. To je katastrofa. Stávka služebnictva. Zrovna teď, když tu mám tak významnou zahraniční návštěvu. Kolik lidí se sem sjelo kvůli němu? Taková blamáž.
4: Dělal stávku kaze, madam, s kým nic neuděláte.
2: Okamžitě se musí něco podniknout. Rychle mi dodělejte ty vlasy a já se je pokusím přemluvit.
4: Nemůžu vám je dodělat, madam.
2: Jak to? A proč ne?
4: Jako členka odborové organizace nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte tedy, madam, že vám, co se týče vašich vlasů, nemůžu vyhovět.
2: To je nelidské. Já jsem byla vždycky vzorná zaměstnavatelka. Mám sociální cítění, někteří lidé mě dokonce přirovnávají k socialistům.
4: Byl stávkokaz.
2: Já jsem vždycky odmítala odborově neorganizovaný personál a takhle to teď dopadá. Já si nemohu ten účest dokončit sama. Já to neumím. Co si jen počnu? No.
4: Budete muset propustit Kaspára, madam.
2: To je prostě k vzteku.
4: Jistě. K vzteku, madam. Já sama jsem odjakživa hlasovala pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly. Promiňte, madam, že tomu tak říkám, mi jdou na nervy.
2: Takže byste mohla...
4: Je to sama tyranie, diktát.
2: No...
4: Nějak se živit musím. Jako každý druhý a tak jsem v odborech. Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku.
2: Já bych se vám revanšovala, Richardsonová.
4: Nejsem stávkokaz. Ani kdybyste mi zdvojnásobila plat, nemohu. Ne!
3: Tu se nečekaně rozhlednou dveře a v nich stojí...
2: Hrůza! Nepředstavitelná hrůza!
3: V nich stojí Catherine Malsomová. V sousedním pokoji se právě chystala na stejný večírek.
5: A služebnictvo si tu stávkuje, aniž by nás předem upozornilo a mě nechají v tomhle stavu. No podívejte se, Sophie, na moje vlasy.
3: Catherine představuje Jana Drbohlavová.
5: No, vy taky vypadáte pěkně, Sophie.
2: Právě se snažím přesvědčit Richardsonovou, aby se slitovala.
5: To stávkují opravdu všichni?
4: Kuchyňský personál ne, ti patří k jiné odborové organizaci.
2: Díky bohu. Večeře je tedy zajištěna.
5: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se u ní nemůžeme ukázat? Podívejte se na mé zbídačené vlasy. Podívejte se na mne, na celou, ten make-up. Nebo se na mě radši nedívejte.
2: Je to těžké, bezkomorné, já vím, ale snad to nějak překonáme. Co pak vy, vám jistě pomůže manžel?
5: Henry?
2: Co pak by nemohl jednou přiložit ruku k dílu?
5: Právě, že nemůže. On je na tom z nás ze všech absolutně nejhůř.
2: Co pak mu zase je infarkt?
5: To zatím ne, ale možná, že ho dostane. jestli se dřív neudusí.
4: Prosím?
5: Nikdo jiný než jeho osobní sluha pořádně nerozumíte jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí vozit všude sebou.
2: No, jednou by se bez ní snad mohl obejít, ne? My se neučesané prostě ukázat nemůžeme, ale nějaká parní lázeň, to je v tuto chvíli zbytečný luxus.
5: Ale má drahá. Henry byl v té lázni už v okamžiku, kdy byla stávka zahájena. Vevnitř, rozumíte, Sophie? A je tam pořád.
4: Nemůže ven?
5: Neví jak.
2: Slyšíte to, Richardsonova?
4: Jistě, madam, mám uši.
5: Vždycky, když stiskne páku, označenou jako výpust, vypustí jenom další horkou páru. A v lázni jsou dva druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. Už si je pustil obě. Předpokládám, že teď už jsem vdova.
4: Jestli by nebylo nejlepší konečně propustit Gaspára, madam.
2: Já ho prostě nemůžu propustit. Jiného specialistu na omelety takhle narychlo neseženu.
5: A moje eventuální potíže se sháněním jiného manžela jsou pro vás samozřejmě maličkost, že, Sophie?
2: Běžte, Richardsonová. Věříte stávkovému výboru, nebo kdo to celé vlastně spunktoval, že Gaspára okamžitě propouštím. A Gaspárovi laskavě řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny, že mu zaplatím, co se mu dlužna, a podle daných možností se mu i omluvím.
4: Už běžím, madam.
2: Richardsonová?
4: Ano, madam.
2: A pak se honem vraťte dodělat mi ty vlasy.
4: Jistě, madam.
2: Vážení hosté, je mi neobyčejnou ctí přivítat mezi námi hosta tak skvělého, jako je vévoda Syrský. A právě pro vévodu jsme chtěli přichystat jeho oblíbenou pochoutku, byzantskou omeletu. Bohužel stávka služebnictva znemožnila její přípravu. Ale to nic. Jsou připraveny další skvělé pochoutky, o kterých vás teď bude informovat náš majordomus.
3: Vstupuje majordomus.
2: No tak, majordome, co se bude dnes podávat?
5: Tak co je? Jste snad hluchý?
3: Probuch, majordoma, hraju já. Jak se jmenuji ho? Michal Pavlata.
6: Nikoli nejsem hluchý, madam.
2: No sláva. Takže kdybyste nás laskavě seznámil...
6: Je mi to moc líto, madam?
2: Čeho je vám líto?
6: Večeře totiž nebude.
2: Co je to za nesmysl, majordome? Proč by nebyla?
6: Kuchyňský personál zahájil stávku. Gaspár totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A ti sotva, že se dozvěděli, že jste Gaspára propustila, madam, okamžitě nechali práce.
2: Ne.
6: Ano. Žádají, abyste ho ihned přijala zpátky a veřejně se omluvila jejich odborové organizaci.
2: Vy si ze mě děláte legraci, majordome.
6: O, ani v nejmenším, madam. Musím rovněž poznamenat, že všichni členové organizace kuchařů a kuchyňských zaměstnanců jsou velice neústupní a dalo by se říci, že i bojovní. A tak promiňte, prosím.
2: Co to děláte, člověče?
6: Musím bohužel sesbírat i rohlíky, které už jsou na stole.
2: Tak to snad není možné.
3: A bylo to možné. Majordomus sesbíral rohlíky. A Sophie? Trvalo to téměř 18 měsíců, nežli se znovu začala objevovat mezi starými známými. Lékaři jí ještě dlouho zakazovali přílišné vzrušení, účast na salonních kroužcích a reformních konferencích pak zejména. Pochybuju ostatně, že po nich ještě toužila. K útěchám reformátorů obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve dávno po jejich smrti.
7: má-li se uskutečnit vůbec. Hudba, prosím.

Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré

0: Hlasy a komiky.
1: Frantas Hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
2: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.